0: Ve čtení na pokračování se opět ocitneme v Nepálu. Gary Shepherd se svou rodinou žil v horské vesnici. Pokoušeli se lidem sloužit prakticky i duchovně. Museli se potýkat s mnoha těžkostmi, protože neměli k dispozici vymoženosti západního světa. Velkým problémem bylo onemocnět. Když Gary prodělal ledvinový záchvat, vypadalo to, že bude muset podstoupit cestu z Nepálu. Místo toho ale prožil uzdravení. Následovala žloutenka a mononukleóza a nezbývalo, než odjet do USA a dát se dohromady. Myslel si, že se do Nepálu už nevrátí. Dozvěděl se, že se jeho přítel v Americe za něj modlil právě ve chvíli, kdy mu šlo o život. Trvalo rok, než načerpal dost síly, aby se mohl vrátit a pokračovat v úkolu, který přijal od Boha.
1: Gary Shepherd, Andělské stezky.
2: Kapitola 15. Dvanáctka. Který o vás stále zápasí modlitbami, abyste stáli pevně a věrně plnili Boží vůli? Koloským 4.12. Ne, nemínil jsem se vracet do Nepálu. Přemýšlel jsem, proč bych měl, jen abych tam umřel? Takhle jsem to viděl během těch měsíců, než do našich životů vstoupila dvanáctka. Přijel jsem domů fyzicky i emocionálně vyčerpaný. Poslední kapkou byla série chorob, jež jsme za posledních 6 měsíců v Nepálu prodělali. Výsledkem bylo, že jsem měl zničené hlavní nervy podél páteře a tak se kůže na mých zádech stala necitelná a ochabovaly mi svaly na krku, tricepsech a ramenou. Žít v zemi, kde jsou křesťané pronásledováni, byl jeden nekončící stres. Zdálo se, že téměř cokoliv jsme chtěli podniknout a někam se posunout, vzbuzovalo v místních autoritách podezření. Odjeli jsme do vzdálené vesnice v horách středního Nepálu a čekali, že budeme ti, co zvítězí nad zlým. Nicméně skutečnost byla taková, že od počátku, podle toho, co jsme mohli vidět, zde vládla pouze temnota. Vlastně jsme to byli spíš my, kteří byli přemoženi. Zachraňovali jsme si, jak se zdálo, jen holý život. Během rekonvalescence doma ve Státech jsem měl dost času na přemýšlení. Přemýšlel jsem, kdo z té naší snahy měl prozatím jakýkoliv užitek. Ano, mnohým ve vesnici jsme pomohli od utrpení a pomocí moderních léků zachránili nespočet životů. Pomohli jsme jim taky postavit první vodovodní systém na pitnou vodu a taky o dost zlepšili výnosy úrody. Ano, modlili jsme se za mnohé a doufali, ale zdálo se, že přesto všechno jsme větších změn nedosáhli. Magarové disponovali velkým množstvím obdivuhodných vlastností. Mezi jinými to byl systém sňatků, který poskytoval ženám ochranu a taky soudržnost rodiny i celé vesnice, kde si všichni pomáhali. Zdálo se ovšem, že jsou spoutáni čarodějnictvím a šamanstvím, které je nutilo žít v neustálém strachu. Nikdy nekončící nároky na obrovské množství obětovaných zvířat byly hlavní příčinou, která je držela v chudobě. Zdálo se, jako by všichni do jednoho byli

svázání strachem. Jenom starý Thapa Bhayu se rozhodl udělat radikální řez a následovat Ježíše. Ale v podstatě ani jeho rozhodnutím jsme si nebyli jisti. Jak mi přibývalo sil, začal jsem se pídit po tom, proč nás v Nepálu potkávalo tolik překážek. Měli jsme dost financí a dokonce tu a tam jsme měli i něco navíc a mohli podpořit kolegy, kteří byli v akutní nouzi. Ale přišel jsem na to, že ti, kteří nás podporovali finančně, nás nutně nepodporovali modlitebně. A když si představím, s jakou mocnou duchovní silou jsme bojovali, došlo mi, že jsme byli doslova hozeni do jámy lvové. Vzhledem k mému zdravotnímu stavu bylo zřejmé, že se v brzké době nikam nechystám. Tím pádem zatím odpadla potřeba sdělit někomu, že se nehodlám vrátit. V listopadu 1973 jsem na setkání s Merlinem Carothersem prožil zlom a položil všechny své starosti a těžkosti Ježíši k nohám. Budoucnost mi problémy nedělala. Otec by byl štěstím bez sebe, kdybychom se vrátili do Oak Harbor a já začal pracovat s ním. Věděl jsem, že ani finančně bychom na tom nebyli špatně. Ale jaký plán měl Bůh? V následujících měsících jsem s Bohem mluvil o naší budoucnosti a na mysl mi přišla myšlenka, že bychom se přeci jen mohli do Nepálu vrátit a dokonce přežít. Aby se tak ale stalo, bylo nezbytné najít víc přátel, kteří by se za nás věrně modlili. A tak jsem jednoho dne uzavřel s Bohem tajnou dohodu. Mimo Barbaru jsem nikomu neřekl nic o tom, že chci ve Wycliffovi skončit a ani jsem se nikomu nezmínil o dohodě, kterou jsem s Bohem uzavřel. Slíbil jsem, že se do Nepálu vrátím, pokud nám Bůh přivede aspoň 12 lidí, kteří by se za nás věrně modlili. Stačilo jen pár dní a oslovil nás Bill Christy, misionář v důchodu, který nám vyprávěl o tom, jak mu Bůh klade na srdce, aby se zvlášť modlil za náš návrat do Nepálu. To byl první. O pár týdnů později mi jiný člověk řekl to samé. To bylo na mém seznamu číslo 2. Jak plynul čas, objevoval se někdo tu a jiný zase tam a na mém seznamu přibývalo jmen, mezi nimi byla i Thelma Raymond, která byla sekretářkou. Domluvil jsem, že jí budu pravidelně z Nepálu psát a ona pak tyto dopisy přepíše přes kopírák a kopie pošle ostatním. Když jsme s Barbarou nastupovali do letadla v říjnu 1974, můj tajný seznam čítal přesně 12 lidí. Jak čas ubíhal, přibylo nám pár dalších men, myslím ale, že nikdy nezapomenu na těch 12, kteří neměli tušení o dohodě, kterou jsem s Bohem uzavřel. Těch 12, kteří se postavili do trhliny kvůli nám. 12 ochotných jedinců, bez kterých by náš život mezi lidmi kmene Magar skončil. Pouhých 12 lidí, bez kterých by Magarové neměli nový zákon. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Efeským 6:18.

Návrat do Nepálu 1974 až 1986. Kapitola 16. Žebrák. Stalo se to na jaře roku 1975 v Kátmandu. Bydleli jsme v Kalimaty v domě naproti silnici. Jednou dopoledne jsem slyšel, jak někdo lomcuje naší brankou, což ve zdejší kultuře znamenalo totéž, co u nás zvonění na zvonek. Žebráci, prodavači zeleniny a další takhle během dne lomcovali plotem, aby nás přilákali. Pokud to byli žebráci, obvykle jsme jim dali hrnek rýže, což bylo z naší strany akorát, ne-li rovnou štědré. Ku podivu si tenhle žebrák rovnou nasadil laťku. Chtěl 3 rupie, aby si koupil jídlo na celý den. Byl oblečený do běžného vesnického oděvu a tak jsem jej snadno zařadil mezi obyvatele kmene Tamang. Jeho chování se jaksi nepodobalo ostatním žebrákům. A tak jsem se ho zeptal, co se mu přihodilo. Tvrdil, že přijel autobusem, aby prodal dávku banánů. Ale když v noci tvrdě spal, někdo mu ukradl peníze, klobouk i sandály. Tvrdil, že jakmile se nají, vydá se na cestu domů. Pokud by to vzal zkratkou přes průsmyky v horách, mohl by se dostat domů za 48 hodin. Vyptával jsem se ho na cenu lístku z Trisuly, odkud přijel. Pokud by přece přijel autobusem, musel by cenu znát. A on ji znal. Po pár dotazech jsem usoudil, že nelže. A tak místo 3 rupií jsem mu vysázel peníze na cestu autobusem. Tvářil se udiveně a jednoduše odpověděl, že další autobus pojede až 2. dne. Řekl jsem mu, že to vím, a proto tady má 3 rupie na jídlo teď, plus další peníze na oběd a na večeři a peníze na jídlo na 2. den. Vypadal vděčně a odešel. Ale o 2 týdny později byl zpátky a zase lomcoval našimi vraty. Když jsem ho tam uviděl, byl jsem otrávený a očekával, že přišel zpátky pro další peníze. Tentokrát měl nový klobouk, nové sandály a v rukou držel mladého kohouta. Abych zakryl svou nevrlost, ptal jsem se, jak dopadla cesta domů, a on odpověděl, že dobře. I když byl pouze obyčejným vesničanem, jednalo se o mimořádně podnikavého muže, který se vrátil zpět s várkou banánů a ty prodal. Tady prosím, říkal a podával mi toho kohouta. Tohle je splátka za to, co jste mi dal. Odpověděl jsem, že to nemohu přijmout, že to, co jsem mu poskytl, bylo ve jménu Boha. Jak bych si mohl přivlastnit odměnu za něco, co udělal Bůh? To se mu zdálo logické a odešel a šťastně si sebou nesl kohouta zpět. Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Lukáš 6, 30 až 31.

Kapitola 17. Jehněčí k večeři. S naším překladem bylo něco v nepořádku. Baju nepochyboval. Ten muž pozval své sousedy na večeři, na jehněčí. To ale opravdu nebylo pointou Ježíšova příběhu. Dobrý pastýř opustil svých 99 ovcí a vydal se tu jednu ztracenou zachránit. Ne, aby si ji dal k večeři. S Bajuem jsme ale nemohli hnout. Ježíš přece řekl, že ten pastýř se vrátil domů šťastný i se zvířetem a pozval své přátele, aby je snědli. Což pak nebyla klíčová lekce tohoto příběhu o dávání a dělení se? Kdyby oni sami našli své ztracené zvíře, přesně to by udělali. Podělili by se. Byl jsem zmatený. Na tom příběhu přece nebylo nic složitého a přeložili jsme ho správně. Vysvětloval jsem mu zase, že opravdu nešlo o to sníst to zvíře a četl mu ten příběh po druhé a po třetí. Nicméně on stále trval na svém, že se chystali tu ovci sníst. Přeložili jsme Lukášovo evangelium a náš nejlepší konzultant pro překladatele Kent Gordon vše pečlivě zkontroloval. Na mě ovšem bylo, abych prováděl hloubkovou analýzu a snažil se zachytit jakékoliv zádrhely, které by bránily v porozumění. V kmenové kultuře se takové nedorozumění objeví velmi snadno a právě tam, kde je nejméně čekáte. Zdánlivě se slova zdají být jasná, ale jejich obsah a interpretace v dané kultuře může být velice odlišná. Podělili by se. To by udělali. Když to tak vezmu, neměli ani elektriku, ani lednice, takže pokud byste měli nějaké maso, podělili byste se o ně se sousedy. To bylo v těchto drsných horách běžné. Často se stávalo, že jsme v těch hustých porostech pro samé stromy a keře neviděli dál než na 45 metrů. Pro šakala nebo leoparda tak nebylo nijak obtížné vloudit se mezi stáda a jedno nebo i více zvířat zabít. Zvířata jsou to nejcennější, co máte. Je to vlastně takový váš bankovní účet. No a samotné maso je taky v chudých vesnicích velice vzácné a ceněné. Pokud by se vám zvíře ztratilo, okamžitě byste začali důkladně hledat. Pokud od doby, co se ztratilo, neuběhlo moc času, mohli jste je najít a přinést zpět dokonce živé. Stejně často jste ale mohli taky najít jen místo, kde bylo zabito. Šakalové svůj úlovek odnesou okamžitě pryč, ale leopardi ti ne. Pokud jste pořádně křičeli, byli klacky do země a udělali pořádný rámus, mohli jste leoparda zahnat a své zvíře získat zpátky. Ženy nebo děti by se leopardům nepostavili, ale muži kmene Magar určitě ano. Jelikož si leopardi se svým úlovkem rádi hrají, než si jej dají k večeři, tak jste měli docela šanci získat i mrtvé zvíře celé, pokud jste je nepostrádali dlouho. Ať už jste získali celý kus nebo jenom kousek, vraceli byste se domů docela šťastní. Dnes večer přece bude k večeři maso. Už jsem byl poněkud frustrovaný a říkám Baju, podívej, přečtu ti to ještě jednou, ale ta ovce se jíst nebude. No dobrá, spokojil se Baju. Začal jsem tedy pomalu a velmi pečlivě číst ten příběh znovu. V tom mě Baju přerušil a říká, ta ovce je mrtvá, je přece jasné, že jí sní. Cože? Jak mrtvá? V tom příběhu se přece nikde nepíše o tom, že by ta ovce byla mrtvá. No, nese přece tu ovci na zádech, ne? Odpověděl Baju. Nemůžeš nést živé zvíře na zádech. To přece nejde. Jestli to zvíře nese na zádech, pak musí být mrtvé. No a jak potom nesete zvířata, která jsou živá, zeptal jsem se. Samozřejmě, že kolem krku. Takže je můžeš chytit za všechny čtyři nohy. A tak jsme změnili v překladu jedno slovo. Záda jsme nahradili krkem. Konec. Teď je zvíře naživu a poenta Ježíšova příběhu se dramaticky mění. Celá lekce není o sdílení, ale o pastýři, který dal v sázku celé stádo i svůj život jen proto,
že chtěl zachránit tu jedinou jednu, která je ztracená.

Kapitola 18. Špičaté uši. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost démona i sílu a slavil nad nimi vítězství. Koloským 2.15. Jako obvykle náš dům praskal ve švech. Vesničani, co potřebovali léky, a jiní, kteří prostě přišli na návštěvu, zaplnili náš dům. Takže jsem si ani moc nevšímal Michaela a malého Poub Bahadura, když bez dechu vletěli do dveří. Až později jsem se dozvěděl o jejich zvláštním zážitku. Vesnice Arakhala je postavena na příkrých skalnatých svazích, které v dřívějších časech sloužily jako obrana hned ze tří stran. Náš dům byl na horním okraji vesnice vedle hlavní stezky. Toho teplého jarního dne se pětiletý Michael a jeho nerozlučný parťák vydali potloukat po této stezce. Házeli kameny, lezli po stromech a prostě prozkoumávali všechno zajímavé v okolí po cestě k velké chautaře asi 300 metrů od našeho domu. Bylo to takové místo podobné velkému sedadlu vzniklé z několika placatých kamenů. Postavili ho už dávno jako místo k odpočinku pro pocestné a ostatní lidi, co se táhnou s nákladem, aby si od toho mohli trochu odpočinout. Pod hřebenem je tady taková prohlubeň, kde rostou dva velké stromy, které poskytují stín. V okolí asi 50 metrů není nic vystouplého, ani zde není nic, co by narušovalo výhled. Stezka se pak vine strmě k hřebenu, který vede k horskému průsmyku asi 2 hodiny cesty odsud. V nejbližším okolí nenajdete žádné křoví, velké kameny ani jiné překážky. Když k chautaře dorazili, nikdo tam nebyl. Všichni vesničané už byli na svých polích a na lidi, kteří by putovali s rýží a dalším zbožím z planin nahoru, bylo příliš brzy. Během takového toho klučičího dovádění se najednou podívali nahoru a zjistili, že tam někdo je. Po stezce stoupal muž vysoký přes 2 metry. Vesničani měli tak 1,60 m, takže tohle byl opravdu obr. A co víc? Byl oblečený celý do černého, včetně dlouhé kápě, která mu splývala na ramena jako Supermanovi. A jelikož vesničané žádné kápě nenosí, zdál se ten muž ještě záhadnější. Pak se ten muž zastavil, otočil se a zíral na ně. Uši měl dlouhé a špičaté jako pan Spock ve Star Treku a oči ty měl jasně červené. Rychlostí blesku se oba chlapci rozběhli domů. Pak se na chvíli zastavili, aby se podívali, kde ten obr je, ale místo toho zjistili, že někam zmizel. Teď už měli tedy pořádně nahnáno. Možná, že to bere oklikou, aby jim zablokoval cestu do vesnice. Mohli být ve velkém nebezpečí. Už od útlého mládí nosí magarské děti na zádech těžké náklady. V místních horách těžko najdete místa, kde by se dalo opravdu pořádně proběhnout, svaly na nohách tak mají vyvinuté k šplhání prudkým nerovným terénem a ne k běhu. Následkem toho dokázal Michael ve svých 5 letech předběhnout i o dost starší děti. Dnes tomu ale bylo jinak. Dnes Poub Bahadorovi nohy kmitaly tak rychle, jako ještě nikdy v životě. Dokonce i naprostý hlupák totiž věděl, že ten, kdo je poslední, toho chytnou. Jak tak uháněli tou širokou stezkou domů, zabral Michael, aby svého kamaráda předhonil. Když to ale dotáhl na úroveň Poupa, bosé nohy jeho přítele zabrali ještě víc a odhazovali prach ještě usilovněji. Strach rozpumpoval adrenalin v Michaelových žilách, vzmohl se tedy ještě k větší rychlosti a dotahoval se na svého druha. Dnes ale Poup tím posledním být nemínil a taky nebyl. Čím rychleji Michael běžel, tím rychleji se míhaly nožky jeho přítele. Dokonce i dnes se Michael pořád diví, jak mohl běžet tak rychle. V těch dobách lidé pravidelně, ne-li denně, vídali poblíž vesnice démony. Obvykle je viděli při východu či západu slunce. Denní dávka novinek obvykle zahrnovala právě okolnosti takových setkání.
Strach, který tyto výjevy vyvolávaly, byl opravdu, opravdu veliký. Dokonce i dospělí muži se neodvažovali potloukat se mimo domov, aniž by sebou někoho vzali. O 10 nebo 12 let později se Poup stal prvním mladým mužem v Araghale, který se připojil k víře spolu s Bajuem a následoval Ježíše. Baju byl jeho blízký příbuzný a bydlel jen o 3 domy vedle. 17 let sledoval a poslouchal, jak Baju chodí po božích cestách. Poup byl rozhodnutý, že se nedá zastrašit čaroději a nic ho nedonutilo zříci se svého rozhodnutí. A tak kousek po kousku i ostatní přemáhali strach a přidávali se k ním na cestě za Ježíšem. Když se počty věřících začaly násobit, skončila i strašidelná zjevení démonů. Neznamenalo to, že všichni démoni opustili Araghalu. Místo toho se věřící domnívali, že se bojí ukázat. Světlo světa přišlo a démoni to nemohli vystát. Kapitola 19. Smrtelný lék. Adina s Michaelem nesoustředěně sledovali, jak natahují injekční stříkačku. Opatrně jsem posunoval píst, až jsem z jehly vytlačil všechny vzduchové bubliny. A pak se mi zarazil do Michaelova malého zadku. Vyrůstat ve vesnici Araghala znamenalo, že Adina i Michael často lítali venku bosky jako jejich přátelé. Dokonce se stávalo, že Adina naschvál půjčovala sandály svým kamarádům, aby pak mohla běhat bosky. To ovšem znamenalo, že jsme dětem neustále vytahovali z nohou trny, třísky a ošetřovali jiné drobné rány. A oni stejně jako jejich kamarádi rychle zapomínali na své bolístky a zranění a utíkali za novým dobrodružstvím. Jenže vesnice byla taky plná hnoje a výkalů místních zvířat a různých dalších exkrementů. Jejich chodidla se proto často zanítila. V podstatě kromě neustálého napomínání, abychom jim ty rány dezinfikovali, s tím nešlo nic moc udělat. Jelikož však taková poranění byla na denním pořádku, naše nabádání bylo rychle zapomenuto. Občas jsme je varovali, že pokud nechají infekci zajít daleko, může z toho být otrava krve. A to by byli ve velkém průšvihu. Michael i Adina sice poslouchali, ale nic moc si z našich hrůzostrašných varování nedělali. Když to vezmete kolem a kolem, tak jejich přátelé to taky nijak nezajímalo. Jednoho večera jsem si všiml, že Michaelova noha se zanítila a tentokrát to bylo o něco více než obvykle. Využil jsem situace a opět je varoval před otravou krve. Když jsme se pak ráno probudili, k mému zděšení se už na Michaelově noze rýsovala ostře červená infikovaná žíla, která vedla až ke kolenu. Poněkud podrážděně jsem mu oznámil, tak a teď tě čeká injekce. Za dalších 12 hodin se infekce dostane k srdci a pak bys umřel. V Nepálu se vám zdá, že dostáváte injekci na to anebo ono v podstatě pořád. Jako každý malý chlapec, když takovou injekci dostal, i Michael přirozeně plakal. Jednoho dne jsem mu vyprávěl, že stateční kluci nebrečí a on to sežral i s navijákem. Když na něj pak přišla řada a měl dostat injekci, napochodoval jako malý voják a sotva sebou cuknul. Od té doby, kdykoliv přišel čas na očkování, snažil se být mezi prvními, aby ukázal, jak je statečný. A protože nebyl strnulý strachem, ale uvolněný, injekce jej i mylně bolela. V té době jsme měli problémy s penicilinovým práškem. Když se smíchal se sterilní vodou, byl hustší než jiné léky. Tudíž jsme pak museli používat hrubší jehlu a i ta se někdy penicilinem ucpala. V té době se nepoužívaly jednorázové stříkačky a tak jsme tu jehlu museli vytáhnout ze skleněné stříkačky a nasadit jinou. Ani tentokrát nebyl Michael s další injekce nijak znepokojen. Když jsem mu ji ale dával, penicilin se v jehle ucpal.
Tak jsem ji tady z jeho zadku vytáhl a jehlu vyměnil. S novou jehlou ve stříkačce jsem zase vytlačil všechen vzduch a píchnul jej do druhé půlky. Michael se ani nepohnul, ale i tentokrát lék jehlu ucpal. Bylo to opravdu frustrující a už to začínalo být i docela děsivé. Ten penicilin opravdu potřeboval, aby se šíření infekce zastavilo. Zase jsem jehlu vytáhl a celý proces opakoval a tentokrát jsem ho píchnul do jeho hubenoučké ruky. A i po třetí se jehla ucpala. To už bylo moc i na našeho statečného vojáčka a začal brečet. I na mě byly ty tři pokusy dost. Vyvstala ale otázka, co teď? Barbara prostudovala zdravotního průvodce od Wyclefa a zjistila, že je ještě jiný lék, který by v jeho případě mohl zabrat. Dali jsme mu tabletky a pečlivě sledovali, co se bude dít. Naštěstí lék rychle zabral a příštího dne infekce ustoupila. Nikdy předtím ani potom už se nám jehla třikrát neucpala a možná bychom na tuto divnou příhodu i zapomněli. Ale o pár měsíců později, zrovna když jsme byli v Kátmandu, Michael onemocněl a doktor mu předepsal penicilin v tabletách. Příštího rána byl Michael celý rudý a úplně hořel. Barbaru okamžitě napadlo, že jde o alergickou reakci, a tak jej vzala k lékaři, který to potvrdil. Michael byl alergický na penicilin. Nechci ani pomyslet, co by se stalo, kdybych Michaelovi a jeho malému tělíčku v Arakhale tu obrovskou dávku penicilínu injekcí podal. Zcela jasně Bůh opět zasáhl v náš prospěch. Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha a bude je bránit. Žalm 34:8. Alergická reakce na penicilín, stejně jako třeba alergická reakce na včelí bodnutí, může člověka uvést do anafylaktického šoku. V takové chvíli jde o život. Reakce může být tak rychlá, že vede ke zhroucení respiračního nebo kardiovaskulárního systému. Když vezmeme v potaz dlouhodobě působící typ penicilínu, který jsme používali, a naši izolaci, byly by Michaelovy vyhlídky žalostné.

Knihu Andělské stezky vydali v roce 2016 Wyclefovi překladatelé Bible. Četl Michal Hubáček. Dnes ve 12.15 otevřeme šestý díl z této knihy.

Posloucháte Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: Rádio 7 s nadějí do každého dne. Vašimi společníky jsou Rádio 7 s Martinou Zachrlovou. Třetí hodina ze čtvrtku 2. července nám otvírá pořad Večer pod lampou. Přeji vám krásný poslech při času vymezeném čtení dobrých knih. Pokračujeme v knize Jana Vopaleckého Směr je jasný, ze které čte Petr Stoj.
1: Směr je jasný. Jan Vopalecký.

Samovolná výchova. Navštívila nás manželčina kamarádka, také maminka tří dětí. Povídali jsme si o všem možném a řeč přišla i na výchovu. Uvažovali jsme, kam až může vést zvrácená výchova. No, zvrácená je asi silné slovo. Ale ke zkaženému životu může vést i výchova, která snese přívlastek žádná nebo samovolná. Jestliže děti nevychovávají rodiče, pak je automaticky vychovává televize, ulice, spolužáci a tato výchova odpovídá trendu doby. Dítě se samo bez našeho přičinění naučí mluvit sprostě, možná lhát a krást, a zaujme ve své malé dětské hlavičce postoje, které objevíme třeba až v pubertě, kdy je v podstatě pozdě. Tehdy rodiče najednou zjistí, že jejich dítě umí, nebo také neumí, být důsledné a poctivé, že se dokáže podřizovat i nepodřizovat autoritě, že si vytvořilo hierarchii hodnot podle vlastních zkušeností získaných z okolí. Na vrcholu stojí síla, často násilí, vzhled, přístup k penězům, k internetu, averze k práci a povinnostem. Každé dítě se velmi brzy setkává s převrácenou morálkou v sexuální oblasti. Podle toho si také utváří vlastní postoj a názory. A ty mu v 17 už z hlavy sotva vytlučete. Nebudu se příliš šířit o tom, kam až může vést tato samovolná výchova. Ale chci zdůraznit, jak je důležitá cílevědomá výchova křesťanských rodičů. Rád bych, abychom nejen předcházeli zlému, ale abychom zároveň chtěli děti získat, snad dokonce nadchnout pro živý vztah s Bohem, pro naplněný křesťanský život, aby v něm objevili ty pravé životní hodnoty. Z vlastní zkušenosti i z rozhovorů jsem přesvědčen, že pro naše děti i pro nás samé má blahodárný vliv časté, pravidelné čtení Bible. Nemyslím formální domácí pobožnost, ale přečíst sobě a dětem něco z Bible, povídat si o tom a hledat, v čem je to dnes pro nás aktuální. Je velmi důležité s dětmi komunikovat. Každý člověk má svůj myšlenkový svět, o kterém může povídat. A děti povídají, zvlášť maminky mají tu výsadu, že mohou poslouchat spontánní nápady a postoje dětského rozumku, někdy ve formě otázky nebo vlastní písničky. Jindy to povídají svým panenkám či hračkám. Je důležité, abychom dítě neumlčeli, nezakřikli. Jen ať povídá, poslouchejme a reagujme. Povídejme si s ním. Ono se naučí přinášet domů všední věci, radostné nebo smutné, ale i neutrální prožitky, pokud ví, že ho tam bude někdo poslouchat. Učme se vytvářet podmínky pro jejich povídání, pro rozhovor, ve kterém můžeme něco říct a předávat jim své postoje a svou životní moudrost. Zde vznikají vhodné situace, abychom s dětmi mluvili i o sexuální výchově. Je to naše výsada, abychom jim vysvětlili základy pohlavního života i to, že sexualita patří do manželství. Má být projevem lásky a ne technikou prožitku. Jejich čistota je veliký vklad pro šťastné manželství. Netušíme, jak dalekosáhlý vliv může mít některá naše věta, kterou si dítě bez děky zapamatuje třeba na celý život. Samozřejmě, že vidí i náš život. Přemýšlejme, co můžeme pro své děti udělat, nejen zda jim založit výhodné spoření, jaké jim koupit hračky, do jakého kroužku je posílat a jaké jim dopřát vzdělání. Pomáhejme utvářet jejich životní postoje, aby byli sami tvořivé, nenudili se s námi. Budou se umět bránit negativním vlivům a správně, podle biblických kritérií, rozpoznávat, co lze ještě akceptovat a k čemu se už přidat nemohou a nechtějí. V současné době je to velmi náročné.
Ale vztah vybudovaný dnes na úkor času či výdělku nám to v budoucnosti vynahradí. Co by dnes dali někteří nešťastní rodiče za to, aby mohli navázat se svým skoro dospělým dítětem uspokojivý vztah? Věřím, že komunikace a vytváření vztahů je investice, která se vyplatí.

Potřebujeme i nebezpečí. Před časem jsem ve zprávách zachytil, že se budou muset rušit dětská hřiště a prolézačky, protože podle evropských norem nejsou dostatečně bezpečné. Nenechalo mě to v klidu. Vím, s jakým nadšením se naše děti vrhají na každý žebřík, houpačku a prolézačku. Jako rodiče sice víme, že jim hrozí nebezpečí, že mohou spadnout a ublížit si, ale přesto tam děti pouštíme. Radujeme se z jejich odvahy a úspěchů. A když si odřou koleno, jsme jim nablízku a utěšujeme je. Oni se učí překonávat strach, zdolávat i nebezpečné překážky a umí předvést, že něco dokážou. Někdy si za výkony ve svém věku zaslouží skutečný obdiv. A teď by o to měli přijít. S odstupem času vidím, že dětská hřiště nezmizela. Je jich víc, jsou dobře vybavená a asi i bezpečnější. Přitom však vnímám tendenci současného světa obecně odstraňovat všechna nebezpečí, často marně, přičemž závažnější nebezpečí zůstávají nepovšimnuta. Vyhýbat se rizikům a do ničeho se nepouštět, pokud nemám zaručený úspěch. Vidím v tom zbabělost, ale dovedu to pochopit. Když člověk dostane spoustu ran, prožije řadu neúspěchů a vzdálení i blízcí lidé mu od malička dávají najevo, že to nezvládne a nic z něho nebude, pak to člověk vzdá a chce žít zaručeně poklidným životem bez jakýchkoliv rizik. Ale to nejde. Nebudeme psovi lámat zuby, i když hrozí nebezpečí, že někoho pokouše. Nezrušíme auta, i když dochází k dopravním nehodám. Nepřestanu se bavit se svou manželkou, i když se mnou možná nebude v něčem souhlasit. Vyjdou najevo moje chyby a pohádáme se. Odstranění rizika činí život sterilním a prázdným. Bůh zařídil život tak, že funguje jen tehdy, když uznáme riziko jako téma svého života. Jinak řečeno, jenom když žijeme vírou. A přitom snad právě tato tendence odstraňovat nebezpečí na druhé straně ukazuje, jak je v člověku hluboce zakořeněná touha bojovat a riskovat. Kolik lidí má rádo horolezectví, zdolává umělé stěny a pouští se do různých nebezpečných sportů. Čím extrémnější, tím lepší. Nebezpečí jim nevadí. Proč? Protože je v jejich srdci touha prožít dobrodružství. Od doby, kdy jsem si přečetl knížku Pozor, srdce muže, věřím, že tuto touhu člověku, zvlášť muži, vložil do srdce Bůh. Tím nechci říct, abychom vyhledávali nebo se bezhlavě vrhali do všech nebezpečí, která se nám postaví do cesty, ani abychom hledali střízlivou míru. Spíš chci vyjádřit svou zkušenost, touhu i povzbuzení, abychom do rizika šli s Bohem, ne jako s amuletem, ani jako s receptem, ale jako s tím, kdo nám je přítelem, kterého můžeme o to víc poznávat právě v náročných životních situacích.

Za chvíli se za námi vleče dlouhá kolona. V tom nás všechny zezadu předjíždí nějaký Mercedes. Blázen, pomyslím si. A kolona jede poslušně dál. Za chvilku se však odvážil přejet plnou čáru řidič auta hned za traktorem. Nezdá se blázen. A hned předjíždí další a další a nakonec jede traktor na konci kolony. Kdo dodal všem odvahu překročit pravidla a předjíždět? Mercedes? Kdepak? Toho všichni označili za blázna, sebevraha. A jeli poslušně dál. Strategické místo měl řidič auta hned za traktorem. Ten byl hrází, že nikdo další nepředjížděl. Jakmile hráz povolila, jeli všichni. Naše děvče chtělo jít do bazénu ve společnosti dalších lidí, kterým jsem moc nedůvěřoval. Zároveň mi bylo líto jí to zakázat. Váhal jsem, ale nakonec jsem jí to vysvětlil a neustoupil. Trochu si v sobě zazuřila, ale poslechla. Když se později s kamarády setkala, uznala, že jejich společnost jí nepřináší nic a ona se s nimi nudí. Dala mi za pravdu a náš vztah se prohloubil. Můj zákaz jí neublížil. Dokonce bych řekl, že v některých situacích si mladý člověk přeje, abychom mu to rázně zakázali a tak mu pomohli se ubránit. Je těžké stát jako hráz a neustoupit. Jako rodiče se bojíme, aby nás děti nepovažovali za staromódní nebo za překážku. A tak jim kdeco povolujeme, aby nás měli rádi. A přitom si sami vážíme těch, kdo si umí stát za svým, odolávat tlaku a neustoupit. Prožívám, že si toho žena na muži cení, i když se jí jeho rozhodnutí nelíbí. Dokáže se podřídit muži, na kterém vidí, že stojí proti různým tlakům a o kterém zároveň ví, že ji i děti má rád. Znám situace, kdy jsem neudržel něco, co jsem udržet měl. Povolil jsem, ať už z vlastní pohodlnosti, nebo proto, že to děti či rodina vyžadovala. Tehdy jsem vnímal, že rodina si váží táty, který ji udrží, který bdí a dbá, aby se neuhýbalo od toho, co je správné, od božích norem. A to i tehdy, když navenek nesouhlasně bručí a reptají proti nastavené hranici. Na druhé straně si jsem vědom nebezpečí, abych lpěním na svých osvědčených názorech a metodách nebránil příchodu něčeho nového, čím chce Bůh být dostupný a blízký dnešní mladé generaci. Když povolím a řeknu, tak si dělejte, co chcete, pak cítím, někdy i zaslechnu výčitku, že jsem neměl uhýbat. Je těžké potom zase vstát a hráz obnovit. To raději uteču, uzavřu se a nejraději bych jim přál, aby na to doplatili. Ale na mě jako muži naopak je, abych byl hrází, stál a nepovolil. Když to neudělám, vystavuji tím ženu pokušení, aby se tam postavila sama. Mám za sebou také několik dobrých zkušeností, kdy s důvěrou jdu tam, kam mě Bůh staví a rozhodnu se postavit se tam, kde mám stát. I přes obavy z výroku, no tak vidíš, dám najevo ženě i dětem, že je mám rád, že nebudu utíkat, ale rodinu povedu a ponesu za ní odpovědnost, že budu stát jako hráz proti zlu zvenčí i zevnitř a přitom ji milovat. Dospět k takovému rozhodnutí bývá těžké, ale vždycky přitom prožívám, že takhle si to Bůh přeje. Tady jsi.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
1: Musím nebo chci? Když večer přijde čas, aby se naši dva malí kluci už pomalu začali chystat do postele, někdy jim řeknu, tak kluci, ukliďte si všechny hračky, převlečte se do pyžama a já vám budu číst. Vím, že jsou rádi, když jim někdo čte některou z jejich oblíbených knížek. Na moji nabídku se však ozve, nechci uklízet. Tak vám nemůžu číst. Chci číst, ozve se zase a mrňous začne vytahovat knížku. Následuje chvilka dohadování a přesvědčování, načež si knížku vezmu do ruky, listuji si v ní, ale nečtu a jen opakuji, že napřed musí být uklizeno. Reakcí bývá křik, nechci uklízet. Po chvíli jeden kluk začne pomalu nosit hračky do přihrádky. Pak se přidá druhý a nakonec je přece jen uklizeno. Škoda, že místo 3 minut trvá někdy i 1/4 hodiny, než se dostaneme ke čtení. Úsloví, jestli něco chceš, tak musíš tohle, je nám proti srsti, zvlášť v dnešní době, kdy si každý může dělat téměř co chce. Nejsme příliš ochotní něco muset. Když něco chceme, tak si to prostě vezmeme. Jinak křičíme, že nám jsou upírána naše práva. Jestliže však pochopíme souvislosti a porozumíme principu, že to opravdu jinak nejde, pak jsme najednou ochotni podstoupit i něco, do čeho se nám nechce. Sportovec je ochoten do úmoru trénovat, jíst podle předepsaného jídelníčku, aby dosáhl vytouženého výsledku. Ctižádostivý student se učí, dře a bifluje proto, aby se dostal na školu, o které sní. Někteří zaměstnanci za málo peněz pracují přes čas nebo mají noční směny, aby si udrželi práci. Jsou ovšem v životě věci, o které usilujeme, o kterých jsme přesvědčeni, že je nutně potřebujeme, a přesto jich nedosáhneme. Ne všechny naše touhy, a dokonce ani potřeby, se nám podaří naplnit. Musíme se naučit žít s neuspokojenými potřebami. Ale to není důvod, abychom, možná v zoufalé reakci, přestali dělat to, co dělat máme, i když se nedočkám ocenění, jinými slovy, když se mi to nevyplatí. Vážím si lidí, kteří dělají, co je dobré a co se Bohu líbí. A kteří to dělají rádi a příliš nepřemýšlejí, co za to dostanou. Vědí prostě, že to má smysl. Takový život je naplněný. A občas člověk po mnoha letech zjistí, že nějaký nenápadný projev laskavosti zanechal v druhém člověku hlubokou pozitivní stopu. Sám se tomu diví a zároveň se možná i trochu stydí, že tu maličkost tehdy odbil, protože ji dělal jen mechanicky a ze zdvořilosti.

Ke všemu potřebujeme odvahu. Pouštíte se často do něčeho, co jste ještě nikdy nedělali? Máte k tomu odvahu? Nedávno jsem potřeboval na garáži opravit střechu, aby do ní nezatékalo. Vzal jsem si k tomu dva mladé kluky, vlastně už dospělé muže, aby mi pomáhali a taky, aby se něco naučili. Normálně v takových údržbářských pracích nemám mnoho zkušenosti, ale střechu jsem pomocí lepenky a hořáku už opravoval. Začal jsem tedy lepenku nahřívat. Asfalt se na ní pěkně rozpouštěl a dařilo se jí nalepovat. Když jsem klukům řekl, aby to sami zkusili, měli napřed strach, ale když viděli, že nad nimi stojí někdo, kdo to umí, dodali si odvahy a myslím, že příště už to dokážou sami. Často musíme něco dělat poprvé. Nemáme zkušenosti a bojíme se, že to neuděláme správně. Jsou věci, do kterých jsem se sám nepustil. Neměl jsem odvahu, protože jsem viděl riziko, které jsem nebyl ochoten podstoupit. Teprve, když přišel někdo, kdo mě povzbudil, a já jsem viděl, že je to někdo, kdo se na základě svých zkušeností s Bohem sám odhodlal k velkým věcem, tak jsem se do toho dal. A přiznám se, že na druhé straně zůstalo mnoho věcí, do kterých jsem se nepustil. Nepřekonal jsem strach, nenašel jsem podporu, povzbuzení nebo příklad nikoho, kdo by v tom šel přede mnou. A taky jsem si kolikrát sám řekl, že to není moje priorita a nemám na to čas. Začátek knihy Josue obsahuje mocné povzbuzení pro člověka, který stojí na začátku nového životního úseku. Neboj se, buď rozhodný, neměj strach, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš. Takové povzbuzení bychom asi chtěli mít všichni, že? Velký důraz je v této kapitole kladen na to, aby Josue respektoval Boha, poslouchal ho a držel se jeho zákona. Totéž platí i dnes. Věřím, že když budeme poslouchat Boha, pak budeme prožívat i jeho podporu a povzbuzení ve věcech, které děláme, ať už poprvé nebo opakovaně. Josue měl před sebou mnoho bojů. Velitelé nepotřebují ustrašené vojáky, kteří by z fronty vyděšeně utíkali. Nakazili by morálku, rozšířili by strach u druhých a nakonec by utíkali všichni. Ve válečném boji jde vždy o to, kdo tomu druhému dříve nažene takový strach, aby se začal bát a utekl. Proto když byl někdo v boji poražen, v Bibli často čteme, že utekl před nepřítelem. Dnes nás nepřítel také zastrašuje. Odvahu potřebujeme stále. Při výchově dětí umět s dítětem nesouhlasit, nepodvolit se tomu, co ono chce, nepodlehnout jeho křiku. Například navázání partnerského vztahu vyžaduje odvahu. Celý náš život vyžaduje odvahu a často musíme dělat věci, které jsme ještě nedělali. V takových případech nám pomůže, máme-li na blízku někoho, kdo nás povzbudí, nebo příklad člověka, kterého jsme viděli, jak něco dělá. Ale především potřebujeme mít vnitřní jistotu, kterou můžeme čerpat od Boha. On čeká na naši důvěru a zároveň nám dává odvahu, povzbuzení, do čeho můžeme nebo máme jít. A těm zkušeným z vás dávám k zamyšlení, jestli nemáte ve svém okolí někoho, koho můžete povzbudit, za kým můžete stát a podpořit ho v něčem pro něho novém, pro co má obdarování, ale chybí mu počáteční odvaha. Modlete se za něho a běžte do toho s ním. Budou z vás novodobí Mojžíšové, jako je to popsáno například v Exodu 17, 8 až 16.

Naslouchač. Co děláte raději? Mluvíte nebo posloucháte? Je pravda, že někdy nemáme slov a nevíme, co říct, ale jinak je každý rád, když může povídat. Obecně se mi zdá, že když má člověk příležitost být v přátelské atmosféře, každý raději mluví, než poslouchá. Prostě říká, co si myslí a čím žije. Potíž je v tom, že není téměř nikdo, kdo by poslouchal. A zvlášť v dnešní době lidé velmi potřebují, aby se jim někdo věnoval, tedy naslouchal, co říkají. Dnes je většina našeho mluvení i poslouchání zaměřena na pouhé předávání informací. Děti chodí do školy, aby se něco dozvěděli. Sledujeme média, abychom získali informace. V zaměstnání spolu mluvíme, abychom zjistili, co chce šéf a co mají podřízení udělat. Reklama usiluje, abychom se dozvěděli o novém zboží nebo službách. Ale člověk potřebuje víc, než jen sdělovat informace. Je přirozené, že říkáme, co cítíme, když dáváme najevo hněv, vztek, spokojenost nebo to, že nám je všechno jedno. Zvlášť doma v rodině je dokonce potřebné vyjadřovat se na úrovni pocitu. Tam si většinou povídáme poměrně málo. Jakoby se nám zdálo, že jsme si už všechno řekli. Občas zaslechneme hodnocení, oni si už nemají co říct. Pokud si máte doma pořád co povídat, zvlášť s dětmi, tak vám blahopřeju. Sdělování vlastních pocitů často rozhoduje o tom, jak bude naše komunikace pokračovat. Když muž přijde domů, žena mu povídá, co celý den dělala, jak se cítí, a on ji zmrazí slovy, že je unavený a že mu to je jedno. Komunikace končí. Jestliže však přijde s kytkou v ruce a řekne, že je rád už doma, může se dovědět, co od své ženy ještě nikdy neslyšel. Něco, co opět prohloubí jejich vzájemný vztah. Vnímám, že když přijdu domů, děti mají hodně co povídat. Potřebují to někomu říct a já na ně mám málo času. Po několika nepříjemných zkušenostech to vzdají. Umíní si, že už mi nebudou nic říkat, stáhnou se do sebe a já se o nich nic nedovím. Škoda. Netvrdím, že to, co mi děti řeknou, je vždy příliv nových, kvalitních informací, ale děti potřebují s někým sdílet to, co prožívají. A já můžu pochopit, čím žijí, co je trápí, čeho se bojí nebo na co se těší. Stejně tak mezi dospívajícími, mladými i dospělými lidmi je mnoho takových, kteří jsou plní ne snad informací, ale emocí a toho, co prožívají. A nikoho to nezajímá, nemají to komu říct, protože nikdo nemá čas poslouchat. V práci, ve škole nebo kdekoliv během dne jsme, přijímáme spolu s informacemi mnoho vjemů, které potřebujeme zpracovat, nejlépe s někým. Ale nikdo na nás nemá čas. Každý toho má hodně, co potřebuje někomu říct. Proto je báječné, když si večer máme příležitost v rodině sednout, udělat si na sebe čas a popovídat si, co kdo prožil, z čeho měl obavy, z čeho má radost, co se podařilo a co ne. Líbilo by se mi, kdyby existovala profese naslouchač. Člověk, za kterým můžu s čímkoliv přijít, který vyslechne moje pocity, nespokojenost, moje boje, obavy, touhy, který mi porozumí a umí se do mě vžít. Ale přitom si vždy dělám naději, že mi k tomu něco řekne, povzbudí, poradí nebo ukáže problém z jiného úhlu, nabídne řešení. Potřebu takové profese vidím jako důsledek dnešní společnosti, kde není prostor dostatečně mluvit a málo kdo má kapacity dostatečně naslouchat. Takoví naslouchači, kteří umí mlčet a v pravý čas říct moudré slovo, by měli být v našich rodinách a sborech, tak bychom si měli navzájem sloužit.
Řekl bych, že je to služba, která si zaslouží ocenění. Dívám se na sebe, kde bych mohl ubrat svého mluvení a posloužit druhému tím, že mu budu naslouchat. Komu bych mohl sloužit nasloucháním? Takové naslouchání velmi obohacuje.

Cesta určuje život náš. Tak proč se ptáš? Proč se ptáš?

První dotek tvojí knížky, první pohled mými víčky, teď už vím, že žiješ v nás. Tolik času jsme tomu dali, tolik minut jsme se smáli, nechceš to vrátit.

Slyšíš i mě? Jako rodina spolu často u různých příležitostí sedáváme v obýváku. Někdy jen na chvilku, když potřebujeme udělat krátkou rodinnou poradu, jindy jen tak posedět a popovídat si, často při návštěvách. Je přirozené, že děti dávají také najevo, že existují, chtějí něco říct, bývá to různě důležité, často se snaží získat pozornost hned, když si na něco vzpomenou a nečekají, až druhý domluví, aby na to třeba nezapomněli. Dochází tedy k tomu, že si maminka povídá s Lenkou a v tom přijde čtyřletá Danielka a nutně potřebuje mamince něco říct. Ta však nemá čas, protože řeší, v čem zítra Lenka půjde na výlet nebo jak se Peťka pohádal s kamarádem. Danielka po chvilce zoufale volá: Maminko, slyšíš? Kdepak? Ta nestíhá přepínat z Péti na Lenku, natož, aby vnímala ještě Danielku, která musí hned teď říct, že z okna vidí venku holčičku, která veze kočárek, jaký by ona chtěla. Chudák maminka. Slyší? Slova zní, ale ona nevnímá. Dá se tomu říct, že slyší? Často se stane, že my rodiče něco přeslechneme. Stává se to i dětem. Vždyť jsem ti říkal, že... Ne, to jsi mi neříkal. A tak si musíme dále vyjasňovat, co kdo chce a potřebuje, co musí a nesmí, nebo může a nemůže. Vím o někom, kdo svému otci řekl: Já vím, že mě vždycky slyšíš. Skoro bych mu záviděl mít někoho, na koho se můžu kdykoliv obrátit a vím, že mě pokaždé slyší. Buď je zvedne telefon, nebo se na mě podívá a vidím, že mám jeho plnou pozornost. To tedy musí být dobrý otec. Vědomí, že mě někdo vždycky slyší, vždycky na mě má čas, má velkou hodnotu, kdo by si to nepřál. Předpokládá to však pevný osobní vztah. Předpokládá naprostou důvěru, která vyrůstá z toho, že ti dva jsou dost často spolu. Mohou se sdílet, povídat si o sobě, o svém nitru i o velmi osobních věcech. Tím otcem je Bůh, synem Ježíš, který byl tady na zemi. Tento otec skutečně slyší vždycky a slyší i nás. Slyší i tehdy, když si to neuvědomujeme, dokonce i když si to nepřejeme. Ale stojí na naší straně, je ochoten nám pomoct, má na to prostředky a možná bych řekl, že na naše zavolání čeká. Záleží tedy na tom, jaký s ním máme vybudovaný vztah. Bůh nabízí svou ruku, má nás rád a dal, co mohl. Nechal Krista umřít místo nás, aby nám mohl odpustit. Teď čeká na naši reakci. Byl bych rád, kdybychom také o sobě navzájem mohli říct, že se vždycky slyšíme a umíme si na sebe udělat čas, aspoň na své nejbližší.

Přátelství do zásoby. Mám několik lidí, se kterými se přátelím. Rád. Často jsme se setkávali, sdíleli se a když jsme zrovna nebyli spolu, žhavili jsme telefon, maily, SMSky, pořád jsme si měli co povídat. Blížily se prázdniny, navíc přišly různé rodinné okolnosti, každý z nás musel řešit své starosti, někdo s příbuznými, někdo finanční, někdo s dětmi. Často se jednalo o rozhodování, které není rutinní a mohlo by závažně ovlivnit další život. Pak jsme se rozjeli na dovolené. Nepřestali jsme být přátelé, ale když jsme se zase potkali, jako bychom se museli znovu hledat. I za to poměrně krátké období každý z nás něco prožil s jinými lidmi, v jiném prostředí, ovlivňovali nás jiné věci. Když jsme se pak s některými domluvili na setkání a sedli si spolu, chvíli nám trvalo, než jsme se zase dostali na stejnou vlnu. A s některými nám setkání prostě nevyšlo. Pořád bylo něco na programu, nebo jsme si neuvědomili, že bychom se mohli setkat. Neřekl bych, že jsme přestali být přátelé. Prostě jsme si na sebe neudělali čas. Když se potkáváme, tak mě skoro mrzí, že musím říct, že jsme byli přátelé. Přátelství, vztah se nedá budovat do zásoby. Dá se budovat teď. Jestliže přestaneme vztah udržovat, tak vychladne. Jestliže později chceme pokračovat, snad je na co navázat, ale v podstatě je třeba kus cesty projít znovu. Totéž si velmi uvědomuji ve vztahu s Bohem. Pamatuji si na chvíle, kdy jsem něco silně prožíval, například: Pane Ježíši, já tě miluju, vydávám ti celý život. Ale pak přišly všední povinnosti a ze silného prožitku zůstala jen vzpomínka. Přátelství a vztahy je třeba udržovat, rozvíjet a starat se o ně jako o něco cenného. Bez našeho přičinění zblednou, vyšumí, vyhasnou, odplynou. Vztahy s přáteli vyžadují, abychom se občas setkali, nebo když to nejde, tak si aspoň poslali SMS-ku, mail nebo si zavolali. Stejně tak vnímám potřebu pečovat o svůj vztah s Bohem. Když se jim zabývám v myšlenkách, modlitbou, čtením Bible, při setkání s lidmi, jen jednou za čas, pak pokaždé, jako bych musel začínat znovu. Kdeže jsme to minule skončili? Bůh s námi má záměr, má cíl pro naši výchovu a ví, kam nás chce dovést v našich postojích, víře, ve službě, ale když vždycky musí začínat znovu, jde to kupředu jen pomalu. Možná se někdy stane, že během rozhovoru s Bohem najednou odběhneme jako děti. A Bůh zůstává stát a čeká, až zase přijdeme a jsme ochotni pokračovat. On si pamatuje, o čem jsme se minule bavili a kde jsme to skončili. Takhle je to s námi ale na dlouhou výchovu. Když se muž a žena mají rádi a chtějí spolu rozvíjet přátelství a lásku, tak se vezmou a můžou spolu být pořád. Tak nějak s námi chce žít Bůh. Stojím o úzký vztah s Bohem. Rád bych se vrátil k přátelstvím, která se sama rozvolnila. Chci prohloubit vztahy se svými nejbližšími. Vidím to jako velkou příležitost k tomu, abych mohl dávat lásku, úctu a vlastně život v tom nejlepším slova smyslu. Zkuste to taky.

Večer pod lampou dnes přinesl další kapitoly z knihy Jana Vopaleckého Směr je jasný. Četl Petr Stoj. Kniha vyšla v nakladatelství Étos. K poslechu další části zveme v pátek ve 21 hodin.

Před námi se otevřela čtvrtá hodina ze čtvrtku 2. července. S vámi na Rádiu 7 je Martina Zachrlová. Za čtvrt hodiny nás čekají průsečíky s tématem Může být technologie živá? Čekání na tohle zajímavé téma nám zpříjemní písničky. Přeji vám pěkný poslech.

chvíle, kdy nechce se ti vstát, marně hledáš důvod, proč vážně život brát. Je těžký hlavu zvednout, od břehu odrazit, když ne.

Slyšeli jsme průsečíky na téma Může být technologie živá? Hostem byl Marián Možucha, moderoval Pavel Kohl. Příště nás čeká téma Monitoring práce. Vysíláme v úterý v 11 hodin a 15 minut.

0: Je čtvrtek 2. července, s vámi je Rádio 7 a Martina Zachrlová. Pátá hodina nám otvírá relaci 3D Talk s tématem Jak vést na periferii.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Mé jméno je Vojta a dnes tu se mnou sedí Tonda Prokůpek, nově ordinovaný kazatel církve bratrské, aktuálně v Bruntále, majitel drsného pohledu, milujícího srdce, plešaté kočky a hada. Tondo, vítej.
3: Ahoj, ahoj.
2: Dnes budeme mluvit spolu o tom, jak vedoucí mohou vést na periferii, na místě, odkud lidé odchází. Tondo, ty sloužíš v regionu, odkud lidé spíše odchází, než přichází. Na Bruntálsku, jak tě toto místo ovlivnilo v přemýšlení o tvé službě?
3: Myslím, že mě to naučilo přehodnotit, co vlastně považuji za úspěch. Ve společnosti, v církvi, jsme zvyklí měřit úspěch růstem. Pamatuju si to i z větších sborů, jako je Opava, že když byly nějaké služby, tak dokud těm službám přibývali lidé, tak jsme ji brali za úspěšnou. Jsme zvyklí měřit úspěch čísly a výsledky. Jenže v regionech, jako je Bruntálsko, člověk rychle zjistí, že pokud budu měřit úspěch jen počty, můžeš být velmi frustrovaný. A začal jsem se více dívat ne na čísla nebo na počty, ale na věrnost než na velikost.
2: Je to trošku jiný způsob vedení lidí a vedení sboru a vedení nějaké skupiny nebo týmu. Co ti přijde, že je na vedení v takovém prostředí nejtěžší?
3: Nejtěžší je asi boj s pocitem, že se nic neděje. A ne, to celkově můj jako větší problém, kdy jsem měl pocit, že v církvi nikdy nic neděláš, nebo aspoň nejde nikdy dlouhodobě nic vidět. Ale tady dokonce pracuješ měsíce, možná bych se nebal říct ani až roky, a výsledky nejdou vidět. Lidé odcházejí a teďka za prací. Vzpomínám si, když jsme měli mládež, tak mladí odcházeli studovat, když měli nějakou perspektivu. Někteří přijdou a zase zmizí. A člověk se musí učit věřit, že Bůh pracuje i pod tím vším a i pod tím povrchem.
2: U tebe osobně, jak tohle je pro tebe těžké nebo lehké? Jak se s tímhle srovnáváš? S tím, že děláš něco, co nejde vidět?
3: Těžké. Musel jsem se právě naučit, že statistiky, ano, že členská tabulka nebo počty členů, že všechno tohle jsou sice důležité věci, ale není to evangelium. Statistiky mohou být užitečné, mohou nám něco ukázat, ale nemohou být zdrojem naděje. A když se čtu Nový zákon, tak Ježíš často investoval obrovské množství času do několika jednotlivců. Jo, nebo když uzdravoval, tak taky neuzdravoval davy, ale uzdravoval pár lidí. Investoval 3 roky neskutečného času do 12 svých učedníků. A když se na to díváme a čteme to, jak málo lidí vlastně měl Ježíš kolem sebe, které opravdu oslovil, kterým se skutečně věnoval, a pak se podíváme, co z toho vzniklo, a že z toho vzniklo hlavně něco, co změnilo svět a mění ho až do dneška, tak si myslím, že dělám i já smysluplnou práci.
2: Je to povzbudivé, nebo je tohle něco, co tě povzbuzuje, respektive kdy naposledy se cítil takový povzbuzený, potěšený?
3: Je to, to jsem se naučil, že je povzbudivé, ale zajímavé je, že většinou nejsem povzbuzený při nějaké velké akci. Ne, já jsem teďka navštívil pár velkých akcí, cítil jsem se tam dobře, lidi tam byli, vypadalo to úžasně. Ale pak jsem se vrátil tady a zjistil jsem, že mnohem víc mě pozbudí, když vidím konkrétního člověka a za ním ten jeho příběh. Když vidím někoho, kdo začne číst Bibli nově. Když se někdo vrátí do společenství, když předtím odešel. Jo? Nebo mu pomáhá mu uzdravit rány z církve, které měl. Když někdo udělá další krok víry a třeba se nechá pokřtít. Před měsícem jsme měli po asi 3 letech křest nového člena v Bruntále. A to jsou věci, které se mi do těch statistik nikdy nevejdou, ale které mě právě povzbuzujou v tom, že děláme tady i tady dobrou práci.
2: I tady. Jak poznáš, že to, co děláš, to, jak vedeš lidi, není marné. Je to právě tady tímhle, že vidíš nějaký pokrok nebo nějaký růst u jednotlivců? Nebo je to něco, co tě povzbudí zvenku?
3: Přestal jsem hledat potvrzení ve výsledcích. Je to něco, co jsem dělal kdysi, když jsem přišel před víc než 3 lety do Bruntálu. A tak jsem si taky říkal, že to možná za 2 roky zabalím, když neuvidím žádný pokrok. A když se teďka dívám po 3 letech na Bruntálsko, on vlastně počta má ten pokrok tam žádný není. Ale duchovně vidím, že se na Bruntálsku spoustu věcí změnilo. Už jenom to, že ekumenicky jsme začali mnohem víc spolupracovat. A já se snažím ptát, jestli jsem věrný tomu, co mi Bůh svěřil. Věřím tomu, že mě Pán Bůh tady poslal za nějakým účelem něco tady dělat, že to nebylo jenom tady tě na chvilku odklidím do Bruntálu, ale že jsem opravdu mi byla svěřená ta část práce tady. A já se ptám, jestli teda miluji lidi, jestli se tady hlásá evangelium, to se snažím dělat, jestli se modlíme, když jsme ve společenství. A pokud ano, pak věřím, že právě Pán Bůh pracuje, i když já to třeba zatím nevidím. A dlouho jsem nic neviděl, a jak jsem zmiňoval ten křest, tak to bylo přesně po 3 letech, kdy jsme někoho pokřtili, a mně to přišlo jako najednou, tady máš vlastně ovoce své práce, která si se trvala dlouho, ale je tady nějaký výsledek, hmatatelný.
2: Dlouho se tvoří nějaké podhoubí a pak z toho něco zjde.
3: Je to tak?
2: Přijde ti, že jsou lidé kolem tebe, kteří třeba to považují za marné, i když to tak není?
3: Ne s těma, s kterýma mluvím, neboť se jim to snažím většinou vysvětlit. Ale já jsem měl na začátku pocit, že je to marné. A dlouho mi trvalo, než jsem změnil tenhle svůj postoj. Když se bavíš s lidma třeba při modlitevním karavanu na Bruntálsku, tak máš pocit, že ti lidi říkají, že je to marné. Jo? A tady jako v těch periferiích, v těch Sudetech, je spousta lidí, kteří právě bojují s marností a s těma smutnýma věcma, trápením, které si nesou. Takže jo, ono ta marnost tady jde cítit docela.
2: Jak se ti daří neztratit tu naději? Nebo máš někdy, měl jsi někdy chuť to vzdát? Respektive, jak často máš chuť to vzdát?
3: Ano, to je asi ta správná otázka. A doufám a věřím, že každý, kdo dlouhodobě slouží, zažije chvíle únavy. Doufám, že nejsem v tomhle sám. A nebo že zažívá pochybnosti. Ale zajímavé je, že právě tehdy člověk znovu objeví, že služba nestojí na něm. Jo, i já jsem měl pocity a chutě to vzdát. Pamatuju si, jak jsem seděl v křesle svém houpacím a říkal jsem si, co tady vlastně dělám, proč tady jsem. A pak jsem si uvědomil, že ta služba nestojí na mně. Že Bruntál není moje dílo, že církev není moje a že Kristus buduje svou církev a buduje ji i tady. A pro mě je to najednou jako velká úleva. Jo, že já dělám jenom to, k čemu mě Pán Bůh povolal a ta práce je na něm.
2: O Bruntále se říká, že je to hezký kraj, tvrdý kraj, tvrdí lidé. Co tě Bruntála okolí naučilo o lidech?
3: Že do Bruntálu můžeš přijet jenom na koních a ve dvou. A že za každým člověkem je příběh. A stojí za to si ty příběhy vyslechnout. A někdy vidíme jenom problém. Nebo vidíme problematického člověka. Ale zatím většinou bývá často bolest. A na Bruntálsku to je hodně vidět. Jo, vidíme zklamání, vidíme osamělost. A Bruntál mě naučil možná víc poslouchat a méně rychle hodnotit ty lidi.
2: My se známe už delší dobu. Už jsme i spolu sloužili, něco jsme spolu vedli, dělali, zažili. Znám tě jako člověka, který raději méně mluví a více dělá, což ne vždycky možná jde. Jakou roli v tvé službě hraje trpělivost?
3: Obrovskou. Máš pravdu, že se známe docela dlouho a myslím, že si velmi pamatuješ, když se nás náš kazatel snažil naučit delegovat. A já si pamatuju, jak jsem mu říkal, víš, abych to někomu delegoval, tak mu to první musím ukázat, pak to s ním udělat, pak ho to nechám udělat, on to pak zkazí a já jdu a musím to po něm opravit. Toto radši udělám sám. A takhle jsem dlouho přistupoval, žel i ke službě a k vedení, ale tady jsem se fakt naučil trpělivosti a myslím si, že trpělivost je jedna z nejvíc podceňovaných křesťanských cností. My chceme velmi často rychlé výsledky. Zasadíš kytku, respektive dáš semínko, vyroste ti kytka. Vezmeš kafe, zaliješ horkou vodou a máš kávu udělanou. Instantní polívka je skvělá věc. Jo? Ale Bůh často pracuje v letech. A když čteš Bibli, tak zjistíš, že kolikrát to trvalo někdy i generace, než se něco stalo, než se něco změnilo. A já si myslím, že někdy ta trpělivost v tomhle tom může být zásadní pro nás a musíme se opět učit té trpělivosti.
2: Bruntál je takový vlastně začínající stanice, zakládaná církev, stará pár let a je vlastně malá. Malý sbor, malé místo. Je nějaký rozdíl mezi vedoucími malých sborů a velkých sborů, který možná pociťuješ právě tím, že vedeš malý sbor? Malou církev?
3: Mně se strašně líbí název začínající stanice, ono už je začínající docela dlouho. Ale ten rozdíl, který začínám vidět a který jsem pochopil možná nedávno, bylo, když jsem se přestal srovnávat. Třeba s Opavou, s naším mateřským sborem. Nebo s Elimem, který jsme taky zakládali a který už teďka je po 6 letech samostatným sborem. A myslím si, že to je důležité nesrovnávat se. Každý sbor, každá stanice má jiné podmínky, jinou historii a jiné možnosti. A někdy máme pocit, že jsme úspěšní jen tehdy, když vypadáme jako někdo jiný. A já kdybych použil metody, co používal Tomáš v Elimu opavském, tak tady rozhodně neuspěju, jsem zjistil. A já si myslím, že Pán Bůh nás nevolá k napodobování jiných zborů, ale volá nás k věrnosti tam, kde jsme a hledání té cesty tam, kde jsme. A my musíme najít ty zdroje v těch místech, kde jsme. Mě strašně baví, když se vrací někteří z těch cizích zemí a říkají, wow, v té Austrálii to bylo tak skvělé, my jsme se tam naučili tolik nových věcí a pak zjistí, že půlka z toho vůbec nebude aplikovat u nás.
2: Je něco, co je naopak výhodné na malých sborech, malých církvích, malých společenstvích?
3: Výhodné, ale taky nebezpečné. Důvěra a blízkost lidí, kterou dokážeš budovat. Ale nesmíš jí zradit. Opravdu dokážeš budovat hluboké vztahy, ale musíš být věrný v těch vztazích.
2: Mluvili jsme tady hodně vlastně o těch těžkostí v Bruntále a skoro to vyznívá, že Bruntál je opravdu místo, kam odkud lidé odchází. Vidíš dneska nějakou naději na Bruntálsku nebo případně i tady v tvém sboru?
3: Právě v lidech. A nejenom na Bruntálsku, ale třeba ve Vrbně. Chvilkově jsme působili ve Zlatých horách. V jednotlivcích. V těch lidech, kteří opravdu hledají Boha. V nových vztazích mezi církvemi. V malých věcech, které by mnoho lidí přehlédlo, protože Boží království často začíná jako malé semínko, jako malé nenápadné, ale živé. A to je ta naděje do budoucnosti.
2: Mluvili jsme tady o tom, jak být vedoucím na těžkých místech. Na závěr, kdybys měl jednou větou odpověď na otázku, jak vést tam, odkud ostatní lidé odchází, co bys řekl? Možná povzbudivě, jo?
3: To neumím. Ne, musíš se naučit věřit, že Bůh pracuje i tam, kde lidé vidí jen úbytek. A že věrnost je někdy důležitější než viditelný úspěch.
2: Tondo, díky, to je taková dobrá rada na závěr. A s ní se s vámi dneska loučím já, Vojta.
3: A já, Tonda.

0: Aktuální seriál úvah pro pořad Základy zpracovává vyučující na evangelikálním teologickém semináři v Praze Štěpánka Paluchníková. Ve svém pátém zastavení uvažuje nad dalším elementárním tématem křesťanské víry.
1: Základy. Základy.
2: Dnes před sebou máme krásné téma. Milost. Slovo, které zní jemně a přitom sobě nese obrovskou sílu. Často se o milosti zpívá, často je milost zmiňována v prozbách, aby se Bůh smiloval, aby se sklonil k člověku ve své dobrotě. A přesto, jak o milosti mluvit tak, aby nebyla jen známým pojmem, ale skutečností, která je reálnou součástí lidského života? Možná můžeme začít jednoduše. Milost je dar. Dar, který si nemůžeme zasloužit, vybojovat ani vynutit. Není výsledkem našeho výkonu ani odměnou za správné chování. Je to Boží příklon k člověku. Okamžik, kdy Bůh říká své ano. Ne proto, jací jsme, ale proto, jaký je On. Milost je Boží svobodné rozhodnutí být milostivý. Tato myšlenka prostupuje celou Biblí. Kdo si to vystihl krásným obrazem? Ve Starém zákoně je milost jako malý plamínek, zatímco v Novém zákoně se rozhořívá jako jasné světlo. Už od počátku vidíme, že Bůh jedná s člověkem ne podle jeho zásluh, ale podle svého milosrdenství. Vrchol tohoto příběhu milosti přichází v Ježíši Kristu. V něm se milost stává konkrétní, viditelnou, na dosah. Nejde jen o jakýsi princip. Kříž je nejhlubším vyjádřením milosti. Místem, kde se Boží láska setkává s lidským selháním a přináší odpuštění. Apoštol Pavel to vyjadřuje velmi jasně. Milostí jste spaseni. Spasení není z nás. Není výsledkem naší snahy být lepší, dokonalejší nebo dostateční. Je to dar. To může být pro nás někdy těžké přijmout. Jsme zvyklí si věci zasloužit, odpracovat, mít pod kontrolou. Milost ale funguje jinak. Nelze ji ovládnout, pouze přijmout. Zároveň milost není pasivní. Není to něco, co se nás dotkne a tím to končí. Je to živá, činná Boží síla, která v nás působí, proměňuje nás a vede nás dál. Dokonává v nás to, co Kristus vykonal. Učí nás žít jinak, ne ze strachu nebo povinnosti, ale z vděčnosti. Možná právě tady se milost stává srozumitelnější. Ne jako abstraktní pojem, ale jako zkušenost. Jako vědomí, že jsem přijatá, i když nejsem dokonalá. Že jsem milovaná, i když selhávám. Že nemusím dokazovat svou hodnotu, protože už ji mám. Milostí jsme spaseni.
1: Základy. Základy.
0: To byly Základy se Štěpánkou Paluchníkovou. Další s tématem odpuštění uslyšíte v úterý v 9:30.

Od mikrofonu Rádia 7 se s vámi pomalu loučí Martina Zachrlová. V 6 hodin vás přivítá další moderátor a já vám přeji krásný a požehnaný den. Nejlépe s naším rádiem.

0: Krásné, dobré, druhé červencové ráno. Vám od mikrofonu Rádia 7 přeje Kateřina Hodecová. Je krátce po 6. hodině raní, začíná tedy další část vysílání Rádia 7 a tady je stručný přehled toho, co v ní můžete zaslechnout. Opět začneme den modlitbou a čtením Bible ve 6:45. Pokud chcete, udělejte si kratinkou chvíli spolu se mnou. Zkusíme ztišit svoje nitro, než se rozběhne do všech těch každodenních úkolů a možná pokud jste před dovolenou, tak navršených úkolů. Začít den ztišením je něco, co dá řád a smysl věcem. Tak nechte se pozvat. 6 hodin a 15 minut. Bible někdy velice překvapivě ukazuje paradoxy. To, co je v našem myšlení neslučitelné, ona popisuje velice lehce. V druhé části seriálu o životě proroka Eliáše se zastavíme v okamžiku, kdy váženého a ctěného božího muže zachrání bezejmenná vdova. Od 6 hodin a 45 minut to se dozvíte víc. V ranním telefonátu v 7 hodin a 30 minut představíme projekt vzniklé Audio Bible. Představí nám ji Pavel Pechánek. Osmá hodina to je pozvánka k poslechu relace Bible Guide. V ní tentokrát budeme sledovat to, že když Bůh stvořil člověka, dal mu tím možnost stát se jeho dítětem. V 8:30 je tu pak relace Nejen chlebem a ta nabízí v tomto a následujících 5 týdnech takový mini seriál úvah o Ježíšově škole. Můžete se opět setkat s kazatelem Církve bratrské Jaroslavem Pokorným. Je tu čas prázdnin a dovolených, všemi žáky a studenty, ale i jinými kategoriemi lidstva očekávaná událost. Odložíme všední povinnosti a vyrazíme vstříc odpočinku a dobrodružství. To záleží na nastavení každého z nás, ale odložíme i své křesťanství. Přemýšlejme v glose Petra Rause o 9:30. Desátá dopolední je v programu Rádia 7 takovým lomítkem mezi ranním a dopoledním či denním vysíláním. V čtvrtek to vždy znamená nabídku poslechu pořadu Rozmarína. Dosáhnout cíle bez zbytečného plýtvání energií, tak se dá stručně definovat efektivita. Jak se dá ale tento princip využít v rodinném životě? Připomeňte si to tedy po 10. dopolední v repríze pořadu Rozmarína, ve kterém byla hostem Petry Eliášové Eliška Vondráčková z Brněnského centra pro rodinu a sociální péči. První díl 4-dílného cyklu nese název Jak se naučit pochopit chování dítěte. Tak. To je stručně přehled pořadu, které jsme pro vás připravili na dnešní 2. červencové ráno. Ať se vám dobře poslouchá, přeje Kateřina Hodecová.
1: Posloucháte Rádio 7.
0: A s první písničkou z naší dnešní hudební nabídky jsou tu křesťané ze sborů ve Vsetíně, Zlíně a Vizovicích a z písní Jiřiny Džiny Čunkové Tlukot tvého srdce.

Slyšeli jste v tom textu? Já se nikdy nevzdám. Takováhle umíněná víra je něco, co Pán Bůh hledá, co se mu na nás líbí. A právě taková je i autorka té písně, kterou vám teď tedy pouštím přímo. Jiřina Džena Čunková, Miluji chvíle v náručí tvém.

Skupina Efoot nás dovedla ke 6:45. Posloucháte ranní vysílání Rádia 7 a teď se společně podíváme do Bible. Chcete-li, nalistujte spolu se mnou Markovo evangelium, první kapitolu, budu číst od 16. verše.

pomocníky a šli za ním. Některé popisy v Bibli jsou velice stručné. Marek sám je velmi stručný v popisech mnoha věcí. Ale zatím se skrývá, za tím jednoduchým krátkým dějem, spousta otázek. Kdyby se tatáž situace stala dnes nám, kdyby Ježíš procházel třeba kolem parkoviště, kde zrovna před firmou parkujeme svoje auto, nebo před školkou, kam vedeme svoje děti, nebo před nákupním centrem, kde zrovna se chystáme utratit velké peníze. Kdyby kolem nás procházel, podíval se a řekl ty, pojď za mnou. Co bychom udělali? Troufnu si tvrdit, že většina z nás by se jala vysvětlovat, no moment, já teď musím nakoupit, zařídit rodinu, nějaký chod doma a pak za tebou někam doběhnu. Nebo počkej Ježíši, vyřídím tady tu 100 mailů a pak půjdu. Samozřejmě je to obraz, samozřejmě trochu nadsazuji. Ale to, co tady píše apoštol Marek, Ježíš řekne, pojď za mnou, a ti lidé jdou, to je něco vlastně fantastického. A tak si říkám, co nám opravdu brání jít za Ježíšem v těch obyčejných praktických věcech. Nestarat se tolik o věci okolo a to vůbec nenabízím nějakou lehkovážnost nebo nezodpovědnost. Co je to, co nám vnitřně brání následovat Ježíše opravdu a naplno? My často váháme, když stojíme před přímou výzvou. Často si říkáme, že vždy ty okolnosti tomu ale vůbec nepřejí. Jenomže to je standard. Okolnosti budou vždycky proti tomu. Možná znáte, když dostanete chřipku, mně se to stává docela často, vždycky, když onemocním, tak si říkám, tohle se tak nehodí, teď zrovna potřebuju. Jenomže kdy je dobrý čas na to odležet si nějakou virózu? Nikdy. A tak v tom našem následování Ježíše je úplně stejná otázka. Když nás dnes Ježíš vybízí, pojď za mnou, co je to, co nám brání? Troufnu si říct, že za těmi vnějšími důvody, kdy vypočítáváme svoje povinnosti a závazky, je často jednoduše strach. Strach o svoje jistoty, o to, co nás možná úplně nenaplňuje a nejásáme u toho, ale je to jistota našeho života. Známe to, jsme v tom jaksi doma. Tihle chlapy, které Ježíš potkal u moře, ti rybáři, ti zanechali svého otce na lodi, jeho pomocníky, všechno to svoje řemeslo, to svoje know-how, všechno to, co uměli, a šli za Ježíšem, který jim říkal něco vlastně nesmyslného. Pojďte, učiním z vás rybáře lidí. No to je nonsens přece. Lidi nejsou ryby, lidi se nedají chytat do sítí, tak co to znamená? Nejsem si jistá, že tomu v tu chvíli úplně rozuměli. Ale pochopili, že tohle je životní nabídka, jít za Ježíšem. A tak je obdivuju, jak opravdu byli ochotní a schopní všeho nechat a jít. A neměli to pak úplně jednoduché, ale zažívali blízkost Ježíšovu, v podstatě mu hleděli pod ruce, dívali se na to, jak jedná s lidmi, co učí, co říká, jak odpočívá, jak chodí na různé oslavy. Byli s ním. A to je výzva pro nás i dnes. Být s ním. Ne nutně tam, kde jsme všude my, ale tam, kde je on. Být s ním. Samozřejmě platí to i naopak, zvát ho do svého života. Pane Ježíši, přijď a udělej v mém životě pořádek. Ukaž mi, co je důležité a co ne. A tak ti, Pane Bože, opravdu děkujeme. Děkujeme Ježíši za to, že nás povoláváš a že nás zveš k sobě. Uvědomujeme si, že je to obrovská nabídka a že být s tebou je nad všechny naše jistoty. A zároveň prosíme, odpusť nám to lpění na tom našem
bez

bezpečném prostředí, na tom, co známe, víme, co máme osahané. Odpusť nám, že hledáme pořád víc jistotu, než jsme ochotní ti důvěřovat. Pane, převracej to v nás, přetáčej to v nás tak, abychom ti byli schopni a ochotní důvěřovat i v situacích, které z našeho úhlu pohledu jsou nebezpečné a chatrné. A děkujeme za to, že ta jediná jistota je opravdu v tobě. Amen.

Na čem záleží? To byla píseň skupiny Nad čarou, která nás dovedla k 6:30. Vstáváte s Rádiem 7, je čtvrtek 2. července a dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Kateřina Hodecová.

Darena Kočenzi, Vím je živý. S další skladbou je tu Mike Dunhy a bude zpívat o vztazích. Líbí se mi jeho pohled na vztahy. Říká, že vztahy jsou něco jako umělecké dílo a tak je k ním potřeba taky přistupovat.

0: Jaká je cena poslušnosti Bohu? A naopak, kolik stojí neposlušnost? Druhý díl seriálu Bronislava Matulíka o životě proroka Eliáše vám pustím už po následující písničce skupiny On Fire. Slunce už vyšlo.
1: Slunce už vyšlo, tak koukej vstát.

Za krále Achaba společnost dobře fungovala. Vojensky i ekonomicky Izrael budil respekt. Přesto však se našlo slabé místo, které zemi i království smrtelně ochromilo. Nebyl to onen pověstně selhávající lidský faktor, byla to přírodní katastrofa. Zemi postihlo sucho. Naše společnost, dalo by se říci, je také v mnoha ohledech dobře nastavena a zajištěna, přesto nemůžeme přehlédnout ani ignorovat slabiny, kterých je bezpočet. Ohrožují nás přírodní katastrofy, povodně, hurikány, zemětřesení. Ohrožuje nás válka v podobě světového terorismu. Kdekoliv na země kouli se mohou zřítit vysokopodlažní budovy, vybuchnout školy, explodovat autobusy, kdekoliv může nastat střelba. Ohrožuje nás strach. Nikde a nikdo si nemůže být jistý. Ohroženi jsme lidmi cynickými i fanatickými, inteligentními podvodníky jako zmanipulovanými příslušníky extrémních sekt. Ohroženi jsme vzrůstající kriminalitou. Ohrožení přichází ze samotného jádra společnosti, z rodin, neboť rodiny namnoze nefungují, rozpadají se a děti se čím dál více stávají pachateli těch nejhorších zločinů. Je tolik slabých míst a tolik těžce řešitelných problémů, že by snad už mělo být na čase obrátit se k Hospodinu, jehož prorokem byl Eliáš a o kterém nám především pověděl Boží syn. Všichni potřebují zachránit. Všichni také prorok Eliáš. Nejen prorok Eliáš, také křesťané. Sice jako lidé v Krista věřící vyznáváme, že jsme spaseni pro jeho oběť, přesto však potřebujeme, aby se nás Pán Bůh znovu a znovu ujímal a zachraňoval z mnohého ohrožení či selhání, které na nás doléhají. Život je těžký, nespravedlivý, s nikým se nemazlí a každá doba má svá nepředstavitelně těžká úskalí k zvládnutí. Každý dělá, co může, aby žil a přežil. Většinou je lidská dovednost úspěšná, ale víme, že i lidský důvtip a schopnosti jsou omezené. Prorok Eliáš potřeboval zachránit. Vyschl mu zdroj vody. Jako nositel slova Hospodinova víceméně odpovědný za to, že se zem ocitla na pokraji zhroucení, se spolu s ostatními také nacházel ve smrtelné krizi. Hospodinovo slovo znamenalo soud nad společností, které on byl nedílnou součástí. Eliášovi vyschl potok Kerit a bez vody není dlouhého žití. Stalo se však k němu slovo Hospodinovo, životodárné slovo, které prorokovi ukázalo směr a vedlo ho k záchraně života. Vedlo ho sice mimo oblast Izraele, vedlo ho ke člověku nejméně představitelnému, totiž k pohanské vdově, která se chystala na smrt. Což nás odkazuje sice jen v náznaku, ale přece ke Kristu. K onomu chudému muži zbavenému práv a na smrt odsouzenému, visícímu na kříži. Slovo Boží nás křesťany znovu vede k Ježíši. Dívejme se na ukřižovaného. On, chudý a bezmocný, již mnohé zbohatil, zmocnil a především spasil. Eliáš poslechl, neprotestoval. Jako prorok Hospodinův věděl, že to nejlepší, co může udělat, je poslušně jít za hlasem Boha nejvyššího. Totéž dělejme my, křesťané. Je tolik úzkostí, strachů, pesimistických nálad a skutečných krizí, do kterých se dostáváme a ještě budeme dostávat. Hledejme slovo Boží, očekávejme na ně. Ve slovu Božím je záchrana. Ovšem jenom tehdy věříme-li poslušnou vírou. Jako Eliáš, i my jsme někdy Pánem Bohem a jeho slovem vedeni nacházet záchranu svých pochroumaných a ohrožených životů nejen v prostředí církve, ale také u lékařů, psychologů, někdy psychiatrů, pedagogů. I nám křesťanům se občas přetrhne struna naší psychiky, i nám křesťanům někdy nejde dobře žít v manželství,
I my křesťané někdy neuneseme tlak společnosti, která zrychluje a zrychluje obrátky. Často se ocitáme na dně. Zastavit nejde, utéct také ne, a sebevraždy se naštěstí bojíme. Někdy nám Pán Bůh pošle do cesty člověka z církve, kterého vůbec nečekáme. Jindy pak neznámého člověka, který se třeba ani ke křesťanství nehlásí. Pán Bůh poslal Eliáše ke vdově ze Sarepty, aby ho skrze ní zachránil. Ale Pán Bůh poslal Eliáše ke vdově ze Sarepty, aby i ona byla zachráněna skrze Eliáše. Všichni potřebují zachránit. Eliáš, ale také pohanská vdova ze Sarepty. Vdova ze Sarepty. Společensky vyřízený člověk, nemající zastání ani pomoc. Ocitla se na samotném konci své existence i naděje. Možná se chystala naposled uctít svého boha Bála, obměkčit ho obětí a přimět, aby se slal déšť. Podle všeho se chystala také naposled nasytit sebe a syna. Pak byla připravena už jen na smrt. Do vdovina života, živoření a umírání náhle vstoupil prorok jako nositel spásného slova Hospodinova. Je vyzvána, aby dala svou oběť nikoli Bálovi, ale Bohu Izraelskému, kterého zastupuje Eliáš. Je vyzvána, aby dala to poslední nikoli sobě a synovi, ale proroku, kterého poslal skutečně živý Bůh. Výzva k oběti nebyla bez zaslíbení a naděje. Eliáš neskoušel nebohou vdovu nad její míru. Dal jí slib. Jestliže dá Hospodinu to poslední, pak jí neubude. Pak bude moci žít dál z oběti, kterou dala. Vdova uvěřila a stalo se podle její víry. V podobném konfliktu se nacházejí všichni lidé, když jsou konfrontováni s Kristem. Je zajímavé, jak se moc bojíme oběti. Jak moc se strachujeme, že když budeme dávat Bohu všechno, anebo to nejlepší ze sebe, že na tom budeme ztrátoví. Pohanská vdova ze Sarepty zahanbuje mnohé. Zahanbuje všechny, kteří odmítají absolutní nárok Pána Ježíše Krista. Zahanbuje také všechny polovičaté křesťany, kteří svou víru udržují jen na půl plynu. Sice slovo Kristovo jasně říká, že se máme vzdát otce, matky, manželky, dětí, majetku i sama sebe. Jenomže tak vyhrocený požadavek se nám zdá až fanaticky přehnaný. Jako by ho snad Kristus ani nemohl říct nebo myslet vážně. Vlastní interpretací anebo přehlížením oslabujeme slovo Kristovo. Zapomínáme však na to, že Ježíš řekl, že kdo se všeho pro něj nevzdá a neponese svůj kříž, nemůže být jeho učedníkem. Pověděl však ještě něco. Amen, pravím vám, není nikdo, kdo opustil svůj dům, nebo ženu, nebo bratry, nebo rodiče, nebo děti pro Boží království, aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný. Vdova ze Sarepty dala to poslední. V tom byla její záchrana a spása. Věřit v Krista znamená vzdát se sama sebe. V tom je zase naše spása i útěcha, když nepatřím sám sobě, ale svému věrnému spasiteli. Všichni potřebujeme zachránit. Prorok Eliáš jako pohanská vdova. Křesťan jako ateista či vyznavač jiného náboženství. Všichni potřebujeme vytrhnout z problémů ohrožení ze smrti. Přesto však jednoho dne každého z nás smrt dožene. Ať už se jí bojíme nebo ne, ať už jsme na ní připraveni či nikoli. Smrt zasáhla nakonec i vdovu. Onemocněl a pak zemřel její syn. Vdova ze Sarepty ale prostřednictvím nemoci a smrti syna došla k nečekanému poznání. Vskutku k hlubokému prozření. Poznala víc než jen to, že Eliáš je prorok Hospodinův, který činí zázraky. Poznala, že v životě nejde jen o to zachránit a zajistit pozemskou existenci. Vdova poznala svou hříšnost. Tu řekla Eliášovi,
Co ti bylo do mých věcí, muži boží? Přišel jsi ke mně, abys mi připomenul mou nepravost a mému synu přivodil smrt? Tuto událost a toto slovo komentuje jeden holandský autor. Stav, ve kterém vdova žije, je neslučitelný s přítomností proroka. A my dodáváme, natožpak s přítomností Boha. Opustme nyní Eliáše, který jen náznakem ukazuje na Krista, a obraťme se celé na Pána Ježíše. Obraťme se na toho, který řekl, já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Obraťme se ke Kristu v potřebě zachránit život. Vyznávejme svou hříšnost. Vyznávejme, jak moc potřebujeme, aby se nás on, Pán pánů a Král králů, ujal. A on tak učiní.

0: Poslouchali jste druhou část z celkem 9dílné série Bronislava Matulíka o proroku Eliášovi. Dnes se zaměřoval na chudou vdovu a zítra v touto dobou vám nabídneme třetí část Eliáš a Obadiáš. Kdo to byl Obadiáš, dozvíte se tedy zítra v 6.45. A jenom připomínám, tu dnešní část opakujeme ještě odpoledne 15 minut po 15. hodině.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

Znělka ohlašuje 7. hodinu raní. Od mikrofonu Rádia 7 vám dobrý den i dobrý poslech přeje Kateřina Hodecová. Před námi je půl hodinka písniček. O 7:30 se pak po telefonních linkách spojíme s Pavlem Pechánkem, iniciátorem projektu Audio Bible českého studijního překladu. Ty písně pro vás vybírala naše hudební redaktorka Kristýna Exnerová a hned je tu ta první Pán pánů a Gedeon.

Pokud se chystáte někam na prázdniny či na dovolenou a hledáte nějakou knížku, kterou byste si tam přečetli, možná vás zaujme nabídka vydavatelství Poutníkova četba, která vydala knížku o době, kterou by si přál zažít každý křesťan, o době velkého probuzení. Kniha se jmenuje George Whitefield, Život a doba velkého evangelisty probuzení 18. století. No a popisuje neobyčejný životní příběh tohoto muže, George Whitefielda, a jeho blízkých přátel, mezi které patřili nám dobře známí bratři John a Charles Wesleyovi. Všichni bojovali nejprve za vlastní porozumění Božímu slovu, zvlášť evangeliu, a když byli z Boží milosti obráceni, kázali slovo všude tam, kam je Pán poslal, a jejich službu provázelo neobyčejné působení Ducha svatého, projevující se až hromadným obracením hříšníků ke Kristu. Bůh konal své dílo s velikou mocí, jakou si v dnešní době možná ani nedovedeme představit. Tak to byl malý tip na inspirativní čtení během léta.

oslavujte Hospodina, je tak dobrý. Jeho láska trvá na věky, Hospodinovi vykoupení, ať o tom vyprávějí, že je z nepřátelské moci vykoupil, že je zhromáždil z cizích zemí, z východu i ze západu, ze severu i z zámoří, bloudili pouští po cestu.

ti vyvyšoval shromáždění lidu v radě starců a tě oslaví. Mohutné řeky obrací v pouště, vodní prameny v suchopár, úrodnou zemi v solné pláně pro špatnost těch, kdo žili tam. Pouště zas obrací na jezera, vyprahlou zemi ve vodní prameny. Usazuje tam ty, kteří hladověli, aby založili město k bydlení.

Jana Peřtová a žalm 107. A já tu mám pro vás další knižní nabídku, pokud se chystáte někam na dovolenou, anebo prostě pokud během léta chcete číst něco, na co jindy nemáte čas. Letos má významné výročí František z Assisi a právě jemu je věnovaná knížka Štěstí podle Františka z Assisi, aneb Evangelium prostého života, pod kterou je podepsaný bratr Pavel. A z anotace vyjímám krátký úryvek. Evangelium se dá žít jednoduše, bez složitého vysvětlování. Právě proto je svatý František z Assisi šťastný člověk. A to, co nahlédl, se dotýká i nás, našeho srdce. Pokud jste někdy byli v Assisi, víte, o čem je řeč. Posvátné místo, které člověka povznáší k něčemu vyššímu a přitom pokornému. S tím, jak poznáváme Františku v život i odkaz, zmocňuje se nás spásný neklid. Muž pokoje, opěvující slunce, jako kdyby podporoval naši touhu po šťastném životě, touhu po daru, který mu zjevil Ježíš, život z Evangelia. Tak to je anotace knížky Štěstí podle Františka z Assisi, kterou si klidně můžete přibalit někde do kufru na cesty. Dobrého čtení není nikdy dost. A teď vám chci pustit píseň, která mi ovšem pustit nejde. Tady mi něco zamrzlo, tak co já vám pustím? Pustím vám něco, no, a teď co? Když mi to tady všechno zamrzlo. Zkusím vám pustit něco. Musím to rychle najít. A nebo vám můžu taky něco povídat, ale to znáte, když potřebujete, tak vás nenapadá vůbec nic, že jo? Tak, hledám píseň. Hledám píseň, která se stále nerozjíždí, tak vás chviličku asi nechám a půjdu hledat něco, z čeho bych vám to mohla pustit jiného.

zamrznout v parném létě, tak jak se toho povedlo teď mně tady s přístroji ve studiu, to se hned taky na někomu jinému nepovede. No, každopádně teď už vám posílám písničku Lenky Halové a Pavla Dirdy Pojďme chválit Pána.

Možná už víte, že vznikla nová aplikace Rádia 7, která umožní přístup k našemu vysílání kdykoliv a kdekoliv. Můžete ladit živé vysílání nebo si vyhledat pořad v audioarchivu. Ti, kteří využívali web m.radio7.cz, už mnohé znají, ale jednou z výhod je, že vysílání běží i na vypnuté obrazovce. Stahovat tuhle aplikaci Rádia 7 můžete na Google Play i App Store.

Možná už víte, že od konce června tohoto roku přibyla k DAB vysílačům se signálem Rádia 7 nová kóta Boskovice, díky které je dosaženo lepšího pokrytí severně od Brna v okolí Blanska a také na dálnici D1 u Ostrovačec. Pokud nás posloucháte v této lokalitě, budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jaký je příjem a jaké je vysílání.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7. Představujeme nový projekt Audiobible, který zdarma nabízí nahrávky Starého zákona v českém studijním překladu. Za jeho vznikem stojí Pavel Pechánek, který s využitím moderních nástrojů umělé inteligence převádí biblické knihy do zvukové podoby. Jak takový projekt vznikl a co všechno odnáší, na to se budeme dnes ptát jeho autora. Pavle, vítejte, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Kde se vlastně ve vás zrodila myšlenka vytvořit audiobibli? Co bylo tím impulzem?
3: Tak zrodila se nejspíš v autě, protože jsem hodně na cestách ve vlaku v autě a všiml jsem si u sebe, protože chci být obklopen dobrými věci, jak jsem si všiml, že čím víc čtu Bibli nebo prostě poslouchám biblické věci, tak se mi prostě můj život víc daří a míň hřeším. Takže jsem chtěl být co nejvíc prostě vtaženej do biblických věcí a v autě prostě číst nejde. Takže jsem hledal audiobibli nebo někde prostě nahrávky v češtině a samozřejmě Nového zákona, co se týče Nového zákona, těch nahrávek je poměrně dost, ale Starý zákon jsem našel jenom jednu. A paní Hlaváčová vlastně namluvila v amatérských podmínkách celou Bibli. Takže jsem to poslouchal, ale mělo to jeden problém, že se to v autě špatně ovládalo. Takže jsem asi před rokem a čtvrt si začal lámat hlavu, jak to udělat, abych měl aplikaci, která se dobře ovládá v autě a je to prostě moderní Bible.
2: No a jak taková audiobible vzniká? To musí být obrovská práce za takovou audionahrávkou, protože Bible není za A jednoduchá kniha, ani krátká kniha.
3: No, to je pravda. Já jsem, ještě musím říct, že já jsem amatérský zvukař, moje manželka je zpěvačka Dana Pechánková, takže já se pohybuju vlastně přes 30 let ve zvukařině, v nahrávkách a tak, takže jsem si dost dokázal představit, jak strašně těžký je vytvořit jednu audionahrávku jako ve studiové kvalitě. A upřímně řečeno jsem se toho děsil, protože jsme natočili s manželkou opravdu jako, nebojím se říct, desítky, možná i stovky písniček doma v amatérských podmínkách, stříhali jsme to a tak. Takže vím, jak je to hrozně těžký vydat jedno audio, aby byl člověk úplně spokojený s tím. Takže jsem si říkal, touhle cestou já nemůžu jít, za prvé nemám dostatečně vybavený studio, abych byl schopný tam zvát lidi a nahrávat audio nahrávky. A navíc, kde vzít tolik hlasů, aby to nestálo moc peněz, protože samozřejmě herci, kteří se tím živějí a mají jako kvalitní hlasy, vyškolené, příjemné, tak ty to nebudou dělat zadarmo. Ani bych to po nich nechtěl zadarmo. Takže jsem si nechal udělat rozpočet od umělé inteligence a teď už se dostáváme trošičku dopředu od umělé inteligence a při velmi střízlivých jako nákladech na hodinu studia a herců jsem dospěl k rozpočtu asi 1,2 milionu. Tak jsem říkal, to více stane půjde a začal jsem experimentovat s umělou inteligencí.
2: Co to znamená experimentovat? Co jste musel překousnout a překonat a zjistit?
3: Tak první věc, kterou jsem musel zjistit, že jsem samozřejmě to na, teď mluvím o době někdy před, já nevím, před půl rokem, že jsem v té době jsem používal nejvíc asi ChatGPT jako většina naprostých amatérů, ale i ajťáckých, jako já jsem nejsem žádný IT člověk, já jsem prostě úředník, jo, když to řeknu takhle. Takže jsem se zeptal ChatGPT, která umělá inteligence je nejlepší na převádění textu do audia a on mě nasměroval tím, řekl bych, nejlepším směrem a to je Eleven Labs. Takže jsem si otevřel Eleven Labs a začal jsem experimentovat s biblickými texty.
2: Kolik to vlastně dá práce naučit umělou inteligenci to, co chcete, výraz a podobně?
3: No, to dá práce hrozně moc. Já bych řekl, že to je jako nejdůležitější součástí práce to hledání správných hlasů. A já jsem nejdřív se spolehl na nějaké české hlasy, které tam jsou přednastavené v Eleven Labs, ale ty výsledky byly opravdu špatný. To bych sám nechtěl poslouchat. A tak jsem nakonec jsem začal používat vlastně hlasy anglické, které jsem naučil česky, nebo oni umí česky, ale musí se jim to jasně a důrazně říct, že tam nesmí dávat žádné takové ty věty s přízvukem jako audio, takže aby tam nebyly ty anglické přízvuky, takže to dalo chvilku práce. Ale naštěstí, já jsem vlastně při té práci používám 4 umělá inteligence. ChatGPT používám na vytváření promptu hlasů, takže jsem zadal prostě do ChatGPT, vytvoř mi hlas krále Davida prostě ve smutné náladě, v pokání nebo ve veselé náladě. A on prostě zanalyzoval postavu Davida a navrhl prompt, který já jsem zadal do Eleven Labs a samozřejmě jsem zkoušel, generoval hlasy, zahazoval, vybíral, no a tak jsem došel prostě vždycky hlasu, se kterým už jsem byl spokojen. Ten jsem použil.
2: No a jste tedy spokojený s tím, co vzniklo?
3: Jsem. Když si posluchači poslechnou například Píseň písní, tam se mi podařilo i jako střídat hlasy, protože tam je několik postav, že je tam samozřejmě ženích, nevěsta, je tam sbor, je tam vypravěč, jo, takže to jsem dělal jako jednu z prvních knih Píseň písní a ten s tím výsledkem já jsem jako za sebe jsem nadšenej. Musím říct, že jsem opravdu nadšenej, co z toho vzniklo.
2: A v jaké fázi je projekt dnes? Bible je načtená?
3: Bible není načtená, protože zatím na tom pracuju sám a musím taky pracovat jako v práci a věnovat se taky rodině. Takže jsem teďka přesně na 50,9%, co se týče počtu kapitol. Z 929 kapitol je hotovo 473. Teď mluvím o Starém zákoně. Já mám s Michalem Klesnilem, což je ředitel nadačního fondu překladu Bible, to znamená autor nebo vlastník autorských práv k tomu českému studijnímu překladu, který používám, chtěl, abych udělal celou Bibli, abych udělal i nový zákon. Já jsem říkal, Michale, k tomu já se nemůžu zavázat, on i ten starý zákon je prostě spousta práce, ale musím upřímně říct, že to jde rychleji, než jsem si myslel. Jo, takže vlastně já jsem začal, díval jsem se, myslím, někdy v dubnu, 2. dubna mám pocit, že jsem začal, čili dneska vlastně je výročí 3měsíční a za tu dobu jsem udělal 473 kapitol. Co se týče nového zákona, tak jsem nejdřív to odmítl, jsem říkal, Michale, neudělám to, ale Pán Bůh se mnou pracoval a když jsem se modlil, tak jsem začal prožívat, jako že bych měl udělat i ten nový zákon, takže v tuhle chvíli už jsem napevno rozhodnutý, že udělám i nový zákon. A asi tak 3 týdny potom, co jsem se rozhodl, že ten nový zákon udělám, tak se mi ozval včera člověk, Honza Pacovský, že vlastně pracuje na tom též a že dělá nový zákon. Takže prostě Pán Bůh to měl krásně naplánované, takže mám spolupracovníka, který by mě s tím mohl pomoct.
2: To určitě potěší, když je člověk uprostřed velkého díla. Řekněte mi, Pavle, proč jste si vybral zrovna český studijní překlad? Já vím, říkal jste, že vy ho čtete, ale říkám si, to je opravdu studijní věc. Pracuje se tam s různými výrazy a s různými posuny. Jak se tohle podařilo vtělit do té audioverze?
3: No, to myslím si, že se to podařilo. Tak samozřejmě člověk by mohl říct, studijní Bible je tam spousta poznámek, odkazů, které do toho audia samozřejmě já nijak nevtělím. Já používám čistý text, dokonce ani do toho audia nedávám takové ty nadpisky pod kapitol, jo, které tam vkládá ten překladatel. Každé to audio má prostě jenom název kapitoly, řekněme Deuteronomium 17, omlka a jeden biblický text vlastně bez přerušení. Jo, takže ta studijní část samozřejmě v tom audiu je potlačená, to je potřeba přiznat.
2: No a pokud by si někdo chtěl poslechnout audio verzi českého studijního překladu, tak jak ho vytváříte, má možnost? Nebo je to někde zakódované a jenom pro přihlášené zájemce?
3: Ne, je to určitě zadarmo. Kdokoliv se může podívat na stránkách vlastně audio-bible.cz. Jsou to stránky zadarmo, volně přístupné, je tam všechno potřebné k dispozici. Ještě bych chtěl poděkovat svým kamarádovi Radkovi Balounovi, který mi vlastně na začátku pomohl. Teď se vracím ještě k tomu studijnímu textu. Já jsem od nadačního fondu dostal k dispozici text, v kterém byly ale jednak biblický text, ale přímo v textu byly i ty takové ty odkazy O1, V1, vysvětlisky a textové poznámky a tak. A já jsem prostě neuměl jsem to z toho dostat. Takže ze začátku jsem to dělal, to se budete smát, jsem to dělal, takže jsem vzal mobil v aplikaci YouVersion, jsem naklikal prstem všechny verše v té kapitole a skopíroval jsem si a teprve potom jsem generoval. A Radek Valon, když to viděl, tak mi říkal, že mi s tím pomůže a připravil mi vlastně ten text do takové té čisté podoby bez těch poznámek a odkazů. Takže to mě strašně moc pomohlo a urychlilo tu práci, takže Radku na dálku takhle děkuju.
2: Znovu říkám, zlatí spolupracovníci. Pavle, co vám osobně dala práce na audioverzi Bible? Protože člověk musí mít vysokou motivaci, aby něco takového dělal ve svém volném čase a zadarmo.
3: No tak ono to není zadarmo, já to platím, že jo? Protože ta Eleven Labs je jako takže poměrně drahý to předplatný. Takže
2: já
3: to není ani
2: zadarmo pro druhé.
3: Zadarmo pro druhé. Takhle, já to dělám hlavně pro sebe, abych to mohl poslouchat v autě. To, že to někomu pomůže a jakože to opravdu ty lidi už se to trošičku rozkřiklo, protože o tom byl i článek v životě víry. Takže už máme třeba za dnešek, už máme 98 spuštěných kapitol a to máme 7.41, jo, čas. Takže opravdu lidi si to už začínají nacházet a za celý tento týden už bylo spuštěno 497 kapitol, což já pro mě je obrovská satisfakce. Jo, to prostě lidi, jakože je to užitečný. Ale upřímně řečeno, já jsem na začátku ten impuls byl, že si to udělám sám pro sebe. Tak... Trošku sobecký, ale já to chápu, že to je sobecké, ale je to pravda.
2: Číst a poslouchat Bibli není nikdy sobecké, vždycky to má přeliv k těm ostatním a ve vašem případě tedy velký ve smyslu možnosti poslechu biblického textu kdekoliv, třeba v autě nebo na cestách. Pavle, děkuji za váš čas a také za to, co nezištně děláte pro druhé.
3: Jo, taky moc krát děkuju a děkuju Pánu Bohu, že mě do toho uvedl, protože musím říct, že mě to naprosto nadchlo a dalo to prostě novej impuls mýmu životu a strašně mě to baví a už se těším vám na další kapitolu, až bude zase mít čas generovat.
2: To říká Pavel Pechánek, náš dnešní host ranního telefonátu Rádia 7, iniciátor projektu Audio Bible českého studijního překladu. Díky, mějte se hezky.
3: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Posloucháte Rádio 7.

0: Krátce před osmou posloucháte vysílání Rádia 7. Je 2. července 7.50. Od mikrofonu vám dobré ráno přeje Kateřina Hodecová.
1: Jsi

0: Minula 8. hodina raní. Posloucháte Rádio 7, od mikrofonu vás zdraví a dobrý den přeje Kateřina Hodecová. A jako každý pracovní den v tuto dobu vás čeká relace Bible Guide, ve které postupně mapujeme jednotlivé kapitoly Bible. Teď jsme v knize Ezechiel.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 6. kapitola. Zde je další předpověď zničení Izraele. Nejprve je zde popis doby Nabukadnezarovi. Kdekoliv teď bydlíte, zůstanou zpustošená města a opuštěné výšiny. Z vašich oltářů zbudou ostudné sutiny, vaše hnusné modly skončí jako trosky, kadidlové oltáříky budou skáceny a vaše výtvory budou smeteny. Až mezi vámi budou padat mrtvoly, poznáte, že já jsem Hospodin. Tento text je jistě popisem zničení Judska Nabukadnezarem. Právě modloslužba a uctívání cizích bohů bylo hlavním důvodem Božího trestu. V době po ukřižování Ježíše už Izraelci nepraktikovali modloslužbu a žádné oltáříky cizím bohům bychom v Ježíšově Jeruzalémě nenašli. Důvodem tehdejšího Božího trestu nebyla modloslužba, ale odmítnutí Božího syna. Na období Římské říše ukazuje tento další text. Některé ale ušetřím. Někteří z vás uniknou meči mezi národy, až budete rozprášeni po zemích. Vaši utečenci si pak v zajetí mezi národy vzpomenou na mě. Izraelci, kteří přežili zničení Judska Babyloniany, byli násilně přestěhováni do Mezopotámie. Odtud se pak vrátili po 70 letech zpět do své země. Po zničení Jeruzaléma Římany byli zbylí Izraelci postupně rozehnáni do mnoha národů Asie a Evropy. A z těchto národů se začali postupně od 19. století vracet. Jejich návrat ale zatím není spojen s návratem k Bohu Izraele, tak jak to čteme v dalších Ezechielových verších. Tehdy se kvůli všem svým špatnostem a ohavnostem budou ošklivit sami sobě a poznají, že já jsem Hospodin. Poslední předpověď tak pravděpodobně směřuje až ke druhému příchodu Krista. Když on přijde, Izraelci v něm poznají svého Mesiáše a krále a obrátí se k Bohu. V tomto předpovídaném příběhu spasení jsou jistě místa, kde si nejsme zcela jistí. Ale celkový obrázek nám proroci dávají, pokud se tedy neobjeví skrytá tajemství, tak jako v případě prvního příchodu Krista. Musíme tedy zůstávat pokorní a nepříliš jistí. Příběh spasení, tak jak ho ze svědectví Starého i Nového zákona vidíme nyní, je takový. Bůh stvořil člověka a dal mu možnost stát se jeho dítětem. Člověk ale zneužil Bohem dané svobody a rozhodl se toho dosáhnout po svém. Boha odmítl a tak se stal spojencem Božího nepřítele. Bůh ovšem lidstvo nezničil a postupně nacházel ty, kteří se navzdory Adamovu selhání rozhodli žít podle Boha. Jedním z nich byl Abraham, kterému Bůh dal neodvolatelné sliby budoucí záchrany jak jeho potomků, tak celého lidstva. Abrahamovými potomky je národ Izrael, kterému Bůh sliby dané Abrahamovi předal a potvrdil. Zároveň vydal Izraeli zákon jako zrcadlo, ve kterém každý pozemšťan uvidí svou hříšnost. Na dějinách Izraele pak vidíme, že zákon hříšnost pouze zjevuje, ale neodstraňuje. Pro odstranění hříšnosti bylo totiž nutné, aby se sám Bůh stal člověkem. Svým životem, smrtí a vzkříšením pak přinesl odpuštění všem, kdo chtějí. Do těch, kdo to přijmou, navíc vložil semeno nového Božího života. Všichni Izraelci ho ovšem nepřijali. Tak nastala doba spasení národů, doba církve. Lidé víry, církev, se stali Abrahamovými duchovními potomky. Bůh ale své sliby dané Abrahamovi a jeho fyzickým potomkům, tedy Izraelcům, splní. Přivede je do své země a tam se stanou jeho opravdovým lidem a on bude jejich Bohem. Tato událost je spojena s druhým příchodem Boha, Ježíše Krista. Zlo bude tehdy definitivně odsouzeno a odstraněno. Ti, kteří si nechali odpustit hříchy, jak z Izraele, tak i všech jiných národů, budou proměněni semenem nového života. A tímto novým životem bude proměněn celý svět. Bůh to nazývá novým nebem a novou zemí. Bůh, nebeské bytosti i boží děti, tedy spasení lidé, budou společně žít v novém světě. Tam nebude zlo, ani hřích, ani bolest, ani smrt. Člověk dosáhne naplnění svého potenciálu. Stane se božím dítětem. Tehdy dojde naplnění slib, který Bůh lidem dal. Hle, boží stánek nebo přebývání s lidmi bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem.

Končí relace Bible Guide, dnes věnovaná konkrétně 6. kapitole Ezechielova proroctví. Pořad připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. A pokud chcete, můžete se ke slyšenému vrátit buď na stránkách radio7.cz anebo na stejnojmenném podcastu, tedy Bible Guide. Jen připomínám, že tuhle relaci vysíláme každý pracovní den v 8 a v 18 hodin.

Je 2. července a u dnešního data v kalendáři objevíte krásné jméno Patricie. Má své počátky ve starém Římě a je logicky odvozeno od přídavného jména Patricius a kdo se takto jmenuje, je vznešeného původu. Tak milé Patricie, přejeme vám vše dobré.

0: Kalendárium.
1: 2. července roku 1698 si anglický vynálezce Thomas Savery nechal patentovat první parní stroj. Vycházel přitom ze závěrů Francouze Denise Papéna. Stroj sloužil k čerpání vody z dolů. V roce 1866 se odehrála bitva u Hradce Králové, největší bitva, která se kdy odehrála na českém území. Je to 160 let vzdálená událost. V roce 1917 se odehrála bitva u Zborova, při které poprvé významně bojovaly československé legie sformované na východní frontě. Na počest jejich účastníků byly postaveny pomníky, napsány knihy, natočen film. A v roce 1964 podepsal americký prezident Lyndon Johnson zákon o občanských právech, kterým byla zakázána rasová segregace na veřejných místech. V roce 1930 se narodil Ota Pavel, český spisovatel, novinář a také sportovní reportér. Celý život bojoval s vážnou duševní chorobou, maniodepresivní psychózou. Přesto dokázal cestovat, psát, žít aktivní život. V roce 1966 odešel do invalidního důchodu. Několikrát pak pobýval v psychiatrické léčebně. Některé jeho prózy byly úspěšně sfilmovány, především Zlatí úhoři nebo Smrt krásných srnců. Připomeňme také novelu Pohádka o Raškovi, o splnění velkého sportovního snu skokana na lyžích Jiřího Rašky. Narozeniny by dnes slavil český zpěvák Valdemar Matuška. Narodil se v roce 1932. A ještě připomeňme výročí úmrtí amerického spisovatele Ernesta Hemingwaye. Ten zemřel v roce 1961. Byl to nositel Nobelovy ceny za literaturu za novelu Stařec a moře. Tak tolik dnešní kalendář a kalendárium Rádia 7. Připravila je pro vás Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Který člověk je pro mě nejdůležitější? Co všechno jsem ochotný investovat do růstu Božího království? Stojí mi to za to být Ježíšovým učedníkem? I nad těmito otázkami se můžete zamyslet v pořadu Nejen chlebem, který je to už po následující písničce.

Vážení posluchači, jmenuji se Jaroslav Pokorný a v současnosti jsem kazatelem ve sboru Církve bratrské v Opavě. Už půl roku spolu procházíme Božím slovem, zaznamenaným v Bibli, a snažíme se mu porozumět a nechat ho mluvit do života nás, lidí 21. století. Zkuste si připomenout nějakého člověka, který pro vás je nebo byl v životě opravdu důležitý, s kterým vás spojuje významný vztah. Máte? A teď si vzpomeňte, jak to začalo. Na vaše první setkání. Případně na vaše setkání, kde poprvé přeskočila určitá jiskra blízkosti, přátelství či lásky. Je to pro vás silná a podstatná vzpomínka, že? Když s mou manželkou vedeme manželské večery, nikdy nevynecháme příběh našeho prvního setkání, které trvalo asi 8 hodin a kde jsme oba prožili při sdílení našich životů pocit zvláštní vzájemné blízkosti. Dodnes si pamatujeme, v kolik hodin jsme se tehdy sešli a v kolik jsme se rozloučili. Něco podobného prožili někteří lidé, když se poprvé setkali s Ježíšem. Vypráví o tom například jedna z biblických knih Nového zákona, Janovo evangelium, hned v první kapitole, verších 35 až 42. Druhého dne tam Jan znovu stál se dvěma ze svých učedníků. Když uviděl Ježíše, jak prochází kolem, řekl: hle, beránek boží. Jakmile ti dva učedníci uslyšeli, co říká, odešli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a uviděl, jak jdou za ním. Co hledáte? Zeptal se jich. Řekli mu: rabi, což se překládá učiteli, kde bydlíš? Pojďte se podívat, odpověděl jim. A tak se šli podívat, kde bydlí, a toho dne už u něj zůstali. Bylo to kolem 4. odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří to od Jana slyšeli a následovali ho, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten jako první nalezl svého bratra Šimona. Řekl mu: našli jsme Mesiáše, což je v překladu Kristus, a přivedl ho k Ježíši. Ježíš se na něj podíval a řekl: ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfa, což se překládá Petr. S Ježíšem se zde setkávají tři pozdější apoštolové, tedy lidé z nejbližšího kruhu Ježíšových přátel a spolupracovníků. Byli to Ondřej, jeho bratr Šimon Petr a jeden nejmenovaný muž, o kterém se téměř všichni bibličtí odborníci domnívají, že jde o autora tohoto evangelia Jana. Všichni tři slyšeli svědectví o Ježíši, dva od Jana Křtitele, Šimon od svého bratra Ondřeje. Toto svědectví v nich probudilo touhu po větším poznání Ježíše, nejen jeho učení, ale jeho osoby a života. Při setkání s Ježíšem prožili silnou osobní zkušenost s ním a uvěřili v něj. Ale to byl jen začátek příběhu. Kousek dál, na začátku 2. kapitoly Janova evangelia, se o nich poprvé mluví jako o Ježíšových učednících. Nebyli to jen Ježíšovi příznivci nebo vyznavači nové víry, ale jeho učedníci, lidé mající s Ježíšem vztah, lidé žijící pod jeho autoritou a vedením. Na základě Bible pevně věřím, že nejde prohlubovat vztah s Ježíšem a zároveň nebýt jeho učedníkem. A právě o tom, co to znamená být Ježíšovým učedníkem, budeme tento měsíc přemýšlet. Aby se někdo stal Ježíšovým učedníkem, musí splnit určité podmínky. Jedno z míst v Novém zákoně, které se tomuto tématu věnuje, nacházíme v Lukášově evangeliu ve 14. kapitole, verších 25 až 35. Šli s ním veliké zástupy lidí. Ježíš se obrátil a řekl jim: kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž
a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem. Když někdo z vás bude chtít postavit věž, nesedne si nejdříve, aby spočítal náklad, zda má na její dokončení. Jinak, kdyby položil základy, ale nemohl stavbu dokončit, všichni okolo by se mu posmívali. Tenhle člověk začal stavět a nemohl to dokončit. A nebo když nějaký král potáhne do boje proti jinému, nesedne si nejdříve, aby se poradil, zda může z 10 000 čelit tomu, kdo proti němu táhne z 20 000. Jinak totiž k němu pošle poselstvo, dokud bude ještě daleko, a bude vyjednávat o míru. Tak tedy žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem. Sůl je dobrá, kdyby však i sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí? Nehodí se do země ani do hnoje, musí se vyhodit. Kdo má uši k slyšení, slyš. Ježíš zde mluví o dvou nárocích na učedníky, potom vykresluje dva obrazy a celou věc shrnuje. První nárok se týká postoje učedníka k blízkým lidem. Na první poslech to asi zní velmi drsně, zvláště v doslovném překladu, jako by měl Kristův učedník všechny lidi, včetně svých blízkých, nenávidět. Ale to samozřejmě není skutečný význam Ježíšova požadavku. I ze srovnání s dalšími biblickými texty vyplývá, že tu jde o otázku prvního místa. Učedník nemá své blízké nenávidět, ale nemá je klást před svého mistra Ježíše. Nemá si ošklivit lidi, ale má si ošklivit mít kteréhokoliv člověka ve svém srdci na prvním místě a nemít na tomto místě Ježíše. Druhý nárok je o postoj k životu, o životním stylu. Kdybychom se zeptali běžných lidí, co je účelem lidského života, možná bychom slyšeli takovéto odpovědi. Bavit se, naplnit své potřeby a přání, získat úspěch a moc, mít uspokojující rodinné vztahy a podobně. Ježíšův učedník má však nést svůj kříž. To v oné době znamenalo jít jako odsouzenec vstříc smrti. Obdobný text, avšak trochu rozvinutý v Matoušově evangeliu, dává nesení kříže do souvislosti se ztrácením své duše, tedy života kvůli Ježíši. Jde o umírání své sebestřednosti. Učedník nesoucí svůj kříž vyjadřuje svou úplnou podřízenost Kristu. Oba dva nároky se doplňují. Kristův učedník nemá mít na prvním místě druhé lidi, ani sebe sama, ale toho, který jej zachránil, daroval mu život a vede jej, tedy Ježíše Krista, svého pána. Ježíš poté, co přednesl kandidátům na učednictví své nároky, dvěma obrazy tyto nároky odůvodňuje. Prvním obrazem je stavba a hlavním důrazem je výzva mít zdroje na dokončení stavby. A tak můžeme v kontextu Ježíšovy řeči rozumět, že splnění těch dvou nároků jsou potřebným nákladem proto, abychom jako Kristovi učedníci úspěšně dokončili stavbu našeho života. Jinými slovy, abychom dozráli, došli do cíle. Druhým obrazem je válka a jde zde o schopnost utkat se s protivníkem. Na základě tohoto podobenství je naplnění oněch dvou nároků naší výzbrojí, abychom obstáli v životních zápasech. Ježíš pak celou svou řeč shrnuje a říká, že jeho učedník má být schopen opustit, rozloučit se se vším, co mu náleží, co má k dispozici, a to proto, aby on byl k dispozici svému pánu Ježíši Kristu. Závěrečný obraz soli ukazuje, že tyto opravdu velké nároky na Ježíšovy učedníky nejsou určeny jen pro nějaké duchovní velikány, ale je to nutná cena pravdivého života v Božím království. Právě tak jako slanost je nutnou charakteristikou každé opravdové soli. Milí přátelé, v obou obrazech,
které Ježíš ve své zmiňované řeči použil, se mluví o člověku, který si napřed sedne, aby spočítal nebo rozvážil, zda se může pustit do stavby či do boje s protivníkem. Udělejte si teď nebo někdy později takový čas, kdy se posadíte a budete přemýšlet nad několika otázkami. Který člověk je pro mne nejdůležitější? Pokud jsem věřící, neobsazuje tento člověk aspoň někdy první místo v mém životě na místo Krista? Co považuji za hlavní účel svého života? Dosáhnout svých cílů, něco velkého prožít, být velký a důležitý, mít hezké manželství a rodinu? Nebo něco jiného? O co v žádném případě nechci přijít? Co všechno jsem ochotný investovat do vztahu s Ježíšem a do růstu jeho království? Stojí mi to za to být Ježíšovým učedníkem? Ať už odpovíme jakkoliv, klíčové je být ve svých odpovědích upřímný a zároveň toužit se k Ježíši více přiblížit. A on nás bude posouvat správným směrem. A to přeji sobě i vám.

0: Končí relace nejen chlebem, kterou připravuje kazatel církve bratrské Jaroslav Pokorný. Reprízu vám nabídneme zítra v 19.45 a za týden nabídneme nové téma V Ježíšově škole se učí. Tak to vás čeká za týden, opět ve čtvrtek v 8 hodin a 30 minut.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

každý ohyb cesty, zalátý sněhem dávných neskončených zim. Ale kdo jiný by tady měl pomoct než ty, když vím jistě, že sám sebe nespasím. A tak pojď se mnou aspoň chvíli a snad tu tíseň spolu.

věřím, že je možné věřit, že může nebe být už tady na zemi, pokud je člověk člověku vlkem, nebo při nejmenším vězení. Řekla, ač netuším, co pro nás Pán Bůh chystá,

Minula 9. dopolední. Vysíláním Rádia 7 vás dnes provází Kateřina Hodecová. Před námi se otevírá půl hodinka pozvánek na nejrůznější zajímavé akce. Tak pokud o něčem sami víte, pište nám na pozvanky@radio7.cz. Hned po první písničce Terezy Dražilové začneme, ale ještě vás chci pozvat k poslechu glosy Petra Rause. Je to poslední glosa, kterou Petr Raus v tomto cyklu připravoval a její název je Vzhůru na dovolenou. Tak věřím, že to bude zase něco aktuálního pro nás, pro všechny, ale až v 9.30. Teď Tereza Dražilová a po ní pozvánky.

S první pozvánkou míříme do Brna. Tady se na výstavišti od 8. do 12. července koná konference Charis. Tahle konference má už tradičně mnoho zájemců. Letošní téma je především Chraň své srdce, neboť z něj vychází život. No a mezi řečníky najdete i jména, která znáte z vysílání Rádia 7, třeba Davida Nováka, Pavla Hoška či Davida Loulu. Pokud tedy chcete zamířit do Brna v termínu 8. až 12. července, hledejte na stránkách konferencecharis.cz bližší informace. Tak to je první pozvánka, s tou druhou míříme na úplný konec, druhý konec republiky, totiž do Trhanova u Domažlic. Tam se v termínu 11. až 17. července koná letní biblická škola. Velmi zajímavá akce pro všechny, pro které je Bible zajímavá a inspirativní. Bližší informace najdete na stránkách letní-biblická-škola.cz a mezi řečníky najdete třeba docenty Petra Slámu či Petra Galuse. Na programu je samozřejmě výklad biblických textů, přednášky o aktuálních tématech, filmový seminář, ale také výlety a rozhovory. Akci pořádá Evangelická církev metodistická v Tachově. Tak to je pozvánka do Trhanova u Domažlic.

Petr Křemen, člověk, který rád a intenzivně chválí Boha. No a chval a uctívání se bude týkat i následující pozvánka. 15. až 19. července se ve fabrice Svitavy, tedy ve Svitavách na ulici Volkrova alej 18, bude konat škola uctívání. Jásejte spravedlivý v Hospodinu, přímým lidem přísluší chvála, píše se v Žalmu 33. A to je také pozvánka na tuto akci, určenou pro každého, kdo chce více poznat Pána Ježíše a touží rozvíjet své obdarování v oblasti uctívání hudbou, zpěvem, tancem a tak dále. Školu uctívání pořádají České studny, a tak pokud máte zájem o tuto akci, která se koná mezi 15. a 19. červencem, hledejte na www.školauctívání.cz.

0: Nasítiš, uzdravíš, objímeš jedině ty.
1: 18. července se v Hrušovanech u Brna koná akce pro nezadané křesťany z protestantských církví Singles Plus setkání a tentokrát vás čeká tedy cyklový let. Zhruba ve vzdálenosti 40 kilometrů. Součástí je oběd v restauraci.

restauraci, prohlídka staré kovárny a také výšlap na rozhlednu. Začátek je v 10 hodin na vlakovém nádraží v Hrušovanech u Brna a pokud se chcete přihlásit, měli byste tak učinit do 12. července. Samotná akce se pak koná 18. Bližší informace a právě tu přihlášku najdete na stránkách singlesplus.cz/pozvánky.

No a to už je z dnešních pozvánek všechno. Pokud vy sami o něčem zajímavém víte, pište nám na pozvanky@radio7.cz. No a už po následující písničce se rozezní glosa Petra Rause.

tak nám začaly prázdniny. Dřív, než by měli, pochybuji ale, že by si na to některý ze žáků či studentů stěžoval. Čas prázdnin je vítaným časem. Leckdo se chystá někam vyjet. Destinace jsou různé, doma i v zahraničí. Klidné k odpočinku, adrenalinové k aktivitě. Každý volí, jak mu vyhovuje. Připravit takovou dovolenou ovšem nebývá snadné, zvlášť pokud má jít o výlet do končin neznámých. Oni i ty známé dovedou připravit překvapení. Zdaleka ne všechno ve světě je stabilní. Pokud je naše zkušenost loňská nebo ještě starší, nemusí už být letos k ničemu. Mění se ceny, mění se politická situace, mění se lidské nálady, každá cesta se stává rizikem. A nemusí být ani nijak zvlášť dlouhá. Řada lidí proto svěřuje svou dovolenou cestovní kanceláři. Má to své výhody. Profesionálové nedisponují pouze zkušenostmi z minulosti, byť třeba i každoročními. Sledují situaci průběžně, znají současnost a její rizika. V jejich péči se i možné hrozby stávají spíš adrenalinovým bonusem. Třeba takzvaná dovolená s neznámou destinací, kdy se místo své dovolené dozvíte až během letu nebo až po přistání, stejně jako dovolená naslepo, kdy se cílovou lokaci dozvíte po rezervaci, bývají vyprodané v řádu minut. Podmínkou je kvalitní cestovní kancelář či organizující letecká společnost. Dovolených, kdy cestující zůstávají ve vzdálené destinaci déle, než by jim bylo milé, protože jejich cestovní kancelář zkrachovala, nebo kteří na dovolenou ze stejného důvodu ani neodjedou, přibývá. Cestovní kanceláře jsou ovšem komerční projekty, které vesměs bohatnou s množstvím klientů. Mnohým ale masová turistika nevyhovuje. Takový volí individuálního průvodce. Ano, je to dražší. Dovolená ale může být opravdu na míru, klidná, osobní, neopakovatelná. Nejdražší je cesta jeden na jednoho, jeden turista s jedním průvodcem. Jindy si průvodce najímají skupiny. A ještě jinou možností je průvodce, který si sám sbírá individuální klienty a sám z nich vytváří skupinu. Taková dovolená může být zvlášť zajímavá, protože lidé bývají zajímaví. Teď bych měl v rámci zavedených křesťanských klišé provést obrat a vyzvat, abychom si tak, jako si volíme cestovní kancelář či znalce hor, zvolili za svého průvodce životem Ježíše Krista. Neudělám to. Kdo Ježíše zná, ví, že život s ním stojí za to. Kdo ho nezná, nemá pochopitelně důvod takovým řečem věřit. Jde mi spíš o něco jiného. Chtěl bych připomenout, že pokud Ježíše známe, neměli bychom na něj o prázdninách či na dovolené zapomínat. Kde je mnoho nových zážitků, mnoho impulzů a zajímavostí, zapomene se snadno. Stejně tak v přemíře pohody a klídku. Pokud prožíváme všední dny, míváme jako křesťané zavedenou určitou rutinu. Modlitby ve zhruba stejný čas, návštěvy kostela či modlitebny, čtení biblického textu, i když to se dnes už mnohým vytrácí, čtení se stává vzácnou dovedností. Když přijdou prázdniny nebo dovolená, je najednou všechno jinak. Co si zachovat? Co udržet, abychom kontakt se svým Bohem nestratili? Abychom se nezačali rozhodovat jen podle svého názoru, či v horším případě pocitu. Mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají, říká Abraham boháčovi o jeho bratrech, které chtěl boháč z pekla varovat před černou budoucností. Nejzákladnější rada do křesťanského života. Nezapomínat na Bibli, na dobré boží rady do života. Asi málo kdo už dnes sebou vozí knihu. Mobil je skladnější a vůbec nejlepší je hlava. Co si nosíme v paměti, s tím dovedeme i pracovat. Takové texty nám povědí nejvíc. Křesťanský život mi nejvíc připomíná ten poslední model dovolené, který jsem zmínil. Dovolenou se skvělým průvodcem,
který mne ale zařadil do skupiny, kterou jsem si já sám nevybral ani nesestavil. Pokud se zařadit nechám, pokud přijmu všechna omezení, jaká sebou každá skupina přináší, dostanu šanci prožít něco mimořádného. Na dovolené i v životě. Přeji vám tedy krásnou dovolenou i krásný život.

Dozněla glosa Petra Rause a vy už asi víte, že poslední glosa Petra Rause. Po prázdninách bude mít glosa, doufáme, nové interprety, kteří budou reflektovat aktuální dění. Reprízu té dnešní glosy vám nabídneme ještě zítra v 16 hodin.

Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude,

zbývá. Někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout. Víra je jediná věc, na co se spolehnout.

0: Ďakujem, pane Ježiši.
1: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. Efeským 6, 13 až 17.

Pomalu se blížíme k 10. dopolední a to je čas pro relaci Rozmarína. V ní vám nabídneme první část celkem 4 setkání Petry Eliášové s Eliškou Vondráčkovou, které mluvili na téma efektivní rodičovství. Možná patříte mezi rodiče, kterým při slově efektivita naskakují pupínky, ale vydržte. Dnes bude řeč o tom, jak se naučit pochopit chování dítěte. A možná tohle je první krok, který umožní zvládnout další, někdy možná nepříjemné situace. Zároveň s touto pozvánkou se s vámi od mikrofonu loučí vaše průvodkyně tou ranní částí vysílání Rádia 7. Díky za pozornost, těším se na slyšenou zase zítra po 6. ranní.

Dal jsem svůj slib, abych cestou tvou šel, abych sám sebe dal tobě jen. Jednou jsem řekl, že můj smysl budeš ty sám, jednou jsem slíbil,

0: Ve vysílání Rádia 7 pro vás voní Rozmarína, pořad pro rodinu, pro ty z vás, kdo jsou rádi s dětmi. Co si představíte pod tím, když se řekne efektivita? Je to trošku suchopárný pojem, co říkáte? Pojem, který většinou asi přiřazujeme k pracovním výkonům a já si pod efektivitou představuji to, že moje snahy neminou cíl, že cíle dosáhnu rychle, účelně a ještě s pokud možno minimálními ztrátami energie. Prostě efektivita je to, že moje záměry rychle a dobře dojdou na plnění. Fakt, že efektivitu, tenhle suchopárný pojem, můžeme spojovat i s našimi rodičovskými snahami, tak tento fakt bude náplní dnešního pořadu dnešní Rozmaríny. Hostem ve studiu je Eliška Vondráčková z Centra pro rodinu a sociální péči Brno. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak už jsem zmínila, dnes bude řeč o tom, co dělat, aby se naše rodičovské snažení nemíjelo účinkem. A z které strany na to půjdeme? Možná se u vás doma v něčem pořád opakuje ten samý scénář. Určitá situace mívá podobný průběh a vy nevíte, co způsobuje to, že to vždycky dopadne jinak, než jste chtěli. Jakoby v tom fungoval nějaký podivný, neovlivnitelný mechanismus. Naším úkolem dnes je proto naučit se chování našich dětí pochopit.

snímek zhotoví. Přičísni mu vlasy na patku, bude mít ti pěknou památku. Eda je však chlapec sprchlivý,

0: zvolal Eda a prudce se zved. A že obelhal ho fotograf, do ruky ho z nenadání raf.
1: Odveďte si toho pobudu, fotografovat ho nebudu. Druhý pokus máme teprve, že ano.

0: Holomku.
1: Pánové Svěrák a Uhlíř a dětský sbor Sedmihlásek ve vysílání Rádia 7 posloucháte Rozmarínu s Petrou Eliášovou a Eliškou Vondráčkovou. Chceme si povídat o tom, jak se naučit pochopit chování našich dětí. Ty děti hrozně zlobí, jsou strašně nevychované. Napadne nás nejčastěji, když naše děti začnou zlobit, anebo to napadne naše okolí a dost nás to obvinuje. Co všechno může způsobit dětské zlobení?
2: Tak to je otázka, která může být zodpovězena buď to konkrétně, jako třeba nedostane bonbon, nedovolíme mu se dívat na nějaký pořad v televizi, posíláme ho spát, anebo se na to můžeme podívat trošku všeobecně. A to bychom řekli, to, že děti nemají naplněné nějaké potřeby, které by měly mít naplněny. A je tam analogie mezi dítětem a dospělým. Tady ten koncept efektivního rodičovství vychází z toho, že žádný člověk, ať už je to dítě anebo dospělý, nechce být protivný, nechce být neoblíbený, nechce být druhýma nějak opovrhovaný. A stejně jako my v nějaké skupině lidí chceme, aby nás uznávali, brali, oceňovali a pak my se budeme snažit, aby k tomu měli důvod, tak stejně tak to dítě ve skupině, kdy rodina je pro něho ta nejdůležitější skupina na světě, tak chce, aby ho brali, aby ho uznávali, aby ho oceňovali a aby k tomu měli i důvod. Proč se to někdy tak zvrtne, že ten důvod jako kdyby není, tak to je důsledek určité soukromé logiky, takové nesmyslné logiky v hlavě toho dítěte, které si může říkat, když nemůžu být nejlepší v téhle rodině, tak budu aspoň nejhorší.
1: Aha. Je taková základní asi lidská potřeba být přijímán, milován. Tohle máme zakódováno a potřebujeme to, aniž bychom o tom věděli?
2: Je to takzvaný pocit sounáležitosti, cit sounáležitosti, který nás vlastně žene do té skupiny lidí, do těch našich nejbližších, mezi ty naše nejbližší a který je potřeba, aby byl naplněn, aby byl dennodenně naplňován tím, že cítím, že ti druzí mě milují, že mě mají rádi. I když to je takové trošku ošemetné, co to znamená milovat své dítě, že? Potom ten cit sounáležitosti zahrnuje to, že mě ti druzí uznávají. Že byť jsem dvouleté nebo pětileté nebo patnáctileté dítě, takže ten třeba můj názor nebo můj nápad aspoň občas ty ostatní zaujme a řeknou, aha, to je dobrý, to by nás nenapadlo. A třetí taková součást toho citu sounáležitosti je to, že jsem spojený s těma druhýma, že mezi ně prostě patřím vždycky a za všech okolností. To znamená to bezpodmínečné přijetí. To přijetí, i když jsem jakýkoliv jiný, než si mě ti ostatní třeba vysněli a naplánovali, tak přesto k ním patřím.
1: Kdo někdy alespoň trošku přemýšlel nad výchovou, nad tím, jak dobře vychovat svoje děti, tak tohle je vždycky první věc nebo ta nejdůležitější věc, která se staví do popředí, že máme své děti bezpodmínečně milovat, že je máme přijímat. Akorát, že ono někdy v praxi není zcela jasné, co to v konkrétním chování znamená. Mám na ně být v téhle situaci tedy spíš přísná, anebo spíš odpustit, spíš vyjít vstříc tomu dítěti a vyhovět. Takže někdy to, že mám bezpodmínečně přijmout a milovat, tak není úplně jasně vymezeno v té konkrétní situaci.
2: Víte, většina rodičů chce být dobrými rodiči. Většina rodičů se snaží k těm dětem chovat hezky a dávat jim to nejlepší, co může. A někdy je trošku problém v tom, že i když ví, máme své děti bezpodmínečně přijímat, tak v reále to nedělají. V reále ty děti peskují, mají na ně nepřiměřené požadavky, naplňují si na nich svoje vlastní sny, chtějí prostřednictvím těch dětí dosáhnout něčeho, čeho sami nedosáhli, nebo třeba získat uznání u tchánu, tchyně, tchána, kamarádek, učitelek ve škole. Tam bychom měli vždycky sledovat ten primární vztah já a dítě. To je to nejdůležitější. A dítě je originál, já rodič jsem originál. Takže možná toto je tam ten důvod, proč i když to většina rodičů ví, nebo já bych řekla valná většina opravdu těch, kteří se o své děti starají, tak jim to v tom reále až tak úplně nejde. No a druhá věc je ta, že nám se narodí miminko, krásné, vonavé, čisté, milé, a najednou začnou se objevovat určité problémy. Může to být už od toho, kdy se dítě narodí, že je třeba hodně uřvané a my se nevyspíme jako maminka a jsme přetažený, unavený, máme toho opravdu až nad hlavu. Někdy začnou ty problémy vznikat v roce, kdy dítě začíná chodit a začíná neposlouchat.
0: Fáze škodič.
2: Ano, fáze škodič, kdy všechno zvedáme o metr výš, o dva metry výš, pak se naučí dosáhnout na kliku a to už jsme úplně ztracení. Potom začne prosazovat svoji vůli a řekne vám ne na úplně všechno. Půjdeme ven, nepůjdeme ven, budeme si hrát, nebudeme si hrát. Takový ten negativismus úplně v nejhorší možné míře. Tehdy se rodič začne dostávat do takové situace, kdy už reaguje automaticky na některá zaběhlé situace, které se v té rodině dennodenně opakují. A problém je tehdy, když je to dítě těžce vychovatelné. Když je dítě takovéto tvárné, milé, bezproblémové, tak pro toho rodiče to není tolik náročné si ho dostat do té polohy a do toho chování, jaké vyhovuje jim oběma. Pěkně se spolu domluví, pěkně si všechno vysvětlí a krásně to funguje, běží to jak po másle. Jenomže pak je jiné dítě a nejhorší je, že takové jiné dítě může být i v rámci jedné rodiny, můžou to být dva sourozenci, které není takto snadno vychovatelné. A pro toho rodiče je to strašný zápřah, prostě zátěž na to zůstat klidný, zůstat nad věcí a nenechat se vtáhnout do takového zacyklení, do takového bludného kruhu, kdy na zlobení dítěte vždycky nastoupí nějaká reakce rodiče, která vyvolá většinou ještě větší zlobení dítěte a takhle se točíme třeba celý den. A to potom je smutné, protože je to velice vyčerpávající pro rodiče i konečně pro to dítě. Je to hrozně málo efektivní, teď můžeme použít to slovo, protože vlastně rodič vydává spoustu energie, spoustu úsilí, spoustu i nejenom fyzického, ale i citového vypětí. A ten výsledek je nula. Prostě dítě zlobí pořád, případně je teda naštvané a ten vztah mezi mnou a rodičem se hodně odcizuje, hodně zhoršuje.
1: Dalo by se nějak vlastně tedy odlišit to pravé zlobení z nějaké své vole, nebo no, pravé zlobení od jenom reakce na tedy nenaplnění nějaké té základní potřeby, zatím jsme mluvili o těch spíše citových, psychických potřebách.
2: Víte, já se tomu, to pravé zlobení, co to je to pravé zlobení? Ono vlastně tady podle tohoto přístupu by v ideálním případě mělo být mezi tím rodičem a dítětem takový vztah a taková pohoda, aby opravdu to dítě usilovalo o to dělat rodiči radost a dělat mu radost tím svým chováním, aby se chovalo tak, jak ten rodič chce. Jenomže právě někdy se dostaneme do toho, že i když to není chyba rodiče, a v tomto bych hrozně chtěla apelovat na všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky, aby si to nedávali jako svoji vinu. Protože můžou se chovat velice dobře, velice hezky a stejně to dítě bude mít a myslím si, že každé dítě aspoň někdy ten pocit, že teď není spojené s těmi ostatními a teď musí se nějak vymezit a teď nějak musí ukázat tu svoji pravou tvář, tak do takové situace se každé dítě někdy dostane. Takže já bych to nerozlišovala na pravé zlobení a nepravé zlobení, protože pravé zlobení z té své vole, ano, když jako kdyby se proti těm rodičům tak naštvu a tak zatvrdím, že jim chci dokázat, že jim teď udělám to nejhorší. Ale i to je vlastně důsledek toho, proč chci těm rodičům ukázat to nejhorší, proč se proti ním tak zatvrzují. Asi mám pocit, třeba falešný, nepravdivý, že ti rodiče mě taky ublížují. A tak já jim ublížím ještě víc, já ještě víc jim ukážu, co dovedu zlého udělat.
1: Jestli to tedy dobře chápu, tak ať se snažíme sebe více a sebe lépe, tak nikdy nejsme s to jako rodiče nachystat tu situaci a rodinnou pohodu tak a všechny svoje reakce vycizelovat tak, aby to dítě vždycky z toho četlo ten pocit sounáležitosti, přijetí, milování a tak dále.
2: Určitě. Máme i takové heslo tady celého toho programu, dokonalost je nereálná. To bychom žili někde v jiném světě, v nějaké prostě společnosti, která by neměla žádné chyby, abychom my jako rodiče byli dokonalí, protože i my se někdy zbudíme, máme špatný den a bolí nás hlava, nebo máme nějaké problémy v práci, máme problémy sami se sebou, v partnerském vztahu. Z různých důvodů můžeme být v neúplné pohodě, nebo prostě my sami se cítíme mizerně a nemáme v té chvíli sílu a schopnost tomu dítěti dávat úplně všechno dokonale. Dokonalá maminka, dokonalý tatínek opravdu neexistuje. A kdo by takový chtěl být, tak si na sebe šije teda hrozně těžký úkol, protože toho nezvládne. Bude jenom nešťastný. Přiznat si to, že někdy udělám chybu, udělám něco špatně, je úplně normální a velice osvobozující. Přesto ale by rodiče měli se snažit tady ty svoje zacyklení a ty svoje automatické reakce rozlišovat. A to třeba může být díky takovému pořadu nebo díky absolvování nějakého semináře nebo i třeba toho dlouhodobějšího kurzu efektivního rodičovství nebo i po přečtení knížky v takové klidné chvilce, kdy se nad tím můžu zamyslet. Představím si to zlobení dítěte. Co to je? Je to, že se hádáme, jestli si dá tyhle boty nebo ty druhé boty. A dostaneme se tam do strašné hádky jako dva berani, kteří na sebe naráží a skončí to křikem, hádkou, plácnutím. Třeba tím, že ho přemůžu, to dítě, ale za takovou cenu, která není vždy úměrná tomu, o co šlo.
1: Mm-hmm. A takových situací je spousta. Nachystáme rohlíky s marmeládou a dítě chce prostě rohlík se sýrem. Mění se roční období, nachystáme jinou bundičku, tu zimní, a ono zase chce tu letní. Mm-hmm. Jsou to vlastně situace, kdy nejde o nějaký podnět, který by to dítě mělo nějak zvlášť rozčilit, ale něco v něm to způsobí, že je z toho rozladěné. Mm-hmm. Ale my zase víme, proč je pro ně dobré, aby... Ano. Něco udělalo, anebo už jsme nachystali prostě ty rohlíky s marmeládou, tak by se to mělo...
2: A je to tak. Mm.

0: žil v minulém století. A on říká, že to zlobení dětí má v takovém podtextu nebo v tom, z čeho vychází, jsou jako kdyby čtyři cíle, které se mění podle naturelu dítěte, podle situace, podle toho, v jaké fázi to zlobení už je. Jsou to čtyři cíle, které rozlišujeme na upoutání pozornosti, a to může být pozitivním i negativním způsobem. Potom boj o moc, potom msta a jako čtvrtý, úplně takový nejhorší, je vyhnutí se neúspěchu, neboli předvádění neschopnosti, taková jako vzdání se všeho, jakékoliv snahy. Myslím si, že většina rodičů se setkává s těmi prvními dvěmi cíly, s tou pozorností a s tím bojem o moc. A to, o jaký cíl dítěti jde, o co se snaží, tak rozliší rodič právě podle té své emoce, co to v něm vyvolává. A ta emoce se zvedá od takové nejjemnější, od takového rozladění, nějaké takové rozlady, trapnosti, nepříjemnosti, která je právě v té pozornosti, kdy dítě usiluje o naši pozornost kdy nevhodným způsobem, přes takové už naštvání, už takový jako pocit ohrožení, to teda ne, co si to dovoluješ, až po opravdový vztek, bolest, řekla bych až nenávist vůči dítěti, kdy se cítím dítětem velice zraněná, ponížená, dotknutá. To už jsme v té mstě, to už jsme v tom čtvrtém cíli, teda v tom třetím cíli. Ten čtvrtý cíl, to vyhnutí se neúspěchu, to už je taková nejhorší situace, kdy už vztah mezi rodičem a dítětem je natolik špatný nebo natolik už zaběhnutý v určitých tady těch cyklech, že to dítě už ani nechce nic zkoušet, už je mu to všechno jedno, už s náma ani nebude bojovat, ani se nám nebude mstít a už jenom říká, nechte mě bejt, já jsem úplně nemožnej, hroznej, nic nezvládnu, nic nedokážu. A když se vrátíme k těm prvním dvěma cílům, který opravdu si myslím, že jsou nejčastější u rodičů, tak tam u obou, když se zacyklíme, tak je nám nepříjemně. A naopak, když dokážeme na to hledět s tím odstupem, s tím, že se nenechám vtáhnout do té hádky, do toho motání se pořád dokola, tak s tím můžu něco dělat. U té pozornosti je taková pomůcka. Věnujte pozornost dítěti, ale nevěnujte pozornost tomu jeho chování. To znamená dítě...
1: To se těžko odděluje.
0: Víte co, když bych měla dát konkrétní případ. Půjdete po ulici, víte, vidíte kamarádku, za kterou chcete mluvit a pamatuju si to velice dobře, když jsem chodila se svýma chlapečkama a je vám jasné, že když se s ní zastavíte a budete mluvit, tak to vaše dítě vás bude tahat za ruku, křičet, bude něco chtít, bude vám odbíhat, bude nějakým způsobem vyžadovat tu vaši pozornost, protože vy ji teď věnujete někomu jinému. Vy tam, když dokážete vystoupit z toho zacyklení, tak můžete něco udělat jiného, můžete vzít dítě do náruče, můžete ho, viděla jsem jednu maminku, která v takové situaci hladila dítěti ouško. Držela ho u sebe blízko, vykládala si s tou kamarádkou, ale hladila mu ouško. Měli takový prostě nějaký rituál v té chvíli, kdy ona dávala velkou pozornost tomu dítěti, přestože mluvila s tou maminkou. Jo. Nejhorší je, když v té chvíli budete pořád říkat, nech toho, no tak nech toho, prosím tě, netahej mě, nelítej tady.
1: Za chvilku už půjdeme.
0: Jo, tak ten efekt je úplně nula, protože dítě nepřestane zlobit a vy si stejně nepovykládáte, stejně z toho nic nemáte, z toho zastavení se. Takže ve chvíli, kdy já potřebuju si někým povykládat, nebo chci, protože prostě zrovna teď na to mám chuť, tak buď to můžu zvolit tady to, že budu věnovat pozornost tomu dítěti nějakým způsobem, který mu nasytí tu jeho potřebu pozornosti a nepovede k tomu, aby mě rušilo v té chvíli. A nebo teda nenasytím jeho potřebu pozornosti, ale pak bych si toho neměla všímat, toho jeho zlobení. Tak je to jenom důsledek toho, tak tam chvilku běhá a křičí a zlobí. Když si toho nebudu všímat, tak s nás se přesto přeneseme. Ono, ten výsledek bude stejný. Stejně tam bude křik a stejně se mě bude špatně vykládat. Ale aspoň si ušetřím spoustu vlastní energie, kterou bych využila na to peskování a na to okřikování a na to zbytečné prostě ukazování toho, teď zlobíš.
1: Mm-hmm. No. Takže si mám vybrat to, co je pro mě v tu

0: chvíli důležitější, i pokud si chci opravdu popovídat a je mi jasné, že to moje dítě tam bude chvilku se válet a bude špinavé a bude si tam hrát se špinavými kamínky, tak ano, dobře, nebudu se na něj zlobit, protože je to důsledek mého rozhodnutí, že si chci popovídat. Jsem vám teď to tak hodně zjednodušila.
1: Řekne, ale... je to takové hodně vždycky, když se ty konkrétní případy takhle popíšou, tak to hodně zjednodušíme a mnoho lidí by nás mohlo napadnout, k čemu to ty rodiče vybízí.
0: Žloutenka, dítě špinavé.
1: Přesně, nevychované a hrozné a já nevím jaké. Samozřejmě, že ideál je ten, že si dokážeme s tím dítětem najít nějaký způsob, že si to vysvětlíme, ano, budeš tady teď chvilku postojíš, protože si maminka chce povykládat. Ale když to nejde, když to nefunguje, tak je rozhodně toto, co jste popsala, lepší varianta, než když já budu jednu větu říkat kamarádce a druhou větou okřikovat to dítě. A stejně ten výsledek bude stejný. Akorát ještě se sama rozčílím a sama se dostanu zaciklím právě v tom zaciklení a po skončení toho hovoru s kamarádkou ještě tomu dítěti naplácám na zadek.
0: S tou pozorností mě napadá další příklad. Přijdu z práce, něco potřebujeme si s manželem říct, nebo chceme si něco říct, ale děti nám také chtějí říct ty svoje zážitky. A my ale potřebujeme si doříct tu větu s manželem a oni tam hopsají a skáčou nám do řeči. A v tu chvíli, pokud jsou to děti třeba větší, už dejme tomu předškolní, mladší školní, je třeba na místě říct, ano, chviličku ještě vydrž, hned tě budu poslouchat, anebo třeba přerušit tu komunikaci s partnerem.
1: Zase si myslím, že je to těžké říct takhle všeobecně. Jo? Zase musíte hledat ten svůj konkrétní situaci. Pokud je to důležité, co si s tím manželem potřebujete říct a z nějakého důvodu to potřebujete vyřešit teď, tak samozřejmě je vaše právo i povinnost děti vymezit do patřičných mezí. Ono se trošičku dostáváme možná k těm výchovným stylům, kdy já jako rodič mám dávat hranice, mám dávat prostor, přes který už se dál nemůže. A to může být třeba to, nemůžete skákat do řeči mamince a tatínkovi, když mluví, ale v rámci toho prostoru si volte, co chcete. Tak pojďte na klín, pojďte poslouchat, co my si vykládáme, a pak se do toho můžete vložit i vy, až my domluvíme tady tu věc. Nebo běžte si spolu hrát do pokojíčku, my se tady teď zavřeme. Jo, ta autorita rodiče by tam pořád měla být, nebát se toho říct, vymezit je do patřičných mezí ty děti. Na druhé straně jsme pořád v tom, kdy řešíme to nevhodné chování, že? Ale my bychom měli být vždycky ty 2-3 kroky dopředu a těžiště toho našeho rodičovství by nemělo být tady v těch intervencích a řešení už těch sporů, ale mělo by být v podpoře toho dítěte a v preventivních opatřeních. To znamená, když bude dítě vždycky vědět, že si na něho opravdu ten čas udělám, že se s ním budu bavit, že se mu budu věnovat, že budu třeba se snažit navodit tu situaci takovou, abych preventivněji navodím takovou, abych zvládla si promluvit i s manželem, i s dítětem, aby jsme tam měli ten prostor, tak ty děti si na to zvyknou. Tady ten problém nastává, když se třeba několikrát přesvědčí o tom, že teď si povykládáme s manželem a pak řeknu, já už teď na tebe nemám čas, potřebuju jít nakupovat. A ono udělá třeba několikrát zkušenost, že se takhle spálí, že na něho ten čas není. Nechtěla bych teď zase, aby to bylo jako kdyby nějaké výčitky pro ty rodiče, aby si to brali, jako no to jsem teď hrozná máma, že si to špatně zorganizuju a špatně zařídím. Ono v mnoha situacích a v určitých časových obdobích, kdy třeba mám dvě malé děti, jsem doma, manžel je celý den v práci, tak se to velice těžko tady toto zvládá. Ale ta snaha by tam vždycky měla být. I s tím vědomím, ano, někdy se mě to nepodaří, třeba se mě to i často nepodaří, ale to o nic nejde. Když se snažím, tak se k tomu zas můžu vrátit zpátky, můžu i tomu dítěti to vysvětlit. Teď jsem to nezvládla, dneska odpoledne jsem ti slíbila, že si s tebou budu vykládat a pak jsem šla nakupovat, že to teda muselo být nepříjemný. Tak já se budu snažit příště, abych ten čas si tam na tebe udělala. Toto, když to dítě slyší, tak uvidí i tu rodičovskou slabost a tam mu nevadí. Tam by mnohem horší je, když rodič je slabý v tom vymezování pravidel, kdy řekne, to nesmíš, a za minutu řekne, no tak si to udělej, když to tak chceš, a tam, já nevím, to ti nedám, ale tak tady to máš, protože už moc řveš. Tam by měla ta pevnost být mnohem jasnější a výraznější.
0: Mm-hmm. Takže máme vymezená pravidla pro naši rodinu fungující, která naše děti už znají, a v rámci těch pravidel je ale nějaký prostor pro pohyb, pro to, jak to pravidlo v té konkrétní situaci můžeme případně jak upravit. Nebo...
1: Například, nebo pro nějakou invenci toho dítěte, to, že to dítě řekne, teď bych chtěl to, že třeba, jak jste mluvila o těch rohlíkách, mm-hmm. že třeba se ho to ráno ta maminka zeptá, chceš rohlík s máslem nebo se sýrem, a dá mu to, co chce. My jako rodiče se někdy snažíme honit příliš mnoho psů najednou. A je to často zbytečné. Často opravdu vydáváme energii tam, kde bychom ji nemuseli vydávat. A pak nám nezbývá na to, co je opravdu důležité. Takže rodina, mně se moc líbí pojem ústava rodiny. Rodina by měla mít ty svoje nejdůležitější věci, to, co je pro ní důležité, zásadní, přes co vlak nejede, nějakým způsobem vymezené a i třeba vnitřně zdůvodněné. Může to být třeba to, u nás se nemluví sprostě, u nás se neboucháme, u nás... Nevím, u nás chodíme spát v určitou hodinu,
0: držíme slovo,
1: nedíváme se na nějaké pořady. A to, co si ta rodina dá jako ty svoje základní věci, tak ty jsou důležité a přes ty vlak nejede, těch se držíme. A potom je milion věcí, které jsou tak jedno. No, jestli teda bude rohlík nebo chleba, jestli bude máslo nebo sýr, jestli bude tohle tričko nebo to druhé tričko, kde můžu úplně s čistým svědomím nechat to rozhodnutí na dítěti a tím vlastně posiluju ten jeho pocit, ano, mě tady berou, já jsem tady důležitý, to, co já vymyslím, tak to i ti ostatní uznávají. A s nás se mu potom přijímá to, co třeba já jako rodič z pozice své autority a z pozice své zodpovědnosti, zkušenosti, znalosti řeknu, toto opravdu musí být takhle. Jo? A třeba ti ani v téhle chvíli nemůžu vysvětlovat, proč to takhle musí být. Protože třeba na to teď není čas, anebo ti to nemohu vysvětlit, nemohu ti říct, proč to tak je. To třeba může být v situaci, kdy opravdu před tím dítětem něco potřebujeme skrýt, nemůže vědět všechno.
0: Říkala jste, že člověk je z toho někdy špatný, že se mu to nepovede, večer třeba hodnotí ten den a říká si, a zase se to stalo, ale když o tom mluvíte, to lze asi naučit, když si budu uvědomovat, co to moje dítě tím zlobením, dáme ho do uvozovek, chce říkat, že třeba chce pozornost, nebo nějakou tu vědět, že je uznávané. Když si třeba tady tyhle věci budu uvědomovat a večer si to vezmu a párkrát si vypíšu pár těch situací, a tak se v tom můžu trénovat.
1: Určitě, je to naučitelné, je možné toto vysledovat, protože ono těch situací zase není tolik.
0: To mají situací podobné scénáře.
1: Podobné scénáře, ano. V těch rodinách, to když je pozorujete další dobu, tak tam vysledujete, jak se to pořád točí do kolečka. Tam je to těžké tehdy, když je vztah mezi rodičem a dítětem už takový, že tu maminku... jedno, nebo třeba má dvě děti a jedno je právě takové poddajné, dobře vychovatelné, a to druhé je to zlobivé v uvozovkách, kdy ji dráždí. To se s ním často setkávám u maminek, už malých dětí, že opravdu je to dítě, vyloženě rozčiluje, dráždí, je jim protivné, jo, když to takhle řeknu. I když je jí to velice líto, mrzí to, ráda by s tím něco udělala, ale už se dostala do takové fáze, kdy opravdu padá kosa na kámen. A tehdy doporučuji, nebo říkám maminkám, aby se zamysleli, že to dítě je malé děcko a ona je dospělá, nebo ten tatínek. Jo? Oni jsou rodiče, jsou dospělí, kteří by měli mít určitý nadhled nad tou situací a měli by si uvědomovat tu svoji roli. To dítě se něco učí, to přišlo na svět jako malý sobeček. Vlastně je to takový ten sebestředný sobeček, zaměřený sám na sebe a je to normální. A právě působení rodiče by z něho mělo po x letech udělat člověka, který bude vstřícný k druhým lidem, spolupracující, ochotný, milý. A to je dlouhá cesta, která není hotová v roce, není ve 3 letech, není v 5 letech. Ti rodiče jsou takový průvodci, kdy dítě někam přivedou a pak ho dají někomu jinému. Pak ho vlastně vychovají pro někoho jiného. Ale není to otázka pár dnů, pár týdnů. A proto, když se od, já nevím, 5letého dítěte takhle už to zablokuje, tak mně to připadá velká škoda, protože opravdu ta cesta trvá mnohem déle než 5 let. A zase je tam dobré, když si to ten rodič přizná. První fáze je, aby si to přiznal třeba před někým, kdo je mu opravdu blízký, kdo je mu, ke komu má důvěru. Když mu to řekne, ano, tohle dítě mě strašně rozčiluje, protože je takové makové, dráždí mě, provokuje, koleduje si o nářez. A když toto dokáže vyslovit nahlas, tak pak si může říct, no ale je to moje dítě, možná je to úkol, možná je to výzva, možná jsem ho z nějakého důvodu dostal a mám se snažit z toho udělat to nejlepší, zkusit se dostat do takové té jiné polohy, ne jako, že jsme 2 děti, které na sebe narazily, ale že já jsem ten rodič a on je to dítě a já bych měl mít trošku zhovívavosti a pochopení.
0: Zatím jsme převážně mluvili o té pozornosti. Vlastně ze začátku jste vymezila takové 4 body, o které ty děti většinou, o které jim jde, získání pozornosti, získání moci a ty další 2 pak už bylo msta a určitá lhostejnost nebo apatie. Zatím jsme mluvili o té pozornosti a ta druhá, ten druhý bod, ten boj o moc, to si myslím, že je taky velmi, velmi ožehavé téma, které řešíme. Tady se právě hodně je to o nás, o rodičích, jestli jsme hodně přísní, jestli dokážeme třeba ta pravidla, které jsme vymezili, tak dodržovat. A zase, kdy to vyvážit, kdy je to opravdu nutné to pravidlo dodržet a kdy tady klidně můžeme povolit a nechat to dítě vybrat. S bojem o moc často souvisí dětské vztekání, hněv, takový ten výbuch emocí. Když za tohle budeme děti trestat, není to dobré. Oni mají, měli by umět dát najevo své emoce. Ale má to nějaké hranice.
1: Tak to jsme teď ve dvou otázkách, jak řekla. Mm-hmm. První je ten boj o moc. Vy dobře říkáte takové to první období toho dětského vzdoru, kdy si dítě začne uvědomovat, já můžu taky o něčem rozhodovat. Kdy najednou to pochopí, že může na něco říct ne a vůči něčemu se vztekat a chce být jako tou právoplatnou osobností. A my samozřejmě mu to nemůžeme dopřát úplně v bezbřehé míře. To je ten přístup rodiče, který je zodpovědný, který má autoritu, rodičovskou autoritu a ví, že přes některé věci nejede vlak. Nemůžeš běhat do té silnice, nemůžeš jíst bombony před obědem. Jsou věci, které nemusím řešit. A co je někdy taková mýlka tady toho efektivního rodičovství, že rodiče říkají, no to s ním budu pořád diskutovat o něčem. Mm-hmm. A to tam vůbec nejde. V mnoha případech nemusíte mluvit vůbec a naopak máte jednat. Naopak ten postoj rodičovský, zvlášť když jsou to malé děti, se hezky dá projevit tím, že něco udělám. To znamená, třeba dítě vezmu a odnesu ho. Nebo ho chytnu pevně za ruku a prostě o tomhle diskutovat nebudem. Nemusím se vyčerpávat žádným mluvením, žádným vysvětlováním, žádným rozčilováním. Jenom jednoznačně dám najevo, prostě toto nejde.
0: Někdy je to, že jsem vám skočila do řeči, ale těžké ustát před okolím, potom když táhnu to řvoucí dítě někde po ulici, protože jsem ho odtáhla třeba z té silnice, do které si vyběhlo. A teď okolí neví, že já jsem nějak zasáhla, nějak jsem jednala a teď ty pohledy těch paní, co chodí, říká, no chlapečku, ty tak pláčeš, co pak ti ta maminka udělala. Tak to je někdy pro slabší povahy tak hrozný tlak, že raději vyhoví tomu dítěti.
1: Ano, ustát rodičovství je těžké, rodičovství není legrace, to je pravda. To, co vy říkáte, že někdy je snazší tomu dítěti vyhovět, tak je někdy důsledek tady této situace, že já se zlobím na tu paní nebo na to okolí a tu zlost si vyliju na tom dítěti. To dítě dostane na zadek ne kvůli tomu, že se vztekalo, ale kvůli tomu, že je mě nepříjemné to okolí.
0: A může za to jakoby ono, že já jsem se znemožnila před okolím. Je to něco, nějaký mechanismus, který si asi ani neuvědomíme v tu chvíli. Ale kdo z nás to nezažil, co nás
1: já
0: teď posloucháte?
1: To zná mnoho lidí. Vy jste hezky řekla, že dítě by mělo mít možnost to ne říct. Ono by mělo mít možnost, má na to právo říct ne na to, co se mu nelíbí. Neznamená, že je špatné, neznamená, že je zlé, zlobivé, když se snaží ty naše hranice prorazit. Když s tímhle k tomu budu přistupovat, že to je normální, že dítě se snaží prorazit ty hranice, že to není projev nějaké jeho své hlavosti, že je to naopak projev toho, že roste ta jeho osobnost a spíš je to zkouška mého rodičovství a mé důslednosti. No a tehdy já můžu to dítě tak v uvozovkách ošetřit tím, že mu dám pocítit, že mu rozumím. Jo, já ti rozumím, že bys tam chtěl jít. To je jako dobrý hrát si tady na té silnici, to je jako pěkná, široká, pěkně by se pod ní běhalo, to by se to asi hrozně líbilo. A tím se mnoho věcí vyřeší. Někdy tady toto opravdu stačí. Byť když to rodiče slyší, tak tomu nevěří, ale pak když to vyzkouší v reále, tak najednou vidí, že když to dítě cítí to moje pochopení, tak se mu to snáz přijme. Snáz se jako kdyby vyrovná s tím, že to nemůže. Jo, a to se týká hrání na hřišti. Chce si hrát na hřišti a my už potřebujeme domů. Ty bys tady ještě chtěl hrát, bylo by to hezký, že? No ale musíme jít. Chvilku ho ošetřím to dítě tím, že mu dám to svoje pochopení, že tomu rozumím, že ono by chtělo něco jiného. Ale já mu to přesto nemůžu dovolit jako rodič. Někdy tady tato zastávečka, toto zdržení vlastně, než se udělá to, co já chci, tak to pomůže k tomu, abychom to zvládli líp. A přitom pozor, není to ta diskuze, není to to diskutování, ty bys chtěl, no ale já bych nechtěla, víš, ale to není moc dobré. Ne, nemusím vysvětlovat, proč tam nemůže být. Stačí to, že ho vyslechnu, my tomu říkáme vstřícné naslouchání, vyslechnu ty jeho negativní emoce, přijmu ty jeho negativní emoce, i když nemůžu udělat to, co by jako to dítě chtělo. A to jsme se dostali k tomu boji o moc, že? My jsme v mnoha situacích, když vysleduju u svého dítěte, že se mnou bojuje o moc, že se snaží prorazit s tím svým názorem a být ono teď to důležitější v té rodině, tak není vůbec od věci takovému dítěti dát ty kompetence v mnoha věcech. Může se starat o kytky, může se starat o zvířátko, může si rozhodovat o tom, jak si poskládá v pokojíčku něco. A já bych to měl jako rodič brát, to byl dobrý nápad, to jsi hezky vybral, to se mně líbí, to seš jako fakt jako důležitý člověk, dát mu tu důležitost pocítit, přestože jenom v tom určitý množství věcí. Zase v jiných věcech je důležitý ten rodič. Někdy mají rodiče strach, že tím vychovají z toho dítěte takového jako příliš namyšleného sobce. Ale to, když cítím uznání druhých, ve věcech, které opravdu dělám dobře, které se mně podařily, tak to ze mě nevychovává nějakého sebestředného sobce. To ze mě vychovává zdravě sebevědomou osobnost. A to my chceme mít děti zdravě sebevědomé.
0: Povídáme si s Eliškou Vondráčkovou o tom, jak poslouchat, pochopit vlastně chování našich dětí. Takže pouštím písničku a připomínám naše kontakty 515 535 485 je číslo sem k nám, 608 566 773 je číslo SMS-kové a mail studio@radio7.cz.

0: Mária Podhradská a Richard Čanaky ve vysílání Rádia 7 v Rozmaríně Boh ťa má rád zpívali a právě Bůh je ten, který nás vždy bezpodmínečně přijímá a miluje. Kaž bychom se to od něho i učili, abychom tak dokázali přistupovat ke svým dětem. Mluvili jsme hodně před písničkou o projevech vlastně nenaplnění určitých dětských potřeb, kterému my potom říkáme zlobení, i když možná tak pravověrným zlobením vlastně nejsou. Můžeme ještě zhrnout nebo více zmínit ty potřeby dětí, které jsou pro ně důležité, životodárné.
1: Tak my jsme hodně mluvili o těch psychických potřebách. Já bych ještě předtím zmínila ty fyzické potřeby, které rodičům taky jsou úplně jasné. Rodiče ví, že děti musí být najezené, odpočaté, musí mít pohyb, musí být teplo. Ale potom, když se dostanou v reále do situace, kdy, já nevím, s dítětem stráví celý den na výletě, dítě už je unavené, hladové, žíznivé, vy se vracíte domů a dítě je protivné, zlobí, tak jako kdyby zapomenou na to, že je to, že na to má právo to dítě, že má v této chvíli právo na to zlobit, že prostě už toho má dost a ty jeho fyzické potřeby nebyly naplněny. Takže to je taková jako úplně kraťučká vsupka, aby když děti budou zlobit, tak aby rodiče zkusili se zamyslet, jestli to náhodou není jenom tím, že třeba jsou opravdu unavené, nebo jsou hladové, nebo třeba na ně něco leze, bolí je hlava, protože i děti může bolet hlava, nebo mají málo pohybu, například v čekárně u doktora, kdy řeknete posaď se a seď tady a po 10 minutách opravdu teda to dítě nebude hodné a bude tam zlobit. Nad tímhle jenom takové zamyšlení pro rodiče, spíš takové ťuknutí pro ně, aby si na to dávali pozor.
0: A já na to mám asi klasickou otázku rodičovskou, no ale neměli by se přece naučit už trošku ovládat od určitého věku a postupně?
1: No, určitě by se měli naučit ovládat. Někdy ovšem po nich chceme opravdu příliš. To je často takové přehnané požadavky rodičů, kdy zrovna třeba to čekání v čekárně já znám velice dobře, protože chodím s jedním synem na alergologii, tak kdo chodí na alergologii, zná to, jak jsou tam ty narvané čekárny a sedíte a sám ten dospělý, já sama, která mám s tím problémy sedět v chvíli v klidu na tom sedadle, tak si stoupám a chodím a jdu se dívat na letáčky a jdu se tam projít a pak si něco čtu a pak si něco hledám na mobilu. A vedle sedí dítě třeba 5 leté, které už by se mohlo svým způsobem ovládat a má tam sedět a hledět do zdi. Mm-hmm. Jo, takže jestli tam není trošku na tom rodiče, by mu pomohlo. Zase, aby mu rodič pomohl se ovládat. To znamená třeba mu dali nějakou tu knížku, aby si četli, nebo já nevím, ho posílali pro nějaké letáčky, nebo s ním hráli takové ty slovní fotbal, nebo cokoliv, co se dá v té čekárně dělat. Ono, příčinou hodně zlobení je nuda. A může to být i tady v tomto případě.
0: Na čekárny mám také své vzpomínky a musím říct, že když jsem to pak nevzala jako zbytečný čas, ale jako nějaký bonusový čas, který máme pro sebe, kdy musíme někde být spolu a čekat a vlastně jsem si i pro ten čas něco připravila, tak z toho nakonec jsme se na ten čekací čas spolu se synem těšili a když nás paní doktorka pak vzala rychle, chodili na nějaké injekce, tak syn byl zklamaný, že jsme si dnes nestihli pořádně popovídat. Tak to, když se třeba zadaří, tak to můžeme otočit úplně do něčeho dobrého. Ještě než budeme povídat o tom, co jste vlastně chtěla dodat, tak tu máme jeden povzbuzující mail. Milé kolegyně, maminky, srdečně vás zdravím, děkuji za povzbuzující a podnětné povídání. Určité věci může člověk poslouchat opakovaně. Vždy je naděje, že v něm zase něco uvízne a pomůže mu se v určité oblasti zlepšit. Pěkný den přeje Martina. Tak děkujeme za povzbuzení a za pozdrav. Můžete pokračovat.
1: Tak my jsme od těch fyzických potřeb mohli přejít těm psychickým, už jsme o nich mluvili několikrát. Zase je to uvědomění pro rodiče, zase taková ťuknutí, jak můžou z toho zaciklení vystoupit, když si zanalyzují, že jsou v nějakém tom nevhodném chování, nevhodné chování dítěte vyvolává jejich automatickou reakci, když si toto rodič uvědomí, jaké emoce to v něm vyvolává, jak reaguje, pořád stejně, už nás ty děti mají přečtené, ví, co uděláme, tak když se z toho naučí vystoupit, tak může mnoho nevhodného chování usměrnit a změnit. A k tomu můžou rodiči pomáhat zase uvědomění si těch základních potřeb, které dítě má, které bychom mohli říct pocit bezpečí, do kterého patří i pevnost toho rodiče, ta jistota, že když rodič něco řekne, tak to platí a jako dítě se o to můžu opřít a budu pořád zkoušet, jestli ten plot je pevný, jestli opravdu se neprolomí, ale když se neprolomí, tak pro mě je to ohromná úleva a ohromný pocit bezpečí. Ano, moje máma a můj táta jsou silní, já se o ně můžu opřít. Potom podpora. To je podpora dítěte, možnost jeho, právě to možnost něco dokázat. A to nemusí být jenom v tom, že rozhoduje, jestli budeme dělat to nebo ono, ale že třeba si může hrát s dobrýma hrama, postaví z kostek komín a já jako rodič to obdivuju. A opravdu upřímně to obdivuju, ne takovým tím způsobem, jo, jo, to je pěkný, tak já teď jdu dělat něco důležitého. Ne, ten komín z kostek je velice důležitý pro dítě. Možnost experimentovat, dávat dětem možnosti, které se mně zdá, že mají čím dál tím míň, ale takové ty možnosti patlat se s hlínou a s vodou nebo dát dítěti mouku s vodou a zkoušet, co to udělá. Hrát si s těma hrncema, která maminka v dnešní době dovolí, když má pěkný nádobí, pěknou linku, tak se třeba bojí, aby toto dítě nezničilo. Tak vymyslet něco, dát třeba umělohmotné misky a vařečky.
2: Petláhve jsou oblíbené.
1: Petláhve, jo, cokoliv vymyslet právě, aby dítě poznávalo ten svět skrze nějaký experiment a něco mohlo dokázat, v něčem bylo dobré. Ne v něčem, ale v hodně věcech bylo dobré. Mělo možnost být dobré. Tady bych trošku odskočila pro rodiče školních dětí, kdy mnoho dětí ve škole, které nezažívá takovou tu klasickou školní úspěšnost, kdy nemá pěkné známky, byť se snaží, byť to může být šikovné, hodné, milé dítě, ale když si bude nosit pořád přes svoji snahu trojky, čtverky z té školy, tak je to pro něho velice zničující, velice to snižuje právě to jeho sebevědomí. A tehdy by ti rodiče měli moudře mu najít nějaký prostor, kde bude dobré, kde něco bude umět dobře, ať už to bude sport, ať už to bude nějaké umění, nebo to třeba bude pomoc v té rodině. Kdyby to měla být fyzická práce, tak i ta je přece velice hodnotná a důležitá. Třetí taková oblast je přijetí. To je to bezpodmínečné přijetí, co jsme na začátku říkali, jak všichni rodiče to ví, že je mají děti dopřávat a jak často ho nepřijímají bezpodmínečně, jak často mu říkají, podívej se na tamtoho chlapečka, jak ten je hodný, nemohl bys být taky takový a podívej se, kdyby se snažil, tak by to mohlo být lepší a srovnávají ho, ukazují mu, v čem je ještě hodně špatný a v čem by měl být lepší. A to potom není ten signál toho přijetí. To je to, ano, přijmeme tě, až budeš takový, jakého tě chceme mít. Do tady té oblasti přijetí bych hodně rodičům doporučila takovéto hledání kořenů vlastní rodiny. My jsme rodina, my patříme k sobě, měli jsme babičku, dědečka, ty se s námi narodil, byli jsme šťastní, když se s námi narodil, nebo když jsme si tě přivezli, třeba pěstounská rodina, přivezli jsme tě od někud a byli jsme šťastní. Hledání toho, co nás spojuje, co opravdu patříme k sobě a nikdo nás nemůže rozdělit. No a poslední příklad, vlastní příklad rodiče, který zase se může týkat i toho vyskočení z toho cyklu.
0: Tak, alespoň jsme to tak z rychlíku projeli, to, na co bychom si měli dávat pozor. Já myslím, že to, co paní Eliška dneska zdůraznila, co pro nás může být povzbuzující, je to, že z těch zacyklených, nesprávných nebo nedobrých situací můžeme vystoupit. A není to zase tak náročné. Záleží na tom, jestli jsme ochotni odhlédnout od sebe a nahlédnout na tu situaci trošku z vrchu a zkusit to udělat jinak a nechat si třeba poradit, buď od někoho blízkého, anebo třeba vyhledat nějaké centrum pro rodinu, případně můžeme poradit i tady dát nějaké kontakty. Já vám moc děkuju za návštěvu a budu se těšit, že není poslední. Z Rozmaríny zdraví Petra Eliášová.

Je čtvrtek 2. července 2026, krátce po 11. Vás od mikrofonu Rádia 7 zdraví Kuba Lofítek. Průvodce následujícími hodinami. V úvodu vás seznámím s přehledem toho, co si pro vás připravila naše redakce.

Jak může vypadat skautský oddíl Dorostové unie v každodenní praxi? V rozhovoru s Ondrou Malým sdílí své zkušenosti Lukáš Vlk, vedoucí oddílu Maják v Kladně. Mimo jiné prozradí, proč si myslí, že stojí za to žít společný průšvih, kdy ti do programu vtrhne život. Štafeta začíná od 11:45. Víte, kde žije kmen Magarů? Díky knize Garyho Shepherda, ze které čteme ve čtení na pokračování, se za nimi vydáme. Do nepálských hor, kde číhá neustálé nebezpečí a onemocnět znamená možnou smrt, zamíříme ve 12:15, kdy bude číst z knihy s názvem Andělské stezky Michal Hubáček. Pořadu Řeka života přiblíží Jarek Pleva, autora jedné z nejznámějších křesťanských písní, irsko-kanadského básníka a kazatele Josepha Scrivena. Jeho nelehký životní příběh je vykřičníkem k lacinému křesťanství. K poslechu jste zváni po 13. hodině. Mezi 2. a 3. hodinou je v našem vysílání prostor pro vaše písničková přání. Věřím, že i dnes si vyberete, že vás vysílání Rádia 7 občerství na duši i na duchu a že budete s námi rádi.

Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. Efeským 2:13.

Pořad Štafeta 11.15 nabídne setkání s Ondrou Malým a Lukášem Vlkem. Ještě předtím kapela Planet Shakers a skladba Perfect Love. V mém srdci si doma, protože si mě miloval hned od začátku. Když jsem odmítal, tvá láska neustávala.

0: Jak může vypadat klub v praxi? Moje jméno je Ondřej Malý a na konkrétní zážitky a zkušenosti z praxe ve vedení klubu se budu v dnešním díle ptát hlavního vedoucího klubu v Kladně, Lukáše Vlka. Lukáš, je to blbej for na úvod, ale já se musím zeptat. Když se jmenuješ Vlk, vedeš klub Vlčat?
1: Já mám hrozně rád svoje jméno. Posunuje mě úplně na konec seznamu všech, ale abych odpověděl na tvoji otázku, tak ne, nejsem. Ani jsem vlastně takhle malý děti nevedl.
0: Já jenom vysvětlím pro ty, co nevědí, o čem mluvíme. Vlčata jsou určitá věková skupina skautů. Je to tak?
1: Ano.
0: Dneska se budu ptát Lukáše na různé konkrétní zážitky a zkušenosti, které na jejich klubu prožili, vyzkoušeli a my se z nich teď budeme mít možnost inspirovat anebo se třeba vyvarovat chybám, kterých se Lukáš dopustil a my už nemusíme. Lukáši, mohl bys jenom stručně představit váš klub? Pro koho je, jak staré děti, kolik jich zhruba na klub chodí, jak velký je tým přibližně?
1: Vedu teda skautský klub v Kladně, oddíl číslo 66. Dohromady máme asi 20 dětí, není nás mnoho. Máme tým 6 vedoucích, který se o ty děti starají a máme je rozdělený do družin podle věku. Takže máme mladší děti a máme starší děti ve věku skautů.
0: Rozumím tomu správně, že ty družiny jsou 2?
1: Ano, máme 2 družiny. Mladší, to jsou Odly, a starší Maják, kde je zhruba asi po 10 dětech v obou oddílech.
0: V kolika letech přechází děti z mladší družiny do starší družiny?
1: My jsme tady tu otázku několikrát měnili sami, protože jsme to měli dělaný tvrdě podle věku, ale potom nám došlo, že je to trošku nesmysl, takže jsme se rozhodli, že to budeme dělat podle stupňů základní školy, to znamená, máme to rozdělené na první stupeň a druhý stupeň základní školy a jedeme podle toho. Takže v mladším jsou vlastně první stupeň, to je první až 4. třída, 5. nic takového. A v tom druhém jsou ty starší. No.
0: Říkal jsi, že rozdělení striktně podle věku ti přišlo jako nesmysl. V čem je ten smysl?
1: Smysl toho je, a několikrát jsme se vlastně kvůli tomu spálili, když jsme měli ty kluby smíšený, tak je v tom, že ty s těma dětma mladšíma nemůžeš dělat to, co s těma staršíma a naopak. Ty potřebuješ se tím programem a tím, co těm dětem chceš sdělit, naučit, musíš přizpůsobit úrovni, kde se ty děti aktuálně nacházejí. A ty malí děti prostě potřebují té péče a pozornosti daleko víc a nesnesou tolik výzev a samostatní práce jako ti starší. A v případě, když to máš smíšený, tak tady ty dva požadavky se mezi sebou bijou. I z vývojové psychologie vychází, že ty mladší děti nejsou schopny nějaký spolupráce a nám se třeba stalo, že jsme si dali za cíl děti naučit spolupráci. A rok jsme se s tím trápili a vůbec jsme nevěděli, proč to nejde. No a potom jsem si přečetl chytrou knížku a zjistil jsem, že na základě vývojové psychologie v tomhle věku, ve kterém tam některé ty děti byly, tak prostě není možný, aby spolupracovali, protože na to nejsou ještě zralí.
0: Máš nějakou zkušenost s rozdělením ještě na menší skupiny, ať už v rámci schůzek, nebo třeba v rámci nějakých výprav?
1: Neděláme to,

0: si potřebuju vychovat nástupce za sebe. Já tady nebudu věčně tak mladý, jako jsem teď. A ta mladší generace mi prostě bude nějakým způsobem unikat. A já chci, aby ty mladí lidi se postupně učili vedení. Aby si to vyzkoušeli na té malé skupince, to znamená vymýšleli třeba ty hry, vymýšleli drobné programy, náplní nějaký schůzky, učili se připravit výpravu a takovýhle jako věci s mojí pomocí třeba, ale už se to budou učit od toho mladšího věku a později, když budou třeba přejímat nějakou větší zodpovědnost, tak už budou mít zkušenosti a nebude to pro ně takový náraz.
1: Zajímá mě vaše schůzka. Jak často se scházíte?
0: Scházíme se každý týden v pondělí. Schůzka trvá 2 hodiny.
1: Schůzku připravuje celý tým, nebo nějaká menší skupina, nebo jenom jeden vedoucí?
0: Každou schůzku aktuálně připravují 2 vedoucí, s tím, že to máme rozdělený tak, že jeden vedoucí má na starosti program, to znamená, to je část, ve který se dětem něco buď to sděluje, nějaká myšlenka, nebo nějaký hodnotový systém, nebo je to nějaká dovednostní část, kdy děti učíme nějaké dovednosti. A druhý vedoucí má na starosti ty hry. Vzhledem k tomu, že plánujeme, máme vlastně témata schůzky plánovaný na půl roku dopředu, tak i ten druhý vedoucí, který má na starosti hry, tak ty hry může směřovat tak, aby podpořili ten program, aby se úplně nemýlili a nebylo to jenom výplní volného času.
1: Máte nějaké rituály nebo činnosti, které se pravidelně opakují?
0: Na každý schůzce máme pokřik, kterým schůzku zahájíme. Těch rituálů moc nemáme, ale snažíme se je postupně budovat, protože mají určitě na schůzce svoje místo a jsou za mě důležitý. Každou schůzku taky končíme společnou modlitbou, kde děti můžou přinášet nějaké svoje prosby, případně nějaké radosti, které mají, a můžeme se společně sdílet.
1: Kromě společné modlitby napadá tě ještě nějaký příklad konkrétního rituálu, který bys chtěl zavést, nebo už se ho pomalu zavést daří?
0: A co nás čeká, budou nám přicházet mladší děti do starších a tam bych chtěl zavést přechodový rituál, kdy děti, které přecházejí z jednoho do druhého klubu, aby si prošli takzvaným přechodovým rituálem, což může být třeba na nějaký přespávačce, kdy dostanou třeba jinak barevný šátek, který se nosí v té starší skupině a oni tím pádem ví, že už přešli z těch menších, z těch vlčat světlušek, tak přešli do těch starších a jsou součástí té větší skupiny a můžou zažívat už tu integritu hned na začátku.
1: Chápu to správně, že ty dvě skupiny teda mají nějaký kroj odlišný?
0: My máme zatím teda stejně barevné šátky, ale připravují se i od dorostlé unie vlastně nové barvy, které nám v tom hodně pomůžou, tak je chceme zavést, ale zatím máme společní hnědý šátky.
1: Když řeknu originální aktivita, kterou na klubu děláte, co tě napadne?
0: My se nesnažíme být moc originální, ale když nad tím přemýšlím, tak mě napadá ten pokřik. Ten máme fakt dobrý. A napadá mě ještě, co jsme měli naposledy, tak bylo focení na analog, kdy jsme mezi děti rozdělili foťáky analogový. Nakoupili jsme filmy a děti chodili po městě a fotili na analog. Snažili jsme se přiblížit trošku k nějakému vnímání prostoru a prostředí, ve kterém se pohybujou. Chtěli jsme jim trochu naznačit, že fotka nemusí být jako fotka a že když má člověk pouze 23 nebo 33 fotek, tak s nima musí šetřit a musí si dát pozor, co fotí.
1: Ty témata schůzek zapadají do nějakého dlouhodobého plánu. Je to tak?
0: Ano, máme vlastně vymyšlený dlouhodobý plán. Snažíme se ho naplánovat nejméně na půl roku dopředu. Někdy se nám povedlo i rok, ale to bylo výjimečně. A podle toho plánu potom jedeme. Ten plán zastřešuje cíl, kam vlastně směřujeme. To znamená, že si na začátku roku se sejdeme ideálně offline v jedné místnosti, všichni vedoucí, a řekneme si, kam ten oddíl nebo ten klub chceme směřovat. Co chceme, aby na konci toho roku ty děti uměly.

0: měli, co se naučili, nebo co jim chceme předat. A na to vlastně nabalujeme potom ty programy na konkrétní schůzky a dáváme si pozor na to, aby nám ten cíl neutekl, protože někdy se může stát, že jak přichází nápady na jednotlivý témata, tak se může stát, že ty témata nekorespondují s tím cílem, který jsme si stanovili a je potřeba to hlídat.
1: Prozradil bys nějaký konkrétní cíl, ke kterému jste mířili, a tu cestu?
0: Na začátku, když jsme překlopili náš dorost do skautského oddílu, tak jsme si kladli otázku, jak ty děti, které doteďka byly dorostáci, jak je z nich udělat skauty. A potřebovali jsme u nich vybudovat nějakou skautskou identitu. Takže jsme si stanovili cíl, že na konci roku ty děti budou znát základní skautské věci. To znamená slib, zákon, historii a takovýhle další věci. Takže jsme si vzali na pomoc nováčka skautského a vlastně jsme jeli podle nováčka. Bylo to dobrý i pro nás jako pro vedoucí, protože my jsme v tom byli taky noví. A spolu s dětma, i my jako vedoucí, jsme se vlastně o tom skautu dozvídali nové věci a učili se. Vybrali jsme několik témat, naplánovali jsme je na každou schůzku a jeli jsme podle toho celý rok.
1: Tady bych jenom doplnil, že dorost je tradiční název dětského klubu přidruženého k církvi, zatímco scout je všeobecný název pro určitou skupinu, soubor klubů, které zastřešuje nějaká ze skautských organizací. A právě v rámci Dorostové unie teď jedna skautská podorganizace vznikla. Napadá tě nějaký program schůzky, který byl dobrý a který bys doporučil, nebo který bys dokonce chtěl někdy zopakovat?
0: Napadá mě jeden, když jsem potřeboval nebo chtěl děti naučit toleranci, protože jsem vnímal, že to ve společnosti chybí, že nejsme schopní vnímat druhého člověka navzdory jeho rozdílnostem a přináší to spoustu rozbrojů a rozkolů ve společnosti a chtěl jsem se tady tomu tématu věnovat i s dětma a přemýšlel jsem nad tím, jak jim to přiblížit, aby to nebylo tak abstraktní. A protože mám rád přírodu, tak mě napadlo, že děti vyšlu ven, budou běhat prostě v přírodě a najdou si nějakou přírodninu, která se jim líbí, která je třeba nějakým způsobem charakterizuje. A oni si přinášeli různý kamínky, větvičky, kytky a přinesli jsme to všechno na jeden stůl. A já jsem dětem řekl, tak... A proč jste si to vybrali? Tak oni říkali různý důvody, proč si vybrali kámen, proč si vybrali kytku, proč si vybrali klacík. A já jsem jim řekl, tak si představte, že tohle jsme my. Já jsem kámen, ty seš klacík, ty jsi kytka. Všichni jsme nějakým způsobem krásný. A když to dáme dohromady, tak to dokonce tvoří obraz. Ale jsme každý jiný. Já jsem kámen, jsem tvrdý. A když přijdu tady ke kytce, tak ji můžu pohmoždit, můžu ji nějakým způsobem zranit. To znamená, že my mezi sebou musíme najít nějaký způsob komunikace, kterým si budeme moct sdělovat věci šetrně, aby jsme tomu druhému člověku neublížili, aby nás chápal a aby jsme se dokázali tolerovat, jaký jsme, aby jsme sami o sobě věděli, že jsme kámen, že můžeme ublížit druhému člověku, aby jsme si na to dávali pozor, ale aby jsme taky tolerovali to, že ten druhý člověk může být křehčí než já, může mít jiné vlastnosti a aby jsme z nich se nesnažili udělat všechny kameny, protože ten obraz, který jsme na tom stolu jako vyskládali, tak by najednou nebyl tak pestrej, nebyl by tak krásný. Všechno by to bylo jenom kamení, možná by to nebylo tak zajímavý. Tak vlastně na tady tom obrazu, který jsem tam těm dětem jako přednes, tak jsem se snažil znázornit tu naši jinakost lidskou a ty děti vlastně to držely v ruce, držely tu věc, mohli se s tím nějak ztotožnit a viděli tu rozdílnost a doufám a snad pochopili, o čem ten program byl, co jsem jim chtěl sdělit. Tak to byl program, který bych klidně udělal znova. Vlastně jsem ho dělal dvakrát, se přiznám. Dělal jsem ho i na našem rodinném setkání, kde my se jako rodina scházíme každý rok, sejde se nás tam třeba 20 a máme tam vždycky v neděli takový zamyšlení, tak jsem ho měl na starosti já, tak jsem použil přesně tady ten program, který jsem měl i s těma dětma.
1: Díky za velmi konkrétní příklad.

0: dnešním díle mi Lukáš Vlk odpovídá na všetečné otázky ohledně jeho konkrétních zkušeností u nich na klubu v Kladně. Lukáši, organizujete kromě schůzek nějaké výpravy?
1: Ano, akce mají důležité místo u nás v oddíle, protože to pomáhá děti zbližovat, zažívají různé dobrodružství a tak dále. Takže se utužují vztahy. Navíc na akci máte daleko víc času, kdy se těm dětem můžete věnovat. Můžete je poznávat, můžete se jich ptát na jejich osobní životy, seznamovat se s nima, prohlubuje se tím důvěra mezi dítětem a vedoucím. Jako akce pořádáme tábory, děláme hrozně rádi výpravy do přírody, hrozně rádi jezdíme do Kokořnicka pod Převisy. Děláme i jednodenní výlety, prostě si naplánujeme nějaký cíl a na jednu sobotu, na jedno dopoledne třeba vyjedem. Účastníme se akce Ukliďme Česko, aby jsme taky trochu se starali o to naše prostředí, ve kterém se nacházíme. Rádi vozíme betlemské světlo do našeho sboru, vždycky na Vánoce. Účastníme se Noci kostelů, protože chceme se spolu podílet na fungování našeho sboru v církve. A potom máme takovou speciální akci, která se týká přímo Kladna, ta se jmenuje Zažij Kladno jinak. Tady ta akce je speciální tím, že už ji neorganizujeme my jako vedoucí, ale mají to na starosti děti a oni sami vlastně si vymýšlí různá stanoviště, kam potom chodí veřejnost se svýma ratolestma a oni ty stanoviště mají na starosti a ty děti do toho uvádějí a starají se o to, aby to všechno fungovalo.
0: Vzpomeneš si na moment, kdy se něco nepovedlo?
1: Takový moment byl a celkem nedávno na našem táboře v létě. Byl to náš první tábor asi po 5 letech, protože jsme měli výpadek vedoucích a tohle byl tábor po dlouhý době, kdy jsme si potřebovali vyzkoušet, zda bude fungovat, když budou mladší i starší skauti pohromadě. A měli jsme to vymyšlený tak, že budou rozdělený do skupin, budou namíchaný, aby tam byli starší, mladší, aby se ty starší museli starat o ty mladší. A rozdělili jsme je do skupin a každá skupinka měla svého vedoucího v rámci těch dětí. To znamená, že jedno dítě, třeba 14-letý, mělo na starosti tu družinku. No a stalo se to, že jsme to špatně komunikovali vůči těm dětem, špatně jsme komunikovali to, co od nich chceme a oni měli pocit, že mají velikou zodpovědnost za tu družinku a musí se starat vlastně o všechno. A strašně je to přetížilo. Nedali nám to vědět jako vedoucím, my jsme si toho vůbec nevšimli a na konci tábora nám to vlastně vyčetli a měli z toho špatný zážitek celého toho tábora. Tak to se nám vůbec nepovedlo. Vůbec jsme si nevšimli, co se děje, že ty holky jsou přetížený a tohle nám prostě uteklo.
0: Podařilo se vám z toho nějak poučit? Rozdělit zodpovědnost mezi děti tak, aby je to nepřetížilo, ale zároveň, aby byly zapojeny?
1: Musíme si na to dát pozor při letošním táboře, kdy na to chceme dát pozor a určitě tomu pomůže lepší komunikace jak mezi náma vedoucíma, aby jsme si definovali role, kdo co má na starosti, ale aby jsme i podpořili tady ty dětský vedoucí, že budou mít svoje dospělý vedoucí, se kterýma všechno budou moc probrat, budou se o ně moc opřít a ty dospělý vedoucí je budou mít na očích a budou je pozorovat, jestli kdyby se cokoliv dělo, aby mohli pomoct v těch těžkých situacích.
0: Vzpomeneš si na nějaký moment, kdy jste pomocí nějaké aktivity chtěli děti něco naučit a pak si viděl, že to nese ovoce i mimo kontext klubu?
1: Na Vánoce jsme probírali téma samoty s dětma a když jsme jim říkali, že Vánoce jsou sice hrozně hezký, že Vánoce je hezký čas, kdy trávíme hodně času se svými blízkými, ale říkal jsem dětem, že je to i čas, kdy lidi, kteří třeba rodinu nemají nebo nemají přátelé, tak prožívají obrovskou samotu. A ta samota o těch Vánocích je o to větší, když se na to upře pozornost, na to trávení času s blízkými. A po tady tom programu, vlastně asi týden na to, tak přišel jeden ze mých svěřenců A byl takový jako rozradostněný a přispěchal ke mně a řekl, Lukáši, já jsem přemýšlel o tom, co jsi říkal a napsal jsem takový dopis našemu sousedovi, on je jako sám a on má nějaký dokonce i postižení, myslím, že na vozíku, tak jsem mu napsal takový dopis a hodil jsem mu ho do schránky. A mě to strašně potěšilo, já nevím, jakou to mělo dohru, nevím, jestli ten člověk z toho byl potěšený nebo ne, ale strašně mě překvapilo, že někdo na základě toho, co jsem jako říkal, něco jako udělal. Hrozně mě to překvapilo.
0: Co ti při práci s dětmi dělá největší radost?
1: Mě strašně baví jenom tak s něma bejt a vymýšlet různý ptákoviny. Ale strašně mě baví, když se třeba po letech jako vrátí a zavzpomínají na to, co jsme spolu zažili a berou to, že to bylo pro ně důležitý. Že tam zažili něco formativního, co si nesou dál do života a vzpomínají na to dobře. I když to třeba v tu chvíli bylo těžký, nebo to byla nějaká krizová situace, ale oni vlastně zvládli a na základě toho pokračují dál, mají nějakou zkušenost a z toho já mám obrovskou radost, když se tohleto povede.
0: Vzpomněl by sis na konkrétní věc, kterou děti zmiňovali, že zažili v klubu a změnila jim život? Nebo to možná zní tak giganticky změnila život. Možná něco, co je sformovalo.
1: Nemám asi úplně konkrétní věc, ale s čím se nejčastěji zvraceli, tak byly vlastně vztahy. Vždycky to všechno směřovalo k těm vztahům, že vlastně zažili dobrý vztahy s těma ostatníma dětma, ale i s náma vedoucíma. A to je, myslím, hrozně důležitá věc, na kterou se nesmí zapomínat. My můžeme dělat skvělý programy, my můžeme vymýšlet hory doly, ale když s těma dětma nebudeme mít vztah, když nám ty děti vlastně budou tak trošku jedno, protože budeme zaměřený na ten program a na to, co tam děláme, kam směřujeme, ale ty děti nám vlastně utečou, tak je to velká škoda. Ty vztahy jsou strašně důležitý a nepodceňujme je.
0: Díky moc za všechny odpovědi. Blížíme se k závěru dnešního dílu. Ptal jsem se tě na spoustu konkrétních příkladů, co v praxi s dětmi na klubu děláš, co zažíváš, co zažili oni. A teď mě zajímá, co by měl každý vedoucí klubu s dětmi alespoň jednou vyzkoušet?
1: Nevím úplně, jestli by to měl někdo aktivně vyhledávat, ale myslím si, že stojí za to zažít společně nějaký pořádný průšvih. Prostě situaci, kdy ti do toho tvýho programu vtrhne život a najednou neřešíte uměle navrženou situaci, ale společně řešíte naprosto reálnou situaci. A to hodně posiluje partu. Abych dal příklad. My jsme byli na výpravě, chystali jsme se k nocování, došli jsme na místo po celodenním treku a najednou přišla strašná bouřka. Byli jsme v lese a byla to taková průtrž mračen, že jsme byli durch během 5 minut. Všude práskaly blesky do stromů kolem nás. Slyšeli jsme, jak ty stromy padají a měli jsme strašný strach a nevěděli jsme, co budeme jako dělat. Ta bouřka byla tak rychlá, že to ukončilo celou naší výpravu a my jsme museli jet domů. Ale ten zážitek nás i těch dětí byl hrozně přínosný, protože do dneska na to vzpomínáme, že to byla krizová situace, byla to těžká situace, ale zvládli jsme ji nějakým způsobem a prožili jsme ji společně hlavně.
0: Lukáši, díky moc za sdílení všech inspirativních zkušeností a věřím, že jich ještě spoustu zažiješ na svém klubu. Od mikrofonu se loučí moderátor Ondřej Malý a mým hostem byl dnes Lukáš Vlk.
1: Ahoj.

Pořad Štafeta vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Aktuální díl si v reprízách můžete naladit v pátek v 18.30 a v pondělí ve 4.15. Za týden nás čeká start pětidílné série s názvem Za hranice všedních dní.

0: U dnešního data v kalendáři objevíte krásné jméno Patricie. Toto jméno má své počátky ve starém Římě a je odvozeno od přídavného jména Patricius. Kdo se takto jmenuje, je tedy vznešeného původu. Všem patricím přeji krásný svátkový den.
1: Kalendárium.
0: A přidejme také pár informací o událostech a osobnostech, které jsou spojené s 2. červencovým dnem. Psal se rok 1698. 2. července si anglický vynálezce Thomas Savery nechal patentovat první parní stroj. Vycházel přitom ze závěrů Francouze Denise Papena. Stroj sloužil k čerpání vody z dolů. Rok 1866 proběhla bitva u Hradce Králové, největší bitva, která se kdy odehrála na českém území. Od této události uplynulo přesně 160 let. 2. července 1917 to byla pro změnu bitva u Zborova, při které poprvé významně bojovaly československé legie sformované na východní frontě. Na počest jejich účastníků byly postaveny pomníky, napsány knihy, natočen film. A z událostí ještě rok 1964, 2. července, podepsal americký prezident Lyndon Johnson zákon o občanských právech, kterým byla zakázána rasová segregace na veřejných místech. Český spisovatel, novinář a sportovní reportér Ota Pavel se narodil 2. července 1930. Celý život bojoval s vážnou duševní chorobou, přesto dokázal cestovat, psát, žít aktivní život. V roce 1966 odešel do invalidního důchodu, několikrát pak pobýval v psychiatrické léčebně. Některé jeho prózy byly úspěšně zfilmovány, především Zlatí úhoři nebo Smrt krásných srnců. Připomeňme také novelu Pohádka o Raškovi o splnění velkého sportovního snu skokana na lyžích Jiřího Rašky. Posuneme se o 2 roky dále. 2. červenec 1932 byl dnem úmrtí českého zpěváka Valdemara Matušky. Ernest Hemingway, americký spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu za novelu Stařec a moře, umírá 2. července roku 1961. Od této události uplynulo přesně 65 let. Kalendárium pro vás připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Znělka nás přivedla k pravému poledni. Ladíte čtvrteční vysílání Rádia 7 s datem 2. července. Na moderátorském stanovišti stále Kuba Lofítek, který zve k poslechu našeho vysílání i v aktuální 60-minutovce. Ve 12.15 bude připravena další část čtení na pokračování a listování knihou Garyho Shepherda Andělské stezky. 12. hodina je na Rádiu 7 čas, kdy chceme v modlitbě přicházet k živému Bohu, prožívat jeho přítomnost a přijmout povzbuzení pro dnešní den. Bože, Otče, děkuji ti v tuto chvíli za tu možnost oslovit tě a vírou vstoupit do komunikace s tebou, do vztahu s tebou. Děkuji za to, že ty se dáváš poznat těm, kteří tě hledají celým svým srdcem. A to je něco, co se chci učit celý život. A nikdy v tom neustávat. Hledat tě, přemýšlet o tobě, o tvých cestách, o tvém srdci, o tvém záměru. Děkuji za to, že máš ve svých rukou celý svět. A můžu to takhle říct, ale možná do všech detailů to nikdy nedokážu postihnout a obsáhnout, co všechno to znamená. Děkuji ti za to, že ti záleží na každém z nás, že každý člověk je stvořený ke tvému obrazu, nese ten tvůj obraz a má ve tvých očích úžasnou hodnotu. A tak to prosím připomeň a povzbuď i tímto vědomím každého, kdo prožívá nějaký splín, něco těžkého, nějakou zkoušku, nějaké období třeba nemoci nebo otazníků. Prosím, přicházej ty sám do té naší beznaděje, bezmoci a přinášej tam pokoj, směr, lásku, trpělivost, moudrost. Děkuji za to, že si můžeš použít také vysílání Rádia 7, aby přinášelo naději a to nasměrování k tobě pro každého, kdo je ochoten si vysílání naladit, pustit. Děkuji ti za tvoji dobrotu zjevenou v Pánu Ježíši Kristu, ale projevenou také v každém dni, který je darem od tebe. Díky za to, že nás i tímto dnešním dnem můžeš provést, že se můžeme být, že se můžeme učit být skryti v tobě, být závislými na tobě. Děkuji za to, co máš v tom dnešním dni ještě připraveno. Amen.

Před námi je ještě jedna skladba, a to píseň Karmínová stuha Lidie Zoubkové, a hned poté budeme v rámci čtení na pokračování po šesté otevírat knihu Garyho Shepherda Andělské stezky.

0: Ve čtení na pokračování otevíráme knihu Garyho Shepherda Andělské stezky, ve které líčí své působení v Nepálu, kam se vydal, aby přinesl lidem v horách evangelium. V minulém díle jsme sledovali, jak Garyho těžké zdravotní problémy donutili odjet do Spojených států, aby se dal do pořádku. Překlad nového zákona do magarštiny byl zatím v nedohlednu a zdálo se, že se nic nedaří. Jediný z místních, kdo se rozhodl následovat Ježíše, byl starý Baju. Všude kolem byly silné duchovní síly, které se božím věcem stavily na odpor. Gary se už nechtěl do Nepálu vrátit. Ptal se Boha, co má dělat, a prosil, aby mu dal 12 lidí, kteří se za něj a jeho práci budou modlit. Bůh jeho modlitbu vyslyšel a Gary se do Nepálu vrátil. Podařilo se přeložit Lukášovo evangelium. Duchovní boj s démonickými silami pokračoval. Žít v nepálských horách bylo nebezpečné a často šlo o život dospělých misionářů nebo jejich dětí. Bůh však stále znova zasahoval a chránil je. Čte Michal Hubáček.
1: Gary Shepherd, Andělské stezky.
2: Kapitola 20. Velký had. Michaelovi bylo asi 5 let a jako obvykle stezkou utíkal s velkým náskokem. Před ním v korytě řeky ležel nehybně schovaný obrovský had. Bylo jaro roku 1978. Roku 1976 jsme museli z Nepálu odjet, ale o 6 měsíců později jsme se vrátili, když nám Bůh díky Barbaře, která učila na škole podporované nory, zajistil víza. Teď o rok později jsme byli na pár týdnů zpátky v Araghale. Baju teď bydlel v malé chajdě s travnatou střechou na vrcholku bohů a pozval nás na návštěvu. Abychom se k němu dostali, museli jsme projít obrovským průsmykem. Hned za Úsvitu jsme něco málo pojedli a vydali se na cestu. Zanedlouho mělo pařit slunce a my chtěli k domku starého Bajua dorazit, dokud bude stezka ještě ve stínu hor. Byl to prudký sestup asi 500 metrů k řece a pak dalších téměř 800 metrů hrbolatý výstup k Bajuovi. Já i Barbara jsme sebou měli místní joholi. Do těchto batohů jsme si naložili lahve s vodou, pár banánů a nějaké základní léky, abychom pomohli chudým vesničanům, které nepochybně během dne potkáme. Co se týče našeho obutí, všichni měli to samé. Levné gumové sandály. Tuto stezku jsem znal velmi dobře a znamenalo to pro nás tak necelé 3 hodiny cesty jedním směrem. Vždycky, když jsme se vydali do hor, Michael měl tolik energie, že aspoň těch prvních pár hodin běžel napřed. Samozřejmě pak číhal někde za stromem nebo kamenem a chtěl nás vylekat. Jindy třeba jen objevoval všechno kolem a užíval si, že se k dalšímu ohybu dostane dřív než ostatní. Na sklonku dne, když se jeho nožky unavily, začal zpomalovat, až se nakonec vlekl za námi. Adina byla přesný opak. Většinou začínala zlehka a když nastřádala energii a povzbuzena vidinou cíle vystartovala a všechny předhonila. V této roční době většina vody v řece vyschla a stezka se různě klikatila obtížným terénem a vyhýbala křoví a různým úlomkům skal, které naplavily záplavy v období dešťů. A právě tady, asi 5 metrů přede mnou, jsem najednou uviděl na cestě hada. Byl velký, asi jako moje zápěstí. Byl šedivý a perfektně splýval s okolními kameny. Michael už kolem něj proběhl, ale obával jsem se, že může zase přiběhnout zpátky skrz křoví a šlápnout na něj. Ve snaze zastavit jsem se nějak zakymácel a musel jsem toho hada asi vyplašit,

utekl tak velký had, neměl by žádnou šanci. A my bychom o svého jediného syna přišli. Bůh ale viděl to, co my ne, a viděl, co my jsme neviděli. Ochraňoval nás před vším zlým, za což mu budeme na věky vděční. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Matouš 28:20.

Kapitola 21. Průvodčí. Naše pasy, peníze i letenky byly pryč. Co si teď počnu? Byl říjen roku 1979 a my jsme byli v Hua Hin v Thajsku a užívali si dovolenou. Bylo to úchvatné místo, kde jsme si spolu s barbařinými rodiči užívali tolik zasloužený odpočinek od všeho toho stresu a napětí v Nepálu. Nicméně náš čas se krátil a prázdniny měly brzy skončit. Než jsme se však měli vrátit do Nepálu a barbařiní rodiče do San Diego, chtěla ještě Barbara s matkou za levnými nákupy do Bangkoku. Nasedli tedy na autobus a vydali se na cestu s tím, že Ham a já za nimi s dětmi dojedeme později. Byla to oboustranně výhodná dohoda. Rozhodli jsme se, že nepojedeme autobusem, ale místo toho, jako překvapení pro Adinu a Michaela, pojedeme do Bangkoku vlakem. Co jsme ale nevěděli, bylo, že ten den byl velký svátek a zástupy školáků a celých rodin se rovněž vydali na cestu. Naštěstí jsme si ale rezervovali místa a tak, i když se lidi mačkali jako sardinky, nám to nevadilo. Otevřeli jsme okno a děti si vůbec poprvé vychutnávali jízdu vlakem. Barbara s Lucille jeli nalehko a zavazadla dali na starost nám. Bylo to v pohodě. Vymysleli jsme plán, jak je během 3minutové zastávky v Bangkoku vyložíme. Ham s dětmi vystoupili a přišli k oknu z druhé strany, potom jsem jim kufry bez problémů podal oknem. Navzdory všudy přítomnému davu náš plán vyšel. Poté, co jsem pečlivě zkontroloval kupé, jsem pospíchal ven. Nejdříve jsme naše zavazadla přenesli do prostřed nástupiště a nastavili je do komínku hezky vedle sloupu. Jakmile by se ten ohromný dav rozešel, měli jsme vymyslet, jak tu hromadu zavazadel dostaneme do taxíku. Adina se mezi tím chopila maminčiny role a zavazadla strážila. Přesně jako její matka začala kufry počítat. Když skončila, zahlásila, že jeden chybí. Bylo mi jasné, že se musela zmírit, a tak jsme počítali znova a znova. Nevěřil jsem svým očím, pořád nám jeden chyběl. Nebyl to jen kufr, byl to kufr, ve kterém jsme měli pasy, cestovní šeky, letenky a peníze na útratu. Musel jsem zpět do vlaku a najít ho. V tu chvíli se ale vlak začal rozjíždět a já se přes ten dav lidí nebyl schopen dost rychle protlačit. Stál jsem jako omráčený, zavalený všemi těmi lidmi a sledoval, jak vlak výjíždí ze stanice. Co si teď počnu? Z nějakého důvodu mě ani na okamžik nenapadlo, že by nám ten kufr někdo ukradl. Ale pak o pár minut později k nám z davu přistoupil průvodčí a přinesl nám náš kufr. Ham měl v kapse thajské peníze a tak jsem ho poprosil, ať tomu průvodčímu dá štědré spropitné. Ten muž však potřásl hlavou. Ne. Peníze si nevzal, otočil se a zmizel v davu. Byl jsem naprosto ohromený. Ve stejný okamžik se ve mně mísil šok, údiv, pochyby, utrpení, úleva a radost. Když jsme o tom později uvažovali, zdálo se to ještě podivnější. Jak mohl ten průvodčí vědět, že to byl náš kufr? Když ho měl, proč ho neotevřel a nevybral cennosti? Odkud ho vzal? Byl jsem si 100% jistý, že jsem ho v našem kupé nenechal. A jak nás v tom davu mohl najít?

A nakonec, proč by si mizerně placený státní zaměstnanec odmítl vzít odměnu, která mohla jeho denní příjem zdvojnásobit? Všechno dohromady to v nás vyvolávalo pocit přítomnosti nebeských služebníků. Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení? Židům 1.14.

0: Kapitola 22. Medvědi. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. Jan 16:24.
1: Bahaluku juhugu dikho,
0: opakoval nadšeně Baju. Od té doby, co odešel z Araghaly, se nemohl dočkat, až mi řekne o úžasných věcech, které pro něj Bůh udělal. Než se k nám mohl toho léta v Kátmandu přidat, musel se Baju nejprve postarat o sklizeň kukuřice. Jeho jediný syn byl v Indii u armády Gurků a tak bylo na něm, aby zkontroloval, jestli je doma o vše postaráno. Psal se srpen 1981, kukuřice byla pod střechou a tak mohl Baju konečně dorazit za námi. Nebylo nijak neobvyklé, když byl Baju takhle rozrušený. Jakmile jsem otevřel dveře, chrlil na mě poentu celého příběhu, bez toho, aby mi ten příběh vyprávěl. Nebylo to poprvé, a tak jsem věděl, že udělám nejlépe, když se teď na nic ptát nebudu. Pozval jsem Bajua dál a požádal Ménu, naši pomocnici v domácnosti, aby nám udělala šálek čaje. Poněvadž mi Baju už řekl konec příběhu, jeho nadšení trochu opadlo. Vůbec mu nevadilo, že jsem neměl potuchu, o čem mluví. A tak jsem se teď mohl začít vyptávat. Jak si ty medvědy tedy obelstil? Ze zkušenosti za mnoho let pobytu mezi Magary jsem věděl, že ti chudí lidé zřídka kdy, jestli vůbec někdy, sklidili dost kukuřice, aby měli pro sebe i svou rodinu jídlo na celý rok. Často je trápila sucha nebo zase vydatné deště. Navrch se přidávali predátoři všech druhů, kteří si vybírali svou daň. Nejprve tu byly vrány, straky a papoušci. Potom dikobrazy, cibetky, šakalové a opice. No a nakonec tu byli medvědi piskatí a plaví, kteří dokázali za jedinou noc zničit podstatnou část pole. Mezi vesnicí Araghala a vrcholkem bohů leží skalnatý průsmyk. Na druhé straně toho průsmyku bydlel Baju se svou ženou vedle svých políček v malé chatrči. Bajovy pozemky byly přímo naproti lesu a tak byly zvlášť ohroženy různými dravci. Největší problém byl, že stébla kukuřice musela být dokonale vysušená, než se dala pozbírat a uskladnit. Od chvíle, kdy kukuřice začne zrát, trvá asi 3 týdny, než dozraje a vysuší se. Zdá se, že veškerá divoká zvěř, co je v horách, jí během této doby dokáže spořádat neskutečné množství. Bajuova víra rostla, a jeden z jeho oblíbených veršů byl Proste a dostanete. A tak, když toho léta bylo jeho pole zoráno, rozhodl se, že Boha poprosí o něco, o co ještě neprosil. Toho rána měli zasít a Baju řekl své ženě Kiseri, aby mu donesla kukuřici k sadbě. Sedl si na zem, rukama objal koš upletený z trávy a modlil se. Pane, tato země i všechna tato pole náleží tobě. Daruj nám slunce a dej nám déšť a ochraňuj naše pole před dravci. A přesně jak Baju prosil, déšť i slunce přicházeli ve správný čas. Když začala kukuřice zrát, během dne ji vždy někdo hlídal a plašil ptáky a opice. Ale v noci byla pole bez ochrany. V uplynulých letech si medvědi navykli nacpat se Bajuovou kukuřicí. Tento rok to bylo jinak. Každé ráno pole zkontrolovali, ale bylo zřejmé, že žádný medvěd se ještě neukázal. Jednoho dne, když Baju kukuřici kontroloval, zjistil, že už je dostatečně suchá, aby ji sklidili. A tak starý Baju se svou ženou a 2 sirotky, které vychovávali, vyšli s obrovskými koši ven. Než přišla tma, stihli do své chatrče všechno nanosit. A právě té noci dorazili medvědi. Když na Bajuově poli žádnou kukuřici nenašli, začali slézat z hor a svůj podíl si vybrali na polích čarodějnice Šamy. Baju od svého nebeského otce zažíval přívaly milosti a lásky a kdykoliv jsem se ho zeptal na to, o co na duchovní rovině šlo, nikdy mě nenechal dlouho bez odpovědi. Bylo mi jasné, že si u mě myslel, že jsem poněkud natvrdlý, když takové věci nechápu, ale nikdy neřekl nic nahlas. Když jsem se ho tedy zeptal na to, jak ty medvědy obelstil, odpověděl: to víš, Bůh poslal své anděly, aby strážili naše pole. Vždyť o to jsem Boha přece prosil. Vysvětloval mi, že pokaždé, když večer medvědi přišli z lesa, aby se najedli, anděle je prostě zahnali pryč. A když byla jeho kukuřice sklizená, ti andělé odešli pracovat na něčem jiném. No a když ti medvědi přišli a nebyl tam nikdo, kdo by je odehnal, vydali se rovnou na jeho pole, tak jako vždycky. Když ale žádnou kukuřici nenašli, sestoupili dál na Šamina pole a snědli místo toho její kukuřici. O pár let později jsem s Bajuem o těch medvědech mluvil. Čím více se lesy ničily, tím horší to bylo s populací divoké zvěře. Ale medvědi byli stále stejný problém. Baju se mi svěřil, že od té doby, co poprosil Boha, aby jeho kukuřici chránil, mu medvědi nesnědli ani zrnko kukuřice. Pokud je mi známo, medvědi už Bajuova pole nikdy nenavštívili. Baju miloval knihu Zjevení, protože vypráví, jak to všechno skončí. Výsledek bitvy se Satanem je jasný. My vyhrajem. Bajuovi nikdy nevadilo, že je konec příběhu odhalen. I když příběh samotný ještě nebyl ani vypovězen. Kapitola 23. Místo držící. Kentek, Kentek, Kentek. Bajuovi berle narážili na tvrdou skalnatou zem, zatímco se plahočil vzhůru příkrou horskou stezkou. Před ním šel s pistolí u pasu policejní strážník, který ho vedl na policejní stanici do Dohobady. Baju byl 100% vinný a věděl to. Tomu ale tolik vrásky nedělalo, jak by si možná někteří mohli myslet. Nebyl z těch, kteří by na Boha naléhali, aby byl v těžkých situacích s nimi. Nicméně o mě strach měl. O 3 měsíce dříve si takhle přišli pro Prema a jeho 2 přátele, kteří bydleli za dalším horským hřebenem. Jeden během toho, jak ho byli, přišel o oko a z toho bytí se už nevzpamatoval. Jen o pár let později pak předčasně zemřel. Sám Prem nemohl celý měsíc chodit a po zbytek života trpěl bolestmi. Baju přemýšlel, jestli ho budou na policejní stanici bít. Budou tak nemilosrdní, jak byli k jeho přátelům? Vytáhnou z něj informace o tom, že skrze čtení Bible se z něj stal křesťan? Dozví se, že tu knihu dostal ode mne? Věděl, že tyto informace nás můžou poslat domů a ukončit tak veškerou naši práci. Samozřejmě, že udání na něj poslal místní šaman. Za tuto službu spadla policistům do kapsy nějaká ta částka, což nebylo nic neobvyklého, a policie byla velmi ochotná pomoci. A tak se toho pozdního rána u Bajuovy chajdy na vrcholku bohů objevil policista a po chvilce čmuchání našel nesporný důkaz. Bajuovu mnohokrát přečtenou Bibli. Poté, co mu knihu zabavil, nařídil policista Bajuovi, aby ho následoval na policejní stanici. V těch časech policisté nosili zbraň jen zřídka, jestli vůbec. Vesničané byli vždy tak ustrašení, že ta malá zbraň, kterou u sebe měli, stačila, aby zdůraznila jejich moc a pomohla vyplnit jejich vůli. Ve skutečnosti to fungovalo v těchto vzdálených končinách tak, že i ten nejnižší policejní úředník tady byl král. A proto byl Baju docela podrážděný, že tenhle policista se zbraní přišel. Vypadalo to, jako by on, mrzák, byl nějaký nebezpečný zločinec. Baju protestoval proti tomu, aby odešli hned. Všichni ostatní členové rodiny byli pryč, pást krávy, sbírat dřevo na podpal nebo za prací na vzdálených polích. Baju se toho dne měl starat o dům a malého vnoučka. Policista však měl za úkol ho zadržet a dovést na stanici. Baju tady nechal doma plačící Batole, které za ním ze dveří ještě plakalo, a vydal se s policistou na cestu. Z říčního koryta na dně průsmyku to nahoru do Dohbady byl asi 1200metrový výstup. Kentek, Kentek, Kentek, trmáceli se nahoru. Baju prožíval naprostý zmatek, kdy jedna myšlenka střídala druhou. Co jim tam bude říkat? Jak by mohl odpovídat na jejich dotazy? A pak v půli cesty k němu Bůh promluvil. Zdálo se, že čtení Bible Bajua nikdy neunaví. Běžně četl 2, 3 i 4 hodiny denně. Každou pasáž četl pomalu a pečlivě a přemýšlel nad významem každého oddílu a jak ho může vztáhnout na svůj život. Toho dne k němu zazněla Ježíšova slova a celý oddíl si ji velmi jasně vybavil. Budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům. A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit, neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás duch vašeho otce. Matouš 10, 18 až 20. Všechno se najednou zdálo tak jasné a jeho srdce i mysl zaplavil pokoj. Pokud měl jít před místodržícího, nebyla to práce šamana. Nemohla za to ani policie. Byl to Ježíš, který ho tam poslal jako svého svědka. Celá tato záležitost byla o Božím království. A tak i celý soud bude v Božích rukou a není tedy důvod se jakkoliv znepokojovat s výsledkem. A co je nejdůležitější, neměl by se znepokojovat, co a jak bude mluvit. Mohlo by to totiž překážet Duchu svatému v tom, co chtěl skrze něj říct on sám. Proč se tedy znepokojovat? Bůh přece slíbil, že vše bude k jeho i mému dobru. A to se taky stalo. I když Baju seděl ve vězeňské cele, necítil se ani trochu zahanben. A co víc, ani policie se k němu nechovala nijak špatně. Asi by jim bylo hanba být starého vojáka a navíc chromého. Byla tam sice zima a jídlo taky nestálo za moc. Když mu přinesli jídlo, byla to černavá rýže, kterou seškrabali ze dna hrnce. Avšak i tak Baju jako vždy poděkoval Bohu za to, co dostal. Tím to ale neskončilo. Využil této příležitosti, aby poděkoval Bohu a požehnal taky policistovi. Strážci se to zdálo divné a tak zakřičel na kolegu: hej, tady ten se za nás modlí. Následujícího dne přišla na stanici Bajuova manželka. Byla zničená. Co by si bez něj počala? Zdálo se, že jen brečela a nabádala jej, ať strážce poslouchá. Jen se prosím snaž dělat vše proto, aby se z vězení dostal. To ale zahrnovalo poskytnutí úplatku a zapřít Ježíše. Pro hříšníka, jako byl Baju, to bylo nemyslitelné. Všiml si ale, že Kisery má bolesti a kulhá, a tak, než odešla, se modlil za její nohu a ona byla uzdravena. Vrátila se domů bez kulhání, ale tvrdohlavost jejího manžela jí dělala starosti. Po 13 dnech stále žádný úplatek nepřicházel a tak se policisté rozhodli, že Bajua vezmou dolů do údolí na oblastní velitelství. Zdejší místodržící měl rozhodnout, co s ním bude. Zákon zněl jasně. Člověk mohl být odsouzen do vězení na 3 roky za konvertování k jinému náboženství a na další 3, pokud nabádal někoho dalšího, aby udělal to samé. Baju byl vinen obojím a v plném rozsahu. Tato vina však nijak neubrala na božím pokoji, který vládl v jeho srdci. Když ho přivedli k místodržícímu, byla to opravdu zvláštní podívaná. Místodržící zrovna dokončil vysokou školu a Baju nikdy do žádné školy nechodil. Stál tam před stolem místodržícího, on, starý voják, kterého podpírali 2 bambusové po domácku vyrobené berle. Co mu měl Baju říct? Nebo spíš, co Bůh chtěl, aby Baju řekl? Místodržící se podíval na popis obžaloby a pak se Bajua rovnou zeptal. Jste křesťan? Beze strachu a hlasitě Baju odpověděl. Ano, pane. Umíte si asi představit, jaké bylo soudcovo překvapení, když se Baju okamžitě přiznal ke svému provinění. Předváděli před něj už mnoho zlodějů, vrahů a kriminálníků všeho druhu a všichni své obvinění buď to zapírali, nebo měli neskutečné množství výmluv a polehčujících okolností, které bylo nutno zmínit. Ale Baju ne. Musel vypadat jako naprostý ignorant. Přiznal se ke svému provinění bez jakéhokoliv přemýšlení nad dalšími následky. Ve svém věku, o nějakých 30 let více, než byl v té době u jeho lidí průměr, bylo velmi pravděpodobné, že by ve vězení umřel. V rozpacích nad tímto starým mužem se ho soudce zeptal, proč? A bylo to tady, tak jak Ježíš slíbil. Odpověď Ducha Svatého, která Bajuovi vycházela poklidně přímo ze srdce, byla upřímná a prostá. Pane, poslechl jsem si to, líbilo se mi to a přijal jsem to. Oněmělý a možná trochu rozčilený nebo pobavený místodržící si asi pomyslel, jak až může člověk zblbnout. Jakou škodu by mohl tenhle prostý starý muž napáchat? Běž zpátky domů, řekl, a dělej si, co chceš. Pokud by ten soudce jen projevil soucit, mohl ho poslat domů pod podmínkou, že už nikomu o Ježíši vykládat nebude. Místo toho mu ale nedal žádná omezení, ani napomenutí, nic. Za obvyklých podmínek se vězni v té době zřídka kdy dostali ze stanice, natož pak oblastního vězení, aniž by zaplatili tučný úplatek. Baju se o takový příspěvek mohl postarat, už když byl ve vězení v Dohobady, a to byl také důvod, jak předpokládal, proč ho tam drželi tak dlouho. Pro Bajua bylo ale poskytnutí úplatku něco zavržení hodného. To by raději ve vězení zhnil. Z toho důvodu byli vesničané zcela úžaslí, když se o 2 dny později Baju vrátil. Jelikož věděli, že byl poslán k místodržícímu, očekávali, že ho dlouhou dobu neuvidí, jestli vůbec ještě. O několik let později jsme s sebou Bajua přivezli do států. V té době se mu naskytla spousta možností k řečnění na různých setkáních. Právě v té době mi tahle jeho zkušenost pěkně zavařila. V řeči Magarů je sloveso obvykle poslední slovo ve větě. A není neobvyklé, že tohle sloveso na konci celého odstavce je to, co dává celému úseku smysl. Takže pokud jsem příběh, který vyprávěl, neznal, nevěděl jsem, jak to do angličtiny přeložit. To jsem pak měl opravdu co dělat, aby to dávalo smysl, protože slovo, které všemu dávalo korunu, bylo to poslední, co jsem slyšel. Samozřejmě jsem se ho pak někdy ptal, o čem bude mluvit na tom a tom shromáždění. Jeho odpověď byla vždy stejná. To nevím. Někdy jsem ho popichoval, aby zvážil nějaký příběh ze života. Jindy jsem se snažil přijít na to, na co poslední dobou myslí. Ale nehnul jsem s ním. Pokud jsem trval na svém, připomínal mi, že v Matoušově evangeliu se píše: Nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit, neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás duch vašeho otce. Bylo mu jedno, že Ježíš tím myslel chvíle, kdy stojíte tváří v tvář místodržícím a králům. Nezáleželo na tom, že to mělo co dočinění se soudy. Jestliže Ježíš řekl, abychom si nedělali starosti a nepřemýšleli nad tím, o čem budeme mluvit, Bajuovi to stačilo. Tak to dělal. Pokaždé. I když ve výsledku jsem měl často problémy plynule ho překládat, zdálo se, že měl pravdu, protože skrze jeho slovo byli lidé vždycky velmi požehnáni. Boží duch skrze něj vždy promlouval tak, jak čekal.

Knihu Andělské stezky vydali v roce 2016 Wycliffovi Překladatelé Bible. Četl Michal Hubáček. Sedmý díl této knihy nabídneme zítra ve 12.15.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Se 13. hodinou nás čeká další z našich pořadů, pořad Řeka života. Ještě předtím mám připravenou skladbu God kapely Reliant K. Věřím v pokoj, když mě to smete. Věřím ve strach, když cítím odvahu. Věřím, že tento život je více než hmatatelný. A věřím, že nebe trvá věky.

Ze čtvrtka 2. července minula 13. hodina. Vysíláním Rádia 7 provází Kuba Lofítek. Před námi je pořad, který představí kazatele a autora jedné z nejznámějších křesťanských písní.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům. V hodině, ve které se obrátíme do historie, vás vítá Broňa Procházková. Svou pozornost stáčíme do historie a hledáme tu příběhy, kde tu nosnou melodii tvořil Bůh, kde tóninu určovalo následování Ježíše Krista. Za dalším pozoruhodným příběhem nás vezme kazatel Jarek Pleva. Jarku, vítej na Rádiu 7.
1: Děkuji za pozvání. Jsem rád, že jsme zase spolu.
0: Za kým se dnes vydáme?
1: No, když jsi začala s tou hudební linkou, dnes bych vás chtěl seznámit s člověkem, jehož život, kdyby se na to díval člověk jenom z lidské stránky, by byl námět spíš na nějaký truchlospěv. A přesto to je člověk, který napsal jednu z nejnádhernějších křesťanských písní. Jmenuje se Joseph Medlicott Scriven.
0: Já prozradím, že se vydáváme do 19. století, jeho data narození úmrtí kopírují to 19. století 1819 až 1886. Do kterého kouta planety se se začátkem příběhu dostáváme?
1: Scriven se narodil v Irsku, ale osud nebo život ho zavál do Kanady, takže se spíš označuje za irsko-kanadského básníka. Jeho život byl celkem dobře nalinkovaný, byl druhým dítětem kapitána královské námořní pěchoty Johna Scrivena, takže byl celkem dobře zajištěn a narodil se tedy v hrabství Down v Irsku. Potom trošičku tam byly takové přesuny, oni se přestěhovali do Anglie, tam chodil na vojenskou školu, protože otec si přál, aby následoval jeho kariéru, ale on nebyl úplně tělesné konstrukce, nějaké masivní, robustní, spíš slabší, takže se ukázalo, že by nebyl vhodný pro službu v koloniích, kde tedy tenkrát převážně sloužili ti angličtí vojáci. Takže se potom přestěhovali zpátky a odstěhovali se, vrátili se do Dublinu.
0: Kam se poděl pak? Když ne tedy vojenská kariéra, tak pro co se rozhodoval?
1: Vystudoval na Trinity College a rozhodl se pro dráhu učitele. Měl před svatbou, chtěli se stěhovat do nového bytu, ale den před svatbou přišel tragickou nehodou o svoji snoubenku. Přejížděli most přes rozbouřenou řeku a ona spadla z koně a přímo před jeho očima se utopila.
0: Počkej, oni jeli...
1: Nemohli nějak pomoct.
0: Oni jeli na koních a ona z toho koně spadla z mostu do vody.
1: Přesně tak. Jeho to velice zasáhlo. To je asi si dovedeme představit ve 23 letech, když člověk přijde o nejbližšího člověka den před svatbou, tak pro něj to byla obrovská rána, která ho ale přivedla blíž k Bohu.
0: A říkáš, že jí nemohl nějak pomoci, že s tou bezmocí on šel k Bohu. Tak to je hodně silný moment v životě mladého člověka. Přiblížil se k Bohu, co to znamenalo? Co bylo dál?
1: Tehdy vlastně naprostá většina lidí chodila do kostela a nějakým způsobem, říkám v uvozovkách, byli křesťany. Ale on najednou poznal, že jednotvárná bohoslužba a takový ten provoz církevní, kde vlastně nejde o nic víc, než tam přijít, posedět a odejít, že ho neuspokojuje, tak začal hledat společenství lidí, kteří také toužili po něčem víc, kteří četli Bibli a kolem roku 1840 tak v Dublinu vznikla taková biblická skupinka, kdy se několik křesťanů začalo scházet ke čtení Bible a k modlitbám. Ne k oficiálním bohoslužbám, to hnutí se nazývalo také to separatisté, protože se z pohledu té oficiální církve oddělovali a samozřejmě byli také pronásledováni, Ale oni se scházeli každou neděli, četli Bibli, modlili se a lámali chléb. To bylo také pro ně typické. Vzpomínka na poslední ustanovení, vlastně rozloučení Pána Ježíše při poslední večeři. Ti lidé pocházeli z nejrůznějších církví a my je známe později pod názvem darbisté anebo plymouští bratři. U nás vlastně to je společenství, které si říká křesťanské sbory.
0: Takže byl součástí takových domácích skupinek, kde se mluvilo o Bohu, četlo se z Bible, rozebíralo se to, byly tam úzké vztahy, lámali spolu chléb. Čím se ti plymouští bratři vyznačovali nějak více, nebo v co věřili? Takovéto domácí skupinky, to si dovedu představit, je tam ještě nějaká jejich charakteristika?
1: Oni vlastně odmítali formální bohoslužby, formální způsoby, jak v tehdejší církvi byly rozšířené. Věřili v absolutní autoritu Evangelia, to bylo pro ně hlavní a nejdůležitější slovo, kterým se řídili. A věřili, že Pán Bůh je milostivý dostatečně, aby nás ospravedlnil a vykoupil. To znamená žádné naše skutky, žádné úsilí, jenom Boží milost. Zajímavé je, že tito bratři považovali za nejdůležitější událost křesťanů, na rozdíl od třeba, když my myslíme, že to bylo vzkříšení Velikonoce, oni považovali letnice, to znamená seslání ducha. Proto také při svém kázání, při své službě se vždycky nechali vést duchem a nepotřebovali, nebo říkali, že nepotřebují kazatele, duchovní, kostely. To všechno odvrhli stranou a jejich taková teze nebo další charakteristika jejich učení je, že každý dospělý věřící muž má být kazatelem nebo služebníkem. Jo? Protože nechtěli oficiální žádné faráře duchovní, protože říkali, to má každý dospělý muž, který je naplněný, přijal Ducha Svatého, tak má být tím služebníkem, jakého Pán chce mít.
0: Takže do tohoto společenství se Joseph připojil a tam se i obrátil, to, co nazýváme obrácením. Tam přijal Krista, tam se rozhodl následovat Krista?
1: To nebylo, tam určitě rostl duchovně a on sám příliš informací nám nedává. My o něm nejvíc víme z těch jeho písní. On jich napsal spoustu, napsal také různé traktátky, ale pracoval jako učitel a potom pracoval jako vychovatel dětí v jedné rodině a s nimi se dostal na Blízký východ, doprovázel jej při jejich cestování jako učitel, takže se dostal na Blízký východ a stalo se to v roce 1846, kdy v Damašku prožil zvláštní zkušenost. On o tom říká jenom kratičce. Šel jsem ulicí jménem Přímá a Pán mě zavolal podobně jako apoštola Pavla. To je vlastně jeho svědectví, kdy z toho vidíme, že tam určitě prožil něco velkého, něco silného a určitě také velmi usvědčujícího, že? Když si vzpomeneme na apoštola Pavla. Od té chvíle, nebo on už předtím toužil jít za Pánem, ale od té chvíle vlastně byl člověkem, který se celé vydal do služby. Jenom takový maličký příklad, my vlastně vůbec nevíme, jak vypadal. On se nechtěl fotit, prostě říkal, to je marnost, to je světská marnost, takže my nemáme žádný pořádný obrázek, kromě jednoho, který se tak nějak traduje, ale žil velmi přísným, téměř asketickým životem.
0: Od té doby se vydal tedy Kristu.

jako oheň, co dal si Eliáši, zář všech těch božích tváří, jež sledují osud můj. Ne jak blesky, které hasnou z bouří, ať moje oběť hoří a srdce mé se koří. Ať stále zírám na tvou krásu,

0: Na Rádiu 7 si Broňa Procházková povídá s Jarkem Plevou o životě, o životním příběhu Josefa Medlikota z Krivna. Víme, že se obrátil v Damašku, v ulici Přímá, nebo tam zažil takové výraznou chvíli. Co bylo dál?
1: Ztráta snoubenky na něj dopadla velmi těžce a dlouho se s tím vyrovnával. A nakonec odcestoval do Kanady, on odcestoval, pak se vrátil, pak zase přijel zpátky a pracoval tam jako učitel a laický kazatel. To znamená, jinými slovy, on byl zaměstnán jako učitel, ale vznikla tam skupinka také těch plymouthských bratří. On se k ním přidal, možná dokonce tu skupinku založil, to nevíme tak úplně přesně. A znovu se stal vychovatelem v jedné rodině, kde sloužil jako dohled nebo učitel, vychovatel u dětí.
0: V druhé polovině 40. let toho 19. století je tedy Josef v Kanadě. V jaké oblasti?
1: Bylo to v oblasti Woodstocku a Clintonu. Jak jsem říkal, tam vznikla také skupina plymouthských bratří. A on dostal místo vychovatele u nějakého pana Pengeliho. To, co nás zajímá a kde už trošičku skočím dopředu, tak paní Pengeliová měla neteř Elizu.
0: Tam už větřím nějaké zahojení ran z toho dřívějšího nešťastného vztahu, z té velké bolesti. Pokračovalo to dále jako ten vztah, co se rozvíjel?
1: Je to tak. On tedy později od těch Pengeliových odešel a byl vychovatelem v domácnosti nějakého pana Jamese Sackvilla. To je důležité jméno, protože se stali velkými přáteli a tenhle ten pan Sackville později po jeho smrti vydával jeho knížky, jeho díla a jeho spisky. Takže on žil v domácnosti těch Sackvillových a když uplynulo nějakých 4-5 let, tak se znovu setkal s tou Elizou, o které jsme mluvili, a zasnoubili se. Eliza byla členkou anglikánské církve. To znamená, to byla ta, o které jsem mluvil, taková formální, kde nebyl příliš důraz na osobní vztah k Pánu Ježíši Kristu. A mimo jiné také tam, když se dítě narodilo, tak bylo polito a vlastně tam neznali nebo neprováděli biblický křest. Ta Eliza se také zblížila a začala navštěvovat to shromáždění plymouthských bratří a rozhodla se, že se nechá pokřtít. A chtěla, aby ten křest proběhl ještě před jejich svatbou. Možná, že to byl dokonce požadavek i toho společenství, aby si ten Josef vzal pokřtěnou sestru. Takže oni křtili biblickým způsobem, úplným ponořením. Ten křest se konal v dubnu roku 1860. Led sotva roztál na jezeře, kde ten křest probíhal, Lake Christ, a Eliza, která už tehdy trpěla tuberkulózou, tak při tom křtu silně prochladla, dostala zápal plic, během 4 měsíců zeslábla a na začátku srpna 1860 zemřela.
0: Druhá velká těžká rána pro Josefa. Některé příběhy skutečně jsou velmi, velmi těžké. Máme zprávy nějaké, jak to prožíval? Vím, že dovedu si představit, že těžce, ale jsou nějaké písně, ve kterých se to objevilo?
1: No, on těch písní napsal mnoho, ale ty písně jsou celkem neznámé, ty se nějak příliš nerozšířily. On vlastně jakoby psal, dneska bychom řekli, takovým stylem do šuplíku. Až po jeho smrti jeho přítel objevil ty jeho poznámky a písně vydal, ale on se hlavně soustředil na konkrétní praktickou službu. On chodil po ulicích, nebo viděl někde pracovat dělníky, tak jim přišel a začal jim pomáhat. A přitom jim kázal, pak šli do hospody a on jim zase kázal. Samozřejmě dovedeme si představit, že se stal terčem posměchu. Dokonce někteří po něm házeli schnilé ovoce, zeleninu, ale jiní byli osloveni, protože jeho pokorný projev si je dokázal získat. Jeho neodradilo nic od kázání, dokonce ani vězení. Jedna taková historka, která je zaznamenaná, že v sobotu večer kázal na ulici, zatkl ho strážník a odvedl ho do cely. Ale jeho přátelé tak se za něj postavili a teď šli za soudcem. Tenkrát to bylo tak, že vlastně soudce byl okamžitě k dispozici a mohl hned vynést rozsudek a teď chtěli, aby ho soudce osvobodil, který to už mezi tím udělali. A když se potom došlo k projednávání jeho případu, tak ten Scriven říká, jak to, že vám vadí moje kázání, ale opilství, vulgárnost, obscenosti na ulici, že to vám nevadí? Soudce mu dal za pravdu, propustil ho.

0: Port Hope, kde bydlel, a nosil sebou pilu a kozu na řezání dřeva. A říkal, kdo potřebuje, každému nařežu dřevo zdarma. Byl tam jeden obchodník, který říkal, jo, já potřebuji nařezat dřevo, pojď mě nařezat, já ti za to dobře zaplatím. On řekl, ne, já řežu jenom zadarmo a jenom těm, kteří to potřebují. Ty si to můžeš zaplatit. A to dřevo mu nenařezal.
1: Tak si dovedu představit, že pro toto jednání se skutečně stal známým pro své okolí. On se živí jako učitel, ve svém volném čase chodí pomáhat druhým a mluví o Bohu. Co vlastně bylo jeho živobytí, nebo kde bydlel? Tak, u koho bydlel?
0: No, v téhle té době pozdější, já si nejsem jistý, jestli ještě pracoval jako učitel, spíš myslím, že ne. Zase nemáme o tom úplně přesné záznamy. Bydlel v Port Hope u jedné vdovy. To byla žena, která přišla o manžela, ale protože by se jinak nemohla uživat, tak se, dalo by se říct, zuby nechty, snažila pokračovat v řemesle svého manžela, který byl mlékař. Měla krávu a za to, že u ní mohl bydlet, tak se Joseph staral o tu krávu, případně rozvážel mléko a pomáhal jí v tom jejím biznise. Ona byla nemocná, trpěla artritidou, takže z jeho strany to byla taková velmi dobrosrdečná péče. Nenašel jsem žádné konkrétní zmínky, ale myslím si, že v tuto dobu, že už nebyl učitel, že už opravdu žil z toho, co mu lidé dali, nebo z toho, co si třeba vydělal u té vdovy.
1: Řeže dřevo bez mzdy, pomáhá vdově, měl velmi dobročinné srdce. Ta dobročinnost je opravdu dechberoucí.
0: Jednou se stalo, že potkal chudou vdovu, které právě pošla kráva. A to byl jediný zdroj obživy, mléka pro ní a pro děti. A on, protože u sebe neměl žádné peníze, žádnou hotovost, tak prodal hodinky, které měl jedinou památku z Irska, kterou si dovezl, kdy bydlel, kdy byl dobře zajištěn, tak to měl krásné hodinky. On je prodal a za ty peníze té vdově koupil jinou krávu, aby mohla uživit své děti. A k tomu, z čeho žil, jeho rodina v Irsku ho totiž podporovala. Jeho bratr byl úspěšný lékař, jak jsem říkal, rodina byla dobře situovaná, takže oni mu posílali peníze a pomáhali mu.
1: Podporovat někoho, kdo všechno rozdá, to není jenom tak. Zažívali to i ostatní, co ho podporovali z okolí?
0: Ano, ale i ta rodina s tím brzy skončila, protože zjistili, že cokoliv mu poslali, tak on okamžitě rozdál. Říká se, že žádné šaty nebo oblek, který dostal, tak mu nevydržel déle než týden, protože on je rozdal. Takže potom přátelé mu dávali oblečení s podmínkou, že aspoň týden ho musí nosit a nesmí ho darovat. Jo? Protože on prostě na tohle nedbal. Jednou se také stalo, že dostal peníze, aby mohli jet do Toronta na shromáždění, ale dali je někomu v nouzi a z toho Port Hope do Toronta šel pěšky. Takže on skutečně na sebe nedbal, protože nějakou péči zvláštní o vlastní osobu považoval za marnotratnost.
1: A teď si říkám, nemělo by větší váhu slovo od solidně oblečeného kazatele? Jak se vůbec díval na to oblečení? Říká, že to nemělo pro něj valnou cenu. Jak se na to díval?
0: No, on říká, že nošení zlata a drahého oblečení, ušitého podle světské módy, je špatné stejně jako krádež. Písmo mluví pouze o ženském oblečení, ale pokud muž nosí manžety, knoflíčky, zlaté řetízky a oblečení dražšího druhu, než které by bylo odolné a poskytovalo přiměřené pohodlí, porušuje slovo Boží, stejně jako žena, která nosí peří, náušnice a náramky. Takže to byl, i z tohohle hlediska byl velmi nepopulární. Na druhou stranu lidem, mezi kterými chodil a se kterými se stýkal, tak ti opravdu potřebovali úplně něco jiného než ozdobné manžety a manžetové knoflíčky. Zajímavé je také jeho názor na takovéto schánění financí na boží věci. On říká, kdybychom se vyhnuli zbytečným výdajům, nebylo by třeba žádat lidi ze světa o peníze na pokračování

Kristova díla. Nebylo by potřeba pořádat koncerty, bankety a jiné nebiblické zábavy, proto abychom od nevěřících lidí vylákali peníze. Jakoby Kristus potřeboval žebrat od Satana.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Řeku života. Joseph Medlicott Scriven je tématem dnešního hovoru, ke kterému přizvala Broňa Procházková Jarka Plevu. Scriven byl kazatelem, byl evangelistou, laickým kazatelem, byl i člověkem se silným sociálním cítěním, ale byl i autorem písní a básní. Co k tomuto tématu říci, Scriven jako autor slova?
1: Byl to člověk, který měl velmi bohatý vnitřní život, ale jak možná už nám vyplynulo i z toho, co jsme o něm si řekli, tak on s tím nešel navenek. Psal básně, psal různé traktáty, ale nechával si to pro sebe a dostali se na veřejnost vlastně až poté, co je po jeho smrti vydal jeho přítel. Jedna z nejznámějších písní, kterou od něj známe, tak vlastně ani nebyla píseň, ale bylo to báseň, když se dověděl, že jeho maminka v Irsku onemocněla, tak jí poslal báseň. Opis nebo kopii té básně dal také mamince toho pana Sequila, o kterém jsem mluvil. A teprve po jeho smrti, tak tahle ta báseň začala rezonovat, přišla sousedka, opsala si ji u té staré paní a tak se ta báseň pomaličku šířila, až nakonec byla zhudebněná a jako píseň se rozšířila, ale za to pořádně, prakticky po celém světě. Je to píseň What a Friend We Have in Jesus. Jaký přítel úžasný je Ježíš. Česky známe buď pod názvem O, jak věrný přítel Ježíš, anebo Jaké vzácné štěstí pro mě. Ježíš může přítel jest. To jsou takové dva hlavní české překlady. Tahle ta píseň je zajímavá tím, že patří mezi pět nejrozšířenějších křesťanských písní na světě. Mají ve svých zpěvnicích prakticky všechny církve, od katolíků přes baptisty, adventisty, evangelikály, letniční. Ta píseň je opravdu velice rozšířená. Už na konci 19. století byla považována za jednu z nejznámějších protestantských písní. O jejím rozšíření svědčí taky to, že v roce 1895, to znamená na konci 19. století, tak jeden časopis uvádí, že jí bylo vydáno více než 50 milionů výtisků. Možná, že bychom si tu píseň mohli pustit.

0: Doznívá píseň, pod kterou je jako autor napsaný Joseph Medlicott Scriven. Ta píseň se stala velmi populárním napříč křesťanským spektrem. Kdo všechno ji uchopil, kdo všechno ji naspíval? Máme tu nějaká známá jména?
1: Naspívala ji celá řada známých i neznámých křesťanských zpěváků. Mezi těmi známějšími, tak bych připomenul Mahalie Jackson, Aretu Franklin, Ella Fitzgerald a dokonce i hvězda country Dolly Parton. Také Bing Crosby z těch současnějších Amy Grant anebo Michael Smith. Úžasné je, že tohleto všechno je před érou rozhlasu, gramofonu, televize a internetu. Hymnary.org, to je asi nejznámější internetová online databáze písní, tak uvádí, že v digitálních a jiných tištěných zpěvnicích tak se vyskytuje více než 2350krát. Jinými slovy, více než 2350 zpěvníků křesťanských písní obsahuje tuhle píseň. Takže to všechno svědčí o jejím rozšíření a původně to byla vlastně básnička, která šla ze srdce syna k jeho nemocné matce. Možná právě to jí dává tu sílu.
0: Vůbec se nedivím, že ta píseň je tak oblíbená. Ona mluví o tom, jak blízkého přítele máme v Ježíši. A možná právě ten, který sám zažil tolik bolesti, tak svými slovy těší potom zástupy těch, co tu píseň slyšeli a co ji interpretovali. Vůbec se tomu nedivím. Co udělat pro to, aby mi byl Ježíš takovýmto přítelem, takovýmto blízkým přítelem?
1: Já tam vidím, tedy když se bavíme o Josefovi, obrovské sebevydání, že když se rozhodl následovat Ježíše, bylo to na 100%. To vidíme už z toho začátku, té probouzející se víry, kdy mu nestačila formální bohoslužba v kostele a jenom nějaký liturgický postup a kdy se začal scházet ke čtení Bible a potom, když prožil ten svůj formující zážitek, který připodobnil k zážitku apoštola Pavla, tak on opravdu, on neměl žádný majetek, všechno, co měl, rozdál, sloužil. Dokonce teď ještě jsem si vzpomněl na jednu takovou zprávičku z novin, z těch místních novin Port Hope, tak tam vyšla v září 1880 v rubrice místní zprávy takováto notická. Muž jménem Scribins, tady popletli jeho jméno dokonce, má již nějakou dobu ve zvyku kázat na Ontario Street poblíž Walton Street a občas přitom vykřikuje jako pomatenec. Tento muž se stal obtížným a vyzýváme úřady, aby ho odstranili. Pokud musí kázat, ať se postaví odpoledne na tržiště, kde nebude překážet lidem v práci, kterou potřebují vykonat v určitém čase. Pan Scribins možná koná dobro, ale my ho nevidíme. Takže vlastně víte, to opravdu neměl lehké. A to, že ho nazývali pomatenec, to je asi jenom taková maličkost. Toho se dočká každý, kdo někdy svědčí o své víře v Krista. Při tomto způsobu života ovšem také trpěl jeho zdraví, takže on poměrně brzy začal být nemocný a tam bylo moc dobře, že se ho ujal ten jeho přítel James Sackville a mohl u něj bydlet, který se o něj staral.
0: Co víme o závěru jeho života?
1: Docela těžko se o něm mluví. Protože to už je potřetí, kdy se v jeho životě objevuje nějaká tragická voda. Neví se přesně, jak Joseph zahynul. Pan Sackville, který o něj pečoval, odešel od něj, celou noc se o něj staral, potom odešel si číst nějaké jeho články a když nad ránem se vrátil, pokoj byl prázdný. Našli Josepha Scrivena utopeného ve vedlejším rybníku a má se za to, že šel ráno na bohoslužbu, uklouzl a utopil se pod hrází. kde byla docela velká hloubka. Nebylo zjištěno žádné cizí zavidění, ale nebylo ani zjištěno, že by to byl úmyslný odchod ze života. Pravděpodobně nešťastná náhoda, ale hodně nešťastná.
0: Ty lidské příběhy někdy znějí i v molových tónech a Joseph jich okusil mnoho. Tak si cením, jak přes ty rány šel dál i s těmi břemeny, zatížený břemeny, a ten jeho přítel mu byl po boku. Týkali se Ježíše i ostatní písně a básně? Byl i v nich Ježíš v centru?
1: Ano, určitě. Těch básní je celá řada. Vlastně ve všech těch svých spiscích nebo dílcích ukazuje na to, že Ježíš je jediná cesta člověka k Bohu. Ježíš je jediný způsob, jak se může člověk Bohu zalíbit, jak k němu může přijít. Ten výrazný kristocentrismus je tam všude vidět.
0: Kromě písní, kromě básní psal i nějaké spisky, zmiňoval si. Máme aspoň nějaké tituly, nebo o čem psal, nějaká témata?
1: Ano, ty jeho spisky vydal jeho přítel, pan Sequil, a například se jmenují některé z nich. Jaká církev? Boží církev? Kněžství? Služba ducha? Vidíte, že tam je vždycky důraz na to, že tu je něco ještě jiného než oficiální náboženství, když to řeknu v úvozovkách. Jo? Že se zabývá tím, že to, co je nám prezentováno jako církev, nebo to, co vidíme často v kostelích, nemusí být to pravé. A že tu je ještě jiná služba ducha. Naše shromáždění, příchod páně, také psal o tom. Takže ten jeho rozmach byl poměrně široký. Mě na něm fascinuje to, že jestli by někdo měl důvod zanevřít na Boha, tak to byl Josef. Měl rozjetou kariéru, pěkný život. Přišel o snoubenku, snažil se utéct, přišel o druhé, ale on svůj život vydal Pánu Ježíši Kristu a držel se toho, že on je ten nejlepší přítel Ježíš. Taková ta jeho pevná, řeknu téměř křečovitá, ale myslím to pozitivně, ne negativně, že Ježíš je ten, koho se máme držet, ať se děje, co se děje. To nám, myslím, dneska chybí. My bychom chtěli všechno jako pohodlně, pohoda, užívat si. To je kolikrát tohle slyšíte, že by si člověk měl užívat. Že by křesťan, pokud správně věří, tak by měl dostatek finanční a všeho dost, a být zdravý a nic, aby se mu nedělo. Joseph Scriven je takovým jakoby vykřičníkem na všechno tohleto pohodové křesťanství. A říká, ne, to není úplně tak, že když někdo věří, takže že je naprosto v pohodě a nic mu nechybí, ale naopak v těch situacích, které jsou těžké, může osvědčit svoji víru.
0: Tak tomu říkám slovo do dnešní doby. Prošli jsme tu Scrivenovo mládí, podivuhodné obrácení i to působení v Kanadě, i jeho kazatelskou práci, i sociální cítění, tu dobročinnost. Prošli jsme bolavé momenty, zmínili jsme jeho umění slov, jeho přínos na poli básní, písní. Jarku, vybereš na závěr nějaké verše Scrivena nebo nějaká jeho slova?
1: Například mě oslovuje verš z jedné jeho písně. Když cesta má je trnitá a strmí každý sráz, když v srdci cítím únavu a v duši mrazím ráz, já vím, že nejsem opuštěn. I když se zdá být tma, můj přítel kráčí vedle mě a moji ruku má.
0: Jarku, díky za představení života Josepha Medlicota Scrivena. Díky za tvůj čas na Rádiu 7.
1: Taky děkuju za pozvání.
0: Rozhovor s kazatelem Jarkem Plevou vedla a od mikrofonu se loučí Broňa Procházková.
1: A úplně na závěr řekl, proč bychom se měli bát zítřka, když víme, že náš přítel už tam je a čeká na nás.
2: Vidím ho svět, vidím zem, kde raší život.

Pořad Řeka života připomněl životní putování Josefa Scrivna, který zemřel před 140 lety. V neděli ve 22 hodin nabídneme ještě jednu reprízu tohoto dílu. Premiéra nás čeká ve středu v 10 hodin, kdy dostane prostor životní příběh Williama Camerona Townsenda.

Se 14. hodinou se od mikrofonu Rádia 7 hlásí Kuba Lofítek. Posloucháte odpolední vysílání s datem 2. července. I v následujících hodinách vám chceme posílat radost a inspiraci. Kterými pořady se o to budeme snažit, prozradí krátký přehled. Mezi 2. a 3. hodinou bude v našem vysílání prostor pro vaše písničková přání. Bible někdy velice překvapivě ukazuje paradoxy. To, co je v našem myšlení neslučitelné, popisuje velmi lehce. Ve 2. části seriálu o životě proroka Eliáše se zastavíme v okamžiku, kdy vážného a ctěného božího muže zachrání bezejmenná vdova. 15 minut po 3. hodině se dovíte víc. Máte rádi svatby? K jednomu svatebnímu veselí nás zve i apoštol Jan. V 15.45 se přidáme s Ježíšem ke svatebčanům v Káně Galilejské. Nastává čas dovolených a tak se můžete vydat s Elsou Randall do hor, k moři, ale také třeba k principu odpočinku, o kterém čteme v Bibli. Poslouchejte v rozhlasové anglické konverzaci Live Plus ve 4 hodiny. V repríze ranního telefonátu v 16.30 představíme společně s Pavlem Pechánkem projekt vznikající Audiobible. Čas letního volna odstartoval s plnou parádou. Po 5. odpolední v Kormidle otevře svou pobočku cestovní kancelář Hurá na prázdniny. Broňa Procházková prolistuje s dětmi katalog letních zážitků a vrhne se na ně, na ty prázdniny, v 17 hodin.

Bůh stvořil člověka a dal mu možnost stát se jeho dítětem. Více uslyšíte v další části Bible Guideu v 18 hodin. Tolik představení odpoledního programu. Poslouchejte, čerpejte, nechte se inspirovat.

0: Na Rádiu 7 začínají písničky na přání. Necelá hodinka, kdy hrajeme podle vás. A abyste se mohli přidat, posílám kontakty, skrze které se můžeme spojit.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMS-ku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako radio7.cz.
0: O, jak vzácné štěstí pro mne. Tato skladba bratří Pospíšilů bude první z dnešních písniček na přání. Zavolala si o ní posluchačka Iva a posílá ji nám do Rádia 7. Za to moc děkujeme všem, kteří posloucháte, a konkrétně Milence do Prahy, Radky do Jílemnice a Mílovi do Vizovic.

Od volantu svého vozu se nám dovolal posluchač Tomáš a jeho písničkové přání je skladba Pre teba áno slovenské kapely SP. Píseň posílá všem bratřím a sestrám v Kristu, přeje všem požehnaný den a hodně síly do bojů, které bojujeme.

My jsme vděční, ale vďaka tebe jsme na tomto městě. Chceme stát pro tvou tváru a vstoupit do hloubky té milosti, kterou si nám ponuchl z kríža. Keď si viděl každého z nás a povedal, za teba půjdem, za teba to stojí. Vďaka Ježíši.

Posloucháte čtvrteční písničky na přání, toto byla skladba Pre teba áno kapely SP, písničkové přání posluchače Tomáše. A další písničkové přání je od Milana a Jiřky. Dobrý den, prosím, zahrajte chválu od skupiny Oboroch, Pán Bůh je síla má, pro povzbuzení a potěšení pro Marušku Veselou, která je momentálně na návštěvě u své dcery v Dobrušce. Moc krát děkujeme a přejeme vám mnoho božího požehnání. Píseň je připravena, já děkuji za zprávu a přeji krásné letní dny.

Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.

O tom, že Ježíš se stal cestou ke svobodě, zpívala Lídia Ryšová. Ve čtvrtečních písničkách na přání se pomalu, ale jistě dostáváme do druhé poloviny. Stále ještě máte necelou půl hodinku pro to, abyste se dopsali nebo dovolali k nám do studia, aby mohla zaznít nějaká vaše oblíbená píseň, která buď zpříjemní den vám, a nebo ji pošlete s věnováním někomu dalšímu. Teď mám tady připravenou kapelu Blázny pro tebe a skladbu Já jsem ty.

Léto úplně vybízí k tomu, abychom šli ven, pokud jsou teda zvladatelné teploty. A Pojď ven je také název písničky od kapely Brouci. Toto je písničkové přání naší malé posluchačky Liliany.

Skladba Deň čo deň slovenského uskupení Maranata zněla v písničkách Na přání. Už zbývá nějakých 10-15 minut do konce, tak ještě stále je nějaká příležitost, abyste se dopsali nebo dovolali. Teď bude znít další slovenská skladba, je to Janajs a píseň Blízko.

Toto bylo Jet Trouble a skladba Good. Dokonce čtvrtečních písniček na přání už nezbývá mnoho minut, ale stále ještě máte možnost napsat si nebo se dovolat k nám do studia, abychom vám zahráli vaši oblíbenou písničku. Naposledy připomenu kontakty, telefon je 515 535 485, SMS-kové či WhatsAppové číslo 608 566 773. Napsat nám můžete e-mail, a to na adresu studio@radio7.cz, nebo na naše sociální sítě, kde nás najdete pod názvem radio7.cz. A určitě někteří z vás cestujete, jste různě vyjetí někde na trati mezi bodem A a B, tak pro vás všechny posílám kapelu Lift Up a píseň Jistota.

Dnešní možnost napsat nebo zavolat si o svou oblíbenou písničku končí. Díky všem, kteří se aktivně zapojili do této hudební hodinky. Na další příležitost nebudete čekat dlouho. Písničky na přání jsou tady pro vás každý všední den od 14 hodin. Dnes to uzavřeme s kapelou OM53 a písní 20 something.

Bylo 15 hodin. Čtvrtečním odpoledním vysíláním Rádia 7 s datem 2. července vás provází Kuba Lofítek. Aktuální hodina nabídne biblickou úvahu Bronislava Matulíka v 15.15 a čtení z Bible ve 3:15. Zbylý prostor vyplní písničky nebo třeba kalendárium. Aktuální čas je ve vysílání vyhrazen modlitebnímu zastavení. I dnes chceme a můžeme být modlitební oporou pro lidi trpícími válečnými konflikty.

Bože, Otče, i dnes v tuto chvíli se chci připojit k mnohým těm, kteří stojí modlitevně za lidmi, za místy, kde se válčí. A ty o všech těch místech víš. Ty vidíš, co se děje na Ukrajině, co se děje na Blízkém východě, v Perském zálivu, na všech těch místech, o kterých ani my nevíme. Vidíš všechna ta místa, kde vítězí ta lidská nenávist, touha pomoci, potom mít víc, mít větší vliv, mít větší kontrolu. A vidíš, jakým způsobem se to dotýká konkrétních lidí, konkrétních životních příběhů. Vidíš každého, kdo přišel o někoho blízkého, o střechu nad hlavou, o budoucnost. Vidíš všechny ty lidi žijící v beznaději. A vidíš taky ty, kteří tu naději mají, mají ji v tobě, chtějí ji zprostředkovat druhým, ale už jsou vysíleni po těch letech neustálé pomoci druhým. Chci prosit za všechny tyto lidi, za ty, kteří trpí v té první linii těmi boji, tím nepokojem. A chci prosit také za ty, kteří pomáhají věrně a vytrvale a už sami nemají kde brát tu sílu. Prosím, obnovuj je ty sám. Buď prosím silou, pokojem, povzbuzením pro všechny, kteří dávají sami sebe k dispozici. A prosím za lidi, kteří žijí v beznaději, aby mohli se obrátit k tobě, mohli volat k tobě a mohli prožít to setkání s tebou, to, že ty odpovídáš, že ty zasahuješ i do těch jejich životních situací a příběhů. Prosím o milost pro ta místa, kde zuří války a boje. Prosím o milost tvého pokoje, o obnovu míru. Prosím o zastavení bojů na Ukrajině i na těch dalších místech. Dej prosím těmto místům milost k novému začátku.

S 15. hodinou, 15. minutou dostane příležitost biblická úvaha Bronislava Matulíka. Jaká je cena poslušnosti Boha a naopak kolik stojí neposlušnost? Druhý díl seriálu o životě proroka Eliáše můžete poslouchat po písni kapely Spotlight.

Za krále Achaba společnost dobře fungovala. Vojensky i ekonomicky Izrael budil respekt. Přesto však se našlo slabé místo, které zemi i království smrtelně ochromilo. Nebyl to onen pověstně selhávající lidský faktor, byla to přírodní katastrofa. Zemi postihlo sucho. Naše společnost, dalo by se říci, je také v mnoha ohledech dobře nastavena a zajištěna, přesto nemůžeme přehlédnout ani ignorovat slabiny, kterých je bezpočet. Ohrožují nás přírodní katastrofy, povodně, hurikány, zemětřesení. Ohrožuje nás válka v podobě světového terorismu. Kdekoliv na země kouli se mohou zřítit vysokopodlažní budovy, vybuchnout školy, explodovat autobusy, kdekoliv může nastat střelba. Ohrožuje nás strach. Nikde a nikdo si nemůže být jistý. Ohroženi jsme lidmi cynickými i fanatickými, inteligentními podvodníky jako zmanipulovanými příslušníky extrémních sekt. Ohroženi jsme vzrůstající kriminalitou. Ohrožení přichází ze samotného jádra společnosti, z rodin, neboť rodiny namnoze nefungují, rozpadají se a děti se čím dál více stávají pachateli těch nejhorších zločinů. Je tolik slabých míst a tolik těžce řešitelných problémů, že by snad už mělo být na čase obrátit se k Hospodinu, jehož prorokem byl Eliáš a o kterém nám především pověděl Boží syn. Všichni potřebují zachránit. Všichni také prorok Eliáš. Nejen prorok Eliáš, také křesťané. Sice jako lidé v Krista věřící vyznáváme, že jsme spaseni pro jeho oběť, přesto však potřebujeme, aby se nás Pán Bůh znovu a znovu ujímal a zachraňoval z mnohého ohrožení či selhání, které na nás doléhají. Život je těžký, nespravedlivý, s nikým se nemazlí a každá doba má svá nepředstavitelně těžká úskalí k zvládnutí. Každý dělá, co může, aby žil a přežil. Většinou je lidská dovednost úspěšná, ale víme, že i lidský důvtip a schopnosti jsou omezené. Prorok Eliáš potřeboval zachránit. Vyschl mu zdroj vody. Jako nositel slova Hospodinova víceméně odpovědný za to, že se zem ocitla na pokraji zhroucení, se spolu s ostatními také nacházel ve smrtelné krizi. Hospodinovo slovo znamenalo soud nad společností, které on byl nedílnou součástí. Eliášovi vyschl potok Kerit a bez vody není dlouhého žití. Stalo se však k němu slovo Hospodinovo, životodárné slovo, které prorokovi ukázalo směr a vedlo ho k záchraně života. Vedlo ho sice mimo oblast Izraele, vedlo ho ke člověku nejméně představitelnému, totiž k pohanské vdově, která se chystala na smrt. Což nás odkazuje sice jen v náznaku, ale přece ke Kristu. K onomu chudému muži zbavenému práv a na smrt odsouzenému, visícímu na kříži. Slovo Boží nás křesťany znovu vede k Ježíši. Dívejme se na ukřižovaného. On, chudý a bezmocný, již mnohé zbohatil, zmocnil a především spasil. Eliáš poslechl, neprotestoval, jako prorok Hospodinův věděl, že to nejlepší, co může udělat, je poslušně jít za hlasem Boha nejvyššího. Totéž dělejme my křesťané. Je tolik úzkostí, strachů, pesimistických nálad a skutečných krizí, do kterých se dostáváme a ještě budeme dostávat. Hledejme slovo Boží, očekávejme na ně. Ve slovu Božím je záchrana. Ovšem jenom tehdy věříme-li poslušnou vírou. Jako Eliáš, i my jsme někdy Pánem Bohem a jeho slovem vedeni nacházet záchranu svých pochroumaných a ohrožených životů nejen v prostředí církve, ale také u lékařů, psychologů, někdy psychiatrů, pedagogů. I nám křesťanům se občas přetrhne struna naší psychiky, i nám křesťanům někdy nejde dobře žít v manželství,
I my křesťané někdy neuneseme tlak společnosti, která zrychluje a zrychluje obrátky. Často se ocitáme na dně. Zastavit nejde, utéct také ne, a sebevraždy se naštěstí bojíme. Někdy nám Pán Bůh pošle do cesty člověka z církve, kterého vůbec nečekáme. Jindy pak neznámého člověka, který se třeba ani ke křesťanství nehlásí. Pán Bůh poslal Eliáše ke vdově ze Sarepty, aby ho skrze ní zachránil. Ale Pán Bůh poslal Eliáše ke vdově ze Sarepty, aby i ona byla zachráněna skrze Eliáše. Všichni potřebují zachránit. Eliáš, ale také pohanská vdova ze Sarepty. Vdova ze Sarepty. Společensky vyřízený člověk, nemající zastání ani pomoc. Ocitla se na samotném konci své existence i naděje. Možná se chystala naposled

Výzva k oběti nebyla bez zaslíbení a naděje. Eliáš neskoušel nebohou vdovu nad její míru. Dal jí slib. Jestliže dá Hospodinu to poslední, pak jí neubude. Pak bude moci žít dál z oběti, kterou dala. Vdova uvěřila a stalo se podle její víry. V podobném konfliktu se nacházejí všichni lidé, když jsou konfrontováni s Kristem. Je zajímavé, jak se moc bojíme oběti. Jak moc se strachujeme, že když budeme dávat Bohu všechno, anebo to nejlepší ze sebe, že na tom budeme ztrátoví. Pohanská vdova ze Sarepty zahanbuje mnohé. Zahanbuje všechny, kteří odmítají absolutní nárok Pána Ježíše Krista. Zahanbuje také všechny polovičaté křesťany, kteří svou víru udržují jen na půl plynu. Sice slovo Kristovo jasně říká, že se máme vzdát otce, matky, manželky, dětí, majetku i sama sebe. Jenomže tak vyhrocený požadavek se nám zdá až fanaticky přehnaný. Jako by ho snad Kristus ani nemohl říct nebo myslet vážně. Vlastní interpretací anebo přehlížením oslabujeme slovo Kristovo. Zapomínáme však na to, že Ježíš řekl, že kdo se všeho pro něj nevzdá a neponese svůj kříž, nemůže být jeho učedníkem. Pověděl však ještě něco. Amen, pravím vám, není nikdo, kdo opustil svůj dům, nebo ženu, nebo bratry, nebo rodiče, nebo děti pro Boží království, aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný. Vdova ze Sarepty dala to poslední. V tom byla její záchrana a spása. Věřit v Krista znamená vzdát se sama sebe. V tom je zase naše spása i útěcha, když nepatřím sám sobě, ale svému věrnému spasiteli. Všichni potřebujeme zachránit. Prorok Eliáš jako pohanská vdova. Křesťan jako ateista či vyznavač jiného náboženství. Všichni potřebujeme vytrhnout z problémů ohrožení ze smrti. Přesto však jednoho dne každého z nás smrt dožene. Ať už se jí bojíme nebo ne, ať už jsme na ní připraveni či nikoli. Smrt zasáhla nakonec i vdovu. Onemocněl a pak zemřel její syn. Vdova ze Sarepty ale prostřednictvím nemoci a smrti syna došla k nečekanému poznání. Vskutku k hlubokému prozření. Poznala víc než jen to, že Eliáš je prorok Hospodinův, který činí zázraky. Poznala, že v životě nejde jen o to zachránit a zajistit pozemskou existenci. Vdova poznala svou hříšnost. Tu řekla Eliášovi, co ti bylo do mých věcí, muži boží? Přišel jsi ke mně, abys mi připomenul mou nepravost a mému synu přivodil smrt? Tuto událost a toto slovo komentuje jeden holandský autor. Stav, ve kterém vdova žije, je neslučitelný s přítomností proroka. A my dodáváme, natož pak s přítomností Boha. Opustme nyní Eliáše, který jen náznakem ukazuje na Krista, a obraťme se celé na Pána Ježíše. Obraťme se na toho, který řekl, já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Obraťme se ke Kristu v potřebě zachránit život. Vyznávejme svou hříšnost. Vyznávejme, jak moc potřebujeme, aby se nás on, Pán pánů a Král králů, ujal. A on tak učiní.

Zítřejší zamyšlení v 6.45 bude opět od Bronislava Matulíka ve svém devítidílném seriálu o proroku Eliášovi bude pokračovat třetím dílem, a to setkáním Eliáše s Obadiášem.

0: Neboť Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný.
1: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.

0: U dnešního data v kalendáři objevíte krásné jméno Patricie. Toto jméno má své počátky ve starém Římě a je odvozeno od přídavného jména Patricius. Kdo se takto jmenuje, je tedy vznešeného původu.
1: Kalendárium.
0: A pojďme i v tomto čase připomenout události a osobnosti z historie. Anglický vynálezce Thomas Savery si nechal 2. července 1698 patentovat první parní stroj. Vycházel přitom ze závěrů Francouze Denise Papéna. Stroj sloužil k čerpání vody z dolů. 2. červenec 1866, bitva u Hradce Králové, největší bitva, která se kdy odehrála na českém území. Rok 1917, 2. července, proběhla bitva u Zborova, při které poprvé významně bojovaly československé legie sformované na východní frontě. Na počest jejich účastníků byly postaveny pomníky, napsány knihy, natočen film. A ještě jedna událost. 2. července 1964 byl dnem, kdy americký prezident Lyndon Johnson podepsal zákon o občanských právech, kterým byla zakázána rasová segregace na veřejných místech. Ota Pavel, český spisovatel, novinář, sportovní reportér, se narodil 2. července 1930. Celý život bojoval s vážnou duševní chorobou, přesto dokázal cestovat, psát, žít aktivní život. Některé jeho prózy byly úspěšně zfilmovány, především Zlatí úhoři nebo Smrt krásných srnců. Připomeňme také novelu Pohádka o Raškovi, o splnění velkého sportovního snu skokana na lyžích Jiřího Rašky. Český zpěvák Valdemar Matuška se narodil 2. července 1932. Července 1961 umírá Ernest Hemingway, americký spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu za novelu Stařec a moře. Tolik kalendárium, které připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: do svých vzdušných sfér. Je čas skrývání a čas těch pravých odpovědí, čas strachu a čas si zajít ke zpovědi, čas život marnit a čas život žít. Je čas, teď je ten čas. Teď je ten čas svůj život proměnit.
1: Prázdná slova, ta nevysíláme. Rádio 7.

0: Třetího dne se v Káně Galilejské konala svatba. Byla tam i Ježíšova matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu řekla:
1: Nemají víno.
0: Ježíš jí odpověděl: Ženo, co ode mne chceš? Má chvíle ještě nepřišla. Jeho matka pak řekla služebníkům:
1: Udělejte, cokoliv vám řekne.
0: Stálo tam 6 kamenných nádob na vodu k židovskému očišťování. Každá o obsahu 2 nebo 3 měr. Ježíš jim řekl: Naplňte ty nádoby vodou. Když je naplnili až po okraj, řekl jim: Teď nalévejte a doneste vrchnímu správci svatby. A donesli. Jakmile vrchní správce svatby okusil tu vodu, z níž se stalo víno, a nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu nalévali, věděli, zavolal ten vrchní správce ženicha a řekl mu: Každý člověk podává nejdříve nejlepší víno, a když jsou hosté opilí, podává to horší. Ty jsi zachoval nejlepší víno až do konce. Toto Ježíš udělal v Káně Galilejské jako počátek svých zázraků. Tehdy zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. Potom sestoupil spolu se svou matkou, bratry i učedníky do Kafarnaum, kde se několik dní zdrželi.

Blížily se židovské Velikonoce, a tak se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu nalezl prodavače volů, ovcí a holubic a směnárníky sedící za stoly. Tehdy si z provazu upletl bič a všechny z chrámu vyhnal i s ovcemi a voly. Směnárníkům rozházel peníze, zpřevracel stoly a prodavačům holubic řekl: odneste to odsud, nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si tehdy vzpomněli, že je psáno: horlivost pro tvůj dům mě stravuje. Židé mu na to řekli: jaký zázrak nám ukážeš, když děláš tyto věci? Ježíš jim odpověděl: zbořte tento chrám a za 3 dny ho postavím. Židé řekli: ten chrám se stavěl 46 let a ty ho postavíš za 3 dny? On ale mluvil o chrámu svého těla. Když byl potom vzkříšen z mrtvých, jeho učedníci si vzpomněli, že jim to říkal, a uvěřili v písmu i Ježíšovu slovu. Když byl o Velikonocích v Jeruzalémě, mnozí během toho svátku uvěřili v jeho jméno, neboť viděli zázraky, které dělal. Ježíš se jim ale nesvěřoval, protože všechny znal. Nepotřeboval, aby někdo vydával o člověku svědectví, neboť sám věděl, co je v člověku.

16 hodin nás čeká pořad Live Plus, se kterým si budeme moci rozšířit svou zásobu anglických slovíček. Ještě předtím kapela High Vibes s písní Na vlnách přátelství.

Je krátce po 16. hodině. Ve studiu Rádia 7 na moderátorském křesle stále Kuba Lofítek. Společně proplouváme čtvrtečním odpoledním vysíláním s datem 2. července, které v nejbližších minutách nabídne lekci angličtiny. Přeji inspirativní poslech.

Premiéru pořadu Life Plus odvysíláme ve středu v 9 hodin 30 minut. Téma, na které se Elsa Rendl zaměří, zní Temporary Job, tedy brigáda. Tedy příznačné téma pro letní měsíce.

0: Představujeme nový projekt Audiobible, který zdarma nabízí nahrávky Starého zákona v českém studijním překladu. Za jeho vznikem stojí Pavel Pechánek, který s využitím moderních nástrojů umělé inteligence převádí biblické knihy do zvukové podoby. Jak takový projekt vznikl a co všechno odnáší, na to se budeme dnes ptát jeho autora. Pavle, vítejte.
1: Dobré ráno.
0: Kde se vlastně ve vás zrodila myšlenka vytvořit audiobibli? Co bylo tím impulzem?
1: Tak zrodila se nejspíš v autě, protože jsem hodně na cestách ve vlaku v autě a všiml jsem si u sebe, protože chci být obklopen dobrými věci, jak jsem si všiml, že čím víc čtu Bibli nebo prostě poslouchám biblické věci, tak se mi prostě můj život víc daří a méně hřeším. Takže jsem chtěl být co nejvíc prostě vtažený do biblických věcí a v autě prostě číst nejde. Takže jsem hledal audiobibli nebo někde prostě nahrávky v češtině a samozřejmě Nového zákona, co se týče Nového zákona, těch nahrávek je poměrně dost, ale Starý zákon jsem našel jenom jednu. Paní Hlaváčová vlastně namluvila v amatérských podmínkách celou Bibli, takže jsem to poslouchal, ale mělo to jeden problém, že se to v autě špatně ovládalo. Takže jsem asi před rokem a čtvrt si začal lámat hlavu, jak to udělat, abych měl aplikaci, která se dobře ovládá v autě a je to prostě moderní Bible.
0: No a jak taková audiobible vzniká? To musí být obrovská práce za takovou audionahrávkou, protože Bible není za A jednoduchá kniha ani krátká kniha.
1: No, to je pravda. Já jsem amatérský zvukař, moje manželka je zpěvačka Dana Pechánková, takže já se pohybuju vlastně přes 30 let ve zvukařině, v nahrávkách a tak, takže jsem si dost dokázal představit, jak strašně těžký je vytvořit jednu audionahrávku jako ve studiové kvalitě. A upřímně řečeno jsem se toho děsil, protože jsme natočili s manželkou opravdu jako, nebojím se říct, desítky, možná i stovky písniček doma v amatérských podmínkách, stříhali jsme to a tak. Takže vím, jak je to hrozně těžký vydat jedno audio, aby byl člověk úplně spokojený s tím. Takže jsem si říkal, touhle cestou já nemůžu jít, za prvé nemám dostatečně vybavený studio, abych byl schopný tam zvát lidi a nahrávat audio nahrávky. A navíc, kde vzít tolik hlasů, aby to nestálo moc peněz, protože samozřejmě herci, kteří se tím živějí a mají jako kvalitní hlasy, vyškolené, příjemné, tak jim to nebudou dělat zadarmo. Ani bych to po nich nechtěl zadarmo. Takže jsem si nechal udělat rozpočet od umělé inteligence a teď se dostáváme trošičku dopředu od umělé inteligence a při velmi střízlivých jako nákladech na hodinu studia a herců jsem dospěl k rozpočtu asi 1,2 milionu. Tak jsem říkal, tudy cesta nepůjde a začal jsem experimentovat s umělou inteligencí.
0: Co to znamená experimentovat? Co jste musel překousnout a překonat a zjistit?
1: První věc, kterou jsem musel zjistit, že jsem samozřejmě teď mluvím o době někdy před půl rokem, v té době jsem používal nejvíc asi ChatGPT jako většina naprostých amatérů, ale i ajťáckých, jako já jsem nejsem žádný IT člověk, já jsem prostě úředník, jo, když to řekl takhle. Takže jsem se zeptal ChatGPT, která umělá inteligence nejlepší na převádění textu do audia a on mě nasměroval tím, řekl bych, nejlepším směrem a to je Eleven Labs. Takže jsem si otevřel Eleven Labs a začal jsem experimentovat s biblickými texty.
0: Kolik to vlastně dá práce naučit umělou inteligenci to, co chcete, výraz a podobně?
1: No, to dá práce hrozně moc. Já bych řekl, že to je jako nejdůležitější součástí práce to hledání správných hlasů. Já jsem nejdřív se spolehl na nějaké české hlasy, které tam jsou přednastavené v Eleven Labs, ale ty výsledky byly opravdu špatný. To bych sám nechtěl poslouchat. A tak jsem nakonec jsem začal používat vlastně hlasy anglické, které jsem naučil česky, nebo oni umí česky, ale musí se jim to jasně a důrazně říct, že tam nesmí dávat žádné takové ty věty s přízvukem jako audio, takže aby tam nebyly ty anglické přízvuky, takže to dalo chvilku práce. Ale naštěstí já jsem vlastně při té práci používám 4 umělé inteligence. ChatGPT používám na vytváření promptu hlasů, Takže jsem zadal prostě do chatu GPT, vytvoř mi hlas krále Davida prostě ve smutné náladě, v pokání nebo ve veselé náladě. A on prostě zanalyzoval postavu Davida a navrhl prompt, který já jsem zadal do Eleven Labs a samozřejmě jsem zkoušel, generoval hlasy, zahazoval, vybíral, no a tak jsem došel prostě vždycky hlasu, se kterým už jsem byl spokojen. Ten jsem použil.
0: No a jste tedy spokojený s tím, co vzniklo?
1: Jsem. Když si posluchači poslechnou například Píseň písní, tam se mi podařilo i jako střídat hlasy, protože tam je několik postav, že je tam samozřejmě ženích, nevěsta, je tam sbor, je tam vypravěč, jo, takže to jsem dělal jako jednu z prvních knih Píseň písní a ten s tím výsledkem já jsem jako za sebe jsem nadšený. Musím říct, že jsem opravdu nadšený, co z toho vzniklo.
0: A v jaké fázi je projekt dnes? Bible je načtená?
1: Bible není načtená, protože zatím na tom pracuju sám a musím taky pracovat jako v práci a věnovat se taky rodině. Takže jsem teďka přesně na 50,9%, co se týče počtu kapitol. Z 929 kapitol je hotovo 473. Teď mluvím o Starém zákoně. Já mám s Michalem Klesnilem, což je ředitel nadačního fondu překladu Bible, to znamená autor nebo vlastník autorských práv k tomu českému studijnímu překladu, který používám. Chtěl, abych udělal celou Bibli, abych udělal i nový zákon. Já jsem říkal, Michale, tomu já se nemůžu zavázat. On i ten starý zákon je prostě spousta práce, ale musím upřímně říct, že to jde rychleji, než jsem si myslel. Jo, takže vlastně já jsem začal, díval jsem se, myslím, někdy v dubnu, 2. dubna mám pocit, že jsem začal, čili dneska vlastně je výročí 3měsíční a za tu dobu jsem udělal 473 kapitol. Co se týče nového zákona, tak jsem nejdřív to odmítl, jsem říkal, Michale, neudělám to, ale Pán Bůh se mnou pracoval a když jsem se modlil, tak jsem začal prožívat, jakože bych měl udělat i ten nový zákon, takže v tuhle chvíli už jsem napevno rozhodnutý, že udělám i nový zákon. A asi tak 3 týdny potom, co jsem se rozhodl, že ten nový zákon udělám, tak se mi ozval včera člověk, Honza Pacovský, že vlastně pracuje na tom též a že dělá nový zákon. Takže prostě Pán Bůh to měl krásně naplánované, takže mám spolupracovníka, který by mě s tím mohl pomoct.
0: To určitě potěší, když je člověk uprostřed velkého díla. Řekněte mi, Pavle, proč jste si vybral zrovna český studijní překlad? Já vím, říkal jste, že vy ho čtete, ale říkám si, to je opravdu studijní věc. Pracuje se tam s různými výrazy a s různými posuny. Jak se tohle podařilo vtělit do té audioverze?
1: No, myslím si, že se to podařilo. Tak samozřejmě člověk by mohl říct, studijní Bible je tam spousta poznámek, odkazů, které do toho audia samozřejmě já nijak nevtělím. Já používám čistý text, dokonce ani do toho audia nedávám takové ty nadpisky pod kapitol, jo, které tam vkládá ten překladatel. Každé to audio má prostě jenom název kapitoly, řekněme Deuteronomium 17, pomlka a jeden biblický text vlastně bez přerušení. Ta studijní část samozřejmě v tom audiu je potlačená, to je potřeba přiznat.
0: No a pokud by si někdo chtěl poslechnout audio verzi českého studijního překladu, tak jak ho vytváříte, má možnost? Nebo je to někde zakódované a jenom pro přihlášené zájemce?
1: Ne, je to určitě zadarmo. Kdokoliv se může podívat na stránkách vlastně audio-bible.cz. Jsou to stránky zadarmo, volně přístupné, je tam všechno potřebné k dispozici. Ještě bych chtěl poděkovat svým kamarádovi Radkovi Balounovi, který mi vlastně na začátku pomohl. Teď se vracím ještě k tomu studijnímu textu. Já jsem od nadačního fondu dostal k dispozici text, v kterém byly ale jednak biblický text, ale přímo v textu byly i takové ty odkazy O1, V1, vysvětlivky a textové poznámky a tak. A já jsem prostě neuměl jsem to z toho dostat. Takže ze začátku jsem to dělal, to se budete smát, jsem to dělal, takže jsem vzal mobil v aplikaci YouVersion, jsem naklikal prstem všechny verše v té kapitole a skopíroval jsem si a teprve potom jsem generoval. A Radek Valon, když to viděl, tak mi říkal, že mi s tím pomůže a připravil mi vlastně ten text do takové té čisté podoby, bez těch poznámek a odkazů. Takže to mě strašně moc pomohlo a urychlilo tu práci, takže Radku, na dálku taky děkuju.
0: Znovu říkám, zlatí spolupracovníci. Pavle, co vám osobně dala práce na audioverzi Bible? Protože člověk musí mít vysokou motivaci, aby něco takového dělal ve svém volném čase a zadarmo.
1: No tak ono to není zadarmo, já to platím, že jo? Protože ta Eleven Labs je jako takže poměrně drahý to předplatný, takže
0: já
1: to není ani
0: zadarmo.
1: Zadarmo
0: pro druhé.
1: Zadarmo pro druhé. Takhle, já to dělám hlavně pro sebe, abych to mohl poslouchat v autě. To, že to někomu pomůže a jakože to opravdu ty lidi už se to trošičku rozkřiklo, protože o tom byl i článek v životě víry. Takže už máme třeba za dnešek, už máme 98 spuštěných kapitol a to máme 7.41, jo, čas. Takže opravdu lidi si to už začínají nacházet a za celý tento týden už bylo spuštěno 497 kapitol, což já, pro mě je obrovská satisfakce, jo, proto prostě lidi, jakože je to užitečný. Ale upřímně řečeno, já jsem na začátku ten impuls byl, že si to udělám sám pro sebe. Tak. Trošku sobecký, ale já to chápu, že to je sobecký, ale je to pravda.
0: Číst a poslouchat Bibli není nikdy sobecké, vždycky to má přeliv k těm ostatním a ve vašem případě tedy velký ve smyslu možnosti poslechu biblického textu kdekoliv, třeba v autě nebo na cestách. Pavle, děkuji za váš čas a také za to, co nezištně děláte pro druhé.
1: Jo, taky moc krát děkuju a děkuju Pánu Bohu, že mě do toho uvedl, protože musím říct, že mě to naprosto nadchlo a dalo to prostě nový impuls mýmu životu a strašně mě to baví a už se těším vám na další kapitolu. Bude zase mít čas generovat.
0: To říká Pavel Pechánek, náš dnešní host telefonátu Rádia 7, iniciátor projektu Audio Bible českého studijního překladu. Díky, mějte se hezky.
1: Mějte se hezky, nashledanou. Thank you.

Mnoho křesťanských písní vzniklo tak, že se zhudebnily biblické texty. Nejinak tomu je v té písni následující. Chváliči z křesťanského společenství České Budějovice a jejich podání 103. žalmu.

Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. Žalm 127:1.

Pokud se budete v pondělí 6. července pohybovat v Bruntále nebo okolí, tak by vás mohla zaujmout pozvánka do letního kina Roští, kde od 20 hodin proběhne takové ekumenické setkání, které připravuje několik církví. Od 20 hodin bude promluva faráře Jaroslava Křivánka. Od 20.30 vyprávění tvůrců filmu Jan Hus, Cesta bez návratu, Lubomíra a Ivy Hlavcových. Od 21 hodin proběhnou komentované ukázky z historických filmů společnosti Vistafilm a poté dostane prostor hraný dokument Jan Hus, Cesta bez návratu. Přiblížila se 17. hodina a s ní i pořad Kormidlo, se kterým se vydáme na cesty. Průvodcem odpoledního vysílání Rádia 7 byl dnes Kuba Lohýtek. V tuto chvíli se loučím, přeji vám dobrý závěr dnešního dne a stálou boží přízeň.

0: Ahoj holky, ahoj kluci. Od kormidla vás zdraví Broňa. Neváhejte, nastupte na palubu naší rozhlasové lodi. Čeká nás hodinová plavba plná písniček a povídání. Kam se dnes vydáme? Co s naší lodí podnikneme? Chtělo by to něco extra, něco jedinečného, něco, čím vstoupíme do prázdnin s plnou parádou. Jo, je to tady. Prázdniny? Už to slovo samo o sobě je krásné, vonavé a příjemně dobrodružné. Letní prázdniny trvají 2 měsíce, celý červenec a srpen. Ty 2 měsíce k sobě prostě patří, skoro je to takový jeden velký dvojměsíc. Jak by se takovému prázdninovému dvojměsíci asi říkalo? Červenec a srpen dohromady. Srpenec? Nebo červrpen? To zní divně. Červrpen. Raději necháme měsíce červenec a srpen pěkně každý zvlášť. Prázdniny. Holky, kluci, kam pojedete o prázdninách? Co budete dělat? Vybírat můžeme ze spousty možností. Může se jet... Já mám nápad, že je spousta možností, co o prázdninách dělat a kam se vydat. No správně. A přesně na to se zaměříme v dnešním pořadu Kormidlo. Jste svědky historického okamžiku právě teď a v tuto chvíli vznikla cestovní kancelář. Honem, jak se bude jmenovat? Cestovní kancelář, hurá na prázdniny. Zdraví vás její ředitel, zástupce, jednatel, delegát a vůbec všecko dohromady, Broňa. Prázdniny jsou tady, děti. Pojďte s námi dováděti. Můžete se dozvědět, kam přes léto všude jeti. Půjde vám to pěkně k pleti. Vítejte v cestovní kanceláři Hurá na prázdniny. Nabídka aktivit, pobytů a rekreací je nedozírná. Vybere si každý, zejména ten, kdo má prázdniny, tedy děti. Zalistujeme naším bohatým katalogem úžasných letních zážitků. Katalog je takový časopis, papírový nebo elektronický, ve kterém můžete listovat a vybírat si z nabízených věcí, v našem případě prázdninových aktivit. A než ten katalog spolu otevřeme, je tu jedno drobné upozornění. Aby posledním zážitkem prázdnin nebylo hororové, strašidelné a fujtajblové překvapení, vy, co chodíte do školy, ukliďte si školní tašku. Mrkněte se, jestli v ní nezůstala svačina. Najít v závěru prázdnin na dně školního batohu sáček s 2měsíčním uleželým prokvašeným banánem, to fakt nechcete. Ble. Pustím písničku a během ní zkontrolujte školní tašku, jo?
1: Je tu leden! Naši blázni
2: přinesli 2 katalogy. Kam prej letos? Jestli Egypt? Nebo do Londýna lodí?
3: To je praštěný.

0: Jak tak čau? Žádný čau. Ještě jsem ani nezačala. Jdeme spolu otevřít katalog letních zážitků. Teda papíry v něm tak drží. Nevadí, jdeme na to. Letní katalog cestovní kanceláře Hurá na prázdniny nabízí vše, co se dá dělat o prázdninách. Poradí, jak červenec a srpen od začátku do konce naplnit nejúžasnějšími a nejprázdninovějšími aktivitami. První zážitek, bez kterého se léto prostě neobejde, je napínavý adrenalinový top zážitek, kterému se říká balení na cesty. Táta v kufru auta hraje Tetris. Snaží se naskládat veškeré tašky do auta tak, aby se tam vůbec vešly a kufr šel zavřít. Z mámy se stává něco jako meteorolog, ten pán, co se vyzná v počasí. Máma prochází jednotlivé varianty počasí a nahromadu dává jim odpovídající oblečení. Hromada se stává tím větší, na čím více variant počasí si maminka vzpomene. Mladší děti zjistí, že všechny hračky si sebou opravdu nejde vzít. Táta umí Tetris jenom s taškami schválenými mámou. A starší děti přemýšlí, co udělají, když se na dovolené dostanou na území, kde není Wi-Fi. Zkrátka balení není jen tak. Své o tom ví i Peťa a Pája.
1: Zabaleno. Byli jednou dva kluci, Peťa a Pája. Trávili hodně času spolu, bodejť by ne, vždyť byli dvojčata a navíc bydleli v jednom pokoji. Spolu chodili do školy, spolu dělali zapeklité úkoly s vyjmenovanými slovy a spolu stavěli suprově promyšlené hrady z lega. A spolu také chodili do oddílu. Mami, tentokrát si na výpravu máme zbalit úplně sami. Prostě nám s tím nesmíš pomáhat. Ale ty jablka tu můžeš nechat. Třeba tamhle na stole. Dík. Na Péťův pokyn máma položila talířek se svačinou na okraj stolu, řekla, jasně, chápu, a zavřela za sebou dveře. Zítra ráno kluci odjíždí na 4denní červnovou výpravu s oddílem do zapadlé Lhoty. Ve vlaku zbaští bombóny, z nádraží půjdou 8 kilometrů ke srubu v lese, tam budou hrát bojovky, cachtat se v potoce, jíst z ešusu a večer s klukama uspořádají soutěž, komu nejvíc smrdí boty. Zkrátka je čekali parádní 4 dny. Pája si vzal měsíček jablka, odsunul na posteli komínek triček a sedl si. Tam si nesedej, budu potřebovat místo na mikiny a tepláky. A kdy si začneš chystat ty? Zeptal se Peťa bráchy a vzal si jablko také. Až ráno těch pár věcí nahážu do batohu, raz, dva. Odpověděl Pája, klekl si k legu a jel se vylepšovat hradby. Peťa s popisem naházet pár věcí rozhodně nesouhlasil. On neponechá nic náhodě. Bude počítat s jakoukoliv situací, která by mohla na výpravě nastat. Počasí je zrádné. Mohl by být pěkný pařák, mohlo by být pořádné chladno, mohlo by lít jako z konve, anebo přijít bouřka. Roku 1893 dokonce přišla sněhová vánice. Vzpomněl si Péťa na článek, který mu vyskočil na webu, když zjišťoval počasí v zapadlé Lhotě. K mikinám na posteli pro jistotu přidal 3 rukavice. Pak se otočil a vytáhl z horní poličky skříně oteplováky. Hotovo. Postel byla zaplněna do posledního místečka. Na péřové bundě ležela naběračka na dělání kopečků zmrzliny. K ešusu byla přiložena mísa na popcorn. Vedle hromádky ponožek se výjímal maminčin sváteční ubrus s hvězdičkami. Pod spacákem vykukovalo nafukovací lehátko na koupaliště a u 5 tepláků a 11 triček byla hromádka klacků. To kdyby dřevo v lese zapadlo sněhem při vánici. Stačilo jen vše nacpat do tátova největšího batohu. Šlo to stuha. Ani obsah megabatohů nedostačoval pro všechny položky na posteli. Peťa se tak rozhodl nechat sebrané spisy Žila Verna doma. Balení dokončeno. U zdi pokojíčku se skvěle napěchovaný velebatuch čekající na zítřejší výpravu. Vedle splaskle ležel Pájův batoh. Ten také čekal na zítřejší výpravu. Ráno uběhlo pěkně rychle. Pomodlit se, nasnídat, zuby, obléci tričko, kraťasy a jde se. Peťa vsoukal ruce do popruhů a s námahou zvedl batoh na záda. Pája si v rychlosti hodil svůj batůžek přes rameno. Ještě pusa od mámy a kluci vyšli ze dveří. Se slovy Pánu Bohu poručeno, za nimi máma zavřela dveře. Od nádraží druženka chlapců vykročila s veselou písničkou. Snězení gumoví medvídci a lentilky jim zvedly náladu. Pěšina se kroutila mezi poli směrem k lesu. Péťu hřálo vědomí, že má zbaleno, nač si jen vzpomeneš. Páju hřálo vědomí, že se s ničím nemusí tahat. Slunce pálilo, cesta se vlekla. 8 kilometrů je 8 kilometrů. Péťu začal hřát těžký batoh a zhluboka funěl. Páju začal bolet malíček v botě, protože si do tenisek nevzal ponožky. Oba bratři pochodovali vedle sebe. Jak ti je, brácha? Zeptal se zadýchaně Péťa, když si všiml kulhajícího Páji. Nemám ponožky a mám puchýř, přiznal Pája. Co tvoje záda? Zeptal se na oplátku. Bolí, ten batoh je fakt těžkej. Asi jsem to balení kapánek přehnal. Kdo se s tím má tahat? Hele, nechceš ponožky? Těch mám aspoň 12. Páju nápad zaujal. To by šlo. Víš co, já ti něco vezmu. V batohu nemám nic. Fakt? Ani spacák. A s čím se v noci přikryješ? Podíval se Péťa. No to je pravda. Nemáš tam 2 spacáky? Vyzvídal Pája. No to ne, ale dám ti bundu a klidně i oteplováky. Kluci se zastavili na kraji cesty a začali vyrovnávat váhový rozdíl obou zavazadel. Nafukovací lehátko poslouží Pájovi jako karimatka, mísa na popcorn jako ešus a naběračka na dělání kopečků zmrzliny při troše dobré vůle bude lžíce. Peťa se nechal od bráchy přesvědčit, aby klacky zanechal v příkopu. Čekalo je přeci jen ještě několik kilometrů. Péťa si slastně nasadil o dost lehčí batoh, Pája si slastně natáhl ponožky, nazul tenisky a vyrazili za ostatními. Po 4 dnech zazvonil zvonek u dveří. Maminka šla otevřít a na prahu se šťastně a spokojeně usmívají její synové. Péťův batoh se nějak od odjezdu zmenšil, ten Pájův zase zvětšil. Zdá se, že kluci vše zvládli. Jiný bylo divné, proč má Pája proti úpalu na hlavě uvázaný její sváteční ubrus s hvězdičkami.

Zabalit si moudře a správně na cesty je výhodné. Když už budete holky a kluci v tom letním balení tašek, kufrů nebo batohů, přibalte sebou i ovoce Ducha Božího. Ne do kufrů, do srdce. Co přibalit? Lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, tichost a sebeovládání. Nebojte, netlačí, nepronesou se a vejde se toho, co hrdlo ráčí. Není to moc složité sebou takové boží ovoce zabalit? Kde pak? Pán Bůh vám s tím pomůže. Stačí sledovat jedno pravidlo, pravidlo přímo zlaté. Měj rád Boha a měj rád ostatní lidi jako sám sebe.

Na Rádiu 7 posloucháte Kormidlo, pořad pro všechny holky a kluky, co chtějí v životě plout správným směrem. Dnes je naše rozhlasová loď ozdobena velkým nápisem CK, hurá na prázdniny. Paluba dnes patří mé cestovní kanceláři, kterou jsem vymyslela a která se specializuje na pravé prázdninové zážitky a aktivity. Listujeme letním katalogem dál. Teda ten katalog se vážně skoro rozpadá, papíry drží tak. No, nevadí. Jdeme na další stránku. Oblíbeným způsobem, jak trávit prázdniny, jsou takzvané příměstské tábory. Ty znamenají, že v noci spíte doma a přes den někam chodíte. Nechodíte ale do školy, to dá rozum, jsou prázdniny. Ale do takového týdenního kroužku, zaměřeného třeba na plavání nebo, co já vím, na nerosty a minerály, to jako šutry. A listujeme katalogem dále. Máme pro vás návrh, jak trávit prázdniny od A do Z. Když otočíme stránku katalogu... Jej, tak se celý katalog rozpadne. Papíry jsou všude. Se mi to celý pomíchalo. Stránky mám úplně přeházené. Ach jo, to je na houby. Tak jo, jdeme na houby. To k létu taky patří.

Ráno bylo jako stvořené pro výlet. A tak sotva bylo po snídani, zbalila maminka pár buchet, něco dobrého napití, pořádný košík na houby a hajdy do lesa. Tatínek vzal i jejich miláčka, kokršpaněla Filipa, a všichni se těšili na smaženici a na to, kdo najde nejlepší houby. Janička jich uměla poznat spoustu, ale o 3 roky mladší Ondra v tom byl mnohem horší. Proto se pořád na všechno ptal a Janička si neodpustila, aby se mu proto nesmála. No však to znáte. Chvilku se to dalo vydržet. Pak se ale Ondra dopálil a přestal houby sbírat. Místo toho se rozhlížel po lese a viděl plno zajímavých věcí. On totiž tatínek uměl krásně vyřezávat ze dřeva všechno možné a Ondra se to chtěl naučit také. A kolem je bylo tolik inspirací. Ondra měl velkou fantazii. Stačilo mu jenom se podívat na polínko, větev, pařez či suk na stromě a už v tom viděl právě to, co by z toho rád vyzkoušel vyřezat. Zrovna se všichni blížili k mítině, na které už z dálky bylo vidět kloboučky hub, když Janička samou zvědavostí nemohla vydržet a rozběhla

0: V lese jenom plaší zvěř a mě ničí kořeny a třeba i to naše doupě. To už ale Filip začal na pařez dorážet a maminka jej musela odehnat, protože když se zhýbla, všimla si něčeho zajímavého. Koukejte, tady je nějaké doupě nebo skrýš, volala na všechny. A Janička vykulila oči podruhé. Ten pařez měl pravdu. Tak to tedy ne. Tady nikdo plašit zvěř nebude a ničit doupátka už vůbec, blesklo jí hlavou. Ale o jakých autech to mluvil? Rozhlížela se pořádně na všechny strany, až jedno uviděla. Kousek za paloukem stál zaparkovaný starý Fiat. Janička si dřepla k pařezu a zašeptala mu. Já vím, že tamto auto nemá být, ale co s tím dělat? Starý pařez se až zatetelil blahem. Ona mi rozumí, no páni, ona mi fakt rozumí, pomyslel si celý nadšený a hned spustil. Koukej, když půjdeš kousíček zpátky po cestě, kudy to auto přijelo, uvidíš tam napůl vyvrácený suchý smrk. Stačí jen pořádně se o něj opřít a bude na zemi. Neboj, spadne právě přes cestu a to auto nebude moct vyjet ven. A ti lenoši budou muset jít pěšky až za panem lesníkem. A tam zaplatí pokutu, protože v lese nemají s autem co dělat. Však mají nohy zdravé, tak ať pěkně šlapou. Janička se zasmála a pošeptala. Tak já jdu na to. A šupy dupy a byla u suchého smrku a ani se nemusela moc snažit, protože už byl skoro vyvrácený. Teď posloužil jako parádní prolézačka. Ondra si vzal pořádnou větev na vyřezávání a Filip běhal vzrušením sem a tam. Když už toho měli všichni dost, sebrali se a šli i s košíkem plným hub domů. Janička si jenom otočila k pařízku, spiklenecky na něj mrkla a byla spokojená, že to tak pěkně dopadlo. Když šla spát, modlila se a děkovala, že jeden vandal a lenoch je zase trochu vyléčený ze své lenosti, ale najednou jakoby uslyšela takový malý hlásek. A co ty?
1: Já?
0: Zůstal Janička zaražně stát.
1: Já jsem přece nic.
0: Aha, už vím. Světlo konečně Janičce a obrátila se k Ondrovi. Ondro, prosím nezlob se, že jsem se ti smála, že nerozeznáš houby. Bylo to ode mě škaredé. Už to nebudu nikdy dělat. A Ondra odpustil rád, protože proč se mračit na někoho, kdo se stydí za to, že vám udělal něco špatného. A tak se v srdci obou rozlil ten správný klid a pokoj, který dopřává sladký spánek a pěkné sny.

V dnešní hodině pořadu Kormidlo je s vámi Broňa a také cestovní kancelář Hurá na prázdniny, kterou jsem před chvílí vymyslela. Katalog letních zážitků pro všechny děti jakéhokoliv věku se mi sice před chvílí celý rozpadl, papíry se mi pomíchaly, ale to nevadí. Já jsem je rychle zhrnula dohromady, no a je to. Prostě v klidu pokračujeme, čtu dál. Z čeho ještě můžete v létě vybírat? Co o prázdninách dělat? Co by to bylo za prázdniny bez hor? Navštivte některé z krásných českých pohoří. Ty lesy, ty výhledy na horách. Na horách co? Honem, kde mám další stránku? Na horách si stačí obléci plavky, žbluňknout do vln a dát si pozor na žraloky. Co mi stránky vážně nějak pomíchaly? No nic, zkusím dělat jakože nic. Když si nasadíte cyklohelmu a oblečete cyklistický dres, můžete se pustit do zavařování okurek s babičkou. Po případě můžete zkusit uvařit malinovou marmeládu, které budete potřebovat mušličky sezbírané na pláži u moře. Raději je propláchněte, jinak bude jejich vůně příliš výrazná. Když venkovní teploty stoupnou příliš, nafoukněte matraci, zbalte hračky k vodě a

navštivte zříceninu hradu. Čekají vás přímo pohádkové představy. Také můžete vzít hrneček na borůvky. Vzít hrneček na borůvky a čelit výzvě zvládnout noční hlídku. A dost! S katalogem končím. Jdeme na tu noční hlídku. A hrneček na borůvky si sebou teda rozhodně nevezmu.

Byli jste už někdy na táboře a měli jste v noci noční hlídku? Ano? Tak jistě víte, že to někdy může být docela napínavé. A taky bylo. Jen si to poslechněte. Večer se kvapem blížil a na nebi se neukázala ani jedna hvězdička. Za to mraky houstly a houstly a byly jako velké černé peřiny, které se chystají zalehnout celou krajinu. Udělalo se i dusno. Kdo si dnes vezme noční hlídku? Ozval se vedoucí Mirek a hned se přihlásilo několik dobrovolníků, protože v bouřce se stejně moc spát nedá a je to alespoň trochu vzrušující. Ale chce to někoho, kdo se jen tak něčeho nebojí. A bylo rozhodnuto. Hlídky byly rozděleny a noc se tiše plížila krajinou a nesla sebou rachot hromů a klikatice blesků. Přinesla i prudký déšť a nakonec to ráno vypadalo, že si i něco odnesla. Když byl čas jít na snídani, tak Martin, který měl noční hlídku jako první, zjistil, že nemá ešus. Prohledal celý stan a nic. Už začal i brblat a nadávat, že jsou to hloupé vtipy, když v tom slyší podobné láteření i z vedlejšího stanu, kde bydleli kluci, kteří měli v noci taky hlídku. Prostě brzy vyšlo najevo, že všichni, kdo měli v noci hlídku, jsou bez ešusu. Za to od potoka se ozýval smích, až přilákal většinu dětí z tábora. Podívaná stála za to. Z ešusů vyrobený vodní mlýnek. To všude nenajdete. Jen Standa to zhodnotil slovy, že kdyby někdo odnesl celý tábor i se stany, tak noční hlídky by si toho nevšimly. K čemu pak taková hlídka je? Ha, tak hlídej ty, když si myslíš, že jsi lepší, naštval se Martin. Taky že budu, nedal se Standa. Zájem o hlídání tábora prudce vzrostl a než se kdo nadál, byly obsazené všechny služby na 3 noci dopředu. Ve 2 v noci se Standovi z teplého spacáku vůbec nechtělo. Pak ale ze sebe rychle se třásl ospalost, skočil do gumáků, vzal si baterku a píšťalku a pomalu začal obcházet tábořiště. Ve 3 hodiny šel spokojeně do svého stanu a myslel si, jak to pěkně zvládl. Vzbudil další hlídku. Jenže když chtěl otevřít svůj stan, zarazilo jej, že stan je už otevřený. Pak si ale pomyslel, že to šel asi Jirka v noci na záchod a nezavřel za sebou. Ale když už skoro spal, ještě jej napadlo, že to by si Jirky jistě všiml a on přitom nikoho, ale vůbec nikoho za celou hlídku neviděl. Ráno jej místo obvyklého budíčkového signálu probudil smích. A ten smích sílil, jak přibývalo těch, co už vstali. Nevydržel to, vyskočil ze spacáku a že se půjde podívat, co se stalo. Chtěl skočit do botasek, ale botasky nikde. Kam jsem je jenom mohl dát? Rozhlížel se po stanu. Pak odhrnul dveře stanu a už mu bylo všechno jasné. To, kde jsou jeho botasky, i to, proč se všichni smějí. Ze stožáru místo vlajky visela šňůra botasek. 8 párů botasek za 8 lidí, kteří měli v noci hlídku. To už bylo moc na všechny. Kdo to dělá? Kdo to jenom může být? Kdo dokáže všechny tak nepozorovaně přelstít? Jen ať to zkusí další noc znova, ať si nepřeje, jak dopadne. Další noc měla 1 hlídku Lída a vůbec se nebála, protože měla skvělý plán. Prostě se pomodlí a klidně půjde spát,
protože kdo jiný tak dobře pohlídá celý tábor než sám Bůh. Ráno ji našli i se spacákem přivázanou ke stožáru. Spala jako dudek a ani píšťalku si nevzala. Prostě celou noc zase nikdo nic nezjistil, protože se už nikdo další na hlídku nevzbudil. Copak v tomto táboře není nikdo, kdo by byl schopný hlídat tábořiště a zapískat na píšťalku, když se tu motá někdo, kdo tu nemá co dělat? Zlobil se už vážně vedoucí tábora. Další noc měla krom jiných hlídat i Jana. Jenže to už se do tábora vloudil i strach. Vypadalo to totiž, že ani vedoucí neví, kdo v tom má prsty. Jana přemýšlela, jak to udělat, aby i ona nedopadla tak špatně, jako zatím všichni. Pomodlit se, to je dobrý nápad. Opravdu je nikdo nepohlídá tak dobře jako Pán Bůh. Jenže my musíme přece udělat i to nejlepší, co můžeme udělat sami. A tak se pečlivě připravila. Nachystala si baterku i píšťalku a pak se ještě domluvila s Helou, která měla mít službu po ní, že místo, aby hlídali každá jen jednu hodinu, tak budou hlídkovat společně hodiny dvě. Jenže to udělají nenápadně. Zatímco jedna bude obcházet tábořiště, druhá bude ve spacáku a bude jenom tak nenápadně nakukovat ven ze stanu a sledovat, co se děje kolem. Minuty se v noci vlečou zoufale pomalu a o Helu se pokoušelo spaní. Jana šla zrovna zkontrolovat kuchyň, protože se jí zdálo, že se tam něco podezřelého hýbe. Ale byla to jenom větev, která se odírala o střechu kuchyně a vydávala tím takové divné, skřípavé zvuky. Najednou Hela stuhla strachem. Do jejich stanu se úplně neslyšně vsunula něčí ruka a šátrala po Janině spacáku. Hela se zhluboka nadechla a vší silou začala pískat na píšťalku a zároveň si baterkou posvítila na tu drzou ruku. Ruka zmizela jako blesk a zároveň byl v táboře v mžiku povyk a všichni byli na nohou. Než se Hela rozkoukala, bylo tam tolik lidí, že jak teď měla poznat, kdo to byl u nich ve stanu. Hela však přece jenom nebyla úplně bezradná. Stihla si všimnout, že ruka to byla velká, mužská, a ten muž měl hodinky, prstýnek a nad řemínkem od hodinek znaménko. Teď toto své zjištění všem řekla a všichni muži museli ukázat ruce. A zase nic. Takový tam prostě nikdo nebyl. Jak je to možné? Standa se mračil a usilovně přemýšlel. Tady něco nehraje. Kuchař přece vždycky svolává na oběd podle svých hodinek. Kde je má teď? Otočil se rovnou na nenápadného tichého Láďu, který jim vždycky tak dobře vařil, a zeptal se. Láďo, kde máš hodinky? Vím, že máš hodinky, prstýnek máš taky a ukaž ruku, no? Není to přesně to znaménko, které viděla Hela, ha? Láďa se jen usmál a odpověděl. Tak prvně vám musím říct, že zítra bude na oběd ten výborný řízek, na který se všichni těšíte, a večer možná i puding s malinami, tedy pokud budete mít ještě celého kuchaře. A pak vám musím říct, že vám to teda trvalo, než jste na to přišli. A nakonec vám prozradím, že jsem věděl, že holky mají něco za lubem. Věděl jsem, že se modlí a důkladně chystají. No, a myslím, že jsem zase jednou velmi podcenil moc takovéto kombinace. Když člověk udělá svůj díl, Bůh opravdu slyší modlitby a odpoví.
A tak jsem si tuto pravdu na sobě zase jednou vyzkoušel. Všichni byli rádi, že šlo vlastně jenom o legraci. Ten den si náramně pochutnali. A byli rádi, že to všechno dobře dopadlo.

0: Pane vedoucí, můžu...
1: Můžeš si dělat, co budeš chtít.
2: Pane vedoucí, můžu napsat rodičům.
1: Ale nesmí to odporovat táborovému řádu.
3: Můžeš Vojtěchovi do stádu.
1: Můžeš si dělat, co budeš chtít. Ale nelez ke kravám přes ohradu.
3: Můžu jít na ping-pong.

0: nic lepšího není.
1: Ale vedouči v užuši, jít ožiznout bimbiána.
0: Nic.
2: Holky, kluci, pokud jedete o prázdninách na tábor, přeji vám, ať si to moc a moc užijete. A obzvlášť chci teď povzbudit ty, co pojedou na tábor poprvé. Nové věci, nové situace, noví kamarádi, to vše se může zdát ze začátku těžké a člověk může mít z nového a neznámého obavy. Jak to zvládnu? Co když tam něco nebudu umět nebo vědět? A co když se mi bude stýskat po mámě a po domově? Jednak tam budou vedoucí, kteří vám s tím vším můžou pomoci, a jednak kdykoliv se můžete modlit k Bohu. Říci mu o všem, co je těžké, a prosit ho, aby vám dal sílu to zvládnout. V pořadu Kormidlo pojďme za dalším letním zážitkem. Vždyť tu máme cestovní kancelář Hurá na prázdniny. Kam o prázdninách míří spousta dětí s rodiči? Přece k moři. Tak se tam vydejme také.
3: Znám jedno krásné městečko a není ledajaké. Střechy domů jsou z obrovských mušlí, záclonky v oknech z mořských řas, a kdybys vyplázl jazyk z pusy, poznal bys, že kolem tebe je samá sůl. Tohle městečko je totiž na dně moře a bydlí v něm samé rybky. Jsou moc roztomilé a kdybys je někdy potkal, nezapomeň si s nimi alespoň na chvilku zahrát na honěnou. Ráda bych ti některé z nich představila. Určitě se ti budou líbit. Dnes to bude rybka chechtalka. Byl jsi už někdy u moře? A zkoušel ses potápět? Viděl jsi něco pod vodou? Kdybys totiž viděl rybku, co má obrovské oči, dlouhý ocas a usmívá se od ucha k uchu, tak myslím, že by to mohla být rybka chechtalka. Tahle rybka je moc zajímavá. Jen se ráno probudí, už se směje. Nejdřív potichoučku, ale za chvilku tak nahlas, že vzbudí všechny svoje sousedy. A taky si hned začne zpívat. Třeba o tom, jak se hezky vyspala, nebo jak je voda krásně slaná. Jednou zpívala o tom, jak je šťastná, že jí přes noc neodplula její mušlí střecha. Byl krásný den. Voda byla slaná a mokrá a chechtalka se radovala, že je tak slaná a mokrá, že právě slanou a mokrou vodu má nejradši. Proto se rozhodla, že poplave na proplávku. To je rybí procházka. Plavala, smála se a najednou... Co to vidí? No ryba. Ale jaká? Šedivá, zamračená, ani stopa po úsměvu. Co pak se ti stalo, že jsi tak zamračená? Zeptala se chechtalka šedivé ryby. Ta unaveně plácla ploutví. Dnes je hrozný den. Včera byl taky hrozný den. Zítra bude ještě horší den. Po takových strašlivých zprávách se chechtalka neodvážila zasmát, jen překvapeně vykulila oči. Cože? Tomu nerozumím. Můžeš mi to vysvětlit? Šedivá ryba začala. Voda je slaná a mokrá. Je slaně slaná a mokře mokrá. Pořád. Už když jsem vyplula z jikry, byla slaná a mokrá. To je hrůza. A já jsem šedivá, a jmenuju se Šedivka, a to je taky hrůza. Nic není, z čeho bych mohla mít radost. Tentokrát se chechtalka zasmála. Ty bys chtěla sladkou a suchou vodu? Ty nemáš ráda šedou barvu? Vždyť slaná a mokrá voda je úžasná. A jmenuješ se podle své barvy. Aspoň si každý lépe zapamatuje tvoje jméno. To je přece prima. Zamyslela se šedivka. To máš pravdu. Já mám vlastně ráda slanou a mokrou vodu. A moje jméno se mi taky líbí. No to je opravdu prima. Od té doby se šedivka přestala mračit. Dokonce se od chechtalky dověděla, jak to dělat, aby se mohla často radovat. Pán Bůh stvořil celý svět, a to nádherně a dokonale. A tak mu za to můžeme být každý den vděční a radovat se, jak krásný svět pro nás stvořil.

0: Před chvílí jsme mluvili o pobytu u moře. Pokud ale holky, kluci, nejedete o prázdninách k moři, neteskněte. Spoustu krásného se dá zažít kdekoliv, třeba i u rybníka, co je jako dlaň, nebo na koupališti. Na jedno koupaliště se vypravíme právě teď.
1: Na koupališti u Dubu je fajn. Je tu pořádný bazén na plavání, mělčí bazén na cákání, o nejmenší bazén pro mrňata na cachtání. Jsou tu skluzavky a prolízačky a vodotrysk, velký trávník na ležení na dece a také kabinky na převlečení, záchody s mokrými ťápotami na podlaze a samozřejmě i stánek s občerstvením, posezením a košem, kolem kterého létají vosy. Na ty si člověk musí dát pozor. Na koupališti u Dubu je zkrátka fajn. Ve stínu Dubu na kraji bazénu je vyvýšené sedátko pro plavčíka. Tam sedává plavčík Pavel, co uplave stovku kraulem za minutu, a také koupalík, co kraulem neuplave ani ně, protože je to skřítek a skřítci plavou, jak známo, po skřítkovsku. Pavla si všimne kdekdo, konec konců jeho svaly uplavou stovku kraulem za minutu. Koupalíka si nevšimne nikdo. Oba sledují dění u bazénu, to aby se z vodních hrátek a radovánek nestaly vodní nářky a neštěstí. Většinou tam sedí a koukají. Ale pozor, že by se z koupalíka stal jen nějaký koukalík, to tedy ne. Koupalík má své koupaliště rád a stará se, aby tam bylo návštěvníkům dobře. Tátům sluneční pohodou zavře oči, až zapomenou na blížící se termíny a deadliny a začnou se dokonce usmívat. Maminkám posílá letní pohlazení, takže zapomenou na to, jak vypadají v plavkách. A dětem houpe plastovými lodičkami, do oček jim od hladiny posílá ty nejzářivější světelná prasátka a z vodní tříště krouží ty nejkrásnější kapičky vody. Dokonce se někdy rozněžní, stane se z něj koupalíček a na kapičkách vody namaluje duhu. Je to zkrátka dobrák. Ale na nezbedné návštěvníky to on je raz. To je veškerá něha pryč a z koupalíka se stane Avenger. Zrovna tak jako dnes. Balíkovi si to na koupaliště přifařili v plném počtu a s plným přesvědčením, že koupaliště je tu jenom pro ně. Táta Balík se podíval na velký ručník, který si na trávníku rozložili jedny děti, co právě šly na chvíli do vody, a odhodil ho ke křoví. Však co, jsou to jenom cizí děcka. Na vydobitém místě rozložil svou deku a rozplácl se na ní. Máma Balíková předběhla frontu u stánku a dožadovala se zmrzlinky pro svoje dětičky. Ty mezi tím sebrali cizí kyblíček a proudem vody se snažili trefovat hlavy plavajících lidí. Koupalík si řekl a dost. Že měl v tuto chvíli zasáhnout plavčík Pavel, no to máte pravdu, ale Pavla trochu omlouvá to, že letos má plné oči opalující se studentky Petry. No a s plnýma očima si těžko všímáte něčeho dalšího. Zasáhl tedy koupalík. Dvakrát mrkl, jednou ťukl. A začaly se dít věci.
2: Mámo, natři mě opalovacím krémem, řekl táta Balík.
3: Hned, jen se dám dětem tu citronovou zmrzlinku, odpověděla máma Balíková a podávala svým dvěma dětem kornoutky s bílými kopečky.
1: Pak začala tátovi Balíkovi natírat záda. A že to byla záda, pak taky krk, ruce, břicho a nohy si táta Balík natřel sám.
2: Nějak voním po citronu, podivil se táta Balík. A lepím se, dodal.
1: A máminy ruce se taky lepily. A v tom se ozval děsný jekot. Dětičky Balíkovi začaly svorně prskat a plivat a slzet a kvílet. Ochutnali jste někdy opalovací krém? Tak to zkuste a pochopíte, proč tak vyváděli, když začali lízat kopečky z kornoutku. Koupalíkovi stačila dvě mrknutí a obsah tuby s opalovacím krémem se vyměnil s obsahem v kornoutcích v rukou mámy Balíkové. Dětičky ve zlosti odhodily kornoutky ke koši přímo mezi vosy. Ty už byly od Koupalíkova ťuknutí připravené a vyrazily. Sladký táta a máma Balíkovi byly pro ně snadný terč. A ječící, poskakující dětičky Balíkovi, ha, jak by smet. Celá povedená rodinka opustila koupaliště, než by zřekl švec. Koupalík se spokojeně usmál. Na koupališti u dubu se rozhostila opět letní pohoda. Lodičky se jemně houpaly, hladina házela světelná prasátka a na kapičkách vodní tříště se objevila duha. A plavčík Pavel, ten si řekl, jak je na tom světě krásně.
0: Hodinová plavba pro děti v pořadu Kormidlo byla dnes plná nabídek letních aktivit a radovánek. S mou cestovní kanceláří Hurá na prázdniny jsme připomněli jen některé z nich. Prázdniny zkrátka znamenají nepřeberné množství, co je možné podniknout. Holky, kluci, ať už budete o prázdninách u babičky, u tety, u kamaráda, na horách, na kolech, v lodi na vodě, s rodiči u moře, na soustředění, na příměšťáku, na táboře, v cizině, doma, kdekoliv. Přeji vám krásné léto. Pán Bůh vás ochraňuj a nezapomeňte sebou přibalit zlaté pravidlo. Měj rád Boha a měj rád ostatní lidi jako sám sebe. Pak budou vaše prázdniny celé do zlatova. Od Kormidla se loučí Broňa. Ahoj a užívejte prázdniny. A koukejte kolem sebe. Na světě je totiž strašně, ale strašně moc krásně.

0: Pěkný večer ve čtvrtek 2. července vám po 18. hodině z Rádia 7 přeje Daniel Zeman, který vás bude provázet následujícím programem. Jaký bude, to si řekneme za chvíli. První bod je biblický průvodce Bible Guide s pastorem Jiřím Zdráhalem a prorokem Ezechielem.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 6. kapitola. Zde je další předpověď zničení Izraele. Nejprve je zde popis doby Nabukadnezarovi. Kdekoliv teď bydlíte, zůstanou zpustošená města a opuštěné výšiny. Z vašich oltářů zbudou ostudné sutiny, vaše hnusné modly skončí jako trosky, kadidlové oltáříky budou skáceny a vaše výtvory budou smeteny. Až mezi vámi budou padat mrtvoly, poznáte, že já jsem Hospodin. Tento text je jistě popisem zničení Judska Nabukadnezarem. Právě modloslužba a uctívání cizích bohů bylo hlavním důvodem Božího trestu. V době po ukřižování Ježíše už Izraelci nepraktikovali modloslužbu a žádné oltáříky cizím bohům bychom v Ježíšově Jeruzalémě nenašli. Důvodem tehdejšího Božího trestu nebyla modloslužba, ale odmítnutí Božího syna. Na období Římské říše ukazuje tento další text. Některé ale ušetřím. Někteří z vás uniknou meči mezi národy, až budete rozprášeni po zemích. Vaši utečenci si pak v zajetí mezi národy vzpomenou na mě. Izraelci, kteří přežili zničení Judska Babyloniany, byli násilně přestěhováni do Mezopotámie. Odtud se pak vrátili po 70 letech zpět do své země. Po zničení Jeruzaléma Římany byli zbylí Izraelci postupně rozehnáni do mnoha národů Asie a Evropy. A z těchto národů se začali postupně od 19. století vracet. Jejich návrat ale zatím není spojen s návratem k Bohu Izraele, tak jak to čteme v dalších Ezechielových verších. Tehdy se kvůli všem svým špatnostem a ohavnostem budou ošklivit sami sobě a poznají, že já jsem Hospodin. Poslední předpověď tak pravděpodobně směřuje až ke druhému příchodu Krista. Když on přijde, Izraelci v něm poznají svého mesiáše a krále a obrátí se k Bohu. V tomto předpovídaném příběhu spasení jsou jistě místa, kde si nejsme zcela jistí. Ale celkový obrázek nám proroci dávají, pokud se tedy neobjeví skrytá tajemství, tak jako v případě prvního příchodu Krista. Musíme tedy zůstávat pokorní a nepříliš jistí. Příběh spasení, tak jak ho ze svědectví Starého i Nového zákona vidíme nyní, je takový. Bůh stvořil člověka a dal mu možnost stát se jeho dítětem. Člověk ale zneužil Bohem dané svobody a rozhodl se toho dosáhnout po svém. Boha odmítl a tak se stal spojencem Božího nepřítele. Bůh ovšem lidstvo nezničil a postupně nacházel ty, kteří se navzdory Adamovu selhání rozhodli žít podle Boha. Jedním z nich byl Abraham, kterému Bůh dal neodvolatelné sliby budoucí záchrany jak jeho potomků, tak celého lidstva. Abrahamovými potomky je národ Izrael, kterému Bůh sliby dané Abrahamovi předal a potvrdil. Zároveň vydal Izraeli zákon jako zrcadlo, ve kterém každý pozemšťan uvidí svou hříšnost. Na dějinách Izraele pak vidíme, že zákon hříšnost pouze zjevuje, ale neodstraňuje. Pro odstranění hříšnosti bylo totiž nutné, aby se sám Bůh stal člověkem. Svým životem, smrtí a vzkříšením pak přinesl odpuštění všem, kdo chtějí. Do těch, kdo to přijmou, navíc vložil semeno nového Božího života. Všichni Izraelci ho ovšem nepřijali. Tak nastala doba spasení národů, doba církve. Lidé víry, církev, se stali Abrahamovými duchovními potomky. Bůh ale své sliby dané Abrahamovi a jeho fyzickým potomkům, tedy Izraelcům, splní. Přivede je do své země a tam se stanou jeho opravdovým lidem a on bude jejich Bohem. Tato událost je spojena s druhým příchodem Boha, Ježíše Krista. Zlo bude tehdy definitivně odsouzeno a odstraněno. Ti, kteří si nechali odpustit hříchy, jak z Izraele, tak i všech jiných národů, budou proměněni semenem nového života. A tímto novým životem bude proměněn celý svět. Bůh to nazývá novým nebem a novou zemí. Bůh, nebeské bytosti i boží děti, tedy spasení lidé, budou společně žít v novém světě. Tam nebude zlo, ani hřích, ani bolest, ani smrt. Člověk dosáhne naplnění svého potenciálu. Stane se božím dítětem. Tehdy dojde naplnění slib, který Bůh lidem dal. Hle, boží stánek nebo přebývání s lidmi bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem.

Poznávat Bibli a její poselství s pastorem Jiřím Zdráhalem můžete na Rádiu 7 v pořadu Bible Guide zase zítra v 8 a v 18 hodin. Teď je to skupina Adonai a po ní večerní přehled pořadu Rádia 7 pro čtvrtek 2. července.

Trénovat, pomáhat a inspirovat. To je motto tréninkového centra Kompas, které si v životě vzal za své také Jany Šimočko. O učednictví, mentoringu a touze ukazovat druhým na Ježíše bude mluvit v pořadu Hláska od 6:30. A co dalšího dnes večer můžete na Rádiu 7 slyšet? Ve 7:45 si poslechněte pohádku Radka Daniela, kterou vám z knihy Povídá se povídá přečte Marcela Dýrová. Dnešní kanafásek vám nabídne příběh o černém svědomí. Když je něco v pohybu, řídí se to daleko lépe, konstatuje Petr Hůšť v programu Klika s tématem Na cestě. Série nazvaná Pozor křehké se dotýká věcí, které jsou možná méně nápadné, ne tak viditelné, ale které mnoho ovlivní a ovlivňují. Umět je nepřehlížet je velmi důležité. Nesedět, ale vyjít, k tomu vyzve naše vysílání ve 7:45. Jak vypadalo starověké město Pergamon v prvním století a co charakterizovalo tamní křesťanský sbor? V pořadu Světem Bible se podíváme na místo, které sice čelilo obrovskému tlaku pohanského okolí, ale přesto si zachovalo pevnost. Teolog John Vernon McGee propojuje historické prameny s biblickým textem a ukazuje, jak poselství z knihy Zjevení promlouvá k dnešním církvím. Výklad naladíte od 8:45. Skupina Trabant vznikla v roce 1995 a během bezmála 20 let fungování si získala srdce mnoha posluchačů. Její kapelník Jarda Svoboda jí do vínku vložil zajímavý pohled na svět kolem, zvučné tóny i jímavé písně, které berou za srdce. Tvorbu Trabandu bude v červenci připomínat Interval. Odstartujeme deskou Přítel člověka z roku 2007, deskou, která má v diskografii Trabandu zvláštní postavení. Proč? I to uslyšíte v 9 večer. Každý den vyslovíme nebo napíšeme tisíce slov. V této záplavě však často zapomínáme vnímat jejich skutečnou váhu a sílu. O tom, jaký vliv mají naše slova a jak je správně používat, bude mluvit Kateřina Hodecová s kazatelem a předsedou Rady církve bratrské Davidem Novákem v pořadu Klíčové slovo na Rádiu 7 po 22. hodině. Víte, kde žije kmen Magarů? Díky knize Garyho Shepherda, ze které čteme ve čtení na pokračování, se za nimi vydáme. Do nepálských hor, kde číhá neustálé nebezpečí a o něm onemocnět znamená možnou smrt, zamíříme ve 23 hodin a 15 minut, kdy bude z knihy s názvem Andělské stezky číst Michal Hubáček.

Bůh je ten nejlepší, koho může člověk v životě potkat, znělo v písni The Best Hakitov uskupení Solu Izrael. Dnes máme 2. července a u dnešního data v kalendáři objevíme krásné jméno Patricie. Toto jméno má své počátky ve starém Římě a je odvozeno od přídavného jména Patricius. Kdo se takto jmenuje, je tedy vznešeného původu.

0: Kalendárium.
1: 2. července roku 1698 si anglický vynálezce Thomas Savery nechal patentovat první parní stroj. Vycházel přitom ze závěrů Francouze Denise Papéna. Stroj sloužil k čerpání vody z dolů. Roku 1866 se odehrála bitva u Hradce Králové, největší bitva, která se kdy odehrála na českém území. A v roce 1917 pak proběhla bitva u Zborova, při které poprvé významně bojovaly československé legie sformované na východní frontě. Na počest jejich účastníků byly postaveny pomníky, napsány knihy a natočen film. V roce 1964 podepsal americký prezident Lyndon Johnson zákon o občanských právech, kterým byla zakázána rasová segregace na veřejných místech. Roku 1930 se narodil český spisovatel, novinář a sportovní reportér Ota Pavel. Ota Pavel celý život bojoval s vážnou duševní chorobou, maniodepresivní psychózou. Přesto dokázal cestovat, psát a žít aktivní život. V roce 1930

Trénovat, pomáhat a inspirovat. To je motto tréninkového centra Kompas, které si berou za své také misijní pracovníci pracující pod hlavičkou této organizace. Jak se motto prolíná do praktického života, to uslyšíme v následujícím pořadu.

Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. Lukášovo evangelium, 10. kapitola, 27. verš.

jako David tančil, jak Pavel Líhomír, jak síla zpívat ze všech sil a být svobodný. Nebojím se ohně, nespálí kůži mou, mám pohája čatrák, mešak a bednego. Jako Mojžíš projdu, hory se rozdělí, uvidím zemi zaslíbenou, konec otrostí.

Ahoj děti, znáte pohádku Nesmrtelná teta? Tou zlou a pomstychtivou osobou, co kazí lidem jejich spokojenost a štěstí, je závist. Nesnese to, když se mají lidé rádi a když si chtějí pomáhat, když jeden druhému něco dá a nečeká za to nic zpět. Občas závist popadne i nás. Máme najednou dojem, že ti okolo mají lepší svačinu, pěknější hračky, oblečení nebo mobil. Oni možná i mají, ale doteď nám to nevadilo. Jenže najednou uvnitř cítíme, jak to těm ostatním nepřejeme a jak moc bychom to chtěli taky. A už je to tady. Už závidíme. Jenže závist ještě nikdy nikomu nic dobrého nepřinesla. Naopak se o ní v Bibli píše třeba toto. V knize Přísloví 28. kapitole 22. verši. Závistivec se honí za majetkem a neví, že na něj přijde nedostatek. Je to zvláštní, ale ten, kdo se ze závisti pořád snaží, aby měl víc než ostatní, nakonec nemá nic a ještě ho nemá nikdo rád. Se závistí je potřeba rychle zatočit, vyhnat ji ze srdce i z mysli a poprosit Boha, aby nás před ní ochraňoval. V dalším pokračování čtení z knížky Povídá se povídá, kterou napsal Radek Daniel, čte Marcela Dýrová a tam to málem kvůli závisti nedopadlo dobře. Knihu vydalo nakladatelství Advent Orion.

Takové krásné autíčko a ty hodinky. Jendovi se tuze líbily. Malý Patrik se chlubil se svým pokladem všem dětem ze třídy. Dovezl mi to táta z Ameriky, héč? Kdybych je tak mohl mít, posteskl si Jenda. To by byla paráda. Jenže táta nikam nejezdí a máma pořád naříká, že nemáme peníze. Oni by mi nic takového nekoupili. Lituje se. Patrikovi dárečky ne a ne dostat z hlavy ven. Představuje si, jak má na ruce hodinky a v kapse závodku. Jak se chlubí, kudy chodí, jako všechny děti obdivují. Ach jo, kdybych to tak mohl mít, to by bylo něco, myslí si. Patrik má všechno a vůbec si toho neváží, jen se naparuje. Takové krásné auto, to je pro něj škoda. V tom ho najednou napadne. Příští hodinu mají tělocvik. Věci si odkládají v šatně a pak jdou na hřiště. Kdyby se chvilku opozdil, nikdo by na nic nepřišel. S převlékáním se Jeník loudal jako hlemíšť. Když ze šatny vyběhl poslední spolužák, přiskočil k Patrikovým věcem, sáhl mu do kapes a nádherné auto i hodinky zmizely v teplákovce. Schoval si je na záchodě, aby je u něj nikdo nenašel. A pak se nenápadně vmísil mezi děti. Srdce mu bušilo jako o závod. Těšil se, až bude ze školy pryč a hraček si užije. Bude je mít jen a jen pro sebe. Nemohl se dočkat. Ale co přijde potom, až Patrik ztrátu zjistí, toho se Jenda moc a moc bál. Určitě mu to neprojde jen tak. A taky, že ne. Paní učitelka si nechala nastoupit celou třídu a každý musel ukázat, co má v aktovce, v bundě, v kapsách. U nikoho se nic nenašlo. Jenda se třásl jako osika. Co když na to paní učitelka přijde? Stane se třídním zlodějem. Nikdo s ním nebude kamarádit, nikdo mu nebude věřit. Bude z toho pěkná ostuda. Jenomže paní učitelka na nic nepřišla. A tak Jenda nepozorovaně propašoval ukradené věci domů. Zavřel se do pokojíčku a chvíli si hrál. Nějak se ale nedokázal z těch věcí radovat. Bylo mu hůř a hůř. Okradl si kamaráda, znělo mu v hlavě. Jsi obyčejný zloděj a takový patří za mříže, pomyslel si. Nedalo se to snést. K čemu jsou mi takové krásné hračky? Vůbec z nich nemám radost. Proč jsem to jenom udělal? Lamentoval nešťastně. Kdybych je tak mohl vrátit, to by bylo. Udělal bych to hned. Ale ono to nejde. Jak by se o tom někdo dozvěděl, bylo by zle. Při tom pomyšlení se začal potit a rozbolela ho hlava. Schoval ukradené věci pod postel a snažil se psát úkoly. Ale ani tomu nešlo. V uších mu pořád zněly výčitky. Písmenka běhala po papíře, ruce se mu třásly, hlava mu třeštila. Když za ním přišla maminka, byl bledý jako stěna. Jendo, ty jsi nemocný, dívala se na něj starostlivě. Honem, šup do postele. V podpaží teploměr, srkal čaj a byl rád, že nemusí zítra do školy. Kdo ví, co by ho tam čekalo? Druhý den mu bylo ještě hůř. Kašlal a rtuť teploměrů šplhala výš a výš. Pan doktor ho přijel prohlédnout. To je chřipka jako řemen, mladý muži, řekl huhňavě. To musíš ležet a potit se a potit, jinak se z toho nedostaneš. Jenda ustrašeně přikyvoval. Po třech dnech stonání mu bylo o poznání lépe
ale stejně se necítil ve své kůži. Auto a hodinky pod postelí byly jeho černým svědomím. V noci se budil v obavě, že maminka jeho lup objeví. Ukradený poklad se mu pěkně zprotivil. Neměl z něj pražádnou radost. Kéž by se to nějak vyřešilo, přál si každé ráno. Uprostřed týdne, hned po poledni, někdo zazvonil. Maminka odešla nakoupit a tak se vysoukal z postele a šel otevřít. Za dveřmi stál Patrik. Ach, to byla rána. Krve by se v něm nedořezal. Nesu ti nějaké sešity na dopsání a cvičo z matiky. Pojď dál, pozval bojácně spolužáka do pokoje. Sám si raději zalezl zpátky pod peřinu. Patrik mu vykládal, co je nového ve škole, co kamarádi, co paní učitelka. Jenda se pod duchnou potil jako nikdy předtím. Ani čaj s medem a aspirín nedokázali tolik, co Patrikova přítomnost. Víš, Patriku, musím ti něco říct. Vyjelo Jendovi z pusy, až se sám lekl. Já vím, kdo ti vzal ty věci, řekl a zanořil se víc pod peřinu. Jo, a kdo teda? Nejdřív pomalu a pak čím dál rychleji sypal ze sebe Jenda své doznání. Čím víc toho na sebe řekl, tím větší cítil úlevu. Nakonec zalovil pod postelí a věci Patrikovi vrátil. Prosím tě, odpust mi, já už to nikdy neudělám.

Začal s dopisováním sešitů, pomohl mamince s nádobím. A sladce se mu usínalo. Zakutal se do peřin a s úsměvem na tváři usnul. Není nad to, když člověka netlačí černé svědomí, pomyslel si v polospánku. Nikdy už nikomu nic nevezmu.

knihy Radka Daniela Povídá se povídá, čte na Rádiu 7 každý všední den od 7:15 Marcela Dýrová. Knihu vydalo nakladatelství Advent Orion.

Bože, chtěl bych tě vidět očima dítěte. Tak bych si dovolil parafrázovat tuhle písničku Child Again kapely Need to Breathe. Posloucháte Rádio 7, je krátce před 7:45. Petr Hušť v dnešním vydání pořadu Klika konstatuje, když je něco v pohybu, řídí se to daleko lépe. Série nazvaná Pozor křehké, kterou právě posloucháme, se dotýká věcí, které jsou možná méně nápadné, ne tak viditelné, ale které mnoho ovlivní a ovlivňují. Důležité je umět je nepřehlížet, nesedět, ale vyjít. K tomu nás Petr Hušť vyzve už za chvilku po další písničce.

Dobrý den, Petr Hůž vás zdraví v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Na jedné velké akci, kde jsem pracoval v týmu, tak jsme měli zázemí pro tým a když jsem přišel takhle uprostřed akce a byl jsem hladový, tak jsem tam našel talířek, na kterém byly takové černé kolečka, takové kávové sušenky. A říkal jsem si, je to naše společná místnost, je to náš tým, asi si můžu klidně nabídnout. Tak jsem vzal jedno to kolečko, zakousl jsem se a ono se krásně rozsypalo. To nebyla sušenka, to byly takové ty kávové kolečka z presovače a někdo je všechny vyndal a naskládal je a přikryl je ubrouskem. A když jsem to kolečko bral a dával do úst, kolega se na mě díval, ale nic mi neřekl, byl překvapen a pak velmi dobře se bavil. A záměr tady toho kolečka černého nebylo to, že to člověk může sníst, ale bylo to na vyhození. Jaký je záměr určitých věcí, které jsou okolo nás? Jaký je třeba účel oblečení? No to, že se oblečeme. Jaký je třeba účel batohu? Že si zbalíme věci na cestu. Jaký je účel map v telefonu? No, najdeme potřebnou cestu. A jaký je účel horského kola? No to, že na cestu vyrazíme. Všechno to může být například o cestě. A každá věc má svůj záměr, není tady jenom tak. A možná jsem položil příliš jako banální otázky, protože u každé věci přece víme, jaký je její záměr. Jaký je účel a záměr církve? Kde se o tomto záměru, účelu můžeme více dozvědět? A jak to všechno může souviset s cestou? Vítejte v pořadu Klika na téma Na cestě. Matouš 28, 18 až 20. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Někdy můžeme mít pocit, že Bible je složitá. Je těžké se v tom všem nějak zorientovat. A Ježíš nám to dělá trošku jednodušší. On celou Bibli, nebo minimálně celou Tóru, zhrnul do dvou jednoduchých pravidel. Řekl, miluj Boha naplno a miluj naplno taky bližního svého. Říkám to trošku zjednodušeně. A také než Ježíš odešel, tak řekl, jaký je záměr tedy ne oblečení, mapy, batohu nebo kola, ale jaký je záměr církve. Řekl to do jednoduchého poslání. Jděte, získejte mi učedníky, učte to, co jsem vám přikázal. My se někdy v církvi scházíme, chceme být spolu a to je potřebné, dobré. A také k tomuto scházení zveme své přátele. Říkáme, přijďte, buďte s náma, budeme všichni spolu. Ale je záměr církve být spolu? Ježíš řekl, jděte, ne seďte nebo volejte lidi k sezení, ale jděte za nimi, buďte v pohybu. Jan 14:6. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Ježíš je cestou. Následováním Krista je o tom, že podnikáme nějakou cestu. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše. Je to zase o pohybu. A tak záměrem církve není jenom být, nebo není jenom scházet se, nebo není jenom být spolu, ale být v pohybu. Jděte ke všem národům, vstupte do všech kultur, buďte součástí kultury. Nevytvářejte svoji vlastní subkulturu, svoje ghetto, svoji sociální bublinu, ale buďte schopni vkročit do jiných sociálních bublin. V minulosti jedna církev v Praze se jmenovala Ta cesta, protože záměrem křesťana je následovat Ježíše, přicházet k Otci skrze Ježíše. Je to o pohybu, je to o cestě. A také záměrem církve není jenom být spolu, sedět, scházet se, volat lidi za námi, ale jít za nimi, vstoupit do jejich světa, do jejich života, do jejich kultury. Jak už o mě možná víte, chovám ovečky.
Někdy ovečky převážím, taky převážím jabka, převážím dřevo. Teď si před 14 dny můj nejstarší Filip pořídil včely. Začal chovat včely a tak zvažil při tom všem převážení věcí a také při tom, že často zašpiním auto, že bych si koupil čtyřkolku. Hodně to zvažuju, už rok a půl na ní šetřím a teď jsem ve fázi, kdy začínám vybírat. Dívám se na typy, na ceny, na dodavatele, na servis a přemýšlím vážně nad jednou věcí, že si připlatím 13 tisíc a to je za posilovač řízení. A protože jednak bych chtěl, aby čtyřkolku někdy mohli taky řídit moje děti, a bez posilovače to řízení je těžké. Když ale čtyřkolka jede, tak tam posilovač skoro nepotřebujete. Protože když je něco v pohybu, řídí se to daleko lépe. Jsme církev, která je v pohybu, nebo je naše řízení těžké a tuhé? Ještě jednou začátek toho textu. Matouš 28:19. Jděte ke všem národům a získejte mi učedníky. Získejte mi učedníky. Záměr církve není jenom být, scházet se, ale být v pohybu, být součástí dění, nevytvářet jenom svůj vlastní svět. Diakonie ve Vsetíně zřizuje nový kurz nebo novou školu. Je to biblický leadership. Vytvořili koncepci, mají tam velmi známé učitele, osobnosti a teď jsou ve fázi, kdy hledají studenty. Spustili propagaci, dělají nábor studentů, přijímání studentů. Druhá věc v záměru církve je nejenom být v pohybu, to je ten první záměr, ale druhý záměr je získat učedníky, studenty, žáky. Ne získat křesťany, a spořádané a slušné, ale získat Ježíšovy studenty. To může pro někoho možná znít tak zjednodušeně nebo až vulgárně, ale křesťanství není o tom být jenom křesťan, který někam chodí a tam sedí a chová se slušně a spořádaně. Ale křesťanství je o tom být studentem Ježíše Krista. Jděte ke všem národům, získejte mi učedníky a učte všechno, co jsem přikázal. Křesťanství, křesťan, záměr křesťan a záměr církve je být inspirovaný Ježíšem, učit se od něho, učit se jeho učení. Pracuji ve správní radě Křesťanské akademie mladých a mám tam jednoho nového kolegu, který se jmenuje Martin Penc. O Martinovi jsem toho hodně slyšel, vím, že to je schopný člověk, že to hodně dokázal, ale když jsem ho potkal, tak mě jedna věc překvapila. Překvapila mě jeho intonace a jeho gesta a taky formulace některých vět. Měl jsem pocit, že slyším a vidím ještě někoho jiného. Měl jsem trošku pocit, že slyším a vidím Martina Moldána, biskupa apoštolské církve. Martin Moldán je pastor církve, kde vyrůstal Martin Penc. A Martin Penc, mám pocit, že dneska je asistent Martina Moldána. A Martin Penc vyrostl vedle Martina Moldána. Martin Moldán je pro něho nejenom přítel nebo vedoucí, ale možná taky v něčem vzor. A je zajímavé, že když vidím Martina Pence, jako bych v té intonaci, v těch gestech, v některých formulacích slyším Martina Moldána. A asi jste to už někdy zažili v rodině, ve firmě, v církvi, že někdo někoho inspiruje a pozná se to i na intonaci, gestech a taky na názorech nebo na přístupu k některým věcem. Nevím, když lidé vidí nás křesťany, jestli můžou slyšet intonaci Ježíše nebo gesta, ale je z nás cítit učení Ježíše Krista, hodnoty Ježíše Krista, jsme inspirováni Kristem. Mám dojem, minimálně z toho prostředí, ve kterém jsem vyrostl já, že jsme to učení o Ježíši Kristu smrskli jenom na to, že Ježíš zemřel, byl vzkříšen, zemřel za naše hříchy a my jsme v něm zachráněni. Ale tohle je o dílu Ježíše Krista. Ale ne o učení. Myslím si, že co se týká učení Ježíše Krista, tak máme dva úžasné zdroje. Ten první, to jsou příběhy o tom, co Ježíš dělal, o jeho životě. A když je čteme nově a oděláme si brýle toho, jak už jsme to viděli a znali a jak nám o tom někdo povídal, tak můžeme vidět neskutečné, strhující
poučné a inspirativní příběhy. No a pak je tam ještě druhý zdroj, jsou to zase příběhy, a to jsou příběhy, které Ježíš povídal, a to jsou podobenství. Mám pocit, jako bych byl na začátku své křesťanské cesty, protože je mi 48 let, jsem skoro od malička křesťanem, ale až dnes začínám objevovat krásu podobenství a krásu a inspirativnost příběhů o tom, co Ježíš zažil, co dělal, jak se k věcem stavil a co učil. A tak si uvědomuju, že záměr křesťanství není být někde na místě, sedět, scházet se. To je taky dobré a je to potřebné. Ale církev je tady o tom, aby byla v pohybu, a křesťanství je o tom jít za Ježíšem a být jím inspirovaný. Matouš 28, 18 až 20. Ježíš přistoupil a řekl, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. No osobně, když se dívám na válku na Ukrajině, na válečné zvěrstva, tak přemýšlím, zda je to pravda, zda je Ježíši Kristu dána veškerá moc. Protože sami v životě někdy zažíváme bezmoc a také vyčerpání ze všech trápení, starostí a povinností. A na závěr ještě jedna silná věc. Já jsem s vámi po všechny dny. Boží přítomnost, to je něco, o co se někdy tak snažíme zažívat přítomnost Boha. Modlíme se, uctíváme, snažíme se žít svatě. Jsou to dvě významné věci. To, že Ježíši Kristu je dána veškerá moc na nebi i na zemi, a to, že Boží přítomnost může být v každý čas na každém místě s náma. Ale možná je to s ničím spojené. Záměr církve je být v pohybu, vstupovat do aktuálního dění, přinášet dobré zprávy a také být studenty Ježíše Krista, být Ježíšem Kristem inspirování. A možná ta Boží přítomnost a moc se uskutečňuje a projevuje i skrze církev, která je v pohybu. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Co je ta moje cesta, kdy já jsem inspirovaný Ježíšovými příběhy? Do čeho já můžu vstoupit? Kam já můžu jít? A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví z pořadu Klika. Pokud si chcete poslechnout znovu tenhle pořad nebo některý z předešlých, tak buď to můžete najít na podcastových serverech nebo v archivu Rádia 7. A já už se od mikrofonu z Rádia 7 loučím, mějte se pěkně a třeba zase příští týden.

Další díl ze série Pozor křehké v pořadu Klika na Rádiu 7 zazní ve středu o 8:30 dopoledne. Bude o křehkých ženách. A já jen doplním, že pořad Klika má i svůj stejnojmenný podcast na všech populárních podcastových platformách, kde si odvysílané díly můžete zopakovat. Teď už máme krátce po 20. hodině čtvrtečního večera 2. července. Večerním vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. Jak vypadalo starověké město Pergamon v prvním století a co charakterizovalo tamní křesťanský sbor? V pořadu Světem Bible se dnes podíváme na místo, které sice čelilo obrovskému tlaku pohanského okolí, ale přesto si zachovalo pevnost. Teolog John Vernon McGee propojuje historické prameny s biblickým textem a ukazuje, jak poselství z knihy Zjevení promlouvá k dnešním církvím. Výklad naladíte za chvilku v pravidelném čase od 8:45.

Jaké to je žít na místě, které samotná Bible označuje za trůn satanův? Tak vypadal starověké Pergamon v prvním století a tamní křesťanský sbor musel čelit obrovskému tlaku pohanského okolí. V pořadu Světem Bible na Rádiu 7 se vydáme na fascinující cestu do historie. A nejen to, teolog John Vernon McGee propojí dobové reálie s biblickým textem knihy Zjevení. Slovem provází Pavel Vopalecký.

Milí posluchači, dnes se už po desáté setkáváme ke čtení knihy Zjevení. Jsme ve druhé kapitole a následuje církev v Pergamu. Tato církev v průmětu na dějiny církve, jak to dělá náš učitel dr. McGee, představuje období mezi roky 314 našeho letopočtu a 519 v té církevní historii. Nazývám to období neomezeného pohanství, protože v té době do církve pronikl svět a církev se tak začala vzdalovat od Krista. Tento dopis je jistě v prvé řadě Kristovým poselstvím místnímu sboru v Pergamu, ale má zároveň i uvedený historický dopad. Předně něco k místopisu města Pergamos. Bylo to královské město a patří k nejkrásnějším v Malé Asii. Byl v něm chrám postavený císařem Augustem, který jej učinil královským městem. Augustus prý přicházel do této oblasti, jakmile v Římě nastalo chladné počasí. Byly tu léčivé lázně. Město nebylo zaměřené na obchodování tak moc jako třeba Smyrna, protože neleželo při pobřeží a bylo přece jen vzdáleno od hlavních obchodních tras, které vedly z Orientu. Bylo to však město opevněné a vybudované tak, aby odolalo nepříteli. Rozkládalo se nahoře a Akropole se vypínala nad celým územím rozlehlé nížiny. Původní město vzniklo mezi dvěma řekami, které tvoří soutok, svírající mohutný skalní pahorek, který zde čněl jako osamocená výspa. Pergamos se mohlo chlubit nejen velkolepými chrámy, ale i největší knihovnou tehdejšího pohanského světa, čítající snad přes 200 tisíc svazků. Ve skutečnosti je název města odvozen od slova pergamen, materiál, na který se tenkrát psalo. Právě tuto knihovnu daroval Marcus Antonius své přítelkyně Kleopatře a ta si ji nechala převést do Alexandrie v Egyptě. Je považována za vůbec největší knihovnu, kterou svět kdy viděl. Její původ je v městě Pergamu.

Andělu pak pergamenské církve piš. Totoč praví ten, kterýž má ten meč z obou stran ostrý. Zjevení 2, 12. verš. Andělu církve v Pergamu. Tento dopis byl stejně jako ostatní adresován poslu církve. Toto praví ten, který má dvousečný meč. Ukázali jsme si už při čtení zjevení, že tento obraz znázorňuje Boží slovo. Dvousečný meč. Boží slovo má odpověď a naději pro nouzi člověka, ale také pro jeho hřích. A tím hříchem bylo v Pergamu nepravé, falešné náboženství. Bylo to město, kde se náboženství provozovalo a zdůrazňovalo, jenže jediná možnost, jak se o Bohu i o sobě dozvědět pravdu, je Boží slovo. A tak ve 13. verši Pán Ježíš posílá vzkaz tohoto znění. Vím skutky tvé, i kde bydlíš, totiž tu, kdež jest stolice satanova, a že se držíš jména mého a nezapřel si víry mé ani v těch dnech, když Antipas, svědek můj věrný, zamordován jest u vás, tu, kdež bydlí satan. Vím, kde bydlíš, vím tvé skutky. Pán vyslovil tomuto zboru pochvalu anebo prostě pozitivní hodnocení za tři věci. Předně nenechal bez povšimnutí okolnosti, v nichž žili. Věděl, že tam bylo velmi obtížné a duchovně velmi nepřátelské prostředí pro věřící. Buďme si jisti, že Pán si dobře všímá i našich okolností. Někdy jsme možná náchylní odsuzovat někoho, kdo se pod tlakem okolností nějak zachoval, ale kdybychom sami byli na jeho místě, jak bychom byli jednali? Kde je stolice satanova, anebo trůn satanův? Toto vyjádření odkrývá skutečnost, že z náboženství se v Pergamu stalo velké podnikání s obrovským duchovním vlivem, a vidíme, že satan tam měl svůj jakoby hlavní stan. Toto prohlášení Pána Ježíše by mělo vyvolat otázku těch, kteří si myslí, že satan si teď sedí někde v pekle. Satan bude v pekle až mnohem později, jak o tom budeme číst ve 20. kapitole zjevení. V současnosti je satan volný a je knížetem tohoto světa. Vládne královstvími a prochází zemí jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Tak to popisuje Petr, 1. Petrova 5.8. Domnívám se, že od dob Pergamu se satan se svým tím jakoby hlavním stanem stěhoval na různá místa a v poslední době mám dojem, že se s ním teď nastěhoval do Los Angeles, extrapoluje náš Američan. Je to možné, protože město Los Angeles se stalo velkým náboženským centrem všech možných kultů a izmů a schizmat, čili rozkolů. Důvodem výroku Pána Ježíše o satanově trůnu v Pergamu byly zřejmě tamnější pohanské chrámy. Samozřejmě všechny jsou dnes v rozvalinách. Nyní se provádějí sice určité rekonstrukce, ale ve dnech apoštola Jana to byl fungující satanův trůn. Vstoupíte-li branou města, jako první vám padne do oka impozantní chrám bohyně Atény po pravé straně. Přímo nad ním jsou zbytky té zmíněné slavné knihovny. Pak jsou tu vznosné chrámy císařů Augusta a Hadriána, které zabírají velikou plochu. Je tu ještě spousta dalších zajímavostí. Poblíž královského paláce je veliký Zeův oltář s podobiznou pohanského boha. Právě toto místo působí velmi sugestivně a někteří se domnívají, že právě tady mohl být ten příslovečný trůn satanův.

Ještě dvě místa jsou v městě Pergamo obzvlášť významná. Jedním z nich je Dionysiův chrám. Slezl jsem po úbočí hory, abych si mohl vyfotografovat jeho zříceninu, která se nachází hned vedle trosek divadla. Ptali se mě, proč to dělám. Inu, Dionysios byl prý totožný s bohem vína a je to bůh kozel. Horní polovinou těla byl znázorňován jako muž, dolní polovinou jako kozel s kopyty a s ocasem. Navíc je na hlavě zobrazován s rohy. Docela to odpovídá i spodobňování satana, se kterým se tu a tam setkáváme dnes v poněkud pohádkových obrázcích. Ale představovat si satana s rohy, kopyty a s vidlicovým ocasem, to nepochází z Bible. Kde má původ tahle představa? Snad právě v chrámu Dionýza, boha vína. Další významný chrám patřil zde bohu Asklepiovi a kousek dál od oné mohutné výspy stál, abych tak řekl, největší špitál starověku. Byl především Asklepiovým chrámem. Řecký bůh Asklepios je někdy zobrazován jako muž, ale anatolský nebo orientální Asklepios byl had. Ten v Pergamu byl rovněž had. Vyfotografoval jsem si vysoký marmorový sloup, který tam stojí nyní jako obelisk. Zřejmě byl kdysi součástí toho chrámu a konstrukce chrámu byla neobvyklá tím, že byla kruhová. Lidé tam využívali všech možných léčebných prostředků. Někdy snad i opravdu medicínských, někdy psychologických a bez pochyby také okultních.

Na Rádiu 7 posloucháte Interval, ve kterém dnes připomínáme desku Přítel člověka skupiny Trabant. Desku, která původně vyšla v roce 2007. O 10 let později byla remasterována a vyšla znovu doplněná o několik bonusů. My si ovšem hrajeme z té původní starší podoby. Už to dnes znělo, že Trabant v průběhu své kariéry většinou střídal liričtější, duchovnější a epičtější, méně duchovní nahrávky. Kapelník, zpěvák a textař Trabantu Jarda Svoboda je velmi umný vypravěč příběhů. Na deskách, které mají epické texty, si vyslechnete mnoho příhod, které budete ušima sledovat a přitom budete mít dojem, že vám před očima běží barevný film na velkém promítacím plátně. Ale ani ty spíše lyrické desky nejsou o epičtější příběhovou část ošizeny. Důkaz předloží hned následující píseň Partizán v bojovém pochodovém rytmu a se spoustou otazníků.

0: Proč člověk potřebuje domov? Proč po něm touží? Co mu vlastně domov symbolizuje? A jaké místo dostane od nás onu nálepku doma? Místo, kde každý večer překračuju práh, abych se sem přišla vyspat? Místo, kde jsou lidé, kteří mi rozumějí a naslouchají? Ty, které miluji a kterým chci naslouchat já? Kde se vlastně nacházíme doma? A proč?
1: Já se snažím.

Je dobré na kapelu Trabant nezapomínat. Není a nebylo na české hudební scéně mnoho podobných kapel, které by s jednoduchostí a bez zjednodušování uměly podobným způsobem spojit duchovní svět s úplně obyčejným životem. Někdo, kdo by přivedl posluchače k přemýšlení, k zastavení, k naslouchání nejen druhým, ale i sobě. Mnohokrát jsme v průběhu dnešního pořadu zmínili, že hrajeme z desky Přítel člověka. Když se doposloucháte k poslední písni, zjistíte, že žádná podobně pojmenovaná skladba se na albu nenachází. Hle, další část poselství. Je o ním přítelem člověka Bůh? Autor písní? Svět, do kterého je posluchač zván? On sám sobě? V poslední písni desky jste pozváni k hořícímu keři, i když se nachází na velmi nečekaném místě. A tak jsme pozváni přemýšlet. A přemýšlet můžeme i dál. Album Trabandu k tomu skýtá mnoho možností. Má smysl je projít a nechat se jimi zaujmout. Uzavírá se interval, který připravila, a na setkání u toho dalšího se těší Lucie Endlicherová.

albu Přítel člověka skupiny Trabant patřilo dnešní vydání Intervalu. Opakujeme ho ještě v pátek v 5 odpoledne, v sobotu hodinu po půlnoci a v neděli krátce po poledni. Za týden se s kapelou Trabant na Rádiu 7 setkáme v hudebním týdeníku Interval opět.

Každý den vyslovíme nebo napíšeme tisíce slov. V této záplavě však často zapomínáme vnímat jejich skutečnou váhu a sílu. O tom, jaký vliv mají naše slova a jak je správně používat, bude mluvit Kateřina Hodecová s kazatelem a předsedou Rady církve bratrské Davidem Novákem v pořadu Klíčové slovo na Rádiu 7 za chvilku po 22. hodině.

0: Posloucháte Rádio 7, bylo 22 hodin.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Dříve vědci tvrdili, že muži řeknou denně v průměru 2 až 4 tisíce slov, zatímco ženy okolo 8 tisíc. Nicméně nové výzkumy tvrdí, že není rozdíl v počtu slov mezi ženami a muži a že množství slov je až 16 tisíc za den. No právě o slovech, o tom jejich nadbytku možná a také o moci slova si dnes budu povídat se svým hostem a tím je kazatel a předseda Rady církve bratrské David Novák. Vítám tě, Davide.
3: Děkuju, taky přeju. Teda taky přeju dobré ráno.
2: V takovém počtu slov se nutně musí snižovat pozornost na to, co se říká. Počítáš s tím ty jako kazatel?
3: Počítám, mrzí mě to, ale je to prostě tak.
2: Takže si říkáš, že třeba desetinu z toho, co řekneš, si lidi zapamatujou?
3: No, kdyby to byla aspoň desetina. Spíš doufám, že to, jak se to do těch lidí dostane, není jenom to, co si pamatujou, a že jsou tam ještě nějaké jiné mechanismy, které uvíznou v lidské mysli, a nejenom v lidské mysli, možná i v lidském srdci nebo duši.
2: Slova nás ovlivňují. To, co slyšíme, to, co říkáme, ale jak to, že vlastně slova mají takovou moc? Mnozí si pamatujeme třeba nějaké věty nebo slova z dětství, které nás formují anebo deformují dodnes.
3: Když o někom řeknu, že je, tak nezávisle na tom, jestli je nebo není, tak on často si to skutečně o sobě pak začne myslet. Myslím si, že to je jedna z odpovědí. To znamená, když to řeknu ve vztahu k třeba k dospívající dívce, si tlustá, tak je to obrovsky zraňující, byť ta dívka může být objektivně hezká, štíhlá, může být modelka, ale prostě ona dostala nějakou udělenou identitu. A to dává slovo. Když mě někdo řekne, si třeba seš namyšlený, se žloupí, tak nezávisle na té objektivní realitě zase on mi udělil nějakou identitu a v tom si myslím, že tkví ta mimo jiné také síla slova, že slovo uděluje identitu. Mimochodem, to je zajímavé, že slovo je napojené ještě třeba na požehnání, když se řekne dobrořečit, což ve staročeštině, že jo, tak je to dobře o někom řečnit, anebo zlořečit, zle o někom řečnit. A zase jsme u toho. Jo, že slovo dává identitu a v tom jeho síla, dobrá i špatná.
2: Ale to si moc neuvědomujeme, nebo nepřemýšlíme o tom, že vlastně dáváme nejen informace, ale vlastně něco podstatného sdělujeme v řeči.
3: Právě, žel si to neuvědomujeme, anebo nám to někdy dochází až později, co jsme vyvedli. A možná i pokud posloucháte tenhle pořad, tak nám to může trošičku, že se můžeme chytit za nos. Mimochodem, jazyk je nejčastěji zmiňovaný út v Bibli v souvislosti s hříchem. Já bych čekal na první dobrou, že to bude spíš pohlavní út, takhle by se člověk by to vybavilo, nějak splnit se sexualitou něco. Ne, je to jazyk. Přísloví Jakub, tam je toho strašně moc. A není to náhoda samozřejmě.
2: To je zvláštní, že jazykem děláme nejvíc hříchů, nejvíc hřešíme. Vlastně, když o tom tak přemýšlím, jak to říkáš, tak je vlastně spousta oblastí, ve kterých se ten hřích projevuje. Mně napadá jenom třeba pomluva nebo opravdu to zlořečení. V čem ještě?
3: No třeba, že nadávky, hrubost, ponižování, to všechno přichází skrze jazyk. Teďka mě nenapadí další věci, no ale třeba jenom tohleto, to všechno jsou věci jazyka.
2: Možná právě proto je dnes tolik příruček, jak se naučit dobře komunikovat. S tím souvisí oblast, kterou lze využívat dobře i špatně, totiž oblast manipulace. Někdy si říkám, že naučit se něco ovládat je samozřejmě v principu dobré, ale záleží, k čemu to používáme. A slovní manipulace, to se mi zdá, že je v současné době velký, velký problém celé naší společnosti, nejenom křesťanů.
3: Ano, to je perfektně vidět, třeba jak narůstají různá populistická hnutí, kdy člověk si říká, to snad není možné, jak takového člověka někdo může volit. Najímají se celé PR agentury, ne na to, aby lidem sdělili pravdu, ale aby lidmi manipulovali. Já jsem teďka byl ve Spojených státech a ptal jsem se, jak je možné, že si můžete, že v této zemi, která je tak zaměřená, mimo jiné taky na otázku leadershipu a má tam tolik skvělých univerzit, tolik skvělých lidí, tak můžete si volit mezi těmito dvěma prezidenty. Jeden prostě prokazatelně udělal špatné věci, kriminální věci, ten druhý je velmi starý. A ty Američani mi řekli, to není o volbě, to je právě o manipulaci. A kdo si zaplatí nejlepší PR agentury, ten se tam prostě dostane. Jo, to znamená, to je síla dnešní doby, že tohle na to je věda, že jo, jak vlastně zmanipulovat člověka.
2: No také je to možná otázka jakéhosi generalizování. Člověk vyjádří nějaký názor a ostatní mu hned řeknou, že patří do protilehlého tábora.
3: No my tomu říkáme, že jeskyně ozvěn nebo sociální bublina, v které se nacházíme, a to je další věc, že my nehledáme pravdu, my hledáme potvrzení svojí pravdy. To je rozdíl.
2: Zároveň ale i Bible generalizuje, když říká, všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.
3: Právě proto můžeme Bible brát buď to doslova nebo vážně. A jakmile ji začneme brát doslova, tak je průšvih. Samozřejmě neplatí to úplně vždycky, ale tady to je nádherný příklad, že vlastně ta Bible se dopouští určitě generalizací, ale tak člověk přemýšlí, když ji čte, a tohle to musí potom nějak oddělit od sebe.
2: Chci se zeptat na otázku, na kterou v té první rovině určitě je odpověď ano, ale já bych ráda šla trošku do hloubky. Lze se naučit skutečně dobře používat svůj jazyk, moudře volit slova, jako promýšlet, o čem mluvím a jak to sděluju?
3: No já to neumím, takže kdybych teďka řekl, že to lze, tak vodu kážu, víno piju. Lze, ale já si myslím, že to strašně... Takhle, já třeba ve filozofii mám tak jednu přednášku nebo dvě přednášky na téma komunikační, logické fauly. Znamená, to souvisí s komunikací, jak nepoužívat některé logické argumenty, faul a zároveň fauly. To se naučit dá, minimálně se to dá učit, no nebo se to dá. A se to dá i jako naučit, když vám to někdo přednáší. Znamená, že máte klasický komunikační faul, třeba argument kladivem, jo, že útočíte na toho, který přináší nějaký názor, ne na ten názor samotný. Jo. Ale to nechci, o tom nechci mluvit. Ale zároveň se domnívám, že aby člověk dokázal skutečně používat svůj jazyk zbožně, tak to souvisí obrovsky s jeho srdcem. A když to srdce není proměněné Kristem, tak to nejde ovládat. Může částečně některé věci nedělat nebo dělat, ale já myslím, že to je tak propojený, ten vnitřek, náš duch nebo duše, srdce, já nevím, řekněme tomu, jak chceme, s jazykem, že jedině takhle se to dá ovládnout. A když můj srdce můj je naplněno hněvem, tak ne, že jako jsem sprostej, ale je to tam pak cítit i v té řeči.
2: Jak se vědomí téhle moci slova promítá třeba do modlitby?
3: Do osobní modlitby nebo veře? Já úplně nerozumím té otázce teďka.
2: Když vím, co slovo může, když si jsem vědomá možnosti manipulace, když vím, že co mám v srdci, ze mě nějakým způsobem příští. Jak se to do té modlitby promítá? Protože myslím, že když se postavíme před Boha, tak všichni máme trošku pocit, že bychom nějak měli vypadat.
3: Jo. Já si myslím, že člověk, který je blízko Pánu Bohu, takhle já bych nerad, že řekl, že vždycky modlitba odráží moje srdce. Já myslím, že hlavně se modlit. Jo. Já jsem běžec a lidi se mě ptá, jak mají začít. Já říkám, prostě neřešte to, hlavně začněte. A s modlitbou si myslím, že to je podobné, že já bych řekl, než nějaké techniky, hlavně začněte se modlit. Já myslím, že náš největší problém není, že se modlíme špatně, ale že se nemodlíme. Zároveň, když ta modlitba je jenom o mně, o mých potřebách, když jsou to jenom prosby, tak to taky něco vyjadřuje o tom, co se děje v mém srdci. Zase potom je to jenom já. Ale nechci, aby to teďka vyznělo, aby si lidi kontrolovali, jestli se nemodlí špatně, ať se radši modlí. Předpokládám, že dneska už se nikdo nemodlí nějaký proklínací modlitby nebo takovéhle věci.
2: Ale vyjadřování emocí, znala jsem člověka, který řekl, já jsem Bohu nadával.
3: No a tady si myslím, že nějaká hranice, kdy je nadávat Boha, kdy tam chybí nějaká úcta, a to je skutečně přes čáru, ale pak jsou tam ty rozhovory s Bohem, hádání se s Bohem, to bych možná řekl, že je lepší, jo? Že těch, třeba zase těch žalmů modlitebních, kdy žalmista s tím Bohem vede rozhovor, je hodně a mně to přijde, já jsem to taky slyšel, jo? Že někdo říká, že nadává Bohu, pokud je to křesťan, tak mi to přijde jako přes závit, ale to, že někdo s Bohem vede rozhovor, že mu nerozumí, že mu to řekne i v modlitbě, je dle mého zcela relevantní a Pán Bůh to určitě nejenom unese, ale on tomu rozumí.
2: I v emotivní modlitbě.
3: Je emotivní, ano, přesně tak. Nakonec si to Ježíšovo, proč si mě opustil, taky hodně emotivní.
2: Tohle je tedy téma dnešního klíčového slova, jehož hostem je David Novák a provází vás Kateřina Hodecová.

0: Posloucháte klíčové slovo, jehož hostem je dnes kazatel a předseda Rady církve bratrské David Novák. Povídáme si o slově a jeho moci a síle, o tom, jak spolu nebo také s Pánem Bohem mluvíme. Davide, proč se říká Bibli Boží slovo?
1: Protože Bůh promluvil teda slovem, a to je nějaký základní atribut toho, jak člověk komunikuje s člověkem. Těch atributů je tam víc, jo. Třeba v Římanům se píše, že když člověk přemýšlí o jeho díle, Bůh může mluvit skrze přírodu a mluví skrze přírodu, skrze další, může mluvit skrze historii, skrze já nevím...
0: Události.
1: Události, ano. Ale to hlavní je jeho slovo. Zajímavé je, že jak starý, tak nový zákon vlastně vzniká slovem. Že na počátku bylo slovo Jan a Bůh řekl a stalo se, slovo vlastně tvořilo svět. Tak Bůh prostě mluví, ten primární způsob je, že mluví, komunikuje slovy.
0: A Bible jako Boží slovo, co to znamená jako terminus technicus? Znamená to, že přesně se musíme řídit tím, co v té Bibli konkrétně je napsáno, protože takhle si to Bůh přeje?
1: No to má nebezpečí, když řekneme přesně se tím musíme řídit, protože víme, že tam jsou věci nebo výroky, kterými se neřídíme. Některé třeba zákony, které byly psané do určité specifické situace, a ty obřadní zákony, třeba ve starém zákoně, některé hygienické zákony, také do určité konkrétní situace třeba židovského národa, tak tím se dneska neřídíme. Od toho odvozujeme, řekněme, určité principy, ale takže takhle ne úplně, ale i v Novém zákoně jsou věci, které prostě neděláme, které jsou vyřčeny v nějakém kontextu, tak třeba u nás v církvi ženy nenosí šátky, u nás ve všech církvích i v těch nejvíce biblicky věřících ženy vyučují. Jo, prostě učí, když už teda nenakazatelně, tak učí v besídce, učí v dorostě, to znamená, to taky nedodržujeme. To znamená, nebereme některé věci úplně doslova, ale odvozujeme z toho určité principy.
0: A jaký je klíč, aby člověk porozuměl, co je důležité a platí bez zbytku do dneška a co je věcí třeba dané situace?
1: Vždycky, takhle, to je něco, co asi se nedá úplně říct ve dvou minutách. Nad tím se zabývá nějaký exegeze nebo homiletika, jak kázat, ale velmi zjednodušeně. Tak musíme Bibli číst nebo vykládat možná pod a nasadit určitou čočku. Jedna ta čočka je čočka kultury. Bible není to nějaký pasivní diktát, kdy Bůh to diktuje nějakému svatopisci a on to prostě přímo přenáší na papír. Ty lidé reagovali na nějakou situaci, žili v nějaké konkrétní situaci a žili v nějaké své konkrétní kultuře. A přes tuhletu čočku kultury je třeba ty texty číst a z toho potom odvozovat některé závěry. Já dám úplně konkrétní příklad, tak předpokládám, že posluchači znají, abych teďka řekl nějaký příklad, tak třeba podobenství o marnotratném synu. To asi všichni známe, že jo? Lukáš 15. Tak si to můžeme přečíst a i když nevíme nic o té kultuře dané, tak se nic nestane. Jo? Určitě to k nám může promluvit a zase radši Bibli čtěte bez znalostí jakékoliv kultury, než ji nečtěte. A nebo tu kulturu známe a jsou tam třeba takové dvě kulturní věci. Ono je tam hodně, tak já zmíním dvě. Třeba ta jedna, že ten otec, když vyhlíží toho syna, tak mu běží naproti. A když znáte tu kulturu, tak v té kultuře bylo naprosto nemyslitelné, aby patriarcha běhal. Jo, prostě patriarchové neběhali.
0: To snižovalo jeho důstojnost.
1: Obrovsky to snižovalo jeho důstojnost. Tam si Ježíš dělá legraci z Boha, pokud tedy ten otec je obrazem Boha. Jo, a zase a to nám řekne až ta kultura. Proto je to neuvěřitelně vytočilo, ty, kteří tohle to slyšeli. Jo, tak to je takový malý příklad. Jo. Potom asi víte, že když je tam řečeno, že jedl z vepři, tak víte, jaký byl vztah židů a třeba k vepřovému, že jo, k prasatům. Obrovské ponížení. Nebo možná ještě jedna věc, jo, že by nikdy tohle to nedělal otec, aby vyhlížel si na tohle, to byla věc matky. Já zase, to je věc kultury a takhle to je třeba Bibli číst, takhle je třeba porozumět a je třeba zkoumat tyhle ty souvislosti. Ale dá se Bible číst bez toho. nebudeme brát do slova slovo oko za oko, zub za zub. No, protože v Kristu se tyhle věci jako mění. Nebudeme brát do slova vyhlazování národů okolních. Jo. Byla to nějaká specifická, jedinečná situace.
0: Ale na to se dá říct, že to bylo před Kristem a Kristus to všechno posunul.
1: Ano.
0: Ale pak jsou to věci nového zákona, třeba to, že muži mají mít dlouhé vlasy a ženy si při modlitbě mají zahalovat hlavu. To už se dneska nedělá, to je taky kulturní.
1: A to je taky kulturní. Tam přece jenom je dobré, když člověk zná některé věci, některé souvislosti třeba toho města, do kterého apoštol, v tom případě apoštol Pavel, psal svoje dopisy. A když třeba v tom městě, myslím, že to je konkrétně Korint, tak třeba s nezahálenou hlavou chodili prostitutky. A tak kdyby to bylo tak u nás, v Čechách, tak bych to taky ženám poradil, ať se to neplete. No. Tak tam on reaguje na nějakou prostě sociální realitu té dané doby a to je zcela v pořádku. Ale v Kristu není muž ani žena, to znamená, to je to nejvyšší měřítko. Že není muž výš nebo žena výš, ale je tam ta komplementarita.
0: Tak to bylo kulturní hledisko ještě nějaké?
1: Potom je další hledisko a to je prostě hledisko naší kultury, kde teďka konkrétně žijeme, v čem se nacházíme. To znamená, že já nebudu z Bible odvozovat, jaký druh hudby třeba mám produkovat, třeba ve svém sboru. Tohle to odvozuju z kultury, v které se nacházím. Tohle to si nejlépe uvědomíme, když se setkáváme s jinou kulturou. A když slyšíte třeba styl hudby Černochů, nebo Afroameričanů, nebo Jihoameričanů, nebo třeba nás, tak skutečně tam jsou veliké rozdíly. A já si neodvažuji říct, že ta jejich hudba je méně duchovní než ta naše hudba. Prostě musíme brát vážně tu kulturu, v které se nacházíme. Další věc je, i v rámci české kultury jsou subkultury a tím taky my nepřizpůsobujeme evangelium, ale přizpůsobujeme to, jak evangelium sdělujeme. A tomu prostě jinak to říkám lidem, jako jsou moji synové, ta generace Z, tak prostě a jinak to říkám, když jdu seniorům, když jsem se seniorama někde v domově důchodců. Takže si myslím, že Bible platí, ale to, jak ji předáváme, to se mění, to je proměnlivé. A to je další věc. Takže to kultura nejenom ta biblická, ale je to ta kultura současná. To je další čočka, kterou musím zviditelnit. A to jsou takové dvě základní věci, které mě třeba, dvě oblasti, které mě napadají.
0: Z nějakého úhlu pohledu je ale Bible jako každá kniha jako každá jiná.
1: Ano.
0: Je tam prostě mnoho příběhů, mnoho záznamů, dobře historických, relevantních, moudrých, ale co z ní dělá to Boží slovo?
1: Ano, to je právě nepochopení, když někdy se čte Korán a Bible a teďka máme pocit, že tam čteme ty veršíčky a vlastně, že to je jedno. Jo, tak klidně to čtěme, jestli to pomůže tomu, aby jsme se mezi sebou nefackovali, tak je to jenom dobře. Ale to, já myslím, že to naprosto klíčové, to porozumění Bible, to, co otevírá Bible, je Ježíš Kristus. Že vlastně, on to říká, písma svědčí o mně. To znamená, že my to čteme pod tou čočkou i vlastně Krista, že v Kristu se písmo naplňuje a prostě Kristus. Hledáme tam Krista. Někdy to je víc vidět, někdy to je méně vidět. Takže třeba ty obřadní zákony ve starém zákoně se ruší právě skrze Krista. Ten obřad, ta hlavní oběť se vykonala v Kristu a už nemusíme obětovat zvířata třeba, protože to, ten beránek Boží byl obětován. Myslím si, že tohle je takový hlavní klíč a potom co z toho dělá ještě Boží slovo, no, že věříme tomu, že ta svědectví, která tam jsou zaznamenána, a to je taky důležité, že to jsou svědectví normálních jako lidí. To znamená, to zase není přímý Boží diktát. To znamená, jako ano, na jednu stranu Bible je neomylná, já to nechci zpochybňovat, ale psali omylní lidé. Tak jak si s tím poradit? No, překládáme ji, jo? Ten každý překlad je výklad. A tam jsou skutečně jako rozdíly v těch překladech různých. To není jak zase Korán, který je jenom jeden správný v arabštině. Prostě tam překlady se liší. A je to to specifikum je, že Bůh prostě skrz Bibli nějakým záhadným způsobem mluví. A my jsme schopni na různých kontinentech a v různých jazycích vlastně tomu porozumět ne stejně, ale v těch základních věcích stejně a jinak jako podobně.
0: Co to znamená, že Bůh skrze ní mluví? Co se to děje? Co to je za proces?
1: že ta slova, která čteme nebo která slyšíme, tak vstupují do našeho srdce a tam s náma něco dělají, s tím srdcem. Možná bychom, když bychom to řekli básnicky, biblicky, tak z těch srdcí kamenných najednou dělají srdce masitá. Já bych to přirovnal i k lidskému slovu, že když vám řekne někdo v tramvaji miluji tě, tak podivíte se nad tím. A nebo ještě lepší příklad, když vám někdo v tramvaji řekne sluší ti to, tak je to fajn pocit, ale když vám to řekne manželka, manžel někoho, nebo někdo, koho máte skutečně rádi, tak je to najednou něco jiného. Něco to ve vás rozrezonuje. A to si myslím, že i s Božím slovem, že ano, v Biblii je napsáno mnoho věcí, které jsou i jinde napsané nakonec, plus minus. Ale když to ne je Boží oslovení, tak to najednou rozrezonuje něco v nás a stává se to Božím slovem.
0: A jaký je rozdíl mezi... Nevím, jestli se mi to podaří popsat, mezi pouhou emocí, která někdy prostě u nějakého textu se odehraje, protože jsme zrovna nějak naladění nebo v nějaké životní etapě, a mezi tím, co říkáš, že se takhle Bůh skrze to psané slovo dotkne našeho srdce.
1: Tohle to je těžko posuzovat, protože prostě je to něco hodně subjektivního, tak jako emoce je subjektivní, tak i nakonec to, že se skrz ten text dotkl Bůh, mě, a třeba se nedotkl někoho jiného, je zase nějaké subjektivní posouzení. Já si myslím, že rozdíl, že často se tohleto vyhodnocuje až později. To, co já, jo, že až později poznám, co to teda vlastně bylo. Na druhou stranu, já si myslím, že bych měl k Biblii a k Božímu slovu přistupovat tak, že nechci slyšet jenom to, co chci slyšet. Jo. To znamená otevřen k tomu, že tam zaslechnu i hlasy nevítané. A proto si taky myslím, že je velmi důležité společenství církve, kdy se Boží slovo studuje, vykládá, mluvíme o něm. A zase to mi pomáhá v tom, abych zase tam slyšel i jiné interpretace, jiné pohledy a neuzavřel se jen do svého předporozumění.
0: Mluvíme o tom, jak se Bůh dotýká našeho srdce, jak mluví, jak mluvíme my k němu, ale je v tom všem důležité i mlčení.
1: No, určitě. Myslím si, že ano, je tam důležité mlčení v tom smyslu, že paradoxně, když moc mluvím, tak neslyším. No, nebo slyším, ale jenom sám sebe. Takže se domnívám, že možná ještě trošku lépe nebo více v dnešní době je to vlastně umění se zastavit, mlčet, být sám se sebou, vydržet sám se sebou. Já když jsem teďka byl pryč nějakou dobu, tak já jsem se nejvíc bál, že jsem byl studovat, no ale stejně jsem tam byl hodně sám, já jsem se tam nejvíc bál sám sebe. Jsem říkal, jak já vydržím sám se sebou, vlastně to si nedovedu představit. Jo.
0: A vydržel?
1: No, jako z začátku to bylo těžký, ale pak si nějak ten mozek zvyknul. A pak jsem si dokonce, to jsem jako úplně také nedělal, pak jsem dokonce sám někdy odcházel, tam žádná pustá místa nebyly teda, jo, ale na nějaká, abych byl prostě sám. No, takže já si myslím, že mnozí mají takovou zkušenost, že vydržet sám ze sebou někdy je těžké. Jo.
0: Protože nám v hlavě a v srdci pořád něco jede.
1: Pořád nám něco jede, no.
0: O moci se v Bibli mluví hodně, vysloveně se tam používá to slovo moc. Je zdůrazňovaná u Boha, to je samozřejmé, je nepřekonatelný, všude přítomný, vševědoucí, všemocný, ale také se tam píše v jednom velmi známém verši, že těm, kteří uvěří, dá moc nebo dal moc stát se Božími dětmi. Co to znamená mít moc být Božím dítětem?

0: tu stranu to jde od nás, kdy je to Pán Bůh, který nás přitahuje k sobě, a zároveň je tam i naše spolupráce. A tady je právě ten rozměr, když se příliš předůrazní to první, tak to z nás dělá jenom pasivní média. Bůh si mě nevybral, tak mám smůlu.
1: Nic necítím,
0: nic
1: tak Bůh
0: necítím.
1: Není.
0: A Bůh není, anebo pak tam z toho vznikají z mýho pohledu nepřijatelné závěry, že si Bůh někoho vyvolí k zatracení. Jo? Někoho k životu, a koho si vyvolí k zatracení, tomu je zatracený. No tak to je šílený. Ale i to se mezi některými křesťany vyskytuje, takzvané dvojí předurčení. No tak to je jeden extrém. A druhý ten extrém vlastně, že ten Bůh je tak jako trošku bezmocný a je závislý na tom, jestli my teda milostivě se rozhodneme nebo nerozhodneme. A já se domnívám, že ta síla, ta moc je právě, že to je obojí. Že to by to Bůh, který dává nový život, ale zároveň je to člověk, který také na tom nějak participuje.
1: Chcete-li, přidejte se k našemu dnešnímu povídání s Davidem Novákem o moci slova, toho božího i lidského. Tady jsou kontakty.
2: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
3: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.

jsem s tebou. Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak proč tě neslyším? Nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím? Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám. Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit. Ten pocit znám.

0: jsem s tebou. Tak prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří.
1: Ty už jsi tu. Vidíš, jak jsi tam večeři? Máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co by si dal?

Ano, naprosto máš. A můžu tě i vyhodit, když budu chtít. Počítám s tím, že to časem uděláš. Já vím, ale vždycky mě to mrzí. Já tě mám rád, i když si na mě drzí. Chtěl bych přeletět tu zeď. Tak leď. Chtěl bych vědět,

0: Posloucháte klíčové slovo o moci slova. Mým hostem je David Novák, kazatel Církve bratrské, a pořadem vás provází Kateřina Hodecová. Pokud nás posloucháte v premiéře pořadu, tedy v sobotu ráno, tak se můžete také připojit svými dotazy. Třeba nám napsal Jarda. Dobré ráno, Katko a Davide, je dobře, když Bůh v mém životě někdy mlčí. Častěji vnímám, že Bůh různými způsoby ke mně mluví. Krásný požehnaný den všem přeje Jarda.
1: Nevím, jestli to je dobře, ale je to zkušenost asi každého křesťana. Je to takzvaná ta zkušenost s božím mlčením. Tuhleto zkušenost popsali i různí velcí křesťanští myslitelé, mystici. Oni tomu taky říkali noc kříže, nebo noc smyslů, nebo oni to říkali tak barvitě, ale v podstatě to zkušenost s božím mlčením. A jedním z příkladů třeba je, že i když učedníci zuřivě pádlují a Ježíš tam spí na té lodi, tak taky vlastně mlčí v té chvíli. Takže já si nemyslím, že se jako nebe zavřelo, ale že to je přirozená zkušenost, součást i křesťanova života, kdy Bůh, ne že by mlčel, ale prostě neodpovídá na naše modlitby, na naše prosby, ale nakonec to důležitější je, že pořád je přítomný a není to tak, že na nás zapomněl. Ale řekl bych, je to standardní součást křesťanovy zkušenosti. I to se děje.
0: Zároveň, když jsi zmínil tu událost na lodi, učedníci vyčítají pánu Ježíši, tobě je jedno, že zahyneme, a on jim pak vytýká malou víru.
1: Ano, tak je to tak, no. A nedělal bych z toho úplně závěry, že když člověk je z toho potom třeba nervózní, takže to hnedka znamená malou víru. Může být, ale nedělal bych z toho. Jak by to nezevšeobecňoval.
0: Ono asi nejde o to ze vše obecně do nějaké výtky, ale možná fakt si z toho vzít takové to, že přece máme i jiné zkušenosti, a ty by nás v těch časech, kdy to není nějaká intenzivní boží řeč k nám, že ta vzpomínka by nás mohla poponést.
1: Já si právě myslím, že zase jiný takový příklad je starý zákon, kdy velmi často pán Bůh dával těm svým svědkům víry u radu, aby když něco prožili s ním, tak tam postavili nějaký oltář. A já se domnívám, že je tam i takový princip, který vlastně je v tom, abychom prostě nezapomínali. A někdy člověk jde dopředu i díky tomu, že důvěřuje na základě toho, co prostě s Pánem Bohem už prožil. Že bychom to neměli příliš rychle zapomínat nebo odhazovat. A že někdy dobrá cesta dopředu znamená mít dobrou paměť.
0: To je zvláštní, že zapomínáme dobré věci, které se nám v životě staly, pak nám chybí, když zrovna potřebujeme nějaké povzbuzení. Pokud se chcete přidat k tomu, o čem tady dnes s Davidem Novákem mluvíme, tak stále ještě máte prostor, podotýkám, pokud nás posloucháte v sobotní premiéře pořadu.
2: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
3: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio7.cz.
0: Jak už to zaznělo, o mluvení a slovech se v Bibli mluví velmi hodně. Třeba apoštol Jakub ve svém velmi praktickém listu píše: mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni zákonem svobody. Co to znamená, Davide?
1: Zřejmě je tam odkaz na jakýsi zákon, a taky je tam odkaz na soud. A jinde Ježíš mluví o tom, že budeme posuzováni podle toho, co jsme také říkali. A to ukazuje právě na důležitost a smysluplnost slova. Takže já bych z toho odvodil, buďte prostě opatrný na to, jak mluvíte a jak používáte svůj jazyk, protože z toho budete vydávat počet. Zároveň pořád nad tím vším vládne boží milost, že bych si neměl myslet, že když převáží špatná slova nad dobrými, tak půjdu do pekel. Ale nějakým způsobem ta moje slova se budou hodnotit, budou se zvažovat, a proto tam Jakub říká, jednejte moudře a mluvte taky moudře.
0: Někdy jsou situace, kdy člověk moc neví, co má říct a jak má zareagovat. A paradoxně při vší mnohomluvnosti nám najednou slova chybí. Mířím vlastně k pomoci z hůry, která se v ten okamžik děje nebo za kterou se v tu chvíli modlíme. A to připomíná další verš z Markova evangelia. Tam se píše, až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit, ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale Duch Svatý. Ducha Svatého jsme ohledně komunikace, ať už s lidmi nebo s Bohem, ještě nezmínili. Jakou roli v tom vlastně hraje Duch Svatý?
1: Já když mluvím tak o těch věcech, tak to považuji, když mluvím o Ježíši, o Bohu, tak vlastně i o Duchu Svatém. Vnímám v tom nějakou tu trojiční jednotu. A byť jako každá z těch tří osob má nějakou svou specifickou roli, tak se to prolíná. Nicméně, když ta otázka zněla, jakou roli v tom hraje Duch Svatý, no Duch Svatý nám zpřítomňuje Krista. Díky Duchu Svatému nemůže být křesťan a nemít Ducha Svatého. Díky Duchu Svatému, nebo je to Duch Svatý, který nám dává vědomí, že Bůh není jenom Bůh s velkým B, nějaká entita, ale že je naším Otcem. To je vlastně práce Ducha Svatého. Od Ježíš odchází a říká, no ale někoho jiného vám pošlu a mluví o Duchu Svatém. Takže s určitou nadsázkou, to, co pro učedníky byl Pán Ježíš Kristus, tak by pro nás měl být Duch Svatý, ten, kdo nám prostě zpřítomňuje Otce a kdo nám dává ten osobní rozměr vztahu s Pánem Bohem. A tady ta výzva je právě řečená křesťanům, kteří to pak o pár let skutečně později zažili, protože potom přišlo to první obrovské pronásledování křesťanů a já se domnívám, že i na toto naráží, že Ježíš ukazuje do té blízké budoucnosti, kdy přijde pronásledování a ti lidé nebyli kdo ví jak vzděláni v křesťanské víře, ale on jim říká, nebojte se, já vlastně budu přítomen s vámi. Jo, tady už tam nebude Ježíš fyzicky, ale skrze Ducha Svatého. A nějak poznáte, co máte říct. Znamená, nedělejte si starosti s tím, že nejste kdo ví jak vzdělání a nevíte všechny odpovědi, prostě mluvte a já budu s vámi. A zároveň si myslím, že to je zkušenost mnohých křesťanů, že někdy se člověk taky dostane do různých situací, kdy neví přesně, jak odpovědět a modlí se a Pán Bůh prostě dá slovo, dá nějakou moudrost a člověk odpoví správně.
0: Takže tohle je princip přenositelný i do dneška.
1: To je princip přenositelný do dneška. Určitě.
0: Máš ty nějakou podobnou zkušenost s kazatelny třeba?
1: Mám. Já nejenom s kazatelny, ale spíš třeba z rozhovorů, kdy jsem věděl, že třeba z pastoračních rozhovorů, teda bych byl úplně konkrétní, tak se setkávám někdy s lidmi, kteří přichází s různými problémy, je to na hranici, já nevím, pastorace, nějaké terapie a já taky nejsem v těchto věcech, kdo ví, jak jako vzdělán, ale zároveň ti lidé čekají nějakou odpověď, čekají nějakou radu a tak se někdy během těch rozhovorů modlím, aby mi Pán Bůh dal moudrost, jak správně odpovědět, co říct.
0: V listu Efeským čteme jakousi připomínku, u které bych řekla, že je překvapivá, že je adresovaná do církve, ale je. Vést hloupé, sprosté a dvojsmyslné řeči se nepatří. Vy máte vzdávat Bohu díky. Co se tím vlastně myslí? Protože předpokládám, že v drtivé většině křesťané nemluví sprostě nebo nepoužívají nějaké invektivy. Přesto je to tady velmi naléhavě zdůrazněno.
1: Tak zřejmě ti křesťané, kteří tam byli, tak možná hloupě mluvili, že Pavel reaguje na něco. A zároveň prostě, já bych zase tady nešel bych přímo tady po těch třech slovech, co to znamená sprosté slovo a ty další dvě, ale prostě nemlaťte prázdnou slámu, neblábolte, nemluvte nesmysly. Jo, nepoužívejte slova, která jsou třeba i zraňující, to už nejsou nesmysly, ale to je horší. To znamená, Pavel se tady vymezuje vůči nemoudrému používání slov anebo destruktivnímu používání slov. Takže tam si můžeme to rozšířit i ten rámec nebo ten výčet. A to jako místo toho zdávajte Bohu díky, tak to neznamená, že budu mluvit jenom zbožně, jakoby v nějakých verších a budu mluvit ve stylu kancionálových nebo písniček chvál, nebo že budu citovat jenom Bibli, ale že ta moje řeč bude budovat A to si myslím, že taky jako oslavuje vlastně Pána Boha. I když jako ne přímo, ale nepřímo.
0: Ale on tady ten princip se v Bibli ještě opakuje v jiném verši, ve kterém se říká, že nelze jedněmi ústy proklínat a zároveň chválit Boha. My víme, že to jde, že ano. Jako technicky vzato to jde. Ale zároveň se tady poukazuje na něco, jako bychom si měli vybrat.
1: Ano, a tady je to přesně, když bereme Bibli doslova, samozřejmě to jde. To zkušenosti moje, tak já nevím, asi jsem někoho neproklínal, ale mluvil jsem někdy sprostě nebo hrubě, nebo jsem skutečně o některých lidech mluvil špatně. A zároveň mluvím i dobře, třeba doufám, že teďka tady do mikrofonu. Tak kdybychom to dali doslova, tak by řekli, no tak to prostě nejde. Ale tady vlastně Jakub spíš ukazuje na ten paradox, jo, že je to šílený, to jako když hasič zakládá požáry, no tak samozřejmě teoreticky to jde. Jo. Nebo doktor na plicním kouří, samozřejmě teoreticky to jde. A děje se to někdy. To znamená, jako tam, tady je zvýraznění paradoxu. Jo. A není to šílený, že tohle to se může dít? Neblázněte, uvědomte si to. Takhle já to vnímám, tenhle ten text.
0: Já bych se ještě u těch sprostých slov nicméně ráda zastavila. Někdy se říká, že čeština má taková ta krásná slova, ve kterých drnčí to R a člověk jako odfiltruje tu emoci, kterou má a zase je dobře. Je to tak? Nebo co v nás působí používání sprostých slov? Je to jedno? Opravdu si jenom ulevíme? A nebo zatím něco je?
1: No, tohle to úplně nevím. Nedokážu to tak úplně posoudit. Já jsem v tom asi jako liberálnější. Já si spíš myslím, že to, co je hloupý, když ty slova zraňují, když jdou proti někomu. Když si to řeknu sám, nikdo u toho není, nebo někdo, kdo mě dobře zná, manželka, nebo někdo ví, že nejsem takovej a mě to jako uleví, tak má to nějakou míru, i ty slova. Jo, tak asi bych nebyl tak přísný. Pro mě nejhorší používání slov je, když ty slova někoho prostě ničej a zraňují. Tím nechci říct, že bychom měli mluvit prostě, ale pořád si myslím, že tam nějaká diferenciace a ta nejhorší je, když to jde proti někomu.

aby sa naše cesty zrovnali, aby len dobré stránky rozhodli, sa pred spaním pomodlím, aby sa rozhádaní zmierili, aby si ruky podali a všetko zlé

0: Dnešnímu klíčovému slovu zbývají poslední minuty a tak dochází také na vaše reakce. Volal posluchač Karel, děkuje za spoustu dobrých informací a ptá se, jak správně chápat informaci, že všechno lidstvo vzniklo z Adama a Evy, když zároveň je hřích, je incest hřích.
1: Tak to jsou zapeklité otázky, které byste se potřebovali asi delší čas, než teď těch pár minut. Přejená cesta nebyla, tak jestliže lidstvo vzniklo s Adama a Evy, tak prostě jiný způsob, jak se mohli dál množit, tak prostě, já nejsem teda gynekolog, ale mám pocit, že to asi nešlo. Jinak než, že prostě měli ze začátku spolu tedy, spolu spali teda, ty, nebo se množili příbuzní, no ale potom se to změnilo, když už jich bylo víc a víc a víc a pak už, pak došlo k té změně, že to tedy je nepřijatelné. Nicméně jinak to nešlo na začátku. To byla jiná cesta.
0: Dále došla SMS-ka, jen poznámka k božímu mlčení, kdysi jsem četla, když Bůh mlčí, činí něco v nás. Zdraví a těší se ze slyšeného manžele J a M. Tak děkujeme. Pak také napsala Marie, přeji vám dobrý den. Někdy je boží slovo opravdu mocné. Asi před rokem, když jsem onemocněla rakovinou, se mi dostalo boží slovo, že načasování je dokonalé. Uvěřila jsem tomu slovu a od té doby vidím, že načasování každodenních událostí do nejmenších detailů je dokonalé. Marie, děkujeme za tuhle zprávu a přejeme, aby ty další dny pro vás byly hezké, abyste v nich prožívala boží blízkost a přítomnost. A dále volala jedna posluchačka, že děkuje za moudrá slova a také mluvila o tom, jak zakouší, že někdy je třeba k modlitbě se i přinutit. Ale tady má zkušenost, že když v modlitbě vytrvá, osvětluje se jí i to, co je v Bibli. To je krásná zkušenost.
1: Ano, a to je přesně ono, že to není jenom o těch informacích, ale je to i ta sestra, co říkala před tou rakovinou, jo, že jeden verš, který pro někoho nic neznamená, tak druhému může pomoct.
0: Protože se tam potká nějaký boží vliv a naše připravené srdce. My jsme tady před písničkou mluvili o vulgaritách a sprostých slovech a během písně jsme s Davidem v debatě ještě pokročili v tom, že jsme si vlastně definovali, že i ten, kdo mluví velmi hezky a používá krásná slova, že vlastně i ta slova mohou být prázdná, úplně postrádat obsah a spíš než, že by ten člověk byl svatý, tak je svatoušek.
1: Ano, přesně tak.
0: Davide, v listu Židům se píše jeden velmi zvláštní verš a týká se našeho dnešního tématu slova a jeho moci, totiž, že v tomto posledním čase k nám Bůh promluvil ve svém synu. Co to znamená?
1: Je to, teda jak bylo řečeno, list Židům a je to, řekněme, takové, já bych řekl, že to je klíčový verš vlastně toho, jak přistupovat k písmu, k božímu slovu a to, že vlastně Ježíš je dokonáním, vyvrcholením, nebo jak je to přesně v tom textu, jak je to tam, že
0: v posledním čase
1: poslední,
0: nám,
1: ano, že takovou, není to úplně tečka, ještě se nevrátil, ale předtečka toho, jak nám vlastně Pán Bůh mluví. Že díky Ježíši se z Bible stává pro nás, pro křesťany, najednou boží slovo, boží oslovení. A bez něj by to byla zase jenom pro nás zajímavá historická kniha.
0: Takže to stěžení jsou evangelia, abychom nějak poznali, jaký Ježíš byl, co dělal, co chtěl, co...
1: Taky, ale zároveň Ježíš je, nebo i ty starozákonní děje, tak v nich můžeme, jsou určitým obrazem toho, co se potom v plnosti naplní v Kristu a skrze Krista. Takže i tam skrz to chování těch postav, skrz některé situace, můžeme zahlídnout Krista. Nebo třeba v obětech starozákonních, zase tam to ukazuje na Krista. Jo, nebo je Mojžíš a teďka, ale ten Kristus se stává jako druhým Mojžíšem, že Mojžíš nám ukazuje některé principy, které se pak v plnosti naplní v Kristu. Jo. Mojžíš říká, přál bych si být zatracen za svůj lid třeba, například. Jo. A potom Ježíš vlastně je skutečně zatracen za svůj lid, jako za nás. Jo. Nebo ti lidé touží po spravedlnosti, ale tu spravedlnost dosáhneme až skrze Krista v Kristu. Oni hledali spravedlnost, ti praotcové víry, ale ta skutečná spravedlnost je až v Kristu. A tak dále. Takže tam vidím, že se to vztahuje nějakým způsobem stále ke Kristu.
0: Čte Bibli jinak křesťan a jinak nevěřící?
1: Ano, čte, protože pro nevěřícího je to zdroj informací, zdroj možná inspirace, ale Bible je především zdroj zpřítomnění Krista. V tom je ten zásadní rozdíl.
0: To asi musíš trošku vysvětlit, zdroj zpřítomnění Krista.
1: Že je to tak, že prostě věřím tomu, že ještě jinak, že pro mě jako pro věřícího člověka je to skutečně způsob, jak se setkávám s Ježíšem. S Pánem Bohem, s Ježíšem. To znamená, je to víc než informace. Zase jak příklad jsou ty svědectví, které jsme tady slyšeli. Že jsme slyšeli, že ke mně v Bibli najednou promluvil Bůh, no Ježíš. Nebylo to nějaký, asi předpokládám, to nebylo nějaké halucinace vnitřní hlasy, ale najednou ta sestra prostě říkala, teďka jsem věděla, že to boží načasování. No tak, když to budete číst jako normální knihu, tak to tam prostě nenačte, tam nevyčtete. A ona četla Bibli a najednou skrz to k ní promluvil nějakým zvláštním způsobem Pán Bůh, no Ježíš, a ona věděla, to, co se mi děje, není náhoda. A v tom vidím ten rozdíl.
0: Takže je to celé dané vztahem k Bohu?
1: Jednoznačně, ano, je to celé dané vztahem k Bohu. To je to navíc, to je ta přidaná hodnota, kterou má, to je to boží slovo. To je to, co vlastně má křesťan, když měl by mít, když čte Bibli.
0: Náš čas se pomalinku chýlí. Davide, my budeme muset končit. Máš pro nás nějaké shrnutí nebo výzvu na závěr?
1: Chtěl bych říct, že modlitba Bible není především o nějakých technikách. Samozřejmě dneska existují spousta super materiálů, tak je čtěte, používejte je, ale hlavně chci říct, jako začněte, nebo začněme. A znova říkám, můj problém není v tom, že bych nevěděl jak, ale můj problém je, že. To znamená, je to v tom určitá disciplína, nějaký řád, prostě se modlit, Bibli otevírat a otevírat i s očekáváním, že skutečně se z toho stane boží, nejenom slovo, ale boží oslovení. A tohle to myslím, že taky hraje důležitou roli v tom, aby potom docházelo k tomu, že mě Pán Bůh skrze svoje slovo oslovuje. Ještě není to úplně, že to jsem všechno pochopil, ale že najednou vím, jo, je to prostě pro mě a dává mi to smysl a někam mě to i směřuje.
0: Říká David Novák, host dnešního Klíčového slova. Davide, děkuji za tvůj čas, děkuji, že jsi tu dnes byl. Přeju ti boží ochranu a požehnání a někde příště naslyšenou.
1: Taky děkuji za pozvání a taky přeju všem posluchačům boží vedení a to, aby jsme byli všichni Bohem oslovováni.
0: Od mikrofonu se s vámi loučí také Kateřina Hodecová a už teď vás zvu k poslechu dalšího Klíčového slova zase za týden. Provázet vás bude Lucie Endlicherová, která pozvala k mikrofonu Ráchel Bícovou. Řeč bude o domácím násilí a materiálu, který k této tématice vydala Česká evangelikální aliance. Tak mějte se moc hezky a někdy příště naslyšenou.

příští premiéře pořadu Klíčové slovo na Rádiu 7 v sobotu v 8 hodin ráno otevřeme prázdninovou sérii o slavných postavách Bible. Konkrétně ji otevřou Kateřina Hodecová s Petrem Stojem, ale tou slavnou postavou bude Noe, muž, který stavěl na suchu. Posloucháte Rádio 7, ve čtvrtek 2. července je za námi už i 23. hodina. Večerním vysíláním vás provází Daniel Zeman. A tu poslední hodinu dnešního vysílání otevřu otázkou. Víte, kde žije kmen Magarů? Díky knize Garyho Shepherda, ze které čteme ve čtení na pokračování, se za nimi vydáme. Do nepálských hor, kde číhá neustálé nebezpečí a onemocnět znamená možnou smrt, zamíříme ve 23 hodin a 15 minut, kdy z knihy s názvem Andělské stezky bude číst Michal Hubáček.

0: na nic čas.
1: V životě se zabývají hloupostmi.

tak moc upjatí. A zastavit se jenom na pár chvil. Váš život není jenom pouhé prokletí. Nejste člověk, co tu zbyl.

0: Ve čtení na pokračování na Rádiu 7 v těchto týdnech otevíráme knihu Garyho Shepherda Andělské stezky, ve které líčí své působení v Nepálu, kam se vydal, aby přinesl lidem v horách evangelium. V minulém díle jsme sledovali, jak Garyho těžké zdravotní problémy donutili odjet do Spojených států, aby se dal do pořádku. Překlad Nového zákona do magarštiny byl zatím v nedohlednu a zdálo se, že se nic nedaří. Jediný z místních, kdo se rozhodl následovat Ježíše, byl starý Baju. Všude kolem byly silné duchovní síly, které se božím věcem stavily na odpor. Gary se už nechtěl do Nepálu vrátit. Ptal se Boha, co má dělat, a prosil, aby mu dal 12 lidí, kteří se za něj a jeho práci budou modlit. Bůh jeho modlitbu vyslyšel a Gary se do Nepálu vrátil. Podařilo se přeložit Lukášovo evangelium. Duchovní boj s démonickými silami pokračoval. Žít v nepálských horách bylo nebezpečné a často šlo o život dospělých misionářů nebo jejich dětí. Bůh však stále znova zasahoval a chránil je. Dál čte Michal Hubáček.
1: Gary Shepherd, Andělské stezky.
2: Kapitola 20. Velký had. Michaelovi bylo asi 5 let a jako obvykle stezkou utíkal s velkým náskokem. Před ním v korytě řeky ležel nehybně schovaný obrovský had. Bylo jaro roku 1978. Roku 1976 jsme museli z Nepálu odjet, ale o 6 měsíců později jsme se vrátili, když nám Bůh díky Barbaře, která učila na škole podporované nory, zajistil víza. Teď o rok později jsme byli na pár týdnů zpátky v Araghale. Baju teď bydlel v malé chajdě s travnatou střechou na vrcholku bohů a pozval nás na návštěvu. Abychom se k němu dostali, museli jsme projít obrovským průsmykem. Hned za Úsvitu jsme něco málo pojedli a vydali se na cestu. Zanedlouho mělo pařit slunce a my chtěli k domku starého Bajua dorazit, dokud bude stezka ještě ve stínu hor. Byl to prudký sestup asi 500 metrů k řece a pak dalších téměř 800 metrů hrbolatý výstup k Bajuovi. Já i Barbara jsme sebou měli místní joholi. Do těchto batohů jsme si naložili lahve s vodou, pár banánů a nějaké základní léky, abychom pomohli chudým vesničanům, které nepochybně během dne potkáme. Co se týče našeho obutí, všichni měli to samé. Levné gumové sandály. Tuto stezku jsem znal velmi dobře a znamenalo to pro nás tak necelé 3 hodiny cesty jedním směrem. Vždycky, když jsme se vydali do hor, Michael měl tolik energie, že aspoň těch prvních pár hodin běžel napřed. Samozřejmě pak číhal někde za stromem nebo kamenem a chtěl nás vylekat. Jindy třeba jen objevoval všechno kolem a užíval si, že se k dalšímu ohybu dostane dřív než ostatní. Na sklonku dne, když se jeho nožky unavily, začal zpomalovat, až se nakonec vlekl za námi. Adina byla přesný opak. Většinou začínala zlehka a když nastřádala energii a povzbuzena vidinou cíle vystartovala a všechny předhonila. V této roční době většina vody v řece vyschla a stezka se různě klikatila obtížným terénem a vyhýbala křoví a různým úlomkům skal, které naplavily záplavy v období dešťů. A právě tady, asi 5 metrů přede mnou, jsem najednou uviděl na cestě hada. Byl velký, asi jako moje zápěstí. Byl šedivý a perfektně splýval s okolními kameny. Michael už kolem něj proběhl, ale obával jsem se, že může zase přiběhnout zpátky skrz křoví a šlápnout na něj. Ve snaze zastavit jsem se nějak zakymácel a musel jsem toho hada asi vyplašit, jelikož se pomalu začal plazit pryč. Rozhlédl jsem se po nějakém klacku, ale nikde nic. Snažil jsem se aspoň najít nějaký kámen, ale všechny byly buď příliš velké, nebo to zas byly jen oblásky. Takže nápad s kameny byl na nic. Nicméně pak, když jsem konečně našel vhodný kámen, třásl jsem se tak, že jsem nebyl schopný pořádně zamířit. Nakonec toho nic nebylo. Michael toho hada vůbec neviděl. Jak tak pobíhal kolem a poskakoval z kamene na kámen, toho hada prostě přeskočil. Pokud by ho uštkl tak velký had, neměl by žádnou šanci. A my bychom o svého jediného syna přišli. Bůh ale viděl to, co my ne, a viděl, co my jsme neviděli. Ochraňoval nás před vším zlým, za což mu budeme na věky vděční. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Matouš 28:20.

Kapitola 21. Průvodčí. Naše pasy, peníze i letenky byly pryč. Co si teď počnu? Byl říjen roku 1979 a my jsme byli v Hua Hin v Thajsku a užívali si dovolenou. Bylo to úchvatné místo, kde jsme si spolu s barbařinými rodiči užívali tolik zasloužený odpočinek od všeho toho stresu a napětí v Nepálu. Nicméně náš čas se krátil a prázdniny měly brzy skončit. Než jsme se však měli vrátit do Nepálu a barbařiní rodiče do San Diego, chtěla ještě Barbara s matkou za levnými nákupy do Bangkoku. Nasedli tedy na autobus a vydali se na cestu s tím, že Ham a já za nimi s dětmi dojedeme později. Byla to oboustranně výhodná dohoda. Rozhodli jsme se, že nepojedeme autobusem, ale místo toho, jako překvapení pro Adinu a Michaela, pojedeme do Bangkoku vlakem. Co jsme ale nevěděli, bylo, že ten den byl velký svátek a zástupy školáků a celých rodin se rovněž vydali na cestu. Naštěstí jsme si ale rezervovali místa a tak, i když se lidi mačkali jako sardinky, nám to nevadilo. Otevřeli jsme okno a děti si vůbec poprvé vychutnávali jízdu vlakem. Barbara s Lucille jeli nalehko a zavazadla dali na starost nám. Bylo to v pohodě. Vymysleli jsme plán, jak je během 3minutové zastávky v Bangkoku vyložíme. Ham s dětmi vystoupili a přišli k oknu z druhé strany, potom jsem jim kufry bez problémů podal oknem. Navzdory všudy přítomnému davu náš plán vyšel. Poté, co jsem pečlivě zkontroloval kupé, jsem pospíchal ven. Nejdříve jsme naše zavazadla přenesli do prostřed nástupiště a nastavili je do komínku hezky vedle sloupu. Jakmile by se ten ohromný dav rozešel, měli jsme vymyslet, jak tu hromadu zavazadel dostaneme do taxíku. Adina se mezi tím chopila maminčiny role a zavazadla strážila. Přesně jako její matka začala kufry počítat. Když skončila, zahlásila, že jeden chybí. Bylo mi jasné, že se musela zmírit, a tak jsme počítali znova a znova. Nevěřil jsem svým očím, pořád nám jeden chyběl. Nebyl to jen kufr, byl to kufr, ve kterém jsme měli pasy, cestovní šeky, letenky a peníze na útratu. Musel jsem zpět do vlaku a najít ho. V tu chvíli se ale vlak začal rozjíždět a já se přes ten dav lidí nebyl schopen dost rychle protlačit. Stál jsem jako omráčený, zavalený všemi těmi lidmi a sledoval, jak vlak výjíždí ze stanice. Co si teď počnu? Z nějakého důvodu mě ani na okamžik nenapadlo, že by nám ten kufr někdo ukradl. Ale pak o pár minut později k nám z davu přistoupil průvodčí a přinesl nám náš kufr. Ham měl v kapse thajské peníze a tak jsem ho poprosil, ať tomu průvodčímu dá štědré spropitné. Ten muž však potřásl hlavou. Ne. Peníze si nevzal, otočil se a zmizel v davu. Byl jsem naprosto ohromený. Ve stejný okamžik se ve mně mísil šok, údiv, pochyby, utrpení, úleva a radost. Když jsme o tom později uvažovali, zdálo se to ještě podivnější. Jak mohl ten průvodčí vědět, že to byl náš kufr? Když ho měl, proč ho neotevřel a nevybral cennosti? Odkud ho vzal? Byl jsem si 100% jistý, že jsem ho v našem kupé nenechal. A jak nás v tom davu mohl najít? No a nakonec, proč by si mizerně placený státní zaměstnanec odmítl vzít odměnu, která mohla jeho denní příjem zdvojnásobit? Všechno dohromady to v nás vyvolávalo pocit přítomnosti nebeských služebníků. Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení? Židům 1.14.

Kapitola 22. Medvědi. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. Jan 16:24. Bahaluku juhugu dikho, opakoval nadšeně Baju. Od té doby, co odešel z Araghaly, se nemohl dočkat, až mi řekne o úžasných věcech, které pro něj Bůh udělal. Než se k nám mohl toho léta v Kátmandu přidat, musel se Baju nejprve postarat o sklizeň kukuřice. Jeho jediný syn byl v Indii u armády Gurků a tak bylo na něm, aby zkontroloval, jestli je doma o vše postaráno. Psal se srpen 1981, kukuřice byla pod střechou a tak mohl Baju konečně dorazit za námi. Nebylo nijak neobvyklé, když byl Baju takhle rozrušený. Jakmile jsem otevřel dveře, chrlil na mě poentu celého příběhu, bez toho, aby mi ten příběh vyprávěl. Nebylo to poprvé, a tak jsem věděl, že udělám nejlépe, když se teď na nic ptát nebudu. Pozval jsem Bajua dál a požádal Ménu, naši pomocnici v domácnosti, aby nám udělala šálek čaje. Poněvadž mi Baju už řekl konec příběhu, jeho nadšení trochu opadlo. Vůbec mu nevadilo, že jsem neměl potuchu, o čem mluví. A tak jsem se teď mohl začít vyptávat. Jak si ty medvědy tedy obelstil? Ze zkušenosti za mnoho let pobytu mezi Magary jsem věděl, že ti chudí lidé zřídka kdy, jestli vůbec někdy, sklidili dost kukuřice, aby měli pro sebe i svou rodinu jídlo na celý rok. Často je trápila sucha nebo zase vydatné deště. Navrch se přidávali predátoři všech druhů, kteří si vybírali svou daň. Nejprve tu byly vrány, straky,

sbírat a uskladnit. Od chvíle, kdy kukuřice začne zrát, trvá asi 3 týdny, než dozraje a vysuší se. Zdá se, že veškerá divoká zvěř, co je v horách, jí během této doby dokáže spořádat neskutečné množství. Bajuova víra rostla a jeden z jeho oblíbených veršů byl Proste a dostanete. A tak, když toho léta bylo jeho pole zoráno, rozhodl se, že Boha poprosí o něco, o co ještě neprosil. Toho rána měli zasít a Baju řekl své ženě Kiseri, aby mu donesla kukuřici k sadbě. Sedl si na zem, rukama objal koš upletený z trávy a modlil se. Pane, tato země i všechna tato pole náleží tobě. Daruj nám slunce a dej nám déšť a ochraňuj naše pole před dravci. A přesně jak Baju prosil, déšť i slunce přicházeli ve správný čas. Když začala kukuřice zrát, během dne ji vždy někdo hlídal a plašil ptáky a opice. Ale v noci byla pole bez ochrany. V uplynulých letech si medvědi navykli nacpat se bajuovou kukuřicí. Tento rok to bylo jinak. Každé ráno pole zkontrolovali, ale bylo zřejmé, že žádný medvěd se ještě neukázal. Jednoho dne, když Baju kukuřici kontroloval, zjistil, že už je dostatečně suchá, aby ji sklidili. A tak starý Baju se svou ženou a 2 sirotky, které vychovávali, vyšli s obrovskými koši ven. Než přišla tma, stihli do své chatrče všechno nanosit. A právě té noci dorazili medvědi. Když na Bajuově poli žádnou kukuřici nenašli, začali slézat z hor a svůj podíl si vybrali na polích čarodějnice Šamy. Baju od svého nebeského otce zažíval přívaly milosti a lásky a kdykoliv jsem se ho zeptal na to, o co na duchovní rovině šlo, nikdy mě nenechal dlouho bez odpovědi. Bylo mi jasné, že si u mě myslel, že jsem poněkud natvrdlý, když takové věci nechápu, ale nikdy neřekl nic nahlas. Když jsem se ho tedy zeptal na to, jak ty medvědy obelstil, odpověděl, to víš, Bůh poslal své anděly, aby strážili naše pole. Vždyť o to jsem Boha přece prosil. Vysvětloval mi, že pokaždé, když večer medvědi přišli z lesa, aby se najedli, anděle je prostě zahnali pryč. A když byla jeho kukuřice sklizená, ti andělé odešli pracovat na něčem jiném. No a když ti medvědi přišli a nebyl tam nikdo, kdo by je odehnal, vydali se rovnou na jeho pole, tak jako vždycky. Když ale žádnou kukuřici nenašli, sestoupili dál na Šamy na pole a snědli místo toho její kukuřici. O pár let později jsem s Bajuem o těch medvědech mluvil. Čím více se lesy ničily, tím horší to bylo s populací divoké zvěře. Ale medvědi byli stále stejný problém. Baju se mi svěřil, že od té doby, co poprosil Boha, aby jeho kukuřici chránil, mu medvědi nesnědli ani zrnko kukuřice. Pokud je mi známo, medvědi už Bajuova pole nikdy nenavštívili. Baju miloval knihu Zjevení, protože vypráví, jak to všechno skončí. Výsledek bitvy se Satanem je jasný. My vyhrajeme. Bajuovi nikdy nevadilo, že je konec příběhu odhalen. I když příběh samotný ještě nebyl ani vypovězen. Kapitola 23. Místo držící. Kentek, Kentek, Kentek. Bajuovi berle narážely na tvrdou skalnatou zem, zatímco se plahočil vzhůru příkrou horskou stezkou. Před ním šel s pistolí u pasu policejní strážník, který ho vedl na policejní stanici do Dhobady. Baju byl 100% vinný a věděl to. Tomu ale tolik vrásky nedělalo, jak by si možná někteří mohli myslet.

Nebyl z těch, kteří by na Boha naléhali, aby byl v těžkých situacích s nimi. Nicméně o mě strach měl. O 3 měsíce dříve si takhle přišli pro Prema a jeho 2 přátele, kteří bydleli za dalším horským hřebenem. Jeden během toho, jak ho byli, přišel o oko a z toho bití se už nevzpamatoval. Jen o pár let později pak předčasně zemřel. Sám Prem nemohl celý měsíc chodit a po zbytek života trpěl bolestmi. Baju přemýšlel, jestli ho budou na policejní stanici bít. Budou tak nemilosrdní, jak byli k jeho přátelům? Vytáhnou z něj informace o tom, že skrze čtení Bible se z něj stal křesťan? Dozví se, že tu knihu dostal ode mne? Věděl, že tyto informace nás můžou poslat domů a ukončit tak veškerou naši práci. Samozřejmě, že udání na něj poslal místní šaman. Za tuto službu spadla policistům do kapsy nějaká ta částka, což nebylo nic neobvyklého, a policie byla velmi ochotná pomoci. A tak se toho pozdního rána u Bajuovy chajdy na vrcholku bohů objevil policista a po chvilce čmuchání našel nesporný důkaz. Bajuovu mnohokrát přečtenou Bibli. Poté, co mu knihu zabavil, nařídil policista Bajuovi, aby ho následoval na policejní stanici. V těch časech policisté nosili zbraň jen zřídka, jestli vůbec. Vesničané byli vždy tak ustrašení, že ta malá zbraň, kterou u sebe měli, stačila, aby zdůraznila jejich moc a pomohla vyplnit jejich vůli. Ve skutečnosti to fungovalo v těchto vzdálených končinách tak, že i ten nejnižší policejní úředník tady byl král. A proto byl Baju docela podrážděný, že tenhle policista se zbraní přišel. Vypadalo to, jako by on, mrzák, byl nějaký nebezpečný zločinec. Baju protestoval proti tomu, aby odešli hned. Všichni ostatní členové rodiny byli pryč, pást krávy, sbírat dřevo na podpal nebo za prací na vzdálených polích. Baju se toho dne měl starat o dům a malého vnoučka. Policista však měl za úkol ho zadržet a dovést na stanici. Baju tady nechal doma plačící Batole, které za ním ze dveří ještě plakalo, a vydal se s policistou na cestu. Z říčního koryta na dně průsmyku to nahoru do Dohbady byl asi 1200metrový výstup. Kentek, Kentek, Kentek. Trmáceli se nahoru. Baju prožíval naprostý zmatek, kdy jedna myšlenka střídala druhou. Co jim tam bude říkat? Jak by mohl odpovídat na jejich dotazy? A pak v půli cesty k němu Bůh promluvil. Zdálo se, že čtení Bible Bajua nikdy neunaví. Běžně četl 2, 3 i 4 hodiny denně. Každou pasáž četl pomalu a pečlivě a přemýšlel nad významem každého oddílu a jak ho může vztáhnout na svůj život. Toho dne k němu zazněla Ježíšova slova a celý oddíl si velmi jasně vybavil. Budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům. A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit, neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás duch vašeho otce. Matouš 10, 18 až 20. Všechno se najednou zdálo tak jasné a jeho srdce i mysl zaplavil pokoj. Pokud měl jít před místodržícího, nebyla to práce šamana. Nemohla za to ani policie. Byl to Ježíš, který ho tam poslal jako svého svědka. Celá tato záležitost byla o Božím království. A tak i celý soud bude v Božích rukou a není tedy důvod se jakkoliv znepokojovat výsledkem. A co je nejdůležitější, neměl by se znepokojovat, co a jak bude mluvit. Mohlo by to totiž překážet Duchu Svatému v tom, co chtěl skrze něj říct on sám.
Proč se tedy znepokojovat? Bůh přece slíbil, že vše bude k jeho i mému dobru. A to se taky stalo. I když Baju seděl ve vězeňské cele, necítil se ani trochu zahanben. A co víc, ani policie se k němu nechovala nijak špatně. Asi by jim bylo hanba být starého vojáka a navíc chromého. Byla tam sice zima a jídlo taky nestálo za moc. Když mu přinesli jídlo, byla to černavá rýže, kterou seškrabali ze dna hrnce. Avšak i tak Baju jako vždy poděkoval Bohu za to, co dostal. Tím to ale neskončilo. Využil této příležitosti, aby poděkoval Bohu a požehnal taky policistovi. Strážci se to zdálo divné a tak zakřičel na kolegu: Hej, tady ten se za nás modlí. Následujícího dne přišla na stanici Bajuova manželka. Byla zničená. Co by si bez něj počala? Zdálo se, že jen brečela a nabádala jej, ať strážce poslouchá. Jen se prosím snaž dělat vše proto, aby se z vězení dostal. To ale zahrnovalo poskytnutí úplatku a zapřít Ježíše. Pro hříšníka, jako byl Baju, to bylo nemyslitelné. Všiml si ale, že Kysery má bolesti a kulhá, a tak, než odešla, se modlil za její nohu a ona byla uzdravena. Vrátila se domů bez kulhání, ale tvrdohlavost jejího manžela jí dělala starosti. Po 13 dnech stále žádný úplatek nepřicházel, a tak se policisté rozhodli, že Bajua vezmou dolů do údolí na oblastní velitelství. Zdejší místodržící měl rozhodnout, co s ním bude. Zákon zněl jasně. Člověk mohl být odsouzen do vězení na 3 roky za konvertování k jinému náboženství a na další 3, pokud nabádal někoho dalšího, aby udělal to samé. Baju byl vinen obojím a v plném rozsahu. Tato vina však nijak neubrala na božím pokoji, který vládl v jeho srdci. Když ho přivedli k místodržícímu, byla to opravdu zvláštní podívaná. Místodržící zrovna dokončil vysokou školu a Baju nikdy do žádné školy nechodil. Stál tam před stolem místodržícího, on, starý voják, kterého podpírali 2 bambusové po domácku vyrobené berle. Co mu měl Baju říct? Nebo spíš, co Bůh chtěl, aby Baju řekl? Místodržící se podíval na popis obžaloby a pak se Bajua rovnou zeptal. Jste křesťan? Beze strachu a hlasitě Baju odpověděl. Ano, pane. Umíte si asi představit, jaké bylo soudcovo překvapení, když se Baju okamžitě přiznal ke svému provinění. Předváděli před něj už mnoho zlodějů, vrahů a kriminálníků všeho druhu a všichni své obvinění buď to zapírali, nebo měli neskutečné množství výmluv a polehčujících okolností, které bylo nutno zmínit. Ale Baju ne. Musel vypadat jako naprostý ignorant. Přiznal se ke svému provinění bez jakéhokoliv přemýšlení nad dalšími následky. Ve svém věku, o nějakých 30 let více, než byl v té době u jeho lidí průměr, bylo velmi pravděpodobné, že by ve vězení umřel. V rozpacích nad tímto starým mužem se ho soudce zeptal, proč? A bylo to tady, tak jak Ježíš slíbil. Odpověď Ducha Svatého, která Bajuovi vycházela poklidně přímo ze srdce, byla upřímná a prostá. Pane, poslechl jsem si to, líbilo se mi to a přijal jsem to. Oněmělý a možná trochu rozčilený nebo pobavený místodržící si asi pomyslel, jak až může člověk zblbnout. Jakou škodu by mohl tenhle prostý starý muž napáchat? Běž zpátky domů, řekl, a dělej si, co chceš. Pokud by ten soudce jen projevil soucit, mohl ho poslat domů pod podmínkou, že už nikomu o Ježíši vykládat nebude. Místo toho mu ale nedal žádná omezení, ani napomenutí, nic.
Za obvyklých podmínek se vězni v té době zřídka kdy dostali ze stanice, natož pak oblastního vězení, aniž by zaplatili tučný úplatek. Baju se o takový příspěvek mohl postarat, už když byl ve vězení v Dohobady, a to byl také důvod, jak předpokládal, proč ho tam drželi tak dlouho. Pro Bajua bylo ale poskytnutí úplatku něco zavrženíhodného. To by raději ve vězení zhnil. Z toho důvodu byli vesničané zcela úžaslí, když se o 2 dny později Baju vrátil. Jelikož věděli, že byl poslán k místodržícímu, očekávali, že ho dlouhou dobu neuvidí, jestli vůbec ještě. O několik let později jsme s sebou Bajua přivezli do států. V té době se mu naskytla spousta možností k řečnění na různých setkáních. Právě v té době mi tahle jeho zkušenost pěkně zavařila. V řeči Magarů je sloveso obvykle poslední slovo ve větě. A není neobvyklé, že tohle sloveso na konci celého odstavce je to, co dává celému úseku smysl. Takže pokud jsem příběh, který vyprávěl, neznal, nevěděl jsem, jak to do angličtiny přeložit. To jsem pak měl opravdu co dělat, aby to dávalo smysl, protože slovo, které všemu dávalo korunu, bylo to poslední, co jsem slyšel. Samozřejmě jsem se ho pak někdy ptal, o čem bude mluvit na tom a tom shromáždění. Jeho odpověď byla vždy stejná. To nevím. Někdy jsem ho popichoval, aby zvážil nějaký příběh ze života. Jindy jsem se snažil přijít na to, na co poslední dobou myslí. Ale nehnul jsem s ním. Pokud jsem trval na svém, připomínal mi, že v Matoušově evangeliu se píše: nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit, neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás duch vašeho otce. Bylo mu jedno, že Ježíš tím myslel chvíle, kdy stojíte tváří v tvář místodržícím a králům. Nezáleželo na tom, že to mělo co dočinění se soudy. Jestliže Ježíš řekl, abychom si nedělali starosti a nepřemýšleli nad tím, o čem budeme mluvit, Bajuovi to stačilo. Tak to dělal. Pokaždé. I když ve výsledku jsem měl často problémy plynule ho překládat, zdálo se, že měl pravdu, protože skrze jeho slovo byli lidé vždycky velmi požehnáni. Boží duch skrze něj vždy promlouval tak, jak čekal.

Knihu Andělské stezky vydali v roce 2016 Wyclefovi překladatelé Bible. Četl Michal Hubáček. Pokračovat budeme na Rádiu 7 zase zítra 15:15.

s přáním nebo výzvou, abychom slyšeli, abychom naslouchali Božímu hlasu, uzavírá pomalu dnešní večerní vysílání Rádia 7 Emma Nissen v písni Hear Him, která právě dozněla. Od mikrofonu se také loučí a odchází Daniel Zeman, který vás dnešním večerem provázel. Přeje vám dobrou noc a budu se těšit zase brzy ve vysílání Rádia 7 naslyšenou.

pátek 3. července. Vstupujeme do nočního vysílání Rádia 7, kterým vás až do 6. hodiny raní bude provázet Pavel Kohl. Jaké pořady nás čekají? Jak vypadalo starověké město Pergamon v 1. století a co charakterizovalo tamní křesťanský sbor? V relaci Světem Bible se podíváme na místo, které sice čelilo obrovskému tlaku pohanského okolí, ale přesto si zachovalo pevnost. Teolog John Vernon McGee propojuje historické prameny s biblickým textem a ukazuje, jak poselství z knihy Zjevení promlouvá k dnešním církvím. Výklad naladíte od 12:15. Pořadu Concertino se v 1 hodinu zaměříme na 6. z 9 symfonií Ludwiga van Beethovena, takzvaná pastorální. Malým koncertem vážné hudby provází Dalibor Bakala v 1 hodinu. Víte, kde žije kmen Magarů? Díky knize Garyho Shepherda, ze které čteme ve čtení na pokračování, se za nimi vydáme. Do nepálských hor, kde číhá neustálé nebezpečí a onemocnět znamená možnou smrt, zamíříme 1/4 hodiny po 2. hodině, kdy bude číst z knihy s názvem Andělské stezky Michal Hubáček. V pořadu Řeka života přiblíží Jarek Pleva, autor jedné z nejznámějších křesťanské písní irsko-kanadského básníka a skazatele Josepha Scrivena. Jeho nelehký životní příběh je vykřičníkem k lacinému křesťanství. K poslechu jste zváni po 3. hodině. Co znamená pravá láska? Jsou to milá slova, vřelá obětí, city? Charles Stanley se v pořadu Doteky zaměří na lásku, která proniká hlouběji než citové vyjádření sympatií. Jeho vyučování můžete poslouchat 15 minut po 4. hodině. Když je něco v pohybu, řídí se to daleko lépe, konstatuje Petr Hůšť v programu Klika s tématem Na cestě. Série nazvaná Pozor křehké se dotýká věcí, které jsou možná méně nápadné, ne tak viditelné, ale které mnoho ovlivní a ovlivňují. Umět je nepřehlížet je velmi důležité, nesedět, ale vyjít k tomu vyzve po naše vysílání po 5. hodině raní. Nastává čas dovolených a tak se dnes můžete vydat s Elzou Rendal do hor, k moři, ale také třeba k principu odpočinku, o kterém čteme v Bibli. Poslouchejte v rozhlasové anglické konverzaci Live Plus o 17:30. Tolik pohled na ty dnešní noční pořady. Vybírejte, naslouchejte.

jako kdyby slez z kříže a já jenom k tobě zlížel. Co s námi bude, jak jsem tebe jednou viděl, vždycky už jsem se jen styděl. Jak bych jen mohl k tobě přistoupit blíže, všude kolem tolik tíže, bože, cítím se jak zvíře, moje chudé, zlé a nechápavé srdce, bože, sevři si ho v ruce a učiň ho svým. A každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Ať jsem s tebou, bože, kamkoliv ty kráčíš, ať se moje srdce tlačí.

0: Jaké to je žít na místě, které samotná Bible označuje za trůn satanův? Jak vypadalo starověké město Pergamon v prvním století a tamní křesťanský sbor musel čelit obrovskému tlaku pohanského okolí? V pořadu Světem Bible se vydáme na fascinující cestu do historie a nejen to. Teolog John Vernon McGee propojí dobové reálie s biblickým textem knihy Zjevení. Slovem provází Pavel Popalecký.
1: Milí posluchači, dnes se už po desáté setkáváme ke čtení knihy Zjevení. Jsme ve druhé kapitole a následuje církev v Pergamu. Tato církev v průmětu na dějiny církve, jak to dělá náš učitel dr. McGee, představuje období mezi roky 314 našeho letopočtu a 519 v té církevní historii. Nazývám to období neomezeného pohanství, protože v té době do církve pronikl svět a církev se tak začala vzdalovat od Krista. Tento dopis je jistě v prvé řadě Kristovým poselstvím místnímu sboru v Pergamu, ale má zároveň i uvedený historický dopad. Předně něco k místopisu města Pergamos. Bylo to královské město a patří k nejkrásnějším v Malé Asii. Byl v něm chrám postavený císařem Augustem, který jej učinil královským městem. Augustus prý přicházel do této oblasti, jakmile v Římě nastalo chladné počasí. Byly tu léčivé lázně. Město nebylo zaměřené na obchodování tak moc jako třeba Smyrna, protože neleželo při pobřeží a bylo přece jen vzdáleno od hlavních obchodních tras, které vedly z Orientu. Bylo to však město opevněné a vybudované tak, aby odolalo nepříteli. Rozkládalo se nahoře a Akropole se vypínala nad celým územím rozlehlé nížiny. Původní město vzniklo mezi dvěma řekami, které tvoří soutok, svírající mohutný skalní pahorek, který zde čněl jako osamocená výspa. Pergamos se mohlo chlubit nejen velkolepými chrámy, ale i největší knihovnou tehdejšího pohanského světa, čítající snad přes 200 tisíc svazků. Ve skutečnosti je název města odvozen od slova pergamen, materiál, na který se tenkrát psalo. Právě tuto knihovnu daroval Marcus Antonius své přítelkyně Kleopatře a ta si ji nechala převést do Alexandrie v Egyptě. Je považována za vůbec největší knihovnu, kterou svět kdy viděl. Její původ je v městě Pergamu.

Andělu pak pergamenské církve piš. Totoč praví ten, kterýž má ten meč z obou stran ostrý. Zjevení 2, 12. verš. Andělu církve v Pergamu. Tento dopis byl stejně jako ostatní adresován poslu církve. Toto praví ten, který má dvousečný meč. Ukázali jsme si už při čtení zjevení, že tento obraz znázorňuje Boží slovo. Dvousečný meč. Boží slovo má odpověď a naději pro nouzi člověka, ale také pro jeho hřích. A tím hříchem bylo v Pergamu nepravé, falešné náboženství. Bylo to město, kde se náboženství provozovalo a zdůrazňovalo, jenže jediná možnost, jak se o Bohu i o sobě dozvědět pravdu, je Boží slovo. A tak ve 13. verši Pán Ježíš posílá vzkaz tohoto znění. Vím skutky tvé, i kde bydlíš, totiž tu, kdež jest stolice satanova, a že se držíš jména mého a nezapřel si víry mé ani v těch dnech, když Antipas, svědek můj věrný, zamordován jest u vás, tu, kdež bydlí satan. Vím, kde bydlíš, vím tvé skutky. Pán vyslovil tomuto zboru pochvalu anebo prostě pozitivní hodnocení za tři věci. Předně nenechal bez povšimnutí okolnosti, v nichž žili. Věděl, že tam bylo velmi obtížné a duchovně velmi nepřátelské prostředí pro věřící. Buďme si jisti, že Pán si dobře všímá i našich okolností. Někdy jsme možná náchylní odsuzovat někoho, kdo se pod tlakem okolností nějak zachoval, ale kdybychom sami byli na jeho místě, jak bychom byli jednali? Kde je stolice satanova, nebo trůn satanův? Toto vyjádření odkrývá skutečnost, že z náboženství se v Pergamu stalo velké podnikání s obrovským duchovním vlivem, a vidíme, že satan tam měl svůj jakoby hlavní stan. Toto prohlášení Pána Ježíše by mělo vyvolat otázku těch, kteří si myslí, že satan si teď sedí někde v pekle. Satan bude v pekle až mnohem později, jak o tom budeme číst ve 20. kapitole zjevení. V současnosti je satan volný a je knížetem tohoto světa. Vládne královstvími a prochází zemí jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Tak to popisuje Petr, 1. Petrova 5.8. Domnívám se, že od dob Pergamu se satan se svým tím jakoby hlavním stanem stěhoval na různá místa a v poslední době mám dojem, že se s ním teď nastěhoval do Los Angeles, extrapoluje náš Američan. Je to možné, protože město Los Angeles se stalo velkým náboženským centrem všech možných kultů a izmů a schizmat, čili rozkolů. Důvodem výroku Pána Ježíše o satanově trůnu v Pergamu byly zřejmě tamnější pohanské chrámy. Samozřejmě všechny jsou dnes v rozvalinách. Nyní se provádějí sice určité rekonstrukce, ale ve dnech apoštola Jana to byl fungující satanův trůn. Vstoupíte-li branou města, jako první vám padne do oka impozantní chrám bohyně Atény po pravé straně. Přímo nad ním jsou zbytky té zmíněné slavné knihovny. Pak jsou tu vznosné chrámy císařů Augusta a Hadriána, které zabírají velikou plochu. Je tu ještě spousta dalších zajímavostí. Poblíž královského paláce je veliký Zeův oltář s podobiznou pohanského boha. Právě toto místo působí velmi sugestivně a někteří se domnívají, že právě tady mohl být ten příslovečný trůn satanův.

Ještě dvě místa jsou v městě Pergamo obzvlášť významná. Jedním z nich je Dionýziův chrám. Slezl jsem po úbočí hory, abych si mohl vyfotografovat jeho zříceninu, která se nachází hned vedle trosek divadla. Ptali se mě, proč to dělám. Inu, Dionysios byl prý totožný s bohem vína a je to bůh kozel. Horní polovinou těla byl znázorňován jako muž, dolní polovinou jako kozel s kopyty a s ocasem. Navíc je na hlavě zobrazován s rohy. Docela to odpovídá i spodobňování satana, se kterým se tu a tam setkáváme dnes v poněkud pohádkových obrázcích. Ale představovat si satana s rohy, kopyty a s vidlicovým ocasem, to nepochází z Bible. Kde má původ tahle představa? Snad právě v chrámu Dionýza, boha vína. Další významný chrám patřil zde bohu Asklepiovi a kousek dál od oné mohutné výspy stál, abych tak řekl, největší špitál starověku. Byl především Asklepiovým chrámem. Řecký bůh Asklepios je někdy zobrazován jako muž, ale anatolský nebo orientální Asklepios byl had. Ten v Pergamu byl rovněž had. Vyfotografoval jsem si vysoký mramorový sloup, který tam stojí nyní jako obelisk. Zřejmě byl kdysi součástí toho chrámu a konstrukce chrámu byla neobvyklá tím, že byla kruhová. Lidé tam využívali všech možných léčebných prostředků. Někdy snad i opravdu medicínských, někdy psychologických a bez pochyby také okultních. Vžijte se třeba do této situace. Pomaloučku vás někdo provází dlouhými tunely. Nad vámi jsou v klenbě otvory, které působí jako otvory pro ventilaci. A jak tak zvolna kráčíte chodbami, ozývají se z těch otvorů v klenbě lahodné hlasy. Uzdravuješ se. Cítíš se stále líp. Vrací se ti zdraví a síla. A mnohé další sladké povídání. Což to není nápadně podobné modernímu, třeba takzvanému autogennímu tréninku nebo jiným technikám. Pak vstoupíte do teplé lázně, dostanete masáž a přitom je tam malé pódium a na něm se předvádějí hry o uzdravení. A jestli se nepodařilo uzdravit vás už tímhle, či ještě dalšími technikami, pak vás jako pro poslední možnost zavedou do chrámu v noci a tam nechají, aby po vás v nějaké posvěcené schráně lezli nejedovatí hadi. Dnes to známe možná jako terapii šokem. Jestli se tím neuzdravíte, tak se zcela určitě zblázníte. Pak tam prý mimo jiné mají ještě zadní dveře, kterými vynášejí mrtvoly. O těch, kteří se neuzdravili, není řeč. Statistiky mluví jen o těch, kterým léčba pomohla. Komentuje náš doktor McGee docela příkře. Císař Augustus sem prý rád přijížděl. Nebyl dohromady nemocný, ale byl alkoholik podobně jako mnoho jiných vládců v té době i dnes. Každý rok ho jen trochu odvodnili, když zavítal do lázní a snad se tam taky občerstvil. Místo i nemocnice, můžeme-li to tak nazvat, byly proslavené a přicházeli se sem v úvozovkách léčit lidé z celého světa. Nutno říci, že uzdravování bylo pochybné a pokud mělo nějakou účinnost, bylo svým původem vesměs okultní, satanské. Možná

mého jména. Tito věřící hájili božství Kristovo. Jak jsme si už připomněli z toho historického průmětu, místní zbor v Pergamu představuje nebo může představovat církev všeobecně v období mezi roky 314 a asi 590. Ve skutečnosti tato doba dala zrod velkým postavám víry. Když se objevilo kacířství Ariánů, popírající Kristovo božství, postavil se jako mocný obhájce víry Athanasius ze severní Afriky a jeho zásluhou Nicejský koncil v roce 325 arianismus odsoudil. Jiným mužem byl Augustin, který reagoval na kacířství Pelagiánů. Ti neuznávali úplnou zkaženost lidské přirozenosti a zároveň popírali odpouštějící milost. To jsou dva velikáni onoho období, kteří stáli nepohnutelně na božích principech víry. Nezapřel si víry mé, nebo nezapřel si víru ve mně. To je výrok, který se vztahuje na souhrn pravého učení, kterému následovníci Pána Ježíše věří a kterou šíří kolem sebe mezi další lidi, podle toho, jak to Pán sám svým učedníkům uložil. Věřící v Pergamu jsou pochváleni za to, že nezapřeli víru ani v těch dnech, kdy Antipas, svědek můj věrný, zamordován jest u vás. O mučedníku Antipovi nevíme nic bližšího než jen jeho jméno. Zřejmě byl jedním z prvních mučedníků v Pergamu, ale po něm následovalo mnoho dalších. Až potud měl Pán Ježíš pro církev v Pergamu jen pochvalná slova, ale nyní odsuzuje dvě věci, které se tam vyskytly. Druhá kapitola Zjevení Jana, verše 14 a 15, zase podle kralického překladu. Ale mám tě málo proti tobě, že tam máš ty, kteříž drží učení Balámovo, kteříž učil Baláka pohoršení klásti před obličejem synů izraelských, aby jedli modlám obětované a smilnili. Tak i ty máš ty, kteříž drží učení Mikulášenců, což já v nenávisti mám. Dvěma skutečnostmi, které Pán odsuzuje, bylo učení Balámovo a učení Mikulášenců. Učení Balámovo je něco jiného než poblouzení podle Judy 11 anebo cesta Balámova podle 2. Petrovi 2.15. Tam šlo o jeho chamtivost, která stála mimo touhu poznat Boží vůli. V našem verši Zjevení 2.14 se jedná, jak to vykládá náš učitel dr. McGee, o Balámovu nauku, o jeho učení. Přímo nebo nepřímo učil Baláka způsobu, jak svést Izraelity vzájemnými sňatky s moábskými ženami. Tím se izraelský národ seznámil s modlářstvím a vstoupil vlastně do duchovního smilstva. A podobně v historické etapě představované církví v Pergamu se do církve dostal neobrácený pohanský svět, který byl pokládán posléze za rovnocenného blízkého partnera, jenž se pak uplatňoval v rozhodujících otázkách, pokud šlo o duchovní záležitosti. Učení Mikulášenců nebo Nikolajtů jsme už trochu viděli. Efeská církev je nenáviděla, ale zde v Pergamu se vyskytli tací, kteří tohle učení zastávali. Nevíme přesně, jaká byla podstata toho učení, ale byl to pravděpodobně gnostický kult, který obhajoval nevázanost chování křesťanů. Pán Ježíš říká, že toto učení nenávidí. Někoho okamžitě upoutá slovo, že Kristus něco nenávidí. Ano, Pán Ježíš stejně jako někoho nebo něco velmi miluje, tak také jsou věci, které nenávidí. Měli bychom se mít na pozoru, abychom se neoddávali něčemu, co on nenávidí. A jaký je tu lék pro situaci v Pergamu? Jaké je tu řešení popsaného

0: stavu?
1: Pán Ježíš sám to říká jasně. 16. verš ve 2. kapitole Zjevení. Čiň pokání. Pakli nebudeš, přijdu na tebe brzy a bojovati budu s nimi mečem úst svých. Čiň pokání, jinými slovy, jediným lékem tu bylo pokání, což je, jak je nám známo, proměna mysli. Apoštol Jan ve své epištole navíc říká, jestliže pak budeme vyznávati hříchy své, věrný jest Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od všeliké nepravosti. 1. Janova 1.9. Pán Ježíš pak dále prohlašuje, že nebudou-li činit pokání, bude proti nim bojovat mečem svých úst. Jímž je Boží slovo. Pán Ježíš je tedy svým slovem usvědčí o tom, co je pravda, jaké je to jeho správné učení, a tím je zahanbí anebo nějak odsoudí. Pravou církev tvoří věřící v Ježíše Krista a ti jsou podle písma tělem Kristovým. Mají být světli ve světě. Máme-li i my opravdu být v tomto temném světě dobrými světli svého Pána, musíme se velmi úzce stotožnit s jeho osobou a uznat nikoli nějakou pozemskou organizaci jako církev, ale Boží slovo jako tu nejvyšší a jedinou autoritu.

0: Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdož zvítězí, dám jísti tu manu skrytou a dám jemu kamének bílý a na tom kaménku jméno nové napsané, kteréž žádný neví, než ten, kdo je přijímá. Zjevení 2, 17. verš. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Věřím, že toto slovo platí i nám dnes jako výzva k pozornému naslouchání Božímu duchu. Především skrze Boží slovo, ale také pokud jde o různé aktuální věci, jak se máme orientovat v době, ve které žijeme, jak máme právě v té které době a v těch konkrétních podmínkách, kde žijeme, sloužit svému Pánu a zvěstovat evangelium dalším. Tu nelze jen zachovávat nějaké zvyklosti, ale nutno se modlit a přemýšlet a hledat Boží cestu pro uskutečňování naší úlohy jako církve Pána Ježíše v dnešní době, v níž právě žijeme. Oč jednodušší to bývá prostě dodržovat zvyklosti, které jsme převzali od svých předchůdců v církevním životě. Ale Pán Ježíš svou církev vyzývá, aby stále pozorně naslouchala, aby byla v živém obecenství s ním samotným skrze Ducha Svatého. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Přátelé, náš čas se chýlí ke konci a proto se s vámi loučím, abychom se příště zase mohli setkat a v načatém textu pokračovat. Bůh vám žehnej.
1: Ke knize Zjevení se vrátíme dnes ve 20 hodin 15 minut. Budeme pokračovat dalšími verši, dalším dopisem církvi. Pořad světem Bible končí, s ním i zavíráme poznámky doktora Johna Vernona McGeeho. Pořad najdete na stránkách ttb.bible nebo na webu Rádia 7 či podcastových platformách.

0: poslechu vážné hudby zve po jedné hodině raní v pátek 3. července od mikrofonu Rádia 7 Pavel Kol.
1: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
2: Vážení přátelé, přijměte v tuto chvíli pozvání na malý koncert Rádia 7. Následujících 45 minut bude patřit hudbě Ludvíka van Beethovena. Z jeho 9 symfonií jsem pro dnešní koncertino vybral v pořadí 6. symfonii F-dur, zvanou Pastorální. Jednotlivé části 5-větého díla nesou označení Allegro manon troppo, Andante molto mozo, Allegro, Allegro a Allegretto. Příjemný, ničím nerušený poslech přeje Dalibor Bakala.